0: tím přistupuje francouzský chansonnier Le Trou de Debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
1: Le Debilo la vezor voulait viager de notre trouille. Les mages à la vase à Clivian, j'ai pas écrit la mage à la Vasilia. Les mages à la France entre eux, les mages à la Vian, je centre des Dubois. Les mages à la Vaisan, les mères à trop du front, les mages au centre des vins. Les neiges ont levé sur moi. Je saute des deux fiers. Les manches des fascicules. Je prends ça tout de suite. Les manches sont très
0: très bien. Chodím po Paříži a jsem nešťastný.
1: Je le prends.
0: Moje drahá Lize tam mě zradila. Asi skočím do Seiny nebo z okna. Ještě nevím kam. Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám hrozné trauma. Proč jsem mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. 8 pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize to proč? Já vím, že jsem starý trouba. Já vím, že je už přestal zbýt. Já vím, že si prostě... Já vím, že jaký jsem, vím, že mi nic nevím. Ano.
2: Drž hubu,
0: ale trestě ne ty. Ano. Znám i jiné jazyky. Pokračuj.
1: No to nemá cenu.
0: No to nemá cenu, ne, opravdu. Tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
1: Ale holky, fakt, jako neberte to na lehkou váhu, no. Opravdu, jako jo. Jo, děkuji.
0: Tak dobře. Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, protože to není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
1: Když přijížděl autobus k zastávce Vlčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby jí dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vylezla ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli. A pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých hadrů. Starých habrů. A jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině. Dávali ptáky. Teď se je jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remízku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišivé boty na vysoké podpatku bránily rasantnějším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby ji nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klesila cestu před sebou. Ale zrádné větvičky šláhly do očí.
2: Do prčic!
1: Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc, ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
2: Žbloňk!
1: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav třímala v rukou paličky a nohou vyčekávala beatový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová, pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
2: Non-stop, já chci žít non-stop.
1: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku. A jako jindy, tak i dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
3: Podivné,
1: pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy po druhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blíže ji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
3: Azore! Azore! Azore!
1: 3krát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela. Opustila Azora a přistoupila k domovní dveřím. Při 9. prohlídce kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršilo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i obsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
0: No tak nech toho...
1: Ta představa jí doháněla k šílenství. Aň sama viděla, proč vzala za kliku, kde se povolili.
2: Ježišmarjo,
0: co vyvádíš, prosím tebe?
2: Pane, fakt nemá cenu.
0: Ale prosím tebe, tak to se jenom stalo, jo. To se stalo tohle, Ježíš. Pojď sem. Ježišmarjo, on to vždycky tak chlapce rozruší, víte, že... Ono to je, no tak, Oldřichu, no, tak se vrať. Ježišmarjo, ježiš. No, to je prostě... No, to je... No, tak...
1: To, co Marie Joudová před sebou uviděla, Když prudce otevřela, by každému vyrazil dech. Před ní stál Klodech. Před ní stál

0: Kousíček od vlakovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to... A Jaruš, už to slyším v první řadě.
1: Jaruš, no jo.
0: Paní Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu moje žena, nebo i co to je, že jo? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda teprve, že jo, to je jako...
1: Když se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona dětství už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech ochotnický divadlo a ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesi, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, to děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někdy v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička ze sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. No a teď se v noci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je 7:30 ráno, ale byla tma, prosinec, ale bylo bohužel 2:30 ráno. A Jarka, děti do školy, děti vstáváme. A nebohý děti, ta holčička, ta asi 12 let, vodila, oni měli školu zavrém v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že? No a děti opravdu ve 2 ráno, si představte, Jarkem namazala chleby s medem a děti šly ve 2 ráno do školy. A jednou proti ním 2 policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, 2 školáčci. Děti kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti, co? Kolik je hodin? No my jsme, no, že 8 jsme dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, že jo. Jarka ve sprše, to je vody teda, co spotřebuje, že jo. Pak prováděla frotáž 30 minut hodiny, že jo. No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, že jo, Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo? A děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, no, 8, pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíni měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně, nezlobte se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den 9:30 dopoledne.

0: Vele ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize Přání si můžete přečíst, kolik vzrušení poskytly paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vyměnili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy již nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte je do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylete vstek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. José Malvazia, miláček hysterických žen. Náš José, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. nositel notoriku, specialista na masovou práci v Bezmasíden. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbijem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
1: Pohádka o třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták pták byli 3 kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá:
2: dneska je tady noha na noze, co?
1: Pták pták, přisvědčil pták pták.
3: Noha na noze, to má být nějaká narážka na mě, jo?
1: Urazil se pták Noha.
2: Ale ne, ptáku Noho,
1: řekl pták Noach.
2: Pták pták,
1: přisvědčil pták pták. A šli dál. Pták Noach, pták Noha, pták pták šli městem, co noha nohu mine.
3: Hlavně, aby se tu neobjevil had,
1: strachoval se pták Noha. V tom se před nimi objevil had.
3: Bacha had,
1: řekl pták Noha.
2: Neplaš hada bosou nohou,
1: řekl pták Noach.
2: Pták pták,
1: přisvědčil pták pták. A bosou nohou šlápl na hada.
3: Co teď?
1: Zeptal se pták Noha.
2: No teď, abysme vzali nohy na ramena.
1: Řekl pták Noach.
2: Pták pták,
1: přisvědčil pták pták a vzal ptáka nohu na ramena.
2: Neber ho na ramena,
1: varoval pták Noach.
2: Nebo se had vymrští a kousne.
1: V tom se had vymrštil a kousnul.
3: Au, noha!
1: Zařval bolestí pták Noha. A spadl na nohu ptáka Noaha.
3: Au, noha!
1: Zařval bolestí pták Noach. A spadl ptákovi na ptáka.
3: Pták, pták!
1: Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka Nohy, na ptáka, ptáka, ptáka a řekl:
2: to máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze.
1: Pták, pták, přisvědčil pták, pták.
4: Byl jsem již několikrát požádán, abych, až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě abych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo.
5: Mě upadly klíče.
4: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod.
5: Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny.
4: Směnný obchod, obchod na směny, jak na směny?
5: No jak na směny, no šel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
4: No kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směnný obchod, to byl obchod výměny. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
5: No, chtěl bych.
4: No, prosím, máš ho. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase?
5: No, to bych neudělal. Já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
4: No, tak prosím, tak nedostaneš mléko z mojí kozy.
5: Já nechci, já kozí mlíko nepiju.
4: No, a to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoct a napít se trochu kozího mlíka.
5: Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase.
4: Pochop, že já ti to mlíko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ.
5: No, aspoň se dobu musel přemáhat.
4: Přátelé, vidíte, že směnný neboli výměnný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku, takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Kolego, tady byla ta mince? Kam zmizela?
5: Co to?
4: Tady byla ta mince.
5: Kolik?
4: No teď tady ležela a nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel vzít, že?
5: Co?
4: No, no tak kde je ta mince, kolego?
5: Kulatá?
4: Kulatá byla, no hnědá, tradičně hnědá. No.
5: Tak to je ona.
4: No.
5: To je ona.
4: A jak se přestěhovala do kapsy?
5: Pardon, kolego, to je zvyk.
4: Trapný zvyk.
5: Trapný
4: zvyk. Trapný zvyk.
5: Trapný zvyk.
4: Trapný.
5: Ale zase to vinář.
6: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel.
5: Že? Jak to, kolego?
6: Nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá.
4: No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod pult. Vejděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je stýstý, nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den.
5: Nemáme.
6: Víte, to tak rychle. Já se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
5: No vidíte, jak jste se strefil, nemáme.
6: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
5: No páč, to byla moje známa.
6: A takhle.
5: Co to kecáme? To byly její soukromí ze zahrádky.
6: Jo, její soukromí, no. Jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
5: No páč, mi je přinesla ukázat, abych jako prodavač zelení je viděl, jak jablka vypadají.
6: Já s tím jsem se nepočkal. To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte?
5: No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde
6: bychom byli. Práci, no, jsem tady v krámu sám, ne?
5: No, sám se tady zde v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
6: Jo, rovnat jablka.
5: To jste neviděl, že se rovná jablka někdy, nikdy, aha, víte, no.
6: Takže vy máte jablka.
5: Jdete rovnat, že? Já jsem si to splet s bramborama.
6: No, takhle, plečte si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory.
5: No, prosím pěkně.
6: Já nechci tady ty z krámu. Půjdete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
5: To nejsou brambory, to jsou jabka.
6: Tak, já jsem vás definitivně chytnu na švestka.
5: Švestky taky nemáme.
6: Já nechci švestky, já chci jabka.
5: Vy nevíte, co chcete, člověče. Chcete švestky, jabka nebo brambory?
6: Samozřejmě jabka.
5: To by mohl říct každej.
6: Protože já to začínám jít od vás do.
5: A ještě byste chtěli jabka chamtivče.
6: Co jste to řekl chamtivče?
5: Ne, já bych chtěl šťastlivče. Já jsem jako šťastný člověče chtěl se vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
6: Vždyť jsem je nesehnal.
5: No ale málem.
6: Vy mě provokujete. Přineste mě k ní upřání a stížnosti.
5: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že se vám nechtěl prodat jabka.
6: Přinesete ji.
5: Nepřinesu.
6: Přinesete.
5: Nepřinesu, to kdyby šel tímhle tempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
6: Já bych ji zavolal stejně.
5: To se vám dovolá, když jsem vám to poradil.
6: Helejte, říkám, že bych ji zavolal stejně.
5: Čestný slovo?
6: Čestný slovo.
5: To vám radši prodám ty jabka, oni mi mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko.
6: Vy máte manko?
5: No, čerství, kolik chcete?
6: Nemáte, dejte mi dvě jabka, co se tady
5: bavíme. Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, čověče.
6: To je moje věc, kolik si jablek,
5: ne? To jste mohl říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
6: No jaký hotovo, snad je zvážíte,
5: no, ne? No, teď je vážím, já mám si v rukách, pane. Jabka to je 80, 95 a 120.
6: No, to neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
5: Za dvě jabka 13,60.
6: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
5: No, je nějak to manko uhradit musím, ne?
6: No prosím, hlavně, že jsem se jenal jabka.
5: No, buďte rád, že jste rád.
6: Říkáte 13,60, uděláme to jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
5: Se švestkou to bude za 16.
6: Jak to za 16?
5: Já počítám zálohy na pecky.
7: Milí žáci, dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. V naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže...
8: Pardon.
7: No,
8: Seďte, seďte, to je dobrý.
7: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
8: No, no, no, tak to už bude záležet na nich, no, jestli se nechají chytit příčinu.
7: No.
8: Paní...
7: Slečna.
8: Slečno...
7: Netečná.
8: Netečná, ano. Já jsem neužil.
7: No to já taky ne.
8: Ale já se jmenuju Neužil.
7: Jo, bych se pardon,
8: ale to je teďka vedlejší. Už jste jim řekla, proč já budu přijít na závěrečné zkoušce?
7: Neměla jsem příležitost.
8: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se, asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
7: No, já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. To jsou vyložené talenty, ty nejlepší. Jsem vám posadila tady do těch prvních řad.
8: Ano, ano, ano.
7: No, tak například tady jsou kasaři.
8: Ano,
7: jo?
8: Ano, ano.
7: Tady bytaři.
8: Ano.
7: No, tamhle už jsou tuneláři. No,
8: ano.
7: No, pane inspektor, je tu jeden grázl vedle druhý.
8: Ano, ano. Vidíte to, přitom na první pohled nevypadají.
7: Nevypadají, víte.
8: No, ale to je samozřejmě předpoklad úspěchu. No, nenápadnost.
7: To jo.
8: No, k vám to budu povídat, no, že jo? No. Do vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě pobrat 1500 cizinců,
7: no,
8: víte?
7: No, no.
8: Jakže vám to galerka říká?
7: Ručka šmátralka.
8: Ano, ano, ručka šmátralka, no. Dobře, jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít.
7: Jo, jo, dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
8: Vyberte, koho chcete.
7: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
9: Tady, ano, ano.
7: Ano, tak prosím.
9: Dovolte,
8: prosím vás.
9: Děkuji.
8: Ano, ano, ano.
7: To je šikovný děvče.
8: Jo, se tam tlačí na někoho. Ne, Mrška, Mrška. Ahoj, Brožíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
9: Ne, já už jsem tu po třetí.
8: Nebo? Ale, a na čem pak si vyhořela?
7: Ale ne, jsem... na ničem, na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala a úspěšně. Poskytování služeb. Ona začínala na E55, tam jste jí mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
8: A proč si toho nechala, Brožíková?
9: No víte, mě vadil ten přechod.
7: No.
8: Hraniční přechod Cína?
7: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, přechod na euro,
8: no.
7: Víte, ono se jí to zdálo v porovnání s Markama furt málo, no. Tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářku.
8: No, no, jako já myslím, že v těch službách by si vydělala víc, ne?
9: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Přece až budu stará, tak se tímto nemůžu živit.
7: No, tak já já už bych začala zkoušku, jestli byste dovolili. Tak, kdybyste šel kousíček,
8: ano,
7: tak stranou, že... No a Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla o obra.
9: Ano.
7: No, tak začni.
9: Tak,
7: no.
9: Takže...
7: A klid, klid,
9: jo,
7: klid,
9: jo,
7: klid, no to...
9: Oh, tak.
7: Že jo, to...
9: Guten Tag.
7: Hlejte, tato...
9: Entschuldigen Sie bitte. No? Ich suche Wenzelplatz.
7: No?
9: Haben Sie Feuer? Du bist schön, schmeichlig.
8: Hlejte, je hrostomilá, ale nevím, co říkala.
7: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientelu.
8: No, tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
9: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
7: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Já jsem, mě to trošičku ulítlo, no. Jolanko, musíš to hodit do čistiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl,
9: jo.
7: A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle jako... pracovat jako rukama, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
8: Teda?
7: Brožíková, no.
9: Už to jako, když ale rozumíte, mě se to na té figuríně špatně dělá. Takovýhleho panáka já těžko na ulici v praxi potkám, že jo? Nemohl by mě toho šmajchlika teda udělat tuhle nadřízený orgán, co?
7: Nemůžeš, no.
8: Ale ano.
7: Můžeš, můžeš.
8: Ale samozřejmě můžu,
7: no, ano,
8: ale mám podmínku.
9: Ano. To já taky, na 2 roky.
7: No,
10: jo.
8: Já mám jinou podmínku. Já mám podmínku, aby teda už od zítřka tahle ta Brožíková se stala členkou té naší asociace těch zlodějů a kriminálníků, ty recidivy. Protože my potřebujeme omladit kádr. My potřebujeme zkvalitnit členskou základnu. V souvislosti s naším vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni, aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát, aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
10: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
8: Ano, ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši, já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej, ano, prostě.
9: Ano. Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
8: Ale jo, klidně, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
10: No. Německýho turistu, jo? Ale to až potom, protože Rožíková si teď udělá solovku a pak teprve tlačenici. No ale při té solovce byste jí mohl udělat spojku.
8: Můžu?
10: Rozumíte, jako komplice, protože to je při pouličních krádežích velice nutné. Jo. No, Brožíková, klid, klid, hezky se narovnej, no a teď řekni ty jednotlivé fáze.
9: Aha, no. Takže to je. Čmajská, no. Jo, pak spojka, pak pryč.
10: Ale dvě spojky.
9: Jo, jasně.
10: Čmajská spojka,
9: jo,
10: pryč.
9: Jo, já jsem přece, jsem blbá. Čmajská, pak je to spojka.
10: Spojka, to je spojka. Ty jsi strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tamhle, dělej mi první spojku, jo? Čmajská, jo, spojka. No a já jdu v klidu pryč, protože já nic nemám.
9: To je fakt úžasný. Panišelko, vy jste opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
10: Mě to baví.
8: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná, s váma je radost kráčet do té Evropy, to vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
10: Panečku, ty budou koukat, tam se bude krásně to víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme, no. Helejte, pane inspektore, tak kvalitní, jako u nás, se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém, že?
9: Ale tak udělala jsem tu zkoušku už.
10: Ale neudělala, Brožíková, neudělala, protože jsi udělala jenom půlku. To byla solovka, teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu. Aha. A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
8: Udělala vám, co chcete.
10: No tak počkejte, tak.
9: Jo, tak já...
10: Helejte, tadyhle, tak. Tady,
8: jo,
10: no pomoz panu inspektorovi,
9: ukažte,
10: no, on ti pak dá dobrou známku.
9: Ježiš, orgáne, vy jste teda kávka.
10: Šmarda, trošku, páčko! Já se vždycky tak rozčílim.
8: Ne, a to se nevomlouvejte, no tak nakonec, leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
10: No.
8: Takže. Co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
10: Ano, vy jste v davu, ale jste na staroměstském náměstí a díváte se na staroměstský orloj, což znamená nahoru, jo? Protože za chvíli půjdou panáčkové. Tak.
9: Jo? A ty mám taky obrat?
10: Ne. Panáčkové jsou nahoře. A kunčovti jsou dole, no, a protože koukají nahoru, tak nedávají co? No pozor! Aha. A protože když nedávají pozor, tak ty musíš mít co?
9: Antikoncepci.
10: Hovno postřeh! Pro Krista pána!
9: Nebo ne, že jo?
10: Já jsem se rozčílila, ale teď jsem se skutečně rozčílila moc. Promiňte mi to.
8: Tak já začnu jako, jo?
10: Tak
8: koukám. To
10: jsou zkoušky.
8: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam koukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde a bude poledne.
10: Co bude, Brožíková?
9: Bude 12. nebo ne?
11: Chvůra má pravdu. Ano, bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Ein kleine poledne.
10: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči. Teda, ale za to Brožiková, to je takový kopyto, jaký jsem tady v ročníku ještě neměla.
11: Ano, ano.
10: No, ještě neměla. Brožiková, kdy si stoupnou tamhle?
9: Za to nemůžu.
10: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No, tak prosím, jsme u staroměstského orloje.
11: Já.
10: Jestli pak víte, že staroměstský orloj byl postaven v roce 1410, jo, a velice zajímavá věc je jedna, že roku 1490 byl přestavěn, jo, hodinářem, to byste neřekl, hodinářem Hanušem.
11: Hanuš,
10: jo? No, a teď dívejte se tamhle vpravo, vpravo, tam je Týnský chrám.
11: Týnský, jo.
10: Bim Bam House.
11: Bim Bam House,
10: no, a uprostřed toho náměstí, jo,
11: no,
10: je socha Jana Husa.
11: Hus,
10: jo,
11: Feuer,
10: Hus,
11: Feuer.
10: Ne, Feuer, no to je jedno, to je jedno. A tadyhle, když se kouknete tamhle, tamhle, počkejte, abyste viděl dobře,
11: no,
10: tam se koukněte, jo,
11: no,
10: a co? Tam je staroměstská radnice.
11: Jaše.
10: No. A teď, když se kouknete dozadu,
11: jo,
10: tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic.
11: Aha,
10: no, tak, no, tak vidíte, ale takhle se to dělá v Rožíková tlačenice.
11: No, brilantní, no, teda netečná.
8: Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tato táborská zlodějská parta. Gratuluju! Gratuluju!
12: Tak je hodně dětků, co se fintěj. A já to nemám rád, když někdo v 70 ze sebe dělá třicátníka. A nebo v obráceně, jsou taky takový mladí starci. Ale nejhorší jsou špekulanti. Ty, co si schovávají ten sexuální život až na potom. Ty, co říkají napřed kariéra, potom ženský. Tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyskne, ať píšete, nebo ne. My tam máme na Letný 9 takových špekulantů. Babi jim říkají nevybrkovaný dětkové. To je takový zvláštní šumavský termín. A oni o mě říkají, že jsem hypochondr, to se na oplátku, ale není to pravda. Já jsem upřímný dědek, v tom to spočívá, to mě celý ten vtip. Já jsem žil naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mi něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství nepředstírám. Ale oni tam chodí za těma mladýma holkama, vytřeštěný, krky modrý jako krocani. To jsou holky z kuchařské školy a oni mezi nimi furt čekají, kdy to začne. A vůbec se nenapadne, že už to bylo. To je tragédie. Abych vám to vysvětlil, oni tam za vodou mají děvčata kuchařskou školu a přes Letnou si to zkracujou do Dejvic, po těch schodech nahoru, že jo, a přes park do Dejvic. A to dětkové vědí, tak tam nahoře se popelejí. Ukazujou svoje peří. Já tam taky jednou byl. A tak. Ne, kvůli těm holkám, ne. Kvůli těm dětkům, to je tutovka. Ale jednou skutečně jsem tam byl kvůli počasí, poněvadž v Praze, jak víte, je vzduch akorát po dešti. 2 hodiny, pak se zase ty plyny zavřou. Tak jsem po dešti vyrazil, že jo, na ty asfaltové cestičky, to tam znáte, samý kaluže vody. A přede mnou si to hasil jeden z těch nevybrkovaných dětků. Publikum neměl žádný, tak šel velice uvolněně, skoro poště, jak si to. A jako z udělání zacvakli třivičky a taková 18-letá dívenka přicupitela, pane. A dědek, jak slyšel kramflíčky, hned vyletěl do figury. Teď před ním blouže z pravý strany holka. Jsem si říkal, ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel. On jí přeskočil s nasazením života. Samozřejmě, že to neušlajfoval. Se tam zapík hubou do keře. Já ho vytahoval. To víte, já už taky nejsem žádný frajer, takže ono to chvilkama vypadalo, jako když spolu zápasíme. Lidi nás okřikovali, aby jsme měli rozum. Já dětkovi domlouval, ale tam jsem zjistil zajímavou věc, že proti ženským máme jednu obrovskou výhodu. A sice, že můžeme ještě těsně před smrtí ze sebe udělat blbce. To ženský nedokážou. My tam máme dokonce i schodaře, to říkají ženský těm, on stojí na schodech a čeká až do holky ze školy. Pak mezi nima proběhne a nahoře kouká, která ho viděla. Jak on v 75 vyběh schody. Celá Evropa se dívá, jak on vyběh schody. Lidově se tomu říká vylízaná lebka. Ale večer, když přijde domů a měl by za to vzít, tak se babě zhroutí. Já taky, já neříkám, ale já nevyhrožuju přes den. Já spíš signalizuju, že nebude žádná velká švanda. Teď já už jsem před mnoha lety řekl, to je ode mě ta památná takový úsloví, že po 50 letech, když se člověk probudí, ani to nebolí, ani nepíchá, že bývá obyčejně mrtev. Abych se přiznal, já mám už svoji dneska nemocnici, mám tam jednoho kamaráda doktora. Láďa se jmenuje. A to je takový můj napůl kamarád, napůl hrobník, co si budeme nějak namlouvat, že jo. A jednou v ordinaci jsem tam zažil zajímavou věc. Přivedli na půl, přinesli dětka 138 kilo těžkýho. A on nebyl velký. Já ho viděl proti světlu, já myslel, že ho koulej.
13: Že proč se mu špatně dýchá.
12: A ten Láďa je takovej cynik, povídá, no jo, starý to, nesmíte tak žrát.
13: Tvoj doktore, co to říkáte za sprostý slovo? To vůbec neznám. Žrát, já tlousnu i po vodě.
12: A jo, tak to je tragédie ovšem. A co jste měl především k obědu?
13: No, husu.
12: Ono, počkej, to husu, stehno nebo prsa?
13: Ale celou.
12: Povídá, no jo, vy se divíte, že špatně dejcháte a přitom zblafnete husu celou, když to je jídlo pro 8 lidí.
13: Ale doktore, teď je to dutý.

0: Děkuji vám, dobrý večer.
1: Já tě tady, Jiříku, pěkně vítám. Takže, Jiří, já bych se na tebe obrátil. Ty jsi chlapec mladý stále, i když už hodně pamatuješ. Nicméně...
0: Myslíš jako, že pamatuješ ještě, když mrtvý moře bylo marot, si chtěl říct.
1: Jo, a když Šemík byl ještě hřibětem. Ale přece jenom pro...
0: Hračany byly dřevěný.
1: Přece jenom pro herce je nejdůležitější paměť. Jak je to s tebou a s pamětí?
0: Tak s pamětí... Já vám řeknu takový příklad. To se mně hrozně líbilo, to mě povídal můj kamarád, jak potkal svého známého a toho neviděl asi měsíc a pán, ahoj, já tě neviděl. Asi měsíc, on povídal, to jsi mě taky nemohl vidět, protože já byl teďka měsíc v tom... No jak tam lidi pijou vodu, dávají tam ty masáže. Pa, myslíš v lázních, no. V kterejch? Pa, člověče, je to tadyhle hned u toho. Pa, u čeho? Pa, no zatím tadyhle. Pa, já začím, pa, ježiš, to jsem si teda vybral. Ty jsi ještě větší vůl než já, prosím tě. Pa, hele, takhle to bychom se vůbec nikam nedostali. Uděláme to jinak, hele. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Myslíš růže? Páno, růže! Růžo, jak se jmenovali ty lázně, co jsme tam letěli? Tak to je...
1: To už je skutečně vrchol skvělosti.
0: A to je teda jako ze života, jo? A mě na základě toho právě se strašně líbil for, který určitě vznik. Na základě této situace, jak ten dědeček jde nakupovat a babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Dvě věci. Chleba a máslo. Ten dědek povídá jako, že si já nepamatuju chleba a máslo, jo? Povídá, hele, máš sklerozu, jak čepici, napiš si to. Dvě věci, chleba a máslo. Ten dědek povídá, já si nic psát nepotřebuji, já si to pamatuju. Odejde, práskne dveřma, za hodinu se vrátí, podpaždí takhle, má rouru od kamen. Ta babička povídá, no to jsem přesně věděla tohle. To já pám, napiš si to dvě věci. Kde máš kamna? Tak. To je takovej for a když už jsem teda u těch dětků, tak mě se... Já jsem to použil v televizi, to říkal Šimek, že to je o mě, ale není to pravda. Jak sedí ten dědeček u rozhledny na Petříně a tam na lavičce pláče. A ta babička povídá, tam co sedí jako vedle, říká, pane, pojďte sem, pa, paní, s váma se nebavím. Přijde za chvilku takový mladý kluk a povídá, pane, pa, co je? Pa, proč pláčete? A já mám doma takovou mladou ženu, víte? Povídá, no jo, mladou ženu, že už jste starší. Nejde to už, co? Jako to šlo za mlada. Po, ale co pak toto jde pořád, to je v pořádku, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. No a abych to teda dovršil, když už jsme u těch dětků, tak... Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil brilliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? Pa, před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? Pa, kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli. Pa.

0: já bych se ještě jednou vrátil k tvýmu mládí. Marianne,
1: ještě teda, já, ještě když jsme u té sklerozy, tak to je taky krásně. Když jsme byli v divadle na Zábradlí, o kterém teda dneska vám budu vyprávět, tak tam seděl jeden náš starší kolega, asi o 10 let, a loupal si takhle pomeranč. Takhle nožem si ho nakrájel jako na takovou ružičku, takhle ho volupoval, a jeden kolega náš povídá: teď jsem byl, včera jsem byl odpoledne v Bijáku. Pa, jo, v kterým? Pa, Ježíš, čověče, je tom na tom náměstí tadyhle Hergot, jak je tam ten na tom koni, ten... Pa, myslíš Václavák, svatý Václav, no, na Václaváku. A v kterým kině? No v tom, je to kino, jmenuje se to, že když bude český národ na tom nejhůř, tak že zavolají do té jeskyně a oni přijdou jako na pomoc. Pa, myslíš Blaník, pa, Blaníku. Takže jsi byl na Václaváku, Blaníku. Na čem? Počkej, jak se to jmenovalo? Byl tam takovej ten Ježíš Maria, ten americký herec s tím... No, jak hraje furt s tou blondýnou. S kterou blondýnou? No znáte ji, všichni ji znáte. A tenhle ten starší kolega to poslouchal a povídá teda: pánové, já vás poslouchám 5 minut. Všichni jste hodně, teda mladší nežli já. Vy máte všichni sklerozu, to je hrozný. A jak to řekl, tak vzal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Takže máte...
0: Tak, sklerozu jsme probrali, nicméně, Jiří, já bych se ještě vrátil k tvému mládí. Já už jsem tě viděl, pravda, nebyly to němý filmy, nicméně už se ve filmech pro pamětníky objevuješ, jsou to tedy černobílý filmy. Krásný bylo, onehdá opakovali záhadu Hlavolamu. A to jsem teda opravdu se prohnul v křesle, protože ty jsi tam hrál mladého chlapce, tedy jako Fogler ve Foglerových dílech.
1: No mladý, Vonta jsem tam hrál, a to když viděl, to jsme tam hráli se Sloupem, ty Vonty, když mě viděl Landovský, tak ten dostal hysterický záchvat smíchu, povídá: tak pánové, jednomu je 30, druhýmu 20 a oni hrajou děti. My jsme hráli děti, no. To je vždycky jako hrozná sranda, když hrajou mladý, jo. Já jsem zažil, jak jsem hrál mladýho, teda několikrát jsem hrál mladšího, nežli jsem. A tak jako když se to veme trošku z dálky, jako veme se to přes punčochu, tak je možná zdání, že někde tamhle stojí nějaký jakž takž mladý, ale když jsme dělali Synové a dcery Jakuba Skláře, tak tam byl předěl 40 let. Jo, a teďka jak udělat s tímhletím ksichtem země 17-letýho kluka? Tak to je dost teda jako makačka, to opravdu to. Tak se to dělalo tak, že Na obličej celý vám nalepějí takhle takový kousky gázy, gumičky, a teď vám ten obličej takhle vytáhnou. Vypadal jsem jako stažený králík. A teď jsem viděl Petra Kostku a ten pá: ty vole, nekoukej se na mě. Nebo to praskne a jsme v hajzlu. Teď mi nalepili černou paruku, jo. A jak jsem měl tu černou paruku, tak jsem se na sebe koukal. Teď jsem se začal smát, protože jsem to nemohl vydržet. A vypadali jsme jako dva mladí Japonci. A přišel režisér Jaroslav Dudek a pá: dobrý kluci, dobrý. A já povídám: pane režisére, můžete mě vysvětlit, proč tenhle ten film režírujete vy, teda tenhle ten seriál, proč to režírujete vy? Proč to nerežíruje Kurosawa? A jak jsem to řekl, tak ten Kostka udělal... Já jsem začal smát a už jsme byli zase starý. No.
0: A mohli jste šít na novo. Nicméně, přece jenom bych se ještě vrátil k tvýmu mládí. Kdy vlastně vznikla u tebe ta představa, že by si se měl stát hercem? Já vím, že ty jsi chlapec ze Žižkova. Jaký vůbec bylo mládí na Žižkově? To je taková svébytná pražská čtvrť?
1: Tak... Rozdíl mezi tím Žižkovem a jinýma čtvrtěma je opravdu velice podstatný, to je každý ví, protože kdo vyrost na Žižkově, tak na tom Žižkově to je skutečně úplně je to něco jiného. A já mám na to takovou teorii, jaký je rozdíl mezi dětstvím Miloslava Šimka a dětstvím mým. Zatímco Miloslav Šimek, který vyrůstal v Přepichové vile na Hanspauce, kde si v zimní zahradě hrál s drahými barevnými mechanickými hračkami, malý, pohublý, podvyživený, smutný Jirka bloumal dole na Žižkově a tahal za sebou na kšandě kastrol s pískem. A když si chtěl hrát, tak ho tatínek strčil do truhlíku, dal mu briketu a pá, tu máš hajzle, hraj si chvilku na horníka.

0: Jiří, vy jste třeba měli možnost si už v té době, kdy jste chodili do školy, zahrát v nějaký televizní instalaci nebo někde ve filmu? Bylo vám to umožněno?
1: No to právě to byla doba, kdy, opravdu doba temna, kdy nikdo vůbec z posluchačů divadelní fakulty do třetího, dokonce třetího ročníku a vzácně ve čtvrtém ročníku směl účinkovat v televizi, v rozhlase, dabing tenkrát nebyl. To byla neznámá disciplína, tak mohl účinkovat jenom vzácně, buď v nějakých budovatelských hrách, nebo když hrál nějakého mladého komunistu, nebo takhle, ale jinak ne. A jako ne jako dneska, že každý, kdo je v prvním ročníku na konzervatoři, tak má 5 seriálů a 20 dabinků a v té škole se ty pedagogové ho vůbec neznají, tak to nebylo. Tak nás obsadil do první, vlastně to byla první role, kterou jsem dostal, já nejenom já, ale Vašek Sloup, Honza Tříska a Honza Odl jsme hráli odbojáře v hře, která se jmenovala Duhu pro můj den, se to jmenovalo. A tam hrál hlavní postavu Jan Pivec, národní umělec, a režíroval to František Filip. A my jsme teda chodili na ty zkoušky, teď skončila ta zkouška. Já povídám, pane režisére, my zítra na zkoušku nepřijdem, protože nás pan profesor Nedbal nepustí. Ten Pivec to zaslech. A povídá, pojď sem, mladej, kdo tě nepustí? Já povídám, pan profesor Nedbal. Kdo? Já pan profesor Nedbal. Ježiši Maria. Miloš učí? Já povídám, ano, učí. Ty jsi na té konzervatoři? Já pám, ne, mistře, to není konzervatoř, to je divadelní fakulta, katedra herectví. No to je ještě horší. Miloš učí, Ježiši Maria. Ježiš, Miloš učí, no, to můzy pláčou. Ježiš, Miloš učí, a prosím tě, hochu, co Miloš učí, teď hovno umí. Tak my jsme, já jsem jako nevěděl, co mám dělat, tak jsme přišel na zkoušku, na hereckou výchovu, druhý den a povídám, pane profesore, ale měl byste nás do té televize pustit, protože mistr Pivec se strašně rozčiloval, že nás nechcete pustit. Nedbal povídá, on v tom Honza hraje? A co tam hraje? Já pám, no hlavní postavu. Ale ne, teď hovno umí. No a oni se takhle se pomlouvali a pak byla strašná sranda s tím panem Pivcem, kdy my jsme tenhle, když jsme to teda jako v tom studiu natočili, tak se dělali dotáčky do té televize a to se jelo asi, no jeli jsme do Poděbrad a tam nás ubytovali v hotelu Bílá růže. A pan Pivec ze zásady nikdy, nikde, i když třeba byly ty exteriéry daleko, tak jezdil vždycky v noci domů, protože nikde neusnul. A tohle to skončilo dost pozdě, tak přišel ten producent a povídá, mistře, prosím vás, vybrali jsme vám krásný pokoj, kdybyste tady byl přes noc, protože než vás odvezem domů, než se odlíčíte ráno, zase vás přivezeme, to byste byl hrozně unavený. Ten Pivec povídá, no, uvidíme. Tak ho přivedli, vybrali nejlepší pokojík. Ten Pivec chodil po té místnosti asi půl hodiny. Teď se ten ho poslouchal, ten produkční, a teď se ozývalo z toho pokoje. Ježiš, to bude noc. To bude noc. Bílá růže. Je to tu nějaký šébich. Ta už hodně dlouho nekvetla. Teď si sed na tu peles takhle. A ta drátěnka, ta by mohla vyprávět příběhy. Najednou viděl, takhle přímo naproti té posteli, byl na zdi obrázek reprodukce Noční hlídka od Rembrandta, takovej ten známý obraz, ten chlap v té helmě, takhle ten voják. Ten Pivec na to koukal, pá. Ten chlap na mě čumí! Dejte to pryč! Přiběh ten produkční, vzali obraz, onem dali tam jiný obraz větší, tam bylo akvárium. Pá, Ježiš! To mě chcete naučit na starý kolena plavat? Ježi, dejte to pryč, tak to odnesli a dali tam kytky. Pa ježiš, ježiš, puget, to už mě pochováváte, ne? To už bude fúnus. Ne, nic, domů, domů. Tak sehnali auto, pivec odjel, ráno se vrátil, všichni, tak co mistře, jaká byla noc? Ježiši mládenci, to byla noc. Představte si, asi kolem třetí, když už jsem začal zabírat najednou nějaký škrábání, pes Bobík, povídám to, že jo, Bobíčku, jdeme do parku, budeme dělat čurinky, murinky, kakinky, makinky, už běžím. Přijdem do parku, Bobík se proběh, seci, byl v nejlepším a najednou cítím, jak mě někdo funí za uchem, otočím se, tam takovej vošklivej chlap v šedivý uniformě povídá, pane, dostanu 100 korun. Já povídám, jo, no to máte dobrý, a od koho pak? On povídá, od vás. Jo, a za co pak? Váš králík znečistil veřejný park. To řekl o mým Bobíkovi, já povídám, vy špatně střižená uniformo. Za těch 1000 korun, co za Bobíka platím, by vás mohl pokadit od hlavy k patě.
0: Tak já myslím, že to musela být krásná léta, která si prožil na škole mezi takovýhlemi zajímavými lidmi. Nicméně, jaké potom byly vztahy, když už si přišel do divadla a vlastně se svými profesory si se potkával na jevišti, měl si s nima hrát už jako z očí do očí a sobě rovnými. Jak jste si třeba radili vám profesoři, ještě tedy vaši bývalí profesoři, jak na co nebo...
1: No ten Miloš Nedbal byl dojemný, on ještě 20 let, už jsem byl ze školy, jednou jsem ho potkal. V Karlově ulici, tam u disku ještě učil, a já pám, dobrý den, tatíčku. Pán nazdar, krampoule. Sleduju tě v televízi. Já pám, jo, a co dobrý? Někdy dobrý, někdy ne. Já pám, takže dobrý. Pá, povídám někdy. No a pak jsem ho potkal, to už byl opravdu, už jako, to už byl hodně starý a on pořád, oni ho chtěli jako dát do penze, on nechtěl, on se tomu bránil a ty žáci byli rádi, protože on byl skutečně vynikající pedagog. A to jsem ho potkal na letišti, kde měl poslední ročník a z dálky mě zahlíd, tak jsem volal, tatíčku, pa krampoule, pojď sem. Pojďte se podívat, děti, to je krampoul, můj nejhorší žák. Na ruštinu jsme měli paní, to byla stařičká dáma, aristokratka opravdu, která utekla v roce 1917 před komunismem, utekla k nám, takže to si polepšila opravdu.
0: A měla utíkat ještě dál. Učila
1: ruštinu, no a učila, tak rozdělila tu třídu, my jsme byli slábaje grupa a silnaje grupa. Já jsem byl v sláboj grupě. To bylo v tom, že třeba v sláboj grupě byl Jirka Kodet, který nikdy v životě se nenaučil, nepochopil azbuku. Ona říkala, kadet, vy ničeho neznajete. A Kodet jako na ní koukala, pá, čo? Ona vzala ty skripta, tu knihu a říkala, kadet, čitajte. Kodet Emo, medbebebue. Je to medvěd. Říká, podívejte, paní Dikitino, já v životě tyhle žížaly, tyhle ty baráčky, to v životě nemůžu pochopit. A říká, co vy govoríte, pán? Podívejte, já vám to vysvětlím. Jak já můžu rozumět jazyku, kde píšou máma a čtou to táta. No a nicméně, aby ty Olze Pavlovně Nikitině ten kodet udělal radost, tak přes léto všichni říkali, hele, nauč se. No a nicméně, aby ty Olze Pavlovně Nikitině ten kodet udělal radost, tak

0: германских захватчиков.
1: Říká,
0: kadet úžasnoje. Pa, to nic není. Mama varila rybu. To bylo
2: dobrkol.
0: Po 4 letech na vysoké škole, kde normálně se to učí 2 roky, a kadet byl v 8. semestru, jo? To neexistuje v dějinách žádný vysoké školy, aby někdo chodil 4 roky na ruštinu. A ona jako viděla, že to nemá cenu, tak pojá, index začot budet, index zápočet bude. Napsala mu jako dobrá, jako teda napsala mu tu 3. Kodec jako, pá, sáchar, sáchar. A šel pryč prostě.
2: Spasíbo si přečet po svým prostě.
0: No ne, sáchar prostě, takže to byla takováhle, jako takovýhle jsme měli. No a potom uplynul nějaký čas, ještě jsme dlouhý léta potkávali tu Olgu Pavlovnu Nikitinu a jednou jsme přišli do školy s Vaškem Postráneckým a ten, potřebovali jsme nějaký mladý kluky, nějaký holky do nějaký hry a ten Vašek Postránecký tam viděl tuhle Olgu Pavlovnu Nikitinu, jak tam sedí a něco říkala těm žákům a povídá, můžu vám říct, Olgo Pavlovno Nikitino, ruskej vtip? A říkal, no, davaj. Pa, podívejte to. Jednou přišel nějaký chlap v Moskvě na Rudém náměstí do obchodního domu GUM, do oddělení obuvy a povídá tý prodavačce, batinky čorně, nomír 40 u vás jest? Ta prodavačka pojá, nět. Pa i batinky biolie, nomír 40 u vás jest? Nět. Pa nu, u nás Maladoj Boleslávy, vsio.
2: Za hluboký ototáče.
0: A ta, to jako, že v té Mladé Boleslavi byly ty posádky, že, a měli tam opravdu ten tuzex ruský. A ta Olga Pavlovna Nikitina mu na to povídá, pane Pastranecký, takovouhle kravinu mohla vymyslet jedině blba česká hlava. Poněvadž žádný Rus v životě to nemohl vymyslet. A proč myslíte? Poněvadž je to v Moskvě na Krasné площadi na Rudém náměstí trošičku v obchodním domě GUM znám. Žádná prodavačka v obchodním domě GUM v oddělení obuvi by se nikdy v životě s nikým takhle dlouho nevybavovala.

0: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To fajn, to výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek se, když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nevadí,
1: jo.
0: No,
1: ale,
0: víš, co mám na mysli, jo.
1: Tykej.
0: Tu vůni venkova, jo. No já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova. Víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
0: no,
1: se.
0: Jo, může.
1: Pojď, mám, milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem s tebe blázen. No, hele, ty jsi genius, teda, vy jste genius, já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potoky.

0: Mlán, vesele bude pak tobě, mě i nám. No to nejde. Ona, je to krása, jo, mě teda srdce krvácilo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej, tady, stoh už dohasíná.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej, stoh už dohasíná, my hasiči však bdíme, čpícímu dýmu vstříc, hledíme, to je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálech, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, jsi špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou řvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude řvát jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
1: tak,
0: být nám.
1: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ajte pokoj, nejste. S tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
2: James.
3: Prosím, paní.
2: Obed je už hotový. V pondělok bývá morka.
3: Žiaľ, pane, morka dnes nebude.
2: James, ty nedokojený mičurín. Háda mi nechceš povedať, že dnes nebudeme jesť. Prečo nie je morka?
3: Umrela nám kuchárka, pane, a už to nestihla dokončiť.
2: No to si ako predstavuje? Dám ju vyhodiť.
3: Už sa stalo, pani.
2: V poriadku, James. Ale dúfam, že sa to nestane pravidlom. A čo sa jej vlastne stalo?
3: Otrávila sa, pani. Zrejme si nevšimla, že ste si ráčili v kuchyni urobiť chemické laboratórium.
2: Možno sa napila tej kyseliny, čo som dal do fľaši od minerálky.
3: Zajiste, pane. Mohla sa radšej napiť zo studne. Tam je iba acetón.
2: A kto to teraz dovarí, James?
3: Zavolal som jej sestru, pane. Možno to tu do obeda vydrží a neumrie.
2: A čo budeme teraz robiť, James?
3: Prepáčte, pane, vy naozaj chcete robiť?
2: James! Ty skrachovaný výrobca dederoniek. Samozrejme, že robiť budeš ty.
3: Jaj.
2: Ale ešte neviem, čo. Koľko je vlastne hodín?
3: Ťažko povedať, pane. Kukučku ste včera odstrelili.
2: Ten pojašený vták. Stále vykukoval. Myslel si, že ho netrafím. Tak som ho odbachol aj s domom.
3: To bol skvelý zásah, pane. Odletela polovica steny. Aspoň je tu vidnejšie.
2: Čudné. Ani barón Fusakel sa tu celý mesiac neukázal.
3: Možno je ešte stále urazený, pane. Nepáčilo sa mu, že ste pani barónku ostriali na ježka.
2: Fusakelka. Tá dôverčivá matrioška. Chcela, aby som jej oholil nohy. Doniesla si na to aj suspenzor.
3: Prepáčte, pane. Zrejme ste chceli povedať džilecenzor.
2: No veď vravím. Tak som jej oholil koleno ako koleno. No nie.
3: Áno, pani, aspoň nepôjde medzi ľudí a nevyvolá paniku.
2: Predstav si, James, keď mala fusakelka 20 rokov.
3: Áno, pane.
2: Prihlásila sa do súťaže o kráľovnú krásy. A nahlásila si miery. 90, 60, 90. Vieš, kde sa to meria, James?
3: Matne si spomínam, pane, ale pri pohľade na barónku mám taký dojem, že tých prvých 90 to bol obvod hlavy.
2: Ona a 90. Keď sa vyzliekla do plaviek, vylúčili sme ju zo súťaže.
3: Áno, spomínam si, pane. Boli ste vtedy predsedom poroty. Osobne ste premeriaval všetky súťažiace. Hlavne popri hrudníku.
2: Veď to. U fusakelky som mal o robotu menej. Potom išla revať na záchod a stretla sa tam s fusakelom. Na druhý deň sa vzali. Bol som im za svedka.
3: Áno, pane. Odmietli ste sa podpísať. A ako svadobný dar ste ráčili barónovi darovať povraz.
2: To bola krásna svadba, James. 10-krát som tomu idiotovi uniesol nevestu a on ju 10-krát našiel. A to som ju 2-krát zakopal na cintoríne.
3: Našiel ju dokonca aj vo veži, keď ste ju priviazali do zvona, pane.
2: Potom sa sťažovala, že jej pol roka zvonilo v ušiach.
3: A to ste s ňou ráčili zvoniť iba 10 minút, pane.
2: A vôbec, obed je už hotový?
3: Idem sa tam pozrieť, pane. Je tam akosi ticho.
2: Tak choď, James, a prines už konečne tú morku. Strašné. Človek sa už pomaly nenaje ani vo vlastnom dome. Tak ako, James? Je to hotové?
3: Obávam sa, že áno, pane. Tá úbohá osoba zapla plynový varič.
2: A čo? Objavila moju 200-litrovú bombu?
3: Zdá sa, že áno, pane.
2: Takže pravdepodobne morka je upečená, nie?
3: Neviem, ako sa volala, pane, ale upečená je.
2: Tak výborne, James. Takže môžeš nosiť na stôl. Konečne sa dobre najeme. A daj si aj ty. Predpokladám, že je tam dosť pre obidvoch.
4: Teď jsem měl tělocvik v 6. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, tvůj, pardon.
5: Děkuji.
4: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
5: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
4: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
5: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
4: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
5: Tak, že bych zkusila dát diktát.
4: Výtečně, čeština a diktát, od jak živa spolu souviseli.
5: Tak, děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
6: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
5: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
6: Kalhous.
5: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
6: No, ale mě by to zajímalo.
5: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
6: A co tam šel dělat?
5: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Síkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
6: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
5: Brambory do bytku. Bosý silák Síkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
4: Počkejte, to řekl syn?
5: Ne, to říkám já.
4: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahradou. No. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do pl. No, jděte do pl. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
5: Tak pilný syn pílil na lesní pych.
4: No, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
5: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
4: Třeba.
5: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
4: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
5: Pilný syn pílil na lesní pych.
4: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A hlaně běželi. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pionýra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
5: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
4: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
5: Ano, všimla.
4: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
5: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
4: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si mladenci ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrad svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouští mý první prosím.
7: Já se s váma nemůžu přece bavit, tady si každý kecá, já si to taky řeknu.
8: Já jsem vám to vysvětloval, že to nejde.
7: Já jsem vám to taky vysvětloval, buďte tak laskav, pane pořadateli, buďte tak laskav, jo? Oni se obávají, že tomu, co vám tady teď budu povídat, nebudete rozumět. Vy tomu nerozumíte.
8: Ano, vyvíst.
7: Ano. Soudružky a soudruzi, já chci zpět svého orgána. Ano, soudružky, vraťte mi zpět mého orgána. Prosím, prosím. No ano, prosím, pořadatelé mě upozornili, že patrně nebudete dostatečně informováni, proto mě dovolte, abych vám řekl několik patřičných podrobností. Já jsem svýho času, asi tak před nějakýma 20 lety, tedy když já říkám svýho času, tak já tím nemyslím, že to byl jako jenom můj čas, víte? On to byl taky váš čas a setsakramenský váš čas, víte, co? No. Tedy svýho času jsem se dostal do konfliktu, jak se říká, se stávajícím režimem. A to, jak sami jistě víte, nebyl tenkrát žádný kumšt, že ano? Zvlášť, když já se k tomu přiznám, jsem byl živnostník a naše babička chodila pravidelně do kostela. No, dneska se mi to směje. Ale tenkrát, no tedy, já říkám živnostník. Jaký já jsem, prosím vás, byl živnostník? Posuďte sami, já měl dvě břitvy. Jeden a půl takový rozcabrtaný štětky. Kousíček poválečního mejdla a hodil jsem v Libni fousy dělnický třídě. No? Rozumíte, takový já jsem byl živnostník. Ha. Jenomže co naplat, hodil jsem fousy dělnický třídě, čím jsem ji patrně vykořisťoval. A musel jsem být jako každý druhý takovej, který měl nějakou štětku, znárodněnej, což jsem taky byl. Žádný. Jenomže, na to si nestěžuju, prosím, nebyl jsem sám, ale to už pozdějc, už znárodněnej, už jako řadový zaměstnanec družstva Chlupotechna, jsem se, a to zase posuďte sami, bez vlastního přičinění, stal třídním nepřítelem. Jo? Teď vám řeknu, jak k tomu došlo. Já takhle prostě stojím a mydlím nějakýho, jak on se to jenom... Tohle to jméno, no tak ono konečně na jménu nezáleží, je to taky spousta let zpátky, já ho taky jménem nějak moc neznal, já ho znal spíš tak od vidění jako takového mariášníka z restaurace od dvou stehen, já ho znal jako takového profesionálního karbaníka, že ano, jenomže, tak jsem ho znal já, ale v této době, co ho tak jako mydlím, už to byl krajský referent pro zakládání JZD. A to jsem zase, který nevěděl já, s odpuštěním. A tak, jak ho tam mydlím, víte, tak my než tedy jako holíme, tedy tak mydlíme a přitom povídáme, že no? Tak já tak ho mydlím a povídám a no v té době se hlavně povídalo o socialismu, víte? No tak já jako správný holíš, že jo, jsem se taky přidal a povídám. Víte, on ten socialismus by nebyl špatný, povídám, koukám na něj, on nic, já pám, nebyl špatný, on zase nic, tak jsem si pám, vsadím na jednu kartu, povídám, kdyby ho snad dělali nějaký jiný lidi. No a pak jsem si přisadil, pač byl takový jako němý pán, snad nějaký, ale úplně jiný lidi. Ježiš, no dneska už, když se takhle poslouchám, tak se mi to samotnému zdá, že je to ideologická diverze, jako když ji vyšijete teda. No tenkrát jsem to tak žal, no tohleto. No a taky jo. On na to nereagoval, ale někde bylo reagováno, prostě nasadili na mě orgána. Kam se hnete, takovej orgán se hejbá s váma. A jak on se hejbal. Chlapisko urostlý. No, zdravej jako řípa, samej sol, vazoun. Takový vazoun, že by snad mohl přendávat vagóny z jedné koleje na druhou, rozumíte? A přitom povídám, vazba, ale nenápadnej. No, ale jak nenápadnej? On vám takhle vždycky vedle mě stál na dva kroky Takhle prostě jako tak, že mě ho zajímá něco tamhle, náhodou kouká. No on prostě nenápadný. Dělal to výborně. Tenkrát jsem byl taky Jura, mladý kluk, kopalo mi to, hrál jsem za javu, nusle, víte? A kopu, kopu, kopu, najednou koukám, kdo to vedle mě, von za pomezního rozhodčího. Dneska se mi to směje. Nebo jsem si bral Joffii, pěkná svatba, v kostele, jakou tam někdo furt cínká, von za ministranta. No to byl kluk, ty nápady, víte? Byli jsme s manželkou na závodním plese, tedy ne, že bychom tam závodili, normální ples našeho závodu, že ano? No a tam stála urostlá cikánka, nebo španělka, to já nevím. Kastaněty a bubínky, já pám. Hrgot, to je kus, pám. Žofingo, jdi se něčeho napít, moje žovka už v mládí trošičku tohleto, ale jinak je to zlatá ženská. Já pám, jdi se něčeho, já se tady tak trošičku porozhlídnu a hned jsem tvrdně vyjel po té cigánce, víte? Cigánko, ty krásná, tančím, tančím a jak, možná jako se na to budete dívat jinak, ale nám zkrátka holičům ty ruce jen tak furt hrajou, že jo? Tak já takhle jako, cigánko, ty, já podživůtek, kde pak, pistole, armádní pistole, on to byl on, a ona by to zamaskovala, on vám mě bafnul a dal mi pusu, no ale zase to musím říct, on líbal, ježiš, jak ten líbal, no. Abych si jen pořád nestěžoval. Ono na druhé straně taky to mělo svý kladný stránky. Víte, tak třeba já jsem se koupal ve Vltavě. Koupu se, koupu, najednou koukám, že už se vlastně nekoupu, že se topím. To je najednou úplně jiný pocit, víte? On mě vytáh. Ale nehlásil se k tomu. Zase nenápadně, jako prej. My jsme se nějak zachytili za plavky, víte? Povídá. No ohromný, ohromný. Naše tchyně, já nemám špatnou tchyni, nechci si, prosím, všecko je v pořádku, ale někdy si prostě pustí pusu na špacír. A v našem domě, kde každý má takhle nastražený uši, víte, a říká takový nějaký věci, který člověk nerad o sobě slyší a tohleto. A on mě tak jako pozoroval a viděl, že mě to není nějak rechta. Tak ji bafnul a zbalil pro potulku. No, ohrom. Ale stejně mě to rozčilovalo. Víte, paš. S kým jsem se zastavil, koho jsem pozdravil, on si všecko zapisoval, možná tam ještě něco kreslil, já mu tam neviděl, že jo, do tohle. To mě, no, já jsem se mu snažil různě klíčkovat tohleto, a pak jsem si pál, vem tě, čert. A zvyk jsem si. Já jsem šel na pivo, on taky, tedy on si dával prcky obyčejně, že ano. Já udělal svý dvě piva, on šest svých panáků, já šel domů, on taky, tedy já do svý postele, on k nám pod okno. No jo, ohromnej, obětavej. Když já ráno šel do práce a koukám, on zmrzlej na roh, jako veka, ale bdělej a ostražitej furt, víte. No, prostě šlo to tak den ode dne, až jsem ho jednou takhle potkal ve Stromovce. A já povídám, poslyšte, proč mě sledujete? Vompa, ale ani se neptejte, taky už je s tím konec. Už je to jen do prvního. Já pám, jak to, vompa? Pojď, náš starý byl cvok. Už je zavřený normálně bohnicí. Já pám, no dobře, a jako co má by on pán, no říkám vám, nedělejte si starosti, já jsem odvelený. A nemám z toho radost, já jsem odvelený k nějakému učiteli, nemám z toho radost, je to intelektuál, prostě nechce se mi tam. Já pám, a mohl byste mě při té příležitosti říct, jako z čeho já jsem byl podezřelý, já pám, no vy jste měl údajně být ve spojení s nějakou ponorkovou základnou Spojených států. Víte? Já pám, jděte. A měl jste za to dostávat šílený balíky dolarů, já pamatuju, že nic kluci neposlali, víte? A on pále, povídám, nechte to bejt, je to všechno smazaný. Teď máme novýho člověka, víte, progresivního, nějakého majora, Igora Pižďulku, jo, povídá, a ten na to kouká úplně jinak. Ale mně najednou došlo, že jako toho člověka mám navždycky ztratit, víte? A když si na něco zvyknete, že ano, i když je to furt za tohle, to, že jste jako takovýhle... Já pám, no ale poslyšte, to se máme navždycky rozejít. A on pán, no, co se dá dělat? Já pám, no hrgot, přece něco vymyslíme, pro co bych byl dál podezřelej, že jo? Já mám nápad, já pám, teď já mám vlastního pokrevného strejčka ve Filadelfii. A on pán, no jděte, na co tam strejček hraje, on myslel filharmonii. Já pám, houby s vodstem filharmonii ve Filadelfii. A víte, co tam můj strejček je? Generální tajemník toho hlavního výboru NATO. Že jo? A on pán, no a co s tím jako má být? Já mu tam každý den hlásím, jak se u nás dělá vlevo a vpravo bok. Čověče, on se rozáří a pán, no to je ohromný, no to je ohromný. Tohle, až řeknu starýmu, tak to jistě uzná, tohleto. Mně se k tomu učiteli nechce ještě z jiných důvodů, víte? Povídám vám, intelektuál furt používá nějaký cizí výrazy, víte? Já nevím, jak se to píše, to se těžko něco zaznamenává, že jo? A... Soudruhu, Jsme domluvený, plácnem si, poté zase tři kroky za mnou, tamhle je putýka, já na ty svý piva a tam jsme si začali tykat. Od té doby, kamarádi, skoro na život a na smrt, jak my jsme si rozuměli. No, na fotbal jsme spolu chodili do páry, tam jsme si vyšli vstříc, jak se dalo, já mu počítal frotýra, on mě mydlo, tohle. My jsme spolu dělali rodiny vejlety. Celý rodiny jsme dali dokupy, on teď čeká s mou paní holčičku. A všecko nenápadně, víte? Ohromný, no. A do toho mě vlít leden. Já chodil jako tělo bez duše. Až najednou takhle bez té duše přijdu do Valštejnské zahrady. Koho tam nevidím jeho? To byl, no, děsnej pohled. On tam sypal ptáčku. Já na něj volám, Pepo, co tady blbneš, prosím tě? Já tady prodávám republiku Wall Street a ty sypeš ptákům. On se na mě smutně podíval a povídá, jo, když mi od ledna, víš, už tyhle ty kidy nesmíme baštit. Smutně se podíval, zaslzel a zmizel. Od té doby, věřte mě, ať hledám, jak hledám, najít ho nemůžu. A proto vám chci říct, leden, neleden, ale takhle tak ne, soudruzi. Takhle tak ne, tohle mi nedělejte. Neříkejte mě, že si na mě zase něco nejste schopni vymyslet. A proto se na vás obracím. Vraťte mi mýho Pepu, vraťte mi mýho Fízla, můj smysl života.
9: Hodiny na veži odbyly o 10 minut pol deviatej. A můj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálně na úteku nejde a nejde. Už od božího rána ho tu vyčkávám a budem ho čakať trebárs aj do božího poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je můj jediný, nepremožitelný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný húorný chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúry vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14 krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, môj premilený a všetkými masťami mazaný.
10: Anička.
9: Jurko.
10: Anička.
9: Jurko.
10: Jurko.
9: Anička.
10: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči si podrástl, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
9: Včera.
10: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz? Neviem, neviem.
11: Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
9: Veru nie, Jurko môj, po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
11: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
9: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
11: Ale čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
9: Lebo či na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
11: Hej, veru, bol.
9: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
11: Hej, veru, nič.
9: To si mi už minule, Jurko môj, zábudlivý.
11: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorým sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
9: Ja, taký je už náš ľud, usilovný a šporovlivý.
11: A doma ako?
9: Juj, stále rovnako. Piedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
11: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
9: Juj, ale var nie tu, Jurko, ale môj nedočkávý. Ale
11: duža nie, si vravela, že nás tu nikde vidím.
9: No, keď mi je to tu tak odsud, ale no, tak
11: len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
9: 3 rohy.
11: Ako vždy, a daj 2 kópie. Imre Gazember, Vicišpán, Oravský podzámok číslo 1.
12: Můžeš aj rychlejšie.
11: Veľa vážený pán Vicišpán. Počkaj. Stačí. Veľa vážený pán Viciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
12: 3 krížiky?
11: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
12: Ale keď ja sa tuto hambím.
11: Veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde.
12: A tož ja teda nedbám.
11: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakujem. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď a potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
12: Len spí, holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem pliesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
0: Ahoj! Ahoj! Ahoj! Ahoj! Juri, vstávaj!
13: Keď ste si ma upiekli, tak si maj!
0: A to ty, čo tu? Zleje, pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
13: Koľko ich je?
0: Jeden.
13: Tak utekajme.
0: Húj!
13: Zbohom, Anička! Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke.
12: Zbohom, Jurko! A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom. Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hra je v spodnom šuplíku. Končí. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť, hej, bolo vás 11.

0: Když se Jára Cimrman v lednu 1906 postavil ke kolébce českého kabaretu, měl za sebou velice těžký rok. Pro lipský veletrh konstruoval tehdy svůj proslulý Buchar Jirka II a pro dechový orchestr Salzburského pohřebního ústavu zároveň komponoval svůj velice úspěšný seriál pohřebních pochodů. Není tedy divu, že bytostně zatoužil po žánru lehčím. Ve Šnoblově, tehdy vzniklém kabaretu u Bílé labutě, se nejprve pokusil o štěstí jako imitátor. Cimrman byl skvělý imitátor, ale jeho vystoupení se nesetkávala s takovým ohlasem, jak by si byla zasloužila. Bylo to možná tím, že Cimrman napodoboval osoby, které publikum většinou neznalo. Například svou sestru Luizu. Nebo výborně uměl napodobit vršovického holiče Kalouse. Takže publikum většinou nemohlo ocenit, jak přesně odpozoroval jejich mimiku, gesta a dikci. Ovšem vrcholem Cimrmanovy kabaretní tvorby byly bezesporu sestry Říhovy. Když Jára Cimrman pro tato slavná paterčata komponoval jejich nesmrtelné číslo 5 vran do čepice, měl na mysli jednu smutnou skutečnost, která platí, že většina šantánových a kabaretních umělkyň končila svou kariéru ve chvíli, kdy ztratila krásu a svěžest. Sestry Říhovy neměly co ztratit. Cimrman založil své číslo právě na nepříliš velkém půvabu těchto tehdy 45-letých děvčat. Obsah tohoto čísla není dnes bohužel znám, ale mnohé by nám mohlo napovědět svědectví pamětníků. Proto jsem dnes pozval do studia pana Petra Brucknera z Brandýsa nad Labem. Pane Bruckner, pojďte sem. Který měl to štěstí, víte,
1: ano,
0: že jeho dědeček na vlastní oči sestry Říhovy viděl.
1: Ano.
0: Pane Bruckner, jak na to dědeček vzpomínal?
1: No tak on, dědeček, znal všechny ty pražské noční podniky. U Bucku, u Rozvařilu, u Tří zlatých koulí, u Síkoru.
0: A tak dále.
1: Ano, a u Tomáše, u Celestínu. On, dědeček, se jmenoval Vymetal.
0: Čili to byl dědeček z matčiny strany.
1: Ano, a byl sklenář. Všichni ostatní sklenáři mu vždycky říkali, Vymetal, ty vymeteš každý noční podnik.
0: Čili měl rád legraci.
1: No, to on teda měl, to on kolikrát...
0: Poslyšte, pane Bruckner, a co říkal o těch sestrách Říhových?
1: No tak to dědeček říkal, že bylo vůbec nejlepší, co kdy viděl. On říkal, že to bylo skutečně unikátní. Tak to měli totiž tam na jevišti takovou obrovskou čepici. Ano. A ty sestry Říhovy byly celé v černém. Ano. Víte, jako zavrány byly. Měly dlouhé nosy, takové špičaté, ale to nebyly nalepené nosy, to byly jejich vlastní. Všechny ty sestry do té čepice naskákaly.
0: Proto se zřejmě to číslo jmenovalo 5 vran do čepice. Ale to by nebylo všechno, tomu by se asi diváci nesmáli.
1: No tak on, dědeček, říkal, že nebylo rozumět vlastního slova, jak se všichni smáli.
0: A prosím vás, pane Bruckner, co ty sestry v té čepici dělali? Zpívali nebo?
1: No tak já nevím, možná, že i zpívali, ale to nebylo vůbec slyšet.
0: Poslyšte, pane Bruckner, a vy jste mi přece psal, že váš dědeček přímo v té čepici byl.
1: Ano, on se tenkrát přihlásil jako dobrovolník z publika, ano, a byl přímo v té čepici s nima. To byla taková veliká čepice, takže se tam s nima vešel.
0: No a teď co tam dělal?
1: No tak dědeček říkal, že se stočil do klubíčka, aby na něj nemohli.
0: Jste mi nerozuměli, já myslím, proč do té čepice chodil, proč se hlásil?
1: No to byla tenkrát taková soutěž, kdo s nima nejdýl v té čepici vydrží.
0: Aha.
1: Kdo to vydržel minutu, tak dostal 20 korun.
0: Tak už se nám to začíná projasňovat.
1: Každý prý odtamtud vyletěl jako šídlo, ale dědeček to vydržel.
0: A čím to bylo?
1: No tak on mi říkal, že jeho zachránilo to, že byl stočený.
0: Já myslím, čím to bylo, že se v té čepici nedalo vydržet.
1: No to těžko říct, to každý musel předem slíbit, že neprozradí, co v té čepici viděl, nebo co se tam děje. To by pak to číslo už bylo prozrazený a nikdo by do té čepice nechtěl.
0: Ale vám to jistě dědeček prozradil po létech, že?
1: Ne, on vždycky říkal, jsou to sice suvy, ale kšeftým kazit nebudu.
0: A pane Bruckner, ani nic nenaznačil?
1: Ne, akorát mu bylo divný, že ty peníze, víte, těch 20 korun, potom nemohl vůbec najít.
0: To je zase jiná věc, ale mě zajímá princip toho Cimrmanova výstupu. Vy na to máte jistě svůj osobní názor.
1: No tak já nevím, jestli by se to hodilo zrovna tady.
0: Ale jen to řekněte.
1: Až ono je to takový.
0: Klidně to řekněte, když tak to vystříhneme.
1: No tak já si myslím, že ho štípali. Že ho štípali.
0: No tak to bude asi všechno, přátelé, co se od pana Brucknera o tomto slavném Cimrmanově výstupu dozvíme. Ale i toto málo je cenné, protože tímto číslem se sestry Říhovy živily plných 40 let.
1: Dědeček říkal, že pěkný číslo byl taky kapsář Eman, ten vystupoval hned po nich. A ten vyfouk lidem, co chtěl, peníze, hodinky,
0: no,
1: nebo...
0: To až zase jindy, pane Bruche. No a sjezdili s ním takřka celý svět.
1: Jestli to nebyl jejich bratr, ten kapsář. On se totiž jmenoval Eman Dříha.
0: Prosím vás, pana Brucknera už nezabírejte. A teprve v roce 1946 při turné Mexikem smetl sestry Říhovy z jeviště Uragan Flora.

Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu, a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupil jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: Vesnice, zdraví město. Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýcův sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: Přišla jste také na ples? Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: Ne, čekám tady na vlak. To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: Pohledneš se jinde, všechny na vlak nečekají. A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: V kolik vám to jede, moje milá? V 8, ale ty jeď hned. Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. Hele, tamhle je náš Láďa, ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. To je blázen, vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. Tady je, zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. To je z toho, pravil strýc, že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí? Brečel jsem bezmocně na křesle. Nebul, Láďo, zvolala teta. Dneska hlad mít nebudeš. Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí obě. Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde.
Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně děvčata protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové, půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal dět. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na hlavě a víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál, motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepěl ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.

0: Vážení pozůstalí, smuteční hosté, před pár minutami nás navždy opustil plechový a velmi drahý výzkumník americké výroby. Byla to rána.
1: Hlavně to třetí balvanem do palice.
0: Nesmějte se.
1: To říká ten pravý.
0: Během svého dlouhého provozu viděl věci jako nikdo na zemi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď daleko od domova spočinul k zaslouženému odpočinku. Budíš mu lehkej Mars.
1: Ale než se rozejdeme, odpoj mu kabel od baterky. Ještě se trochu mrská.
2: Prepač, robot, pomýlil jsem se, no. Tu máš parenicu na pamiatku. Štefan.
0: Ale tak jdeme, musíme navrkat vejtřesku. Musíme najít nějakou jinou fungující sondu, ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Dostaneme, nedostaneme. Do vejtřesky se všichni v těch skafandrech nedostaneme. Někdo musí na korbu k modulu.
2: A tak já půjdem, cisterna už nežmurka, anteny zabehly a já lepší uvidím na cestu.
1: Očkej, já se takto... Tak...
2: Budem mať celý oštěpok pre seba a vám dám figu borovu hovida.
0: Hele, na první cvaknutí, čeče má úplně jiný zvuk. To je asi kvůli jinému atmosférickému tlaku, ne? Zní jako nadupaný závodák. Možná, že taky pojede pořádnou kudlu.
1: No tak pouštěj spojku s sitem a tě skončíme na Jupiteru. Je tady malá přitažlivost. Nerad bych se doprdlal na Mars, abych se takových kiláků od českých silnic zabil právě tady ve zdechlý vejtřasce.
0: Tak to je hardcore. Každý se šlápnutí plynuje skok tak 2 kiláky dlouhý. Ale takhle si prohlídeme Mars za odpoledne. To není těžká nuda jako v muzeu. Hele, jsem rád, že jsem se tohohle dožil fakt. Jako, ale tomu se ještě dostat.
1: Bacha, brzdě!
0: Co to bylo?
1: Přejeli jsme druhou sondu.
2: Co to bylo, Štefan 2? Chudák Starky.
0: Pojďte se podívat, chlapi, tohle je nádherný pohled. Hele, tamhle je země.
1: No ta červená barva tady, to je spíš jak scéna ze 7 statečných. Jenom škoda, že je tady tak debilní ticho.
0: Pusti muziku, myslím, že budeš na měko.
3: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choď, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
4: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
3: ano.
4: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
3: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
4: Ano, Veno, že jsme jim tu nějak ukázali. No,
3: ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
4: Já třeba Venoušku začnu.
3: Ano.
4: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
3: Prosím tě.
4: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
3: jo.
4: Potom kolem Kohinoru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
3: Podívej se.
4: No. A jak si jel ty, Venoušku?
3: No, já jsem jel 2 stanice po staré trase,
4: mm-hmm.
3: a potom do Košíř, no. Potom přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
4: No. Víte, tamtudy já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu venu a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
3: Prosím tě, no vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
4: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
3: To by měli.
4: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prej až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
3: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupí brusle?
4: Nedopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
3: Která?
4: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
3: Já nevím, no, to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.

0: ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Který?
0: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
0: víš,
1: počkej,
0: který?
1: No? Ten rohák, co vypadá dočista jako nový.
0: No, no a co ho stihli jen tak, tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: No vidíš.
0: No, no a co ho stihli jen tak, tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.

0: ti byla krása.
1: To věřím, to si
0: dovedu představit. Takový ti obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
0: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
0: Ne. Jenom dva dělníci véno. Ten jeden má bydle a druhý mu za to tahá drátem. Ale véno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
0: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký. Já? Takový veliký mohutný.
0: To vole hromady.
1: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co ruku, takovej drapák, třikrát lomený, to má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák, ty čtyři dělníci k tomu skočí.
0: Ne, drapák dva tam byli, ven.
1: Aha, tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočí a hodí do toho čtyři kostky
0: no to
1: a ta
0: jo,
1: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
0: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
0: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
0: Vénoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: že už to
0: zkusil jednou
1: a
0: ať je rád, že zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
0: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo, vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého

netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po dalším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, ten měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Linomas, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdál, nýbrž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Linomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu, Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomase a řekl, tak něco kecej, ty vole. A tu Pepík už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby. Když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl, tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Linomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Linomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV.
Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání tedy, na zbreptání je dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav té v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona, lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepití umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík, který stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řeknu Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl, králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká, to byla pauza, že šli lidi kouřit a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká, všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle ty. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské, z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi, co nám to sem zase dneska poslali za hovado. A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Štajmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem, veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě, všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepík Hlinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice z Vojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice z Vojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všatně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, cocker spanieli, vlčáky, dogy. Kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psi a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou... Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem, a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla, byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne. Být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, lomcovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. A říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš. A on věděl. A nakonec
Jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokázal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůčí list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda. To je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, znám mě z filmu nebo z televize. Tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

0: ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primá nebo sekundán jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. A jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je TP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? A Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli, posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže, toho musíte hrát noblesně, pamatujte si, Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když v tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže.
1: Já myslím, že teď je vhodná chvíle seznámit vás se strukturou našeho souboru. Jednak teda jsme dneska zrovna rozšířili soubor o jednoho řadového člena, sice Mirka Židlického, který hrál na flétnu dneska poprvé s náma a po tom dnešku ho teda bereme. Mirku, máš to v pořádku. Jinak já jsem vedoucí souboru a Jan je předseda revizní komise našeho souboru. Jinak žádný členy nemáme zatím. Takový ex-člen náš je Míša Štipich, který s náma občas, když může, když mu to jeho
2: Externí člen.
1: Externí člen.
2: Když mu to paní dovolí, tak s námi vystupuje.
1: Jo, úkoly dovolí. Já jenom bych chtěl ještě říct, že to taky pro Mirka, který sedí vzadu a který to ještě nezná, co plyne z těch pravomocí vedoucího, mimo jiné, já to nebudu říkat všechno, protože to je dlouhý, ale například mám možnost udělovat pokuty až do výše 300 korun. To je všechno napsané na papíře, vytištěno je to, ne, to my jsme si nevymysleli, to je v rámci svazu hudebníků, to znamená, my jsme jenom jedna taková skupina, která buňka, realizuje, buňka, která realizuje ty stanovy. Takže pokuty až do výše 300 korun, například za neupravený vzhled při představení, nebo
2: je ukázněné chování při zkoušce.
1: Když nejsou vidět uši, nebo tak.
2: No. Když jsou vidět moc dlouhé.
1: U nás ty pokuty já navrhuju a schvaluje je Jeník.
2: Přece. Zatím to nebylo příliš účinný nástroj řízení toho souboru.
1: No tak teď, když máme konečně člena, tak mu můžeme dávat pokuty.

0: Vy jste poslední?
1: Cože?
0: Jestli jste poslední?
1: No jo, teď ono přestane. Už to bylo zapotřebí.
2: Já mám pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
1: Co říkáte?
0: Vy mi nerozumíte?
1: Vždyť já to mám hulkovým písmem.
0: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
1: Co prosím?
0: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
1: Já vás neslyším. Já mám přístroj.
2: Já ho nechám bejt. Já si stoupnu za ním.
3: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí, jsou dvě okýnka.
0: Pani, a kdo je poslední?
3: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
1: Já to mám hulkovým písmem. Ora.
0: On neslyší, on má přístroj.
3: No jo, ale je to fešák.
2: Ježiš. Baba nevidí.
0: Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout? Kdo je poslední?
3: Vy jste poslední, vy? Tady se to dělí a jsou dvě okýnka, už to říkám naposled.
0: Tak já si stoupnu mezi a budu předbíhat.
1: Tady nebudete předbíhat, já jsem před váma, měl jste si přivstat.
2: No, a je to.
3: Co je, co se stalo?
0: Stáhli v okýnko, přivezli balíky.
1: Cože balíky? Balíky jsou tady? Tak to bude pauza, to znám, to je pauza, to já si sednu, když je pauza.
0: Jak si můžete sednout, když je tady dáma?
1: Co, šachy chcete hrát, šachy?
0: Povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
1: Dáma?
0: Dáma.
1: Můžu sedět, když jste říkal, že dáma nevidí.
3: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, když vy jste ten fešák. A máte to přesně. Máte vůbec drobný. Oni to chtějí přesně, aby vám nemuseli vracet.
1: Co se staráte o sobo? Já mám jenom drobný. Vy si myslíte, že jsem Rothschild, ne? Já mám drobný aluminiový a mám to hulkovým písmem.
3: Jaký? Argo, vy jste nějakej vyplašenej. Halejte se, a co vy? Máte to přesně?
0: Přesně, paní, mám to zvážený. 23 deka 60, 17, 12 korun, celý důchod, vím to přesně, posílám to synovi.
3: A proč? Proč mu to posíláte?
0: Protože je na mě, paní, moc hodnej, ještě mě nezabil.
3: Ježišmajra, ten musí být hodnej. A pak, že jsou ty mladí dneska zlí. No. Slyšíte? Ještě ho nezabil.
1: Třeba neměl příležitost. Tak. Teď jsem si roztrh pytli a rozsypal jsem si celý důchod.
3: No, to máte z toho, že to nosíte v igelitu.
1: V čem to mám nosit?
3: Máte si pořídit plátěnej pytli.
1: A
3: nebo noste to v ponožce, že jo?
1: To se vám řekne, paní, já mám všechny ponožky děravý. Já mám dlouhej palec, já děl na dráze. Mě za ně jednou táhla drezína z písku až do Budějovy. Pomozte mi sbírat, přátelé, ale nekraďte.
2: No, dovolte.
0: My jsme tady slušní lidi. Už jste někdy slyšel, že by se na poště kradlo?
1: To jsem neslyšel, protože neslyším.
3: Ale se tu máte, myslím si to.
0: Tyhle ty nový mince, to je jenom pro zlost. Lepší byly ty starý papírový. A potom, jak to vypadá, prosím vás, jdete si na poštu pro důchod, oni udělají cvak, cvak, cvak, cvak, cvak, jste vyřízený.
3: A mě to vyhovuje. A navíc ta nová 50 koruna má léčebný účinky. Onehdá mě v kuchyni spadla na palec a mě zmizelo kuří v oko.
1: Tak a je to tady, to jsem si mohl myslet. Ta vaše pomoc humanitární mě stála 13,60.
3: To není možný, tak já nic nevzala.
1: Tak to vzal on. Ksich na to má kriminální
2: no,
3: tak to vzal on.
1: On to vzal.
3: No to jsem měla vědět, tak jsem vzala taky.
2: No, dovolte osoba. Já to nemám za potřeby. Já mám hodnýho syna.
1: Já vím hodnýho syna. 3 lesklý chybí a 30 stříbrnek. Volejte policii městskou, to se vyšetří, já to tak nenechám.
0: Žádnou policii nevolejte, nebo vás odtáhnou.
3: Jo, a na ten dlouhej palec vám nasaděj bodku.
1: Ne, jen ne, bodku, přátelé, bodku nechci, to by bolelo. To si to radši najdu sám.
0: Ježišmarja.
3: Co je?
0: Ježišmarja.
3: Co je? Co se stalo?
0: 12 hodin a já zase nevzal léky.
3: A proč jste je nevzal?
0: Protože na ně nemám, paní.
3: No tak trhejte byliny. Vašte byliný čaje, to je zadarmo.
0: Jak můžu trhat byliny, když se nemůžu volnout, když mám housera?
3: Tak trhejte lípové mě, dětko.
0: Já se natáhnu a zůstanu štajf, to víš, že jo, ty.
1: Pani, prosím vás, už jsem zase jedený kláček našel, to je 20.
3: Podívejte se zblízka pořádně.
1: Já jsem se díval, teď už jsem to měl pod víčkem, prosím vás. Ale tady není nic napsáno, tady to má jenom nožičky.
3: A co na druhé straně, otoč se to.
1: Na druhé straně to má krovky, paní, krovky.
0: To je šváb.
3: Moment, moment, není to růst.
0: Není, to je šváb.
1: Paní, růst to nemůže být, ty už otáhli. A potom, teď to má krovky. Už jste někdy viděla Rusa ve fraku, paní.
4: Pojď, ono to se hejbe, já to nechci. Pojď. Ale jinak tady mají čisto, co?
3: Jo, tady mají čisto, tady se perou i špinavý peníze.
0: Pani, vidím, že v okýnko nevytáhnou, jdu naproti do fronty pronucenej bůček.
1: Jo, to bych mohl jít s váma, já bych si tam koupil maso pro psa.
3: Vy máte psa?
1: Psa, já nemám psa, ale mám hlad jako vlčák. Já mám kočku, paní, kočku mám.
3: Jo, kočku, kočku, no jo, kočku. To je Nobel, kočka. Ty by teď kupovali viska.
1: No, to víte, že jo. Ať si kočky polibějí prdel, prosím. Kočky se budou futrovat viskasem a já budu lovit myši, ne? To je dneska všechno obráceně. Ono jim nestačí v té televizi, že blbnou hlavy lidem. Oni už začali blbnout ty zvířata. Viskas.
3: A to... Kým vás, co je furt? Co vy? Máte taky nějaký zvíře doma?
0: Mám, paní, mám. Syna. To je velký zvíře na ministerstvu životního prostředí. Ten je, paní, na mě moc hodnej. Ten mě bere do přírody na sluníčko. V loni mě vzal na Šumavu a tam mě za nohu přivázal ke stromu. A dal mě kompas, abych se nerozptyloval.
1: Prosím vás, a jak jste se dostal ze Šumavy bez kompasu do Prahy?
0: Až na Vánoce se smrčkama.
3: Zrovna připomnělo, teď já musím jet na Šumavu. Mě tam vrátili pílu.
0: Pani, na to velikej pozor. Nikam tam na tý píle nelezte, aby vás tam ještě nepřeřízli.
3: Myslím vás, kam bych lezla. Popadnu pílu a jdu poslechnem.
1: Jak popadnete pílu, pani?
3: No za oblouk, je to obloukovka.
0: To vám toho teda vrátili.
3: Já měla ještě nárok na sekiru, ale tu někdo ukradl.
1: Hlavně, že vám zůstal špalek, pani. Špalek je důležitý. Abyste měla jednou kam složit hlavu, víte? Pani, že jsem tak smělej, čím vy vlastně k tomu okýnku jdete obtěžovat?
3: A já jdu odhlásit inkaso.
0: To nemůžete.
1: To nejde, paní inkaso, to je posvátná věc, to nejde.
3: A proč by to nešlo? Já se stěhuju do krabice.
1: No. Helejte, už je mladá nahoře bez. Už vytáhla okýnko.
3: Hele, a už ho stála.
0: No jo. Tak to asi jenom větrala.
1: Naši.
3: A jo, to jo, já cítím koblížky.
1: Oni neblázněte, koblížky nemůžete cítit. Poštovní kobily zrušili už 50. letech.
0: Ale ne koblížky. Koblížky!
1: Co mu tu ješ, dětku? Teď říkám, koblížky!
0: Pani, ten už má po sezóně.
3: Nemá vymalováno.
0: No jo.
3: Hlejte se, ty služby v té demokracii, ty se teda moc nezlepšily.
0: No to mě povídej.
1: To vám snadno vysvětlím, pani, protože administrativu nevyměnili. Tule jsem byl na obecním úřadě kvůli důchodu, zaklepu, vejdu, pozdravím slušně čest práci. Ten jeden vylít a povídá, pane, zdravíme se, dobrý den, dneska jiná doba. A pán, doba je možná jiná, ale vy jste tady furt ty samý ksichty.
3: A co vám? Uznal to.
1: Uznal to komundíra. Popadně pod krkem a pojdá, dětku, ty už sem nelez, tebe si budu pamatovat. Jo, paní, kdyby zvítězila levice, to by byl šrumec. Ono stačí, že vládne pravice. Pani, kdyby zvítězila levice, vzala byste mě do krabice, tak nějak do ilegality, že bych si tam udělal ještě jedno dno.
3: A co pak o to, já bych vás vzala, no. Ale musel byste se mi přezouvat, víte?
1: Si nedělejte starosti, pani, já už jsem přezutej furt. Já nemůžu napalet nic jinýho.
3: No jo, a musel byste taky na mě přepsat svoji kuponovou knížku.
0: Jo.
3: No víte co, kdyby se s váma něco stalo, mě pak budou vláčet po soudech.
1: Vidíte, babu, není nějaká hamižná. Jediný akcie, co mám, a ona by mě o ně připravila. Teda vaší krabici se vyhnu obloukem. Toto radši dám tomu koženýmu Harvardovi, víte? Aspoň nebudu blbec samotář. Teda, fuj, taj byl z vaší krabici,
3: jo,
1: víte?
3: Jo, ale to se víte co, já vám něco řeknu, dejte si to komu chcete, víte, já vás tam nezvala. Vy jste se sám do té krabice cpal.
1: To je zajímavý, jo. Já jsem se cpal. A kdo tady se mnou fritoval od začátku? Kdo říkal, že jsem fešák?
3: Hele, já najednou slyší, jo? A když si chcete namlouvat, tak se neříká fritoval, ale filtroval, víte?
1: Pani, co bych s babou někde zahálel v krabici, když můžu jet do lázní a válet se tam s dětkama v bahně.
5: Co? S dětkama v bahně? S dětkama? Kde?
1: No víš, že jo, nejsem krampol. S dětkama v bahně. Já si tam ráchám pohybový ústroj. Mě to dělá moc dobře na palec. Hlavně na palec. Ten se
0: pane, na to velikej pozor. Na to bahno. Abyste jim tam ještě neusnul.
1: Tak tam usnu, pane, já to mám placený. Já si tam můžu i omdlit, to je moje teritorium.
0: Jo, usnete. Stvrdnete jim tam a oni vás budou vysekávat jak trilobita.
1: No, ten se dostanu do muzea, když to je jedno.
3: A já nikam nejezdím, já si vlezu do krabice, zaklapnu víko a čtu si.
1: Co to je? Pani, to už je tak blízko fronta.
3: Ale to střílí ten pán, jo. Tady, no.
1: Pán štěká, no jo. Bude změna počasí, pani. A mě zase budou bolet kolena.
0: Nejlepší koleno je s křenem.
1: Jo, jo, dětku, ne vepsový koleno, moje koleno. Češka mi blbne, levá Češka, ta se zbláznila, ta snad požádá o slovenský občanství. Pani, já už tady nečekám, mě to štve. A půjdu domů, mladá neotevře, ta už se tam zakecala. A já tady mám těsnou žízeň, tady je vedro, já mám...
0: Co máte žízeň?
1: Žízeň mám, žízeň.
0: Na to, pane, pozor.
1: Co, proč?
0: To by mohla být cukrovka.
1: Cože?
0: Že možná, že máte cukrovku.
1: Se mnou na žádnou brigádu nepočítejte. Ať jdou mladý, já jsem si svý odělal. Pojďte, paní, já vás zvu, vy taky, pojďte, půjdeme se vozit metrem. To máme zadarmo. To je naše jediná sociální jistota.

0: Já
1: bych... Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak, Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který by k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohře.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Miroštěl rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká, ono z toho vylízal nějaký felčan, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řek.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebudu
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšouplout, tak nebudu tady okounět u vás a půjdu jinam a rozšouplu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už zapadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mně stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Mošel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co bych dělal v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal, ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se Nepředstavuji, já jsem Kulajda Alois, těší mě, Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá...
0: Počkejte, paní Bograní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pan Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr sám. Ta, šišky a mě tím
1: cpal. Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete. Kam? Kam? Kam?
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhej, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb ne, 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřek, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřek. No, protože kdybyste mi to byl býval řek, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává
0: to,
1: počítač.
0: To byla počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino. Proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
2: Prosím.
3: Tak.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Jako hovězí, jako ledvinky, u jako undatra.
2: Undatra?
3: No to je jako Ondatra, jenomže má na začátku...
2: Ale, tak se posaďte,
3: děkuji, posaďte se.
2: No tak, co jste mi přinesl?
3: A je, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
2: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
3: Jo, tak vy jste lékař?
2: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
3: A jo, oni vás přeškolili na byťáku,
2: to víte, Osud si s člověkem šel jak pohle. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
3: A nedali vám umístěnku, že jo?
2: No, umístěnku.
3: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
2: No.
3: A šoupli mi ho na zahradníka.
2: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
3: No ona každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
2: Jaké záležitosti?
3: Výměnička, soudruhu,
2: no výměna. Tak, výměnička, bytečku.
3: Ano, v první poschodíčku.
2: Bydlíte.
3: No, zaplať pambu, jde to.
2: No, já myslím, kde?
3: Jo, tak, já myslím, zde. Tak to bydlím.
2: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, přece jasné.
3: To
2: ne,
3: to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt Polobkovicovi.
2: No, tak adresu.
3: Adresu těch koumáků?
2: Moment. Ale ne, vaší.
3: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
2: No.
3: Joliota Curie.
2: Prosím?
3: Joliota Curie 7.
2: No 7? Ale Kiri.
3: Co?
2: Kiri.
3: Těší mě.
2: Co?
3: Jste Kiri.
2: Ale ne!
3: Kikiriki!
2: Joliu takiri! No, tak jaké máte rozměry?
3: Mírně
2: Ale já mluvím o bytě, o bytě, o bytě!
3: Ale jde pak o bytě, že veče? To mám po tátovi!
2: Ten byt!
3: Ne, tu cejchu!
2: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo! Já se ptám, jak velký máte byt!
3: Jo tak!
2: No,
3: jde to!
2: Konkrétně!
3: No, konkrétně to jde taky! Ale my tam bydlíme spíš normálně!
2: No tak, jedna plus jedna?
3: Dvě!
2: Dvě plus jedna?
3: Tři! Čtyři!
2: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
3: No, já pak bych to nevěděl.
2: No tak proč to neřeknete?
3: No, já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
2: Dost!
3: Dost všelijaký libůstky.
2: Dost!
3: Dost referentů.
2: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
3: No, já myslím, 300, že by to vyřídili.
2: Ale ne, kuchyň a pokoj.
3: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
2: No tak dál, příslušenství. Spíš?
3: Ale jde pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
2: Nepromamát?
3: No jo, tak bych spal.
2: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
3: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
2: A tak! No to já mám taky.
3: Jo.
2: To je nevýhoda, že?
3: Proč?
2: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
3: A vy to používáte v obojí najednou?
2: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
3: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
2: Tak s kým jste se dohodl?
3: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
2: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
3: Jo tak to je nějakej zrno zječný.
2: Zrno zječný?
3: Jo.
2: A proč on chce prý zječný?
3: On prý byl zvyklý na žitnou.
2: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
3: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
2: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
3: Jakou drůbežárnu?
2: Vy říkáte kurník.
3: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta kurník. Vidím, hosti vaří, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, hosti vaří.
2: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří.
3: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Z Český Třebový.
2: Tak ono je to čtyř...
3: Bratislavem Poušteckým schocně.
2: Počkejte, já už ztrácím přehled.
3: To nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
2: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
3: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
2: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
3: Jo,
2: s
3: Pouštěcký?
2: No.
3: Ale takhle, helejte, Pouštěcký vdává dceru.
2: Aha, a ta dcera.
3: No, ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. To byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. To víte, to je marný. To jo. Si nepište tohle.
2: No, ta s kým si chce měnit byt?
3: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tyhle marný. To jo. Si nepište tohle.
2: No, ta s kým si chce měnit byt?
3: Jo, ten Pouštěcký.

0: No dobře, tak ten se píše.
1: No?
0: No co je přehlasovaný, no?
1: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
0: Kamanovo jsou mi dobře známy,
1: no. Tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
0: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
1: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
0: To je ten od švagra.
1: Ne, ten je od pošty.
0: A stěhuje se do Prahy.
1: Ne, do Černý Pryčope.
0: No, člověče, to je úplný drak na chostnu.
1: Depak, to je nějaký nádihází Imre.
0: Imre?
1: Hej, Imre.
0: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
1: Proč?
0: No já nevím, já se směju.
1: Vy se nesmějete.
0: Ale směju.
1: Čemu?
0: No, že se stěhuje na Kamčatku. Kde? Já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
1: ukázal. Počkejte, a není to nějaký omyl?
0: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
1: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Ale, soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
0: No.
1: My toho Nádi hází Imre, my ho šoupneme do ty Ječný a máme to v oba z krku, ne?
0: Počkejte, a kam se budete stěhovat vy?
1: Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
0: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
1: Ano, přece kvůli ty ledničce.
0: Kvůli jaké ledničce?
1: No co máte Nádi hází Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
0: No dovolte, to vám přijde draho.
1: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
0: Ven! Ven!
1: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
2: 90% písniček, přátelé, je o lásce. O lásce se zpívá ráno, v poledne a večer. A první láska, o té bývají ty nejkrásnější. Kapelník si připravil pro dnešní večer speciálně pro vás jednu velmi hezkou skladbu, kterou často slýcháváte z nahrávek Československého rozhlasu. Je to písnička, která si získala také obecenstvo. A věřím, že až uslyšíte první tóny této písničky, přátelé, že každý z vás... Co tady hledáte, člověče?
3: Co říkáte?
2: Co tady hledáte na jevišti?
3: Ale já jsem vám prvé tady ztratil takový klíček malý aluminiovej. Tak ho tady hledám.
2: No to musíte asi hledat takhle, teď, když jsem tady já.
3: Takhle veliký byl asi z alumínia. No já bych ho tady nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte?
2: A já to mám, ten uzávěr.
3: Uzávěr a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já ho měl v kapse, víte? Teda ne to kolo, ten klíček.
2: No ten klíček, samozřejmě.
3: A vyndal jsem takhle kapesník a najednou slyšel jsem ještě, jak to cinklo.
2: A byl pryč.
3: A byl pryč. Jak to víte?
2: No když spadne, tak je pryč.
3: Aha, no jo, a on spad, víte, takhle dolů. Až nahoru nemohl spadnout. On spad dolů a byl pryč vám.
2: No jo,
3: malej to... takovej aluminiovej klíček to byl. Asi takhle velikej z aluminia.
2: No jo, ale prosím vás.
3: Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval. Já ho mám totiž na kolo, víte? Já mám vzadu takový zámeček
2: na kole. No ten uzávěr, to
3: ten
2: už uzávěr,
3: jste
2: říkal,
3: a na to no, jsem prosím. Měl právě ten klíček, no. A tím, že jsem takhle vyndal ten kapesník z kapsy ještě, tak jsem slyšel, jak to cinklo najednou a byl pryč.
2: No ale teď...
3: Malej takovej aluminiovej klíček to byl. Takhle veliký z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, bych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo,
2: no
3: víte,
2: já
3: mám
2: zároveň kolo. No jasně.
3: A jen jsem šáhl takhle do kapsy a vydal jsem kapesník takhle a cinklo to a byl pryč. Jsi takhle veliký byl, aluminiovej z aluminia.
2: Myslíte hliníkový, ne?
3: Co?
2: Hliníkový.
3: Ne, aluminiovej to byl.
2: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
3: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle. A já musím domů pojat, manželka vždycky tak kroutí hlavou, když přijedu pozdě.
2: No kvůli tomu, že kroutí hlavou.
3: No jo, ale s mojí hlavou.

0: Co je to tamhle dole, jak se to lesně, není to on? No vidíte.
1: To není, to je od holuba něco, jo, nebo tak. Co? Ne, ne,
0: ne. No tak mi ale řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit?
1: No tadyhle přesně vzadu, než vejdete dovnitř, tadyhle u toho.
0: No proč ho hledáte tady, jste ho ztratil vzadu? No,
1: tam je tma, tam člověk nic nevidí.

Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny, na rybník a já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili. Asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já, že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak který míň a který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně na dostřel, se nám objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru, jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi, jako když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo? Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komor. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal. Teď to bylo... To byla rána normálně, to vzalo to žito, co tam bylo, jo. Udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. My jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat. Víte, pane hrabě, já ho mám moc rád. No, pan hrabě Kinský to byl, no ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju. To je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím. Ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný. Ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč. A tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit. Jo? Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc? Nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až... To byl jediný živej terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a oni říkali, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo tom, tom, tom, tom, tom, tom, a střeli a rány a přištěkali a teď to konečně daleko od nás teda, jo. Říkali, teď se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že jim to podařilo ulovit a pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl. A my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený. A já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost. A oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivezli z Marazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, až jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na ty Dalešický přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě, jo.
Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projížděj. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo? On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorných zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my, když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. A protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že a teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudlí babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. Tam má taky Franta různý úlovky, že jo? Třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo? To má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo? Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta, ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak to možný? Jak ty možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...

0: Wiener in Herr Schustermeister Kajetán. Wo kann ich dir sie machen?
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to všem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého šprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžeme udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Kein Angst, Herr Schustermeister Kajetán. Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbějí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vědí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím holt trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Maj red, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. Ich tötedich du basetl, wenn du mir nur einmal einen scheiß Tschechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No jak pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že oni Kajetán slzej při slově Čechy a on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to máče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastilková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No, moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Krepák, Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel? Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku a ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Hausgerech, hned včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samý Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi voně Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává 2 zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnost, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný zachovej nám, hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžké. Ševci jsou známí škoti. Je jim líto peněz. I když jde o jejich hymnu. I když by tou hymnou mohli trumfnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk.
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli.
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. Do té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslím.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet. Spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak s Bohem, pane Mareš.
1: S Bohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister, Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten, wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
2: Du Spitzkopf, du bist der größte Lause, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
2: Du Scheißkerl. Du bist das größte Rindvieh auf Gottes Erdboden.
1: Bravo.
2: Du Krüppel, Fadenspuller.
1: Sie schimpfen wie ein Rohrspatz, Herr Schneidermeister.
2: Also gut, Herr Mareš. Wir geben 4 Gulden und Schluss damit.
3: Ale to jsou k nám hosti, Herr Jammerweil. Geste bringen!
4: Jak je to dál?
1: Geste bringen, Gottes Segen, host do domu, Bůh do domu. Ale v němčině je to už zastaralé, použij raději. Ein seltener Gast fehlt nie zur Last. Řidký host není na obtíž.
4: Tak, co pak je pan Jammerweil řídký? Das ist komisch, nicht wahr, Herr Jammerweil. Aber warten Sie, ich sofort skoči, tedy ich springe sofort für unsere Gertrude. Trudi, komm her, wo bist du?
5: Schön willkommen, Herr Schneidermeister Jammerweil.
2: Ich habe die Ehre, einen guten Tag zu wünschen, Fräulein Gertrude.
4: Tak co pak, co pak? Also was? Also was? Nenápadně překládej.
2: Ich lade Sie höflich zu unserem Schneiderfest in Bubeneš ein.
1: Zve vás nuctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
2: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkorn.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
2: Der singt die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich štrózok za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloubního napadne.
2: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
4: Wunderschön! My už se schrecklich moc těšíme. Nicht wahr, Freddy?
5: Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
2: Keine Sorge, es geht vorüber.
5: Und Halsweh.
1: A v krku?
2: Nehmen Sie einen Prysnic.
5: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek.
5: Und Eierstückeweh.
1: Dokonce vaječní.
5: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
5: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
4: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do Orlingu. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
2: Na ja, i gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
0: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš, vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až později mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková řacha.
0: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
0: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
0: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Co pak on nerozumí česky?
0: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
0: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
0: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
0: No, dejme tomu.
1: On, ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Že v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
0: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
4: Sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
0: Váš pan otec má takový šílený nápad.
4: Wirklich?
0: Chce, aby se můj tatík naučil německy
6: A oženil se s vaší Gertrudou.
4: Vátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
4: No to je tedy i brašuk. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
6: To se spolehněte.
4: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzí, Josef, co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
6: Mě by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
4: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
7: Josef.
8: Gertrudo.
7: Brzy.
6: Co? Co bude brzy?
7: Jazyk.
6: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, víš?
7: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
8: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
7: Být, býty, kobila, být.

0: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech.
1: Já.
0: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
1: Já.
0: Víš, on netuší, že jsem to já.
1: Já.
0: Ano, já.
1: Já.
0: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu šefcuj sám. Já se seberu a jdu.
1: Jdu?
0: Ano, seberu se a jdu.
1: Jdu?
0: Jdu.
1: Ich?
0: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
2: A šustemástr Kajetán. Náda si šen. Voní jeden starý kozel, oni se nešémujou. Voní jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Voní se domšajne jeden kurkaj sebrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
3: Co to mlela? Starý kozel, mladý kuzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
4: To si nevšímali, pan mistr. Co to nesou?
5: Tady jsem vám přinesl pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte,
3: mělo asi být.
4: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerweiler dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů. To dodávám jen pro útok.
5: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomalu, pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena jedné zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po jedné zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na jedný. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
4: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku. To by se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem. Čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
5: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
4: Platí. Tak ukážou, co mají.
5: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
4: mohli by být trochu konkrétnější.
5: Já konkrétnější?
4: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
5: Co pak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
4: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
5: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
4: To v Půhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
5: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
4: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale požádej páč, pane Mareš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pohem.
0: Au wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwald, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammer Mareš. Vítám, Josef. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. Notabene, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
4: Gertrudo! Gertrudo!
5: Josef!
4: Gertrudo!
5: Že!
4: Ne!
5: Že!
4: Ne!
5: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
4: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
5: Václav.
4: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
5: Josef, ich verstehe nicht.
4: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
4: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
4: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ře.
5: Ře.
4: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
5: Ře.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
4: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne.
0: No, tak už to nechám. Kouknou lidičky. Jak oni si to svoje manželství představujou? Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. A to budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopit a německy on neumí.
4: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
5: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
4: Cože?
5: Einkaufen gehen lassen müssen.
4: Aha.
5: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
4: Ano.
5: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
4: Aha. A kdy se zase uvidíme?
5: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
4: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
5: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
4: Fajn, tak v úterý.
5: Auf Wiedersehen, Liebling.
4: Naschledanou, miláčku.
1: Nazdar, pane Mareš. Tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro ně hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
1: Tak ukažte tu hudbu. Je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
1: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchají v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist...
1: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to bude učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci pláčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš.
2: Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen. Wälder schäumen auf den Felsen. Frühlingsflora im Park blüht. Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen. Tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen. Unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Nicht wahr?
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Ja, ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schneidermaster, tedy ve, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. 5. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Gertrudou?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až jim budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně.
4: Dürfen.
3: Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u, dürfen, a pak místo u řek ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen.
4: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře? Ano, otče. Učím se německy. Učím se německy. Správnému Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik z dírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich Mírnichts, Dírnichts je vlastně německé Mírnichts, Dírnichts. A to nemluvím o slově šoufl.
4: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
3: Nezaměňují obojetnictví s univerzálností. To bych si poprosil.
2: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
4: Nikdy.
2: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
4: Nikdy.
3: Pan mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžou vědět, že se mu to hodí.
4: Nikdy.
5: Mein Meister Schwiegervater, bitte.
4: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
4: Nikdy.

0: co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetá.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přeložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky.
4: Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
0: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná

0: Tady je má.
1: Ty už se vracíš, miláčku?
0: Jak to už? No snad akorát, ne?
1: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
0: Už zase začínáš, už zase začínáš.
1: Ne, pokračuju.
0: No přece viděla si pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
1: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
0: No prosím. Tajím, no. No kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím tě.
1: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
0: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
1: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
0: Maria. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
1: Stálo to vůbec za to?
0: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
1: Se to jmenovalo?
0: Ale ne, jestli já mohu.
1: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
0: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to...
1: Sama, viď? No.
0: Sama.
1: Nebo to tak vidíš, že to neuvidí.
0: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.

0: pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
0: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
0: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
0: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
0: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
0: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl, víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
0: Jo, a co děj?
1: Prosím?
0: Děj.
1: Jaký děj?
0: Snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
0: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den. Dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
0: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
0: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
0: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
0: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
0: Na co ti filmaři nepřijde?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
0: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
0: Jo, on jako ty, viď?
1: Prosím tě, miláčku, můžu pokračovat?
0: No.
1: Podívej, tak jde se svým kamarádem ulicí, jakého si města, a tu spoza rohu.
0: A odkud?
1: Spoza, no, za rohem, no, se vynoří dívka s velmi inteligentní tváří, zahalenou závojem.
0: Jak mohl vědět, že má pod závojem inteligentní tvář?
1: Ježišmarja, proč se ptáš tak pitomně? Ten hadr byl přece průsvitnej, to jsi nevšimla?
0: Já to neviděla.
1: No tak do toho nemluv. Prosím tě, když jsi to neviděla, byl průsvitnej. A navíc ještě jela na oslu, tak foukal vítr a zpívala takový žlem, žlem, žlem.
0: Jo, to by si hráli, rozhlas, to znám, no. Potruba to natočil.
1: A najednou vidí ten student, že dívka sedící na oslu a dívka, co mu jako obchodníkovi nalévá benzín, má stejnou tvář, víš, že je to ona, chápeš? No, stejná tvář, no.
0: Pane bože, to je obdivuhodná fantazie.
1: A on zaplatí ten benzín, nastartuje auto a skrz okýnko povídá, žijete v mých vzpomínkách, poprvé jsem vás viděl v 35. roce. A ona, ta Eva
0: je od té pumpy.
1: Jo, a tak ona ti povídá, ne, to není možné, to není možné, já se narodila až v 47.
0: No, ono, jestli si neubírala,
1: víš? No, prosím tě, mlč, když teď mluví ten obchodník, když povídá,
0: no.
1: Sedněte si do auta, uděláme si výlet do minulosti. Tak ona si sedne, odhrne...
0: Nestyda.
1: Počkej, rajčata,
0: jo,
1: co?
0: Jo.

0: co byla pod sedadlem a děj se přenese do Skandinávie, víš, moře, jo, moře, na břehu pobíhají děti, jo, mezi nimi chlapec s dívkou a hádej, kdo to je.
1: Ten od pumpy s tou obchodnicí.
0: Ano, přesně tak, jenže obráceně.
1: Já ti řeknu, že lidská fantazie je bez hranic. Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
0: No počkej, tu ještě nic není, hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
1: Jo, tak ono to má pokračování.
0: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty jsi dělala celý večer?
1: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula.
0: A
1: nic, no, nic.
0: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
1: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.
2: My jsme se s Jirkou Krampolem vlastně sešli náhodou, protože já od roku 72 hraji v Semaforu takové představení Zavěste prosím volá Semafor, který je založeno na otázkách diváků. A Jirka Krampol tam začal docházet jednoho dne jako host, ještě jako člen divadla Na zábradlí. A nějak se mu ta atmosféra Semaforu zalíbila, začal mě nosit takové drobné dárky, potom větší dárky, potom přines úplně veliký dárek a požádal o angažma. Jsem říkal, výborně, Jirko, můžeš tady zůstat, ale my si tady všechno píšeme sami, tak než něco se píšeme spolu, tak jsem vyndal se šuplíku hru, kterou jsem o společné dovolené napsal s doktorem Plzákem. Tedy to byla normální dovolená, on tam měl svoji ženu a já taky, ale oni byli spolu a my dva taky a tak jsme psali. A to je hra, jak znáte, doktora Plzáka, plná sexuologických problémů. Jirka Krampol tamhle hraje hlavní roli a jde mu to velice dobře. Jirko, prosím tě, ale pojď sem, já bych si s tebou přeci jen ještě chtěl pohovořit. Odcházíš z jeviště, mně se zdáš dneska nějaký takový smutnej, co je s tebou?
3: Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem, že vypadám jako eskimácká babička po velice dlouhým zimním spánku.
2: Jestli chceš, abych ti to vyvracel, tak to nebudu. No, ačkoliv ty nevypadáš jako eskimácká babička. Ty vypadáš jako babička eskimácký babičky.
3: Hele, Slávku, jak na tebe koukám takhle z profilu, tak ty, kdyby si do toho raťafáku dostal žihadlo, tak ty by si vypadal jako náčelník Sioxu, rychlý brejle na váleční stezce.
2: To je možná dobrý, ale to není možný, protože já mám modrou knížku, víš?
3: Já si dělám legraci. A víš, co je nejlepší?
2: No.
3: Nejlepší je být mladá, krásná holka.
2: No to asi jistě, no to jo. Jenže to nám dvěma už se nemůže podařit. My s nima můžeme na nejvejš tak trochu kamarádi.
3: Jo, ty myslíš jako vylepšit si podzim života?
2: No jistě.
3: No tak to nejsem proti, ale jak bys to chtěl udělat?
2: No o tom se právě chci poradit s tebou. Ty jsi měl přeci se ženami vždycky úspěch.
3: Jo, no.
2: No ne, nebuď skromný, to ne, na tebe to přeci už prozradil na besedě profesor Zdeněk Nédlí. Je to pravda, ne? Já si myslím, že bychom na děvčata měli jít nějak přes řeči. Těžko je můžeme brát třeba na plovárnu.
3: Proč?
2: No to jsem zkoušel.
3: A co?
2: No co?
3: Studená voda nebo co?
2: Ale voda byla dobrá, tam jsem ani nevlez. Ale dal jsem se s jednou dívkou do řeči, vypadalo už to slibně a najednou ona se mě zeptala, pane Šimku, proč vy jste vlastně dneska nechal doma svaly?
3: A co ty na to?
2: Začal jsem se trapně vymlouvat, že jsem ti na den půjčil a takový ty. To nebylo ono. Prostě já si myslím, že my, co pracujeme převážně hlavou, my bychom se měli svlíkat jedině u lékaře. A to ještě za plento, aby jsme nepostrašili sestřičku.
3: Hele, a co je vzít na lodičky?
2: Lékaře?
3: Ale. Děvčata?
2: Na lodičky, jo.
3: No?
2: Hodně daleko od jezu.
3: Proč?
2: Když chce to veslovat proti proudu a ještě se vytahovat a ve světácký hovory, to v našem věku nemůžeš stačit.
3: No dobře, tak lodičky škrtám a nedávám jiný návrh, a co osloví děvčata takhle v metru?
2: Radši mezi stanicemi, aby nemohli vystoupit.
3: Proč?
2: No proč, já už jsem je v metru taky oslovil.
3: A co říkali?
2: Nic, pustili mě sednout.
3: Ale Slávku, neříkej mi, že neexistuje způsob, aby dva kluci, teda myslím kluci našeho věku, nesehnali dvě mladé hezký holky.
2: To víš, že ten způsob existuje.
3: No tak.
2: A stojí to děsný prachy. prasknou na to veškerý úspory, musíš takzvaně rozbít prasátko.
3: Tak to ne, na úspory nešáhnu, protože já peníze potřebuju na léky.
2: Jo, jak na tebe koukám, to už si na ně šáhnul, ne?
3: No zatím ne, ale počkej, hele, já mám nápad, co odvez děvčata na Petřín do Bludiště.
2: Do Bludiště, a co, to tam budeme rána schovávanou nebo se hledat?
3: Ne, no tam bychom mohli svý obličeje svést na zrcadla.
2: To jo, a co potom venku? To by si holky myslej, že jsme si vzali zrcadla sebou.
3: Tak počkáme, až se setmí a odvezem děvčata rovnou do domu hrůzy.
2: Mně se to zdá blbý, ne první večer je tahat ke mně domů.
3: Já nemyslím k vám do paneláku, já myslím k Matěji na pouť.
2: Jo, ty myslíš do strašidelného zámku.
3: No.
2: No to by šlo možná, protože tam už mě nabízeli, jestli to nevíš, angažmá před 5 lety.
3: Proč to nevzal?
2: Já to vzal. Odbory se tenkrát postavili proti, že prej se mě ostatní strašidla bojej.
3: Ale nepřeháněj, ty jsi docela milá osoba.
2: No já si to taky myslím, pan Šrámek to taky říká.
3: Jo.
2: No jistě.
3: Já totiž, hele, ty potvrzuješ dokonce jednu moji teorii.
2: Jakou? Ty máš teorii
3: nějakou? No jistě, že každý člověk připomíná nějakou figurku z Disneyovky.
2: Neříkej, kterou ti připomínám já.
3: No ty právě jsi výjimka, která potvrzuje pravidlo, žádnou.
2: Jak to?
3: Tebe, kdyby Disney chtěl nakreslit, tak si udělá na ruce uzel.
2: No jo, to je výborný for. Hlavně, že nakreslil už tebe.
3: Ne.
2: No jistě, ty jsi úplnej pes Pluto, hlavně když kejcháš. Hele, Jirko, dohadujem se stejně zbytečně. My si musíme už konečně přiznat, že nám dvěma může zpříjemnit podzim života už jedině teplou kamen.
3: To je fakt, ale budeme se snažit, aby nám přikládali mladý, nesmírně krásný, ale hlavně inteligentní děvčata.
2: To je ono, mezi náma, na ty inteligenci bych vůbec netrval.
3: Taky ne.
4: Ale nám se ztratil ten váš mundur, řekl tragicky Vaněk. Saje z kosti, která mu padla do ruky Morek, a vydloubává je zbytek zápalkou, kterou si čistil v zubech místo párátka. Kvůli takový maličkosti rozhodně jsem při inspekce. Když jsem byl v Karpatech, tak přišla k nám inspekce kvůli tomu, že nebylo dodrženo nařízení, aby se zmrzlým vojákům stahovali boty bez poškození. No stahovali se. A na dvou přitom praskli, jeden měl už, je rozbitý ještě před smrtí a Malér byl hotový. Přejeden plukovník z intendantury a nebej toho, že hned jak přijel, dostal z ruské strany jednu do hlavy a že se svalil do údolí, tak já nevím, co by bývalo bylo z toho bylo. A stáhli z něho taky boty? Stáhli, ale nikdo nevěděl, kdo. Takže jsme ani plukovníkovi boty nemohli dát do výkazu. Kuchař Jurajda se opět vrátil ze zhora a první jeho pohled padl na zničeného balouna, který seděl zarmouceně a zničeně na lavici u kamen a díval se strašným zoufalstvím na své vyhublé břicho. Ty bys patřil mezi sektu hesychastu, z lítosti řekl učený kuchař Jurajda. Ti také hleděli celé dny na svůj pupek, až se jim zdálo, že jim kolem pupku zasvítla svatozář. Pak se domnívali, že dospěli 3. stupně dokonalosti. Jurajda sáhl do trouby a vzal odtamtud jedno jelítko. Žer, baloune, řekl přívětivě. Nažer se, baloune, až pukneš. Udav se, nenažranče. Balounovi vstoupily slzy do očí. Doma, když jsme zabíjeli, tak jsem napřed sněd pořádnej kus vovaru, celý rypák, srdce, ucho, kus jater, ledvinu, slezinu, kus boku, jazyk. A potom přišly i trnice. 6, 10 kousků. A bachorata jelita, kroupová i housková, že ani nevíš, do čeho máš dřív kousnout, jestli do houskovýho nebo do kroupovýho. A všechno se rozplývalo na jazyku, oj, všechno voní. A člověk žere a žere a žere. A tak si myslím, že mě koule ušetří, ale hlad, že mě dorazí. a že už víckrát v životě nepřijdu dohromady s takovým pekáčem jelitovýho prejtu, jako jsme měli doma. Sulc. Ten jsem nemýval rád, protože on se jen třese a nic to nevydá. Ale žena, ta se zase, žena se mohla pro Sulc utlouct. A já i do toho Sulce nepřel ani kus ucha, poněvadž jsem všecko chtěl sežrat sám. Tak, jak mě to nejlíp chutnalo. A nevážil jsem si toho, ty lahody, toho blahobytu a tánovi vejminkáři. Jsem jednou upřel prase a zabil a sežral. A ještě mě ke všemu bylo lítomu chudákovi starýmu poslat třeba jenom malou vejslušku. A on mi potom prorokoval, že jednou chcípnu hlady. A už je to tady, řekl Švejk, kterému dneska mimo něch splývali z úst samy rýmy. Kuchaře Jurajdu už opustil náhlý záchvat soucitu s balónem, poněvadž balón se nějak rychle přitočil k plotně a vytáhl z kapsy kus chleba a pokusil se celý krajíc namočit do omáčky, která v obrovitém pekáči se tulila ze všech stran k velké hroudě vepřové pečeně. Jurajda ho uhodil přes ruku, takže balónův krajec chleba spadl do omáčky. A nedají mu příležitosti, aby mohl vytáhnout lahůdku z pekáče, chytil ho a vyhodil ho z dveří. Zdrcený balón viděl ještě oknem, jak Jurajda vytahuje vidličkou ten krajec chleba, který se dohněda nasákl omáčkou, a jak jej podává Švejkovi a přidává k tomu ještě kousek seříznutého masa z povrchu pečeně se slovy: jeste, můj skromný příteli, panenko Maria, můj chleba je v hajzlu. A klátě dlouhýma rukama šel balón schánět něco na zub do vsi. Švejk, pojídaje šlechetný nar Jurajdy, promluvil: to jsem opravdu rád, že jsem zase mezi svejma. A moc by mě to mrzelo, kdybych nemohl prokazovat kumpanii dál svoje platní služby. Nevím, co byste si tady beze mě počali, kdyby mě tam byli někde zdrželi a válka by se ještě prodloužila o pár roků. Účetní šikovatel Vaněk se otázal se zájmem: a jak myslíte, Švejku, že vojna bude dlouho trvat? 15 let. To je samozřejmě, poněvadž jednou už byla 30letá válka a teďka jsme o polovičku chytřejší než dřív, tedy 30 děleno dvěma, 15. Pucflek našeho hejtmana, ozval se Jurajda, vypravoval, že slyšel, jakmile obsadíme hranice Halíče, že se dál nepotáhne. Potom Rusové začnou vyjednávat o mír. A to by nestalo za to válčit, když vojna, tak vojna. Já rozhodně dřív o míru nemůžu mluvit, dokud nebudeme v Moskvě a v Petrohradě. No přece to nestojí za to, když je světová vojna, prdelkovat se jenom kolem hranic. Vezměme si například Švejdy, ne? Za ty 30letý vojny. Odkaď až nepřišli. A dostali se až k německému Brodu a na Lipnici, kde udělali takovou paseku, že ještě dodneška se tam v hospodách mluví po půlnoci švédsky, takže si navzájem nikdo nerozumí. A nebo Prušáci. Ti taky nebyli jenom přespolní. A na Lipnici je po nich Prusů habaděj. Dostali se až do Jedouchova a do Ameriky a zas nazpátek. Ostatně, řekl Jurajda, kterého dnes vepřové hody úplně přivedli z rovnováhy a popletli, všichni lidé povstali z kaprů. Vezměme si, přátelé, vývojovou teorii Darwina. Další jeho uvažování přerušeno bylo vpádem jednoročního dobrovolníka Marka. Zachraň se, kdo můžeš. Poručík Dub přijel před chvíli automobilem ke štábu batalionu a přivez sebou toho posranýho kadeta Bieglera. No, lidi, je to s ním hrozný. Když vylez s ním z automobilu, tak vpadl do kanceláře. A vy víte, jak jsem šel odsud, tak jsem říkal, že si trošku schrupnu. Tak jsem se natáhl v kanceláři na lavici a začal jsem pěkně usínat. Když v tom na mě skočil, kadet Biegler zařval habacht a poručík Dub postavil mě na nohy a teď spustil. To se divíte, co? Jak jsem vás překvapil v kanceláři při nedodržování povinností. Spíš až potroubení. A k tomu dodal Biegler: oddělení 16, Paragraf 9 kasárenského řádu. A na to bouch poručík jdu pěstí do stolu a rozkřik se. Snad jste se mě chtěli u batalionu zbavit. Nemyslete si, že to byl otřes mozku, má lepka něco vydrží. A kadet Bigler listoval si přitom na stole a přečet k tomu nahlas pro sebe z jedné listiny příkaz pro divizi číslo 280. Ale poručík Dub myslel, že si z něho dělá legraci kvůli té poslední jeho větě, že mu lepka něco vydrží, a začal mu vytýkat jeho nedůstojné a drzé chování vůči starším důstojníkům a teď ho vede sem k hejtmanovi, aby si na něho stěžoval. Za chvíli přišli do kuchyně, kterou se muselo projít, když se šlo nahoru, kde seděl celý důstojnický sbor a kde po vepřové kýtě zpíval baculatý praporčík Malý árii z opery Traviata, krka je přitom po zelí a po masném obědě. Když poručík Dub vstoupil, zvolal Švejk: Habach, všechno vstát! Poručík Dub přistoupil těsně ke Švejkovi, aby mu přímo do obličeje zvolal: Teď se těš! Teď je s tebou amen. Já tě dám byt spat na památku pro 91. regiment. Zum Befehl, pane Leitnant. Jednou jsem četl, poslušně hlásím, že byla jednou jedna velká bitva, ve který padl jeden švédský král se svým věrným koněm. A v obě zdechliny dopravili do Švédska a teď ty dvě mrtvoly stojí vycpany ve Štokholmským muzeu. Odkud máš ty vědomosti, pacholku? Poslušně hlásím, pane Leitnant, od svého bratra profesora. Poručík Dub se otočil, odplivl si, strká je před sebou kadeta Biglera nahoru, kudy se šlo do síně. Přece mu to však nedalo, aby se ve dveřích neotočil po Švejkovi a s neúprosnou přísností římského Cezara, rozhodujícího o osudu raněného gladiátora v cirku, neučinil posunek palcem pravé ruky a nevykřikl na Švejka: Palce dolů! Poslušně hlásím, že už je dávám dolů. Mezitím, co poručík Dub s kadetem Biglerem se ještě na schody hádali o to, zdali kadet, který není ještě nikam zařazen, má nárok na itrnici z onoho množství, které připadá na důstojnictvo jednotlivých kumpanií, dole v kuchyni už byli siti a rozložili se po rozlehlých lavicích a rozhovořili se o všem možném, přičemž bafali o 106 z dýmek. Kuchař Jurajda prohlásil: Tak jsem vám dneska udělal váčný vynález. Myslím, že to udělá úplný převrat kuchařství. Ty přece víš, Vaňku, že jsem nemohl nikde v tyhle proklatý vesnici najít Mariánku do Itrnic. Herba majoráne, řekl účetní šikovatel Vaněk, vzpomínaje na to, že je drogistou. A Jurajda pokračoval: Je neprozkoumané, jak lidský duch chápe se v nouzi nejrůznějších prostředků, jak se mu jeví nové obzory, jak začíná vynalézat všechny nemožné věci, o kterých se lidstvu dosud ani nesnilo. Hledám tedy po všech staveních Mariánku, běhám, scháním, vysvětluju jim, k čemu to potřebuju, jak to vypadá, a to jsem měl ještě popsat vůni, ozval se z lavice Švejk. Měl si říct, že Mariánka voní tak, jako když čicháš k lahvičce inkoustu v aleji rozkvetlých akátů. Na vrchu Bohdalci, u Prahy, ale Švejku, přerušil ho prosebným hlasem jednoroční dobrovolník Marek, nech dokončit Jurajdu. A Jurajda mluvil dál. V jednom statku jsem přišel na jednoho starého vysloužilého vojáka z doby okupace Bosny a Hercegoviny, který vysloužil vojenskou službu v Pardubicích u Vulánu a ještě dneska nezapomněl česky. A ten se se mnou začal hádat, že v Čechách se nedává do Itrnic Mariánka, ale Heřmánek. No, nevěděl jsem teď doopravdy, co si tady počnu. Neboť každý rozumný a nepředpojatý člověk musí považovat Mariánku mezi kořením, které se dává do Itrnic, za princeznu. Nutno bylo nalézt rychle takovou náhražku, která by dodala rázovité, kořeněné chuti. A tak jsem našel v jednom stavení pod obrazem nějakého svatého pověšený svatební mirtový věneček, Byli to novomanželé, větvičky Mirty na věnečku bude ještě dosti svěží, tak jsem dal Mirtu do Itrnic. Ovšem, že jsem musel celý svatební věneček třikrát pařit ve vařící vodě, aby lístky změkly a pozbyly příliš štiplavé vůně a chuti. To se rozumí, že když jsem jim bral ten svatební Mirtovi věneček do Itrnic, že bylo moc pláče, rozloučili se se mnou s ujištěním, že za takové rouhání, poněvadž věneček byl svěcený, nejbližší kule mě zabije. A vy jste jedli přece mou itrnicovou polívku. A nikdo z vás nepoznal, že místo Mariánkou voní Mirtou. V Jindřichově Hradci, ozval se Švejk. V Jindřichově Hradci byl před lety uzenář Josef Linek a ten měl na polici dvě krabice. V jedný měl směs všeho koření, které dával do Itrnic a jelit, a v druhý krabici měl prášek na hmyz. Poněvadž ten uzenář už několikrát zjistil, že jeho kunšovti rozkousali v bustě štěnici nebo šváb. A on vždycky říkal, pokud se týká štěnice, že má kořenou příchuť po hořkých mandlích, který se dávají do bábovek. Ale šváby, že v uzeninách smrdějí jako stará bible prolezlá plísní. Proto on držel na čistotu ve svý dílně a zasejpal všude ten prášek na hmyz. Takhle jednou dělá jelita a měl přitom rýmu a popadne tu krabici s práškem na hmyz a vsypal to do prejtu na jelita. A od té doby v Jindřichovým Hradci chodili pro jelita jenom Klinkovi. Lidi se mu tam přímo hrnuli do krámu. A on byl tak chytrý, že přece na to přišel, že to dělá ten prášek na hmyz. A od té doby objednával si na dobírku celý bedničky s tím práškem, když bylo všem předtím upozornil firmu, od který to bral, aby na bedničku napsali indický koření. To bylo jeho tajemství, s ním šel do hrobu. A nejzajímavější bylo to, že z těch rodin, kde brali jeho jelita, se všichni šváby a štěnice odstěhovali. A od té doby patří Jindřichův Hradec k nejčistším městům v celých Čechách. Už jsi skončil, ozval se jednoroční dobrovolník Marek. S tím už bych byl hotový. Ale znám podobný případ v Beskydách. Ale o tom vám povím, až budeme v Gefechtu. Nyní se rozhovořil jednoroční dobrovolník Marek. Kuchařské umění nejlépe se pozná ve válce. Zejména na frontě. Dovolím si učinit malé přirovnání. Tedy v míru jsme četli a slýchali o takzvaných ledových polévkách. To jest polévkách, do kterých se přidává led a které jsou velice oblíbeny v severním Německu, v Dánsku a ve Švédsku. A vidíte, přišla válka a letos v zimě v Karpatech měli vojáci tolik zmrzlé polévky, že ji ani nejedli. A je to přece specialita. Zmrzlej guláš se dá jíst, namítl účetní šikovatel Vaněk. Ale nedlouho, tak na nejvejš týden. Kvůli tomu naše devátá kumpanie pustila pozici. Ještě za míru, s neobyčejnou vážností, řekl Švejk, ještě za míru se točila celá vojna kolem kuchyně a kolem nejrozmanitějších jídel. Měli jsme vám v Budějovicích oberlejtnanta Zákrejse. Ten se točil porád kolem důstojnické kuchyně a taky, když nějaký voják něco proved, tak si ho postavil hapták a pustil se do něho ty pacholku. Jestli se to bude ještě jednou opakovat, tak z tvý huby udělám důkladně naklepanou roštěnku, rozšlápnu tě na bramborovou kaši a pak ti to dám sežrat. Poteče z tebe kaldoun z rejží, budeš vypadat jako prošpikovaný zajíc na pekáči, tak vidíš, že se musíš polepšit, jestli nechceš, aby lidi mysleli, že jsem z tebe udělal fašírovanou pečení se zelím. Další výklad a zajímavý rozhovor o používání jídelního lístku pro vychovávání vojnu před válkou byl přerušen velkým křikem nahoře, kde končil slavnostní oběd. Ze zmatené směsi hlasů vynikal křik kadeta Bieglera: voják má již v míru znát, čeho vyžaduje válka, a ve válce nezapomínat, čemu se naučil na cvičišti. V Potom bylo slyšet šupění poručíka Duba. Prosím, aby bylo konstatováno, že jsem již po třetí uražen. A nahoře se tedy děli velké věci. Poručík Dub, který choval známé záludné úmysly s kadetem Bieglerem před tváří bataljonskomandanta, byl hned při vstupu uvítán důstojníky velkým řevem. Účinkovala znamenitě na všechny židovská kořalka. Tak volali jeden přes druhého narážejíce na jezdecké umění poručíka Duba. Haha, bez štolby to nejde, splašenej Mustang. Jak pak dlouho si se kamaráde pohyboval mezi kaubojem a na západě. Krasojezdec. Hejtman Zagner rychle do něho vrazil odlívku prokleté kořalky a uražený poručík Dub zasedl za stůl. Přistavili si starou rozbitou židli k nadporučíkovi Lukášovi, který ho uvítal přátelskými slovy, všecko jsme už snědli, kamaráde. Smutná postava kadeta Bieglera byla jaksi přehlédnuta přesto, že kadet Biegler přesně dle předpisu hlásil se kolem stolu hejtmanovi Zagnerovi služebně a druhým důstojníkům, opakuje kolikrát za sebou, ačkoliv ho všichni viděli a znali, kadet Biegler přibyl do štábu batalionu. Bieglers si vzal plnou sklenici, usedl potom zcela skromně k oknu a čekal na vhodný okamžik, aby mohl hodit do povětří některé své znalosti z učebnic. Poručík Dub, kterému ty hrozné přiboudliny lezly do hlavy, klepal prstem o stůl a čista jasna obrátil se k hejtmanovi Zagnerovi. S okresním hejtmanem jsme vždycky říkávali patriotismus, věrnost k povinnosti, sebepřekonání, to jsou ty pravé zbraně ve válce. Připomínám si to zejména dnes, kdy naše vojska v dohledné době překročí hranice. Až jsem dodiktoval, už nemocný Jaroslav Hašek, osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. 3. ledna 1923 smrt ho umlčela navždy. A zabránila mu tak dokončit jeden z nejslavnějších, nejčtenějších a nejveselějších románů, které vznikly po první světové válce.

Já jsem se s Frantou seznámil, to je hrozně vlastně dávno, před jeho smrtí. A to on hrál taky v Mahenově divadle, že tam byl takovým gladiátorem, tam hrál jedno z takových bojovníků. Šermoval tam dokonce, a potom přišel do divadla na provázku a tam jsme se začali znát líp, protože jsme spolu pracovali, ale už tehdy vlastně si pamatuju, že o Frantovi kolovaly různé historky a vlastně takové legendy a mýty. Že on už byl mýtem vlastně předtím, než jako většinou se mýtus rodí teprve až po smrti toho hrdiny. Že? A Franta vlastně byl mýtem už zaživa, byl jakousi legendou nejenom brněnskou, ale vlastně českou. A když jsem už jako mladý kluk někomu řekl, odkud, no, kde žiju, že žiju v Brně, tak už tam je ten Franta Kocourek. A ten mýtus a ta legenda vlastně by nějakým způsobem pokračuje teď, když už Franta tady není mezi námi. A v takové ty rovině vyprávěcí vidím, že už i poslouchací, pojď o Frantovi desky vznikají i v knížkách, taky jsem tam se objeví Franta a známe jeho poezii a tak dále. Takže vlastně vždycky si říkám, že ta legenda a mýtus, protože jsem ho měl moc rád, tak se musí nějakým způsobem, musí se v ní pokračovat, musí se předávat dál. Na komu? Dětem, že jo? Nebo těm nejbližším mladým děvčatům třeba, co bych asi to o tom Frantovi řekl, jaký vlastně on byl, co vlastně bych chtěl udržet v těch vzpomínkách, protože vzpomínky vlastně vadnou s těma lidma, kteří vadnou a potom ty vzpomínky pokračují v těch, kterým to bylo vyprávěno a potom ty vzpomínky pomalu můžou vyhasnout, až třeba v té třetí generaci už o Frantovi třeba nikdo nebude vědět nic, čemuž ovšem nevěřím. Tak já tomu mýmu klukovi, třeba tomu Vladimírkovi, kdyby měl vyprávět o Frantovi, jakože mu vyprávět o něm budu, tak určitě mu řeknu, že Franta vlastně byl klukem, jako je on. Jenomže klukem o mnoho starším a že ten kluk v něm prostě zůstal. Franta si strašně rád hrál. Jako hrál si se sebou samým a to není jenom, že bych chtěl předvádět svoji sílu nebo co všechno dokáže, vůle a trénink a síla, ale taky, že vlastně si sebou pohrával a pohrával si sám se sebou a taky si pohrával se svýma kamarádama. Prostě by zůstal pořád klukem, i když obalený jako takovým tím silákem, že? A to je strašně důležité, asi zůstat tímhle klukem. A proto asi si pohrával potom se svým milým kamarádem, s tím Rudým, že? Protože Rudy byl nádherný, zase další kluk. On trošku byl vlastně intelektuálně nesmělý, že? Ale byl strašně příjemný člověk a Franta ho měl skutečně rád. Já na začátku si pamatuju, když jsem je znal, a tak jsem si říkal, to je teda těžký zneužití. Jako ty podstaty lidský, ty nevinnosti toho Kovandy. Ale postupně, když jsem to poznal, tak oni měli k sobě hluboký vztah a velice rádi se měli a oni si spolu hráli opravdu jako dvě děcka. Oni zůstali dítětem, zůstali klukem, což strašně se mě líbí.

0: padesátka se mi nelíbí.
1: No tak já taky radši vidím stovku.
0: No to to totiž vypadá, jako by tady někdo slavil Abrahamoviny, že jo?
1: To je ošklivá představa.
0: No tak co pak vy už to máte za sebou, že? Ale já se k tomu pomalu blížím.
1: Že jsem tak smělej z který strany?
0: Nechte si to.
1: Ne, promiňte. Uklidněte se, kolegyně, no. Ta padesátka znamená jenom to, že dneska se tu odbývá 50. televariety.
0: To je.
1: Ale to je, co?
0: Co?
1: No,
0: jako
1: že to,
0: 50.
1: No, že to je hodně, co? Ne?
0: Hodně.
1: A představte si, že těch 49 televariety vidělo zhruba 300 milionů diváků.
0: Hrnajs, to jsme se nějak rozrostli, co? Že vy to počítáte i se Slovenskem.
1: A já to vůbec nepočítám. To je spočítaný, to je statisticky zjištěný a vyzkoumaný, protože televize na to má zvláštní takový zkoumací oddělení.
0: Uh-huh.
1: Tam dokonce přesně vědí, jak se který program líbil.
0: No tak to ví i naše mlíkařka.
1: Jo, ale ta to nemá vědecky podložený.
0: To ne, ta ví jenom to, co jí řeknou lidi.
1: A to je strašně klamný, kolegyně, víte? Vy tomu nebudete věřit, ale já se teprve z výsledků toho vědeckého odborného průzkumu dovídám, jak jsem byl u televize spokojený.
0: A to já se zase dovídám z novin.
1: Jak?
0: Ovšem musíte číst vždycky jenom jedny.
1: Mm-hmm. A proč?
0: Aby vás to nemátlo, totiž co jedny noviny pochválí, to druhý strhají, víte?
1: A to je dobře, to je dobře. Aspoň se v něčem liší.
0: Ale řeknu vám, stejně mi... Stejně mi to nejde do hlavy.
1: Co?
0: 50. televariete a nic.
1: No. To nic, podívejte, plný divadlo.
0: No
1: tady...
0: ne, no tak žádná sláva, žádný projevy, ani ohňostroj tu
1: takhle,
0: není.
1: No takhle, no jo.
0: No.
1: Ale to všechno bude.
0: Bude?
1: To je slíbený, na tuty, na beton, je to slíbený. Ovšem až při dvoustým.
0: Ano, tak to nevadí, že jo. Aspoň se máme na co těšit, no.
1: To je pravda. Dobrá. Nakonec... Těšit, to je krásné, těšit se. Já se těším rád.
0: Já taky.
1: A dlouho vydržím se těšit.
0: Hmm.
1: Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
0: No jo, no tak. Hlejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
1: Pardon, trafikant jste říkala.
0: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem, nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi, starorůžový obklady,
1: já to vidím,
0: aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
1: Tak to 3.
0: No tak, horká voda, studená voda a vlažná voda. No, já povídám, pane jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
1: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je fakt.
0: Jo.
1: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
0: Samý takový pomíjivý věci.
1: No právě, zejména ta vejplata je dost pomíjivá.
0: Jo.
1: Čím dál tím víc.
0: Aha.
1: Člověk přijde domů, dělá stojku.
0: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
1: Je.
0: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun? Emile, přiznej se. Ty máš milenku.
1: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
0: To je těžký.
1: No já vím, že
0: to už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Pak jeho zajímaly stavit kanců a produkce mlíka a strní. A přitom si ani nevšim, jak daleko je k moři.
1: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představu, jak stojí na tom vršku, na tom řípu a říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
0: No, a staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
1: No, ty jasali.
0: Ale z krásný. Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivný děti téhle doby.
1: Tak, tak, jako kadrnoška, hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška, ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitele mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš. Jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
2: Mezi exponáty této filmové přehlídky nemůže pochopitelně chybět ani postava českého génia Járy Cimrmana. Já jsem chodil po výstavě a ptal jsem se namátkou návštěvníků, jak tady v patře, tak v přízemí, co jim vlastně jméno Cimrman říká. Odpovědi jsou dost zajímavé. Jeden divák soudil, že to byl český dramatik vídeňského původu. Druhý ho považoval za vynálezce. Byl to chlapeček, tvrdil, že prý Cimrman vynalezl bagr. Třetí za průkopníka aviatiky. To byla slečna, která tvrdila, co jsme sami nevěděli, že prý Cimrman na svém avionu dokonce přeletěl Prahu. A to, že prý nejdříve nad ní udělal kruh a pak nad ní udělal kříž. A čtvrtý divák ho považoval za hudebního skladatele. No, všichni měli pravdu. Ono se v Cimrmanově případě skutečně dost těžko střelí vedle. Není snad oboru, do kterého by tento donedávna neznámý velikán plodně nezasáhl. Položme si však otázku, jak si jeho genialitu vysvětlit. My spatřujeme hlavní příčinu v tom, že Jára Cimrman neprodělal období puberty, která, jak víme, myšlení mladého člověka rozptiluje nežádoucími směry. Cimrmanovi rodiče před svým synkem až do jeho 15 let tajili, že je chlapcem, aby donosil šatstvo po své starší sestře Luize. Když mu pak zlomyslné spolužačky na dívčí škole ve Bodičkově ulici prozradili, že není dívkou, měl už Cimrman pubertu za sebou, poněvadž děvčata, jak víme, dospívají dříve. Také letos je tomu 100 let, co se Jára Cimrman narodil. Díky matrikáři 4. vídeňské farnosti Franci Huškovi, který prováděl většinu zápisů ve stavu opilosti, nelze dnes spolehlivě říci, zda se Jára Cimrman narodil roku 1856, 1865 nebo 1886. To právě letos slavíme. Matrikářův rukopis připouští i rok 1887, takže i v příštím roce tomu bude 100 let. Co se Cimrman narodil. Po matce Rakušan, po otci Čech, po první světové válce, takřka zapomenutý velikán, začíná svou tvůrčí dráhu ve chvíli, kdy se vymaňuje spout své konzervativní krejčovské rodiny. Jednoho dne odstrkuje od sebe talíř s nenáviděnou krupicovou kaší a odchází jako 7letý až 37letý z domova. A od té chvíle nacházíme jeho stopy takřka ve všech zemích všech světadílů. Tak ve Stuttgartu staví s hrabětem Cepelinem první vzducholoď s konstrukcí ze švédské oceli a s gondolou z českého vrbového proutí z Moravy. V Paraguaji zakládá loutkové divadlo, ve Vídni kriminalistickou a baletní školu, zkoumá život polárních samojedů a na útěku před vyhladovělým kmenem mlasků mine severní pol o pouhých 7 metrů. vynalézá jogurt, manželům Kyriovým nanosí na vlastních zádech do sklepa 45 puten smolince, českému profesoru Burjanovi asistuje při prvních plastických operacích, Edisonovi potom předělá pupík na obínce jeho první žárovky. Jakkoliv měl Jára Cimrman neklidnou krev světoběžníka, vždycky se rád vracel domů do Čech. Dá se říci, že vlastenectví je základním jeho charakterovým rysem. Pro ně trpěl v habsburských žalářích a pro ně se naučil také skoro plyně česky. Vlastenectví vedlo také jeho štětec, když maloval svůj slavný historický triptych obrazů Bitva u Lipan, Bitva na Bílé hoře a Sedláci u Chlumce, vystavovaný pod souhrnným názvem Naše slavné prohry. Tolik tedy na úvod a o filmové práci pohovoří kolega Ladislav Smoljan.
3: Obrátíme-li teď svou pozornost k Cimrmanově činnosti filmové, musíme hned úvodem konstatovat jeden smutný fakt. To, že Cimrman nevynalezl kinematograf, se stalo nešťastnou náhodou. V roce 1895, kdy byl zrod filmu tak říkajíc na spadnutí, trénoval na olympijské hry a neměl na vynález kinematografu čas. A tak spatřil němé filmy až poprvé ve Vídni a byl novinkou nadšen. Hned navázal přátelství s Mojmírem Frídou, půdoznalcem, který z nejrůznějších součástí nalezených na půdách filmu, na půdách činžovních domů, sestrojil promítací přístroj. Spolu pak založili ve vídeňském prátru kultury a oddechu promítací společnost. Ovšem filmy, jaké se tehdy promítaly, nemohly Cimrmana uspokojit. Zejména mu vadilo, že němý děj je tu přerušován obrazovými titulky. Cimrman o tom doslova říká, to, co promítáme, je bastard. A na Frídu se rovnou obrací s výzvou. Vyber si, buď obrázky nebo titulky. Frída byl pro obrázky, zatímco Cimrman zvolil titulky. Oba přátelé se rozešli ve zlém a společnou filmotéku si rozdělili tak, že Cimrman vystříhal z filmu všechna okénka z titulky a Frídovi přenechal zbytek. V prátru tak vznikla dvě svérázná kina. Frída brzy zkrachoval, protože publikum se v ději bez titulku nedokázalo orientovat.

0: Já...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž, starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je? Já tam půjdu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohře.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšel, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil. Těch rošťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy. Ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou. No. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostá takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. On z toho vylízal nějaký felčar, nějaký kučer a taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no,
1: já nemám zájem,
0: já, promiňte,
1: ani čas se, ano, tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: No, to je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak, to už zase já vím. Kam bych já, znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jinýho. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct, jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce. K tetě. Poradit se, co dál. Co v životě. Rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuz mu vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No, dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě, Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji.
1: Kulajda.
0: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrošťák, on vám, abych vám tak, abyste byla ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím cpál.
1: Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
0: Jel tak... Jandovi na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To byla počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
1: To je fakt.
0: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
1: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
0: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
1: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
0: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
1: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
0: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhleten, ten se mi líbí taky.
1: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
0: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
1: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
0: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.

lodí. Ocitl. Letos na svatou Anu bude tomu na den přesně bezmála téměř 28 let, co jsem jako chudý tovaryš s buchtou, v ranečku, opustil tuto svou milovanou vlast. Neměl jsem nic než tyhle dvě ruce, kam se vrtnout. Naštěstí v nouzi nejvyšší přinesl mi listonoš radostnou zprávu. Dědeček zemřel, stáváte se majitelem hostince na Mítince. Tak jsem si to namířil rovnou k notáři. Notář vzal sekeru, jídlo na 3 dny a vyrazili jsme. Když jsme se prosekali až sem, tu teprve jsem poznal, jaký byl můj starý dobrý dědeček, dej mu bámbu, lehké odpočinutí, blbec. Notář mi vyprávěl, že dědeček byl vyhlášený samotář, lidem se vyhýbal a nikoho kolem sebe nesnesl, ale odjakživa toužil stát se hostinským. Nejdřív si zařídil hospodu u silnice na písek, ale chodili mu tam lidi. Tak si nakonec postavil tohleto. Ty jsi tu, Ludvíku, jediný host. A takový host, neurazíš se, když ti to tak řeknu? To snad ani není host. A bez hosta hospodu neuživíš. A uživíš-li, nepobavíš se. A pobavíš-li se jen do pláče.

Sha, ra, pr,

0: Ty pláčeš, Ludvíku. A cepelín pozoruješ. Jednomístní, ale rychlý. Ten letí do Polska. Víš, někdy si říkám... Pušku na tebe, pacholku. A pác, dolů spadneš, sem přijdeš, tady si sedneš a pivo si dáš. Jenomže z pušky na cepelí nevystřelíš. A vystřelíš-li, nedostřelíš. A dostřelíš-li, netrefíš.
1: Sapramento, to je smůla. Ještě, že jsem vyvázl se zdravou koží.
2: Hej, hola, hospodo.
0: No, to je spěchu. Mám jen dvě ruce.

0: se a nejste tady sám. Pán je zdejší.
1: Ale kdež? My vzduchoplavci nejsme vlastně nikde zdejší. Jsem hrabě Ferdinand von Zeppelin.
0: A co vás sem přivádí, milosti?
1: Nehoda. Ušel mi plyn.
0: A, tak to je zlé, to si tu hezkých pár neděl posedíte. No, chybět vám tu nic nebude. Piva dost, platit máte čím, že?
1: To nepřipadá v úvahu. Musím okamžitě pokračovat v cestě.
0: Milosti, zle vám tu nebude. V sobotu já vždycky vydrhnu stůl, zbavím Ludvíka pavučin a poveselíme se spolu.
1: Nejsem proti zábavě. Ovšem v místě, kde nebylo žen, pobyl jsem nejvýše den.

0: Nechce se mi věřit vlastním uším. Představoval jsem si vždy hraběte Cepelína dnem i nocí skloněného nad plány všelijakých těch balonů a také těch řiditelných vzducholodí.
1: To všechno jsou jen první nedokonalé krůčky v mé hlavní badatelské činnosti. Způsob mého života mě donutil zabývat se především otázkou ochranného prostředku proti alimentačním poplatkům. Pracuji na bázi tvrzené gumopryže. Ovšem výrobky vycházející z mých dílen jsou zatím bohužel jaksi příliš veliké. A nehodí se než kulétání. Tak mějte se tu hezky, příteli.
0: Růženko.
1: A kdyby mi zas někdy, nedej bože, ušel plyn.
0: Růženko.
1: Tak nashledanou.
0: Růženko.
2: Sapperment. Snad nechceš říci, že v této pustině žije s tebou něžné pohlaví.
0: Nejen pohlaví. Kromě Ludvíka žije tu se mnou celá má vnučka.
2: A kde vězí?
3: Proč nevítá hosta?
0: Před týdnem se vypravila děvenka moje starostlivá do města. Pro šafrán a trochu toho zázvoru.
2: Pro šafrán, pověz mi něco o ní.
0: Před týdnem se vypravila do města, pro šafrán a trochu toho zázvoru.
2: Dál, jen dál.
0: Děvenka moje starostlivá.
2: Tak tedy blondýnka, říkáš? A teď ještě řekni, že je něžná.
0: Je něžná.

0: posedne a neštěstí nehele.
1: Ale, příteli, pěkně nám povězte, kdo jste a odkud přicházíte.
0: Příteli, kam to stále zalézáte?
1: Jste mezi dobrými lidmi. Mé jméno je hrabě Ferdinand von Zeppelin. Posaďte se u nás, hospodo, přines pivo, jídlo.
2: Já to platím.
3: Tak počkat s tím hoštěním pomalu. Na takový návaly tady nejsem zařízený.
1: To víte, je tady pustina, široko, daleko, nikdo, nikde. Hostinský je trochu podivín. Ale mezi námi žije tady s ním vnučka, krasavice. Tak ale nejste, víte, nechte se pobízet, já to platím.
4: Bože, to je dobro. Měl jsem, pánové, 20 let nic podobného najedl. Žil jsem jen o chlebu a o vodě. Jenom na Štědrý den nám vždycky přinesli jabko a na Štěpána, podle vězeňského řádu, jsme ho zase museli vrátit.
1: A teď nám pěkně povězte, kdo jste a odkud přicházíte.
2: Ale příteli, neplačte, vemte si příklad ze mě. Jednou se mi stala taky taková, no, taková věc, však to znáte. A já vám plakal. Bože, jak já jsem tenkrát plakal. A vidíte, jindy se mi zase stala jiná věc a já neplakal.
1: Tak vidíte.
4: Děkuju vám, pánové. Jsem kulhánek číslo 21. Víte, já jsem tu tajnou kotbu kopal noc co noc 15 let. Z okénka své cely jsem si vybral směr do toho nejhlubšího lesa. A ona je tu restaurace.
2: Ale uklidněte se, pane kulhánek, tady je skutečně nejhlubší les. Široko, daleko, jen mi 4.
1: Široko, daleko, jen mi 5.
2: Ale 4.
1: 5?
2: Jo, 5, zpět, 5. Vnučka se mi vrátila. Byla ve městě pro šafrán a trochu toho zázvoru.
1: Promiňte, příteli, nerad bych vás znovu rozplakal, ale jaký je váš poměr k ženám?

0: existuje jediná žena na světě.
1: Chudák.
0: Spatřili jsme se pouze na okamžik, když mě vedli v řetězech. Vidím jí stále před sebou, jak odstrčila stráž, nabrala vody do dlaní a řekla mně, neznámému člověku. Pij!
2: To, že řekla, to musí být ženská.

0: pane Kulhánek, že jsem tak smělý. Na kolik let vás obsoudili?
1: Na 20.
0: No. Že jsem tak smělý, kolik z toho už jste si odseděl?
1: No, zítra tomu bude 20 let.
0: No víte, já nevím, školy nemám, ale to už vám snad ani nestálo za to utíkat, ne?
1: Myslíte? Vidíte, to mě při tom kopání nenapadlo. No ale už jsem jednou venku, tak teď hlavně, aby mě nechytili, že jo?
2: Máte pravdu. Musíte okamžitě zmizet. Mám v cestovním vaku turistický oděv. Nechcete?
1: Ale jo, já s ním všechno. Víte, já jsem se do toho vězení dostal opravdu nevinně. To bylo tak. Jdu takhle jednou po louce a najednou vám z nebe spadne zvonek. Obyčejný cyklistický zvonek. Zvednu ho, zazvoním a kde se vzali, tu se vzali dva četníci. Tak kde pak jste k tomu, povídají, zvonku přišel, povídají. Přece nám nechcete namluvit, že spadnul z nebe. Tak co jsem mohl říkat? Tak jsem radši mlčel. Obvinili mě, že jsem pašerák Göč, napařili mi...
2: Pašerák Göč zvaný... Jak oni mu to říkali? No nic, vypravujte dál.
1: Zkrátka řekli, že jsem pašerák...
2: Alias! Už to mám! Pašerák Göč zvaný Alias. Ne, Alias ne, Alias bylo křestní. Nic, vypravujte dál.
1: Zkrátka řekli, že jsem pašerák Göč a napařili mi 20 let.
2: Poslyšte, pane Kulhánek, jak jste vyprávěl o tom děvčeti, co vám dávalo napít. A jak potom řekl to slovo. Neměla ona na sobě takovou a potom takhle?
1: Červený fjertoch.
2: Já jsem si to myslel. A že ona měla na hlavě takovou a potom takhle.
1: Zlaté vlasy.
2: Toho jsem se bál. A když se dívala, že ona tak jakoby... A částečně taky...
1: Držela košík.
2: Je to ona!
1: Kdo?
2: Je to má vnučka.
1: Vy šílíte.
2: Často mi o vás vyprávěla, člověče.
1: Ano, co říkala, mluvte.
2: No, říkala, jak jste šel.
1: Ano, to je přesné.
2: A jak vám potom dávala napít? A jak jí to potom vyklouzlo? Nesmíte se na ní hněvat. Dlouho jí to mrzelo. Na nic jiného nemyslela.
3: Tak, tady vám to nesu. Převlékněte se a hajdy odsud.
1: Nikam nepůjdu. Zůstanu zde v obleku, ve kterém jsme se poprvé spatřili. Zmýlil jste se ve mně, pane hrabě. Jsem jen prostý selský sekáček trávy. Ale i ten ví, co je to čest. A tu nikdy neprodám.

0: Nemá! Nemá! Nic takového ona nemá!
1: Poslyšte, kamaráde, já vám něco povím. To není žena pro vás. To je ženská, která potřebuje chlapa, rozumíte? Chlapa jako jsem já. A kromě toho, nechtěl jsem vám to říkat, abyste si nemyslel, že se snad holedbám, ale napsala mi dopis.
0: Cože?
1: Ano, všechno je jasné, miluje mne.
0: To je směšné, tu se směšné, odpusťte mi, že se směju, to je směšné, tu se směšné, odpusťte mi, že se směju.
1: Však od vás přejde smích. Poslouchejte. Milovaný hrabě, když jsem se vrátila z města, kde jsem byla prošafrán a trochu toho zázvoru. Děvka. Tu jsem já, děvenka moje starostlivá, spatřila zde vás. Jak jsem šťastná, že vám ušel plyn. Dědeček je hodný, časem si najdeme houštinku, kde se budeme slézat. Objednávejte si hodně piva. Uzenky již docházejí. Vaše roztoužená Růža.
0: Nevěřím. Takový dopis nemohla napsat ona.
1: Co nevěříte? Sama mi ho hodila z okna.
0: Někdo si z vás vystřelil, pane hrabě. Poslechněte si, jaké dopisy píše má Růženka. Milovaný kulhánku, když jsem se vrátila z města, kde jsem byla prošafrán a trochu toho zázvoru, tu jsem já,
1: děvka,
0: děvenka moje starostlivá, spatřila zde nejen toho oplzlého hraběte, ale i vás. Vy mé pruhované štěstí. A teď poslouchejte, jak je šlechetná. Nevadí mi, že nemáte peněz. Můžete si půjčit od hraběte. Vaše oddaná Růženka. Co tomu říkáte?
1: Že vám nepůjčím. Pánové, pánové, vemte si příklad ze mě. Jednou přijdu takhle do hospody a jeden host mi povídá, já to dneska platím. A zaplatil. A jindy zase takhle přijdu do hospody a ten host už z dálky volá, dneska ne. A vidíte?
2: Nezaplatil, že jo?
1: Nezlobte se, ale tohle se nedělá. Vy jste přitom nebyl, tak jak můžete vědět, co ten host řekl? To je ale nespolečenské, když někdo něco zajímavého vypravuje. To nejzajímavější si chudák schovává až nakonec. Někdo mu to potom vyplácne.
0: A jak to dopadlo, pane hosti?
1: No jak to dopadlo? No tak on potom... Ten četník mu ji zabalil... A úsek.
2: Co? Co? Komu?
1: Ne, kdybyste dával pozor a nepřerušil.
2: Tak jsme se pobavili a teď do práce. Hospodo přines moje bambitky, jsou v tlumoku.
1: Dobře, ale nejdřív zaplatit.
2: Hotově?
1: Hotově.
2: Nemám při sobě, bohužel, na hotovosti přiměřenou sumu. Mohu vám však zaplatit i zbožím.
1: Zbožím?
2: Zbožím? Je to vzácné zboží. V Polsku se za ně plotí zlotem. Tady mám jeden namontovaný vzorek.
0: Tohle vyvozíte?
2: Ano.
0: Vzducholodí?
2: Ano.
0: Do Polska?
2: Ano.
0: Geč! Mikloš Göč.
3: Pašrák Göč, zvaný Dešťovka.
0: Já za něj 20 let nevinně trpěl.
4: Šlaka, jsem prozrazen.
5: Stůjte, Dešťovko.

0: co blbneš, Ludvíčku?
1: Jsem policejní inspektor Trachta. 20 let tu na vás čekám a dočkal jsem se. Půjdeme.

0: Tak to vidíte, pane Kulhánek. Vemte si příklad ze sebe. Byl jste vždycky poctivý člověk? Byl. Odseděl jste si poctivě svých 20 let? Odseděl. Vidíte, poctivost se nakonec vždycky vyplácí.
1: A co myslíte, viděla to Růženka?
0: Jo, Růženka. Zrovna jsem vám to chtěl říct. Před chvilkou se vypravila děvenka naše starostlivá do města. Do šafránu. A trochu toho zázvoru.
1: Nevadí, budu tu na ní čekat.
0: Ani se vám nedivím. Víte, ty naše český holky.
2: Ty české panenky, kdo z nás by neměl dát, tak věrné vlastenky musí svět pohrdat. Tváři ty mají krev a mlíčko, každého chytnou za srdíčko. Ona je pohledle celé vás.
3: Tak se tady, šéfe.
4: Dobrý den, co si přejete?
3: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
4: Já?
3: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
4: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
3: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám jak vám říct, jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych... Moment.
4: Já jsem nikoho neobjednal, já tu dělám korekturu a...
3: To je mi jedno, co děláte, je?
4: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
3: Jo tak, klid k tomu potřebuji, to klejte klidně, mě to jedno, je. Tady, já to mám napsáno v objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo, jste to vy?
4: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
3: Vy jste tady dva?
4: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
3: To je možný, to je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mě je to jedno. Profesor Hamrdlík, ulice Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte, no.
4: To je v pořádku, ale já jsem
3: nikonil. Třikrát zvonit, no.
4: Aha, ale vy jste nezvonil.
3: No jo, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
4: Takže vy jste taky mě vloupal vlastně.
3: A ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, takže.
4: A co, kdybych nebyl doma?
3: No, tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidi.
4: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
3: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
4: No tak a... nerušte a jděte.
3: No, počkejte, někdo mě objednal kusle, tak třeba mě objednal ten doktor.
4: Jaký doktor?
3: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
4: To jsem já.
3: To jste vy, tak ten profesor mě třeba Hamrlík, no.
4: Já jsem vás neobjednával.
3: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
4: Dcera emigrovala do Albánie.
3: Tyrány.
4: Ano, to jsou rány.
3: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuznýho, ne?
4: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
3: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
4: Do sousedů mi nic není.
3: No počkejte, to, jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedi mě objednali, já to vyřídím, no.
4: No, sousedi jsou moc starostliví.
3: Sousedi jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedi.
4: Co tedy chtějí sousedi?
3: Sousedi, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prej vám to tady kape.
4: Cože mi kape?
3: Já nevím, někam mám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedi asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedi nezavolali, no. Řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
4: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
3: klidně odejít. No moment, to neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou?
4: No. Starostlivý.
3: No. To, ale že jsou starostliví a jsou promočení. No, vidíte, jak sousedí jsou důležitý, no.
4: A jo, tady žádná voda není.
3: Ne, že to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat. No, vidíte, no, vidíte, už to kape, no.
4: Nekape. No. Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
3: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
4: Až to začne kapat, já vás zavolám.
3: No, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady,
4: proč?
3: Co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím. No.
4: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
3: Tak, ono to nekape, ale já tady zůstanu.
4: Proč?
3: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
5: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
6: No, ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skromnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli správně, neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. Jo? Tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takového řadového vojáka, který prostě vyběhne spoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití, zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně a tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle a teďka. Řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že jo, byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umejt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a stop, mě se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér, stop, co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mě se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To... Zbrojář, prosím vás, pojďte sem.
7: podívejte se mu na ten amukomat, co tom s tím má?
6: Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadá, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali zase.
7: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
6: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů, já vyskočím, zase samopál a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal.
7: Stop! Prosím vás, pane Vimr!
6: Já jsem říkal, ježiši, kde to zase?
7: Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Teď vy jste v detailu.
6: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašné rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, toho zasáhnu, že jo. Tak jsem říkal, on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to, než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, že ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
7: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
6: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává k uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle, a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči vše. On říkal,
7: stop! To snad není možný, já toho vybrat zabiju. On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
6: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi nějak přilepil k hlavě nebo přišlo. Tak jsme to natočili a to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. Tak jsem se jako vrátil do té... do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl jsem ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, za to. Ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako, že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.

0: Ale, jak to, že vedle vás volné místo? Zavolejte honem babičku nebo souseda. Začíná náš pořad. Riskuj, ať je léto nebo zima. S riskem nám je vždycky prýma.
1: To je blbě.
0: Prosím?
1: To je blbě, povídám.
0: Jak pak je to správně?
1: V hospodě je vždycky prýma.
0: To je náš soutěžící pan Václav.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste k nám přijel? No.
1: Z Prahy.
0: To je ale dálka. No a vaše záliby koníčky?
1: Co vám říkal minule přece?
0: Měli máte pamatováka. Já jenom připomenu, že pan Václav rád houbaří, rád sbírá známky, rád cestuje. Zapomněl jsem na něco?
1: No rád sbírám známky.
0: A vida.
1: Hoube.
0: Ano.
1: Docela rád cestuju teda.
0: Takže jste nám to ještě rozšířil od minule?
1: No, tak náhodou rozšířil, protože už týden soustavně chlastám.
0: To je milé. Yeah. Já už vidím témata prvního kola Risko, takže prosím, vybírejte a nebojte se zariskovat. Jmenujem se přece Riskuj, a ne třeba Bačkora. Skvělý for. To mě teď napadlo, Bačkora. Inu, skvělý moderátor, tak skvělý for. Tak jsme se zasmáli a vybírejte.
1: Naše historie za 50 tisíc.
0: Slavný český náboženský reformátor mistr Jan Hus byl upálen v Kostnici a jeho popel byl vržen do Bodamského jezera. Nás zajímá, jak se tento reformátor jmenoval. Já vám mohu napovědět, že to byl mistr.
1: Mistr světa.
0: Ne, mistr Jan.
1: Rosák.
0: Ale mistr Jan Hu.
1: Sák.
0: Já si myslím, je to obsaženo, můžeme uznat.
1: Slavné prohry českého národa za 65 tisíc.
0: Jak se jmenoval vůdce poraženého chodského povstání?
1: Lomikar.
0: Jste ale kus debila, ne. Je to Jan Sladký Kozina.
1: Kozina.
0: Tak si to zapamatujte, Kozina. Vybírejte dál, já vám to odpustím.
1: Je, tak to jste hodný, děkuji.
0: Za málo cizího krev neteče.
1: Přísloví napoví za 70 tisíc.
0: Panenka rozmělá, červená malina, travička zelená, tu je má... Na, něco, doplňte.
1: Kozina?
0: Peřina. To, že jsem říkal, abyste si zapamatoval kozina, neznamená, že každá vaše odpověď bude kozina. Pojďme dál.
1: Dobře, no tak jo. Říkávali naše prababičky za 85 tisíc.
0: Na přelomu století naše prababičky užívali zastaralý výraz pro podprsenku. Jaký to byl výraz?
1: Korzet.
0: Prosím?
1: Korzet.
0: Tak bohužel, tentokrát je na místě ta vaše kozina. Pojďme dál.
1: Český scouting v období totality za 100 tisíc.
0: Vyjmenujte alespoň 5 nejzákladnějších zásad scoutů v totalitním Československu. Je jich víc, ale stačí nám 5.
1: Ano. Přeskoč, přelom, podles, zrať a udej.
0: Ano, jestli tam patří také třeba pomluv a ukradni, ale stačilo nám 5. Pojďme dál.
1: Ženy na evropských panovnických dvorech za 135 tisíc.
0: Na dvoře krále Ludvíka 14. přezdívaného též Slunce. To byl kreten. Působila také madame Pompadour. Byla to králova, doplňte.
1: Matka.
2: Jste blázen, ne?
1: Nebo nějaká tajemnice.
2: Jste upad asi.
1: Stážistka.
0: Datel, odpověďte správně, než vám zasnou letky. Tak honem. Madame Pompadour byla
1: když
0: králová.
1: Já si teď zrovna nemůžu vzpomenout, kurva.
0: Správně, ano, na poslední chvíli, ale správně. Já ještě doplním, že byla zároveň i milenkou. Pojďme dál.
1: Evropské státy za 166 tisíc.
0: A teď jste narazil na prémiovou, takže budete odpovídat zcela sám. Samozřejmě, že sám. Tato otázka má 3 podotázky. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má Spolková republika Německo? Máte toleranci 3 Němce?
1: Ano. 79 milionů.
0: Ano.
1: 358 tisíc.
0: Ano.
1: 942.
0: Ne, 943. Jste v toleranci. Druhá podotázka. Kolik obyvatel k dnešnímu dní má celá Evropa? Teď už bez tolerance.
1: 890 milionů.
0: Ano.
1: 556 tisíc.
0: Ano.
1: 321.
0: Ano, správně, skvěle. Ano. A teď nám je vyjmenujte. No, tak se zaváhal. Pojďte ke mně, pane Václavi, tady v finále. Já vám představím dnešní ceny. Je to Walkman, sluchátka a 2 tuškové baterie v hodnotě 50 korun neznámého výrobce.
1: Co?
0: Já jsem to koupil v tržnici od Rákosky. Dále je to Škoda Octavia, ta se vás dnes taky netýká. Myslím, že než někdo vyhraje, bude z ní krásný veterán. A vaše hotovost, která dnes činí krásných minus 55 tisíc, které jste povinen do 15 dnů uhradit naší televizi. Ale nic si z toho nedělejte, jste blbý jako pučtok, ale pořád jste na tom líp, než ten Levinger Stehlik s poldovkou.
1: sebou. Nezlobte se na mě, pane Krasle.
0: Já nejsem Krasl, já jsem Svoboda.
1: Ale chytrý jste stejně. Hejte, nezlobte se na mě, pane Svoboda, ale já mám takový pocit, že ta soutěž dneska byla celá zmanipulovaná. Protože vy jste vlastně po celou dobu té soutěže všechno čtete tamhle z toho monitoru toho počítače, že? Tak mě tak napadlo, že kdyby vám najednou z ničeho nic během vysílání vyply proud, tak byste byl úplně v prdě.
0: Máte pravdu, že bych bez elektrické energie nebyl zcela ve své kůži, ale na rozdíl od vás, já se zase neseru do risku. Naschánou! No a s vámi se těším při dalším pokračování našeho pořadu. Riskujeme zítra!
2: Zosnívalo se mi. Po 5,5-hodinovej cestě sa v istý deň Radošinské naivné divadlo ocitlo pri Prahe, v divadle v Slaném, kde na javisku stál, spieval a vtipkoval sám zaslúžilý umelec Karel Gott.
3: Děkuji. A teď uvítáme tady v divadle ve Slaném mezi námi vzácné hosty. Radošínské naivní divadlo. Nelekejte se jich, přijeli jenom s domácími zvířaty. Konkrétně donesli včelu.

0: Chceme-li se nyní přidržet tradic návštěvních dnů, musíme se bohužel uchýlit od pravidel show. Totiž, jak známo, součástí návštěvních dnů jsou povídky, které se netančí, nýbrž čtou. A proto, ač to říkám velice nerad, v tomto okamžiku musí jít show stranou.
1: A dva, tři, show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři. Ba ne, nemusí. Já vám přečtu povídku v pohybu. Show, dva, tři. Jak jsem se učil kouřit. A dva, tři, show, dva, tři. Ať si kdo chce, co chce, říká show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři. Přidej se dřevo. Show, dva, tři. A dva, tři. Dobře. Jak myslíš? Konečně nevadí. Přijďte za mnou do varieté. Tam tančím také a hambatý. Ať si kdo chce, co chce, říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se zručností majitelů opiových doupat. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, k prasknutí napěchovaný nedopalky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelní. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil pro případ ztroskotání. Ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno a astmatický učitel Rejhon kontroloval, převlečen za instalatéra, chlapecké záchodky i během výuky, Janebův zlozvyk byl učiteli i ředitelem tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotin zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho jej hodnější profesoři posílali co chvíli s oběžníky a vzkazy, dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí uzdu své vášni. Tradovalo se dokonce, že jednou dobromyslný češtinář Smolík, starý skaut, nervózní z toho, že ten den ještě nevykonal dobrý skutek, vyslal Janebu při odpoledním vyučování hlídkovat k blízké trafice. Nekupuje-li někdo z žáků školy tabákové výrobky. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úkoly, nosili svačinu a ti šťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás měl Janeba naučit kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Pilný, Závoz, Vajs, Děravý, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání, zapálil si již v poledne doma ve Spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsat rum. My ostatní jsme již před třetí netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval. Takže náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve 3 dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil, vzkaže jsou pro nás začátečníky moc silné. Co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Čmolík, který donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu podal své 2 lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral, doznal, že v poledne jedl kachnu. Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi. To už na... Ta ostatně za chvíli byla i mezi námi.

0: a domů nás za tmy rozvážel Janeba na dvou kolách. A tak se toho dne naučil kouřit pouze závoz. Jemuž pozůstalí na pohřbu nabídli cigaretu, aby utišil žal. A pitomec pazderka, jehož otec si ve spíži při rumu uvědomil, že ve dvou se to lépe táhne.
1: V Cimrmanově divadelní tvorbě jsme narazili i na loutkové divadlo. Možná víte, že celá hra Blaník byla napsána pro loutky. My jsme ji nastudovali s živými herci, ale malou ukázku z původní maňáskové verze na jevišti předvádíme. Jmenuje se Nevěřící vlasák a snad vás pobaví i v okleštěné zvukové podobě, když si vzpomenete na populární rakvičkové scény, při nichž se maňásci mlátí palicemi do hlaviček.
2: To stačí.
3: Vleču se sem až z daleké Prahy. Použil jsem železniční dráhy, většinu však cesty šel jsem pěšky. Kdo chce poznat pravdu, má to těžký. To je pěkný strom, jak roste rovně. Povídali jsme si tuhle bezborovně, jestli v tomhle kopci někdo dříme. My vzdělaní lidé tomu nevěříme, ale mezi žáky se to drží jako klíště. Musím je vzít sebou, až sem půjdu příště, abych jim pověst vymlátil z hlavy a pochvalu dostal od školní zprávy.
4: Jelikož chtěl děti do hlaviček mlátit, musel jsem jeho projev zkrátit. Jsem blanická stráž a čekám tady v sluji. Nemám rád ty, co o nás pochybují. Doufám, že jsem ho nezabil. Ne, jen jsem ho přizabil. Koukám, že už se mu vrací barva. Zalezu zase do země, jak larva.
3: Spal jsem jako přizabitý. Tuhý život mají mýty. Aby byl národ duševně zdrav, musíme mu je vymlátit z hlav.
4: Jelikož chtěl národ mlátit, musel jsem jeho projev zase zkrátit. Dodal jsem mu trochu víry, teď zalezu do své díry.
3: Těžký výlet v tomhle dusnu, každou chvíli někde usnu. Co to tu roste za houbu? Masák! Ještě jsem se nepředstavil, jsem učitel vlasák. Ukončím ty směšné spory, co je vnitru této hory. Kdo věří, že vojsko dříme v tomto vršku, tomu je třeba rozbít jeho bludné představy.
4: Jak se ti to nerýmuje? Zalezu zas do své sluje.
3: Co to slyším, divné hlasy? To bude ozvěna asi.
4: To bude ozvěna asi.
3: Kdybych byl vychován ve víře, myslel bych, že slyším rytíře. Že však jsem vychován vědecky,
4: dostaneš do hlavy dvě pecky.
3: Málo kdy se mi to stává, že mě takhle bolí hlava. Jako bych dostal palicí.
4: Také jsi dostal palicí.
3: Ha, jakého divného tvora vyvrhla z nitra ta hora. Dívám se skutečné na zjevení, nebo je to jen přestrojení?
4: Díváš se skutečnou na stráž. Dobře, teď uši na stráž. Přestaň už si mi pošklepky, nebo tě zaspraští do lepky.
3: Chvíli jsem tonul v nesmyslech, už jsem však opět při smyslech. Poznávám tě, pěkný ptáčku, ze zborovny kolegáčku. Dobře si to navlékl, za rytíře převlékl. Jsi Josef Chvojka, dějepisu učitel, blanické pověsti šiřitel.
4: Marné jsou tu všechny řeči, toho nikdo nepřesvědčí. Pochybnost vynasák, nevěřící vlasák.
3: Neblahý výraz máš na líci, na koho bereš tu pán?

0: kluci, protože z národa parazit musím tě do hory zarazit.
1: Pane řediteli, hledejte si za mě náhradu, už jsem zaražen až po bradu.
0: Protože nepřestával hubou mlátit, musel jsem jeho proslov zkrátit. Sbohem děti, že to bylo hezké.
1: No,
0: kam se hrabou Lojzovi staré pověsti české. Aplaus.

0: Myslím, že nebude na škodu povědět si zde několik slov o tom, co předcházelo vzniku další Cimrmanovy skladby. Bylo to v roce 1908, kdy tehdejší velitel garnizonního vězení v Brně na Špilberku, rytmistr Friedrich Kužela, pojal nápad zpříjemnit vězňům pobyt v jejich dočasném, mnohdy i doživotním prostředí. Za tím účelem si pozval z Vídně mladého, talentovaného skladatele Járu Cimrmana, aby s vokálním souborem trestanců nastudoval své oratorium o legendárním vrahu a lupiči Václavu Babinském, nazvané Ars Recidiva. Cimrman se vrhl s chutí do práce a za slunného počasí nacvičoval s vokální skupinou Náprava v poledních přestávkách mezi výkonem trestu na dolním nádvoří Josefinského traktu. Škrtič penzistů Ilja Karpíšek byl ze souboru vyloučen, protože neměl hudební sluch. Ze zoufalství si upiloval z řetězu kouly a vrhl jí po svahu z horního nádvoří. Železná koule podrazila nohy 5 členů vokální skupiny, kteří i hned popadali. Tato příhoda vnukla Cimrmanovi nápad na novou společenskou hru. Vyžádal si od velitele věznice několik dřevěných špalků a po večerech z nich vyřezal 9 figurín. Na počest rytmistra Kužely je nazval Kuželkami. Touto hrou si krátili víkendy na Špilberku. A když později v trestnici propukla epidemie cholery a hygienik města Brna uvalil na Špilberk takovou karanténu, že ani dozorci nesměli ven, vrhli se všichni v přemíře volného času na Kuželky. Po skončení karantény, když byly opět povoleny útěky vězňů, rozšířila se hra v Kuželky, žertovně se jim říkalo cholerky, po celé jižní Moravě, až do Rakous. Pane Velebný, nevíte náhodou, proč tenkrát Cimrman vyřezal pouze 9 kuželek? Vždyť přece ta železná koule podrazila nohy 5 vězňů. A 5×2 je 10, ne?
1: Ano, ale vysvětlení je velice jednoduché. Jeden z těch postižených, a sice byl to hlavní profukovač, hlavní Václav Fuka, který byl odsouzen k doživotnímu žaláři za simulování invalidity, měl pouze jednu nohu.
0: No tak ještě k té epidemii. Nevynechala ani Járu Cimrmana, ale mistr jí to oplatil ve skladbě Epidemia Mia.
2: Co tu vidíme? Ruská ruleta. Poslala nám to Františka Halamková z Nejedlého 20 Brno Lesná. Tady ukážu na kameru. A to já snad ani nemůžu přečíst. Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
3: Ještě silnější kalibr.
2: Ano.
4: Ježiš.
5: Já nepřečtu teda, to přečtěte.
3: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
2: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jevišti dělat.
3: Tak takže nakonec je to lidský.
2: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
3: No právě.
2: Tak 2 minuty. 2 minuty vaší přípravy běží teď.
5: Haló, Wagner, pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teky do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozej 3, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no, vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, no. No, říkám, je to stek, už všecko takové. Tak na zdárek.
6: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím.
7: Tak co, jak to vypadá?
5: Pořádně, sestři.
7: Pořád nic?
5: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, já bych se steknul, jo. Zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
7: co?
5: No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
5: No, já
7: pojďte.
5: Jsem... A tomu nevěřím.
7: Pojďte to zkusit.
5: A se zpokusil, ale marný. Je to marný.
7: Ježišmarja. Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte. Klidu.
5: No. Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco. Vy jste mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, no. Ano.
5: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vemte to pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
5: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. Uh-huh. To marný. Ne.
7: Tak.
5: No, nechte mě v klidu, můžeme
7: to kličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
5: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano. Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás. A pak se domluví ohledně těch akcí, ano, ano, na tu tutovku, no to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte ty letenky taky. Ne, to byl falešný poplach, ne, to byl... Rušte to, prosím, a všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, marnost, nic, ne, všecko rušit.
7: Peklo.
5: Jak říkala cucat, a už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... steku.
7: Tak dejte, pane doktore, tady je ten pacient.
5: Ano. Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
7: Já nesmysl.
8: Tak co?
5: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Zas spadne naděje.
8: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
5: Peklo.
8: Co s váma?
5: A nevím.
8: To musí jít ven.
5: To mi říkejte.
8: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
5: Co to je?
8: Ten si občas teda dávám pro sebe.
5: To je novinka.
8: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát, jo, to prostě, to je kdybyste byl zabetonovaný, víte, to povolí všechno, to všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete.

0: Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
1: Nevím, pane doktore.
2: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
3: Fakti.
4: Velkým kulturním zážitkem byl pro mne festival folkových amerických zpěváků ve Strakonicích. Uprostřed koncertu jsem vběhla na pódium.
3: No to se dalo čekat.
4: A zaspívala lidem píseň Kaťuša. Lidé se smáli, ale hlavní pořadatel mi v zákulisí řekl, že jsem pěkná písničkářka. Udělalo mi to radost. Dalším silným kulturním zážitkem byla pro mne žebrácká opera od Václava Havla.
3: Na toho mi nešáhej.
4: Já tě na něj nešáhám. V kněj jsem byla se svým chlapcem a měli jsme lóži. Po návštěvě kina jsem si uvědomila, že jsem poněkud méně pana. Že jsem poněkud méně pana prezidenta pochopila ve druhé části filmu. Musím jít na žebráckou operu ještě jednou.
3: Pojď sem.
4: Silným kulturním zážitkem v loňském roce byla pro mne také kniha Obsluhoval jsem anglického krále od Bohumila Hraboše.
3: Hrabala.
4: Když se v roce 82 rozhodovalo o Nobelově ceně za literaturu, byl nakonec oceněn román Erika Schneidera Svítání.
3: No to je správně, ne?
4: Podle mého názoru není toto poněkud populistické dílo takové významné velké ceny hovno.
3: Hodno! Pojď sem.
4: Hodno!
5: Roztoužení se to jmenuje. A. Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl tak... Zadumání! Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skromných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jinak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Prostoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela. No zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama. Divadlo. Prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano, to je ta vazba. Ten hrudní koš. Úplná armatura. A ten, když se chce umýt, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje, ty svaly, ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopek přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, o vnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. Jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak proto, že jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak proto, že jsem nevěděl, že ten barák není jejich. Prostouženém zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačí. Říkají o mě, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné. Ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Ej, prostouženým zadumám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to prostouženém zadumání.
1: To je
5: ano, to je taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
1: Ano, ano.
5: Takové to obrácení do sebe, že ano?
1: To je tohle.
5: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
1: Já,
5: umíte?
1: Já,
5: no tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.
6: Nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, na. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět? Ano, prosím.
7: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
6: Herečkou.
8: Mistře, jak byste se bavil se sobou?
6: Prosím, řekl jste mistře?
5: Ale...
6: Vidím, že jste muž mimořádné inteligence. Prosím?
8: Jak byste se bavil, kdybyste byl se Sophie Lorenou sám?
6: Kdybych byl se Sophie Lorenou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století, byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, tehdy ještě byli manželé, a ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme. A potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, prej. A nenechal nás o samotě a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz. Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vidět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by ji, to není problém, to u něj není problém, že? No. Kdybych vyhrál milion, no, řekl bych si, taky dobrý. No. Řekl bych si, lepší něco než nic. Lepší než když kopne kůň. No a přiřadil bych to k svým už vydělaným milionům. Prosím, co byla ta otázka?
9: Kdybyste měl být popraven, jaké by bylo vaše poslední přání?
6: No ale moc to neříkejte, jo, nahlas. Aby se to jako neujalo. Kdybych měl být popraven, tak moje poslední přání by bylo, aby se poprava nekonala. A kdyby to náhodou, kdyby to neprošlo jako nápad, jo, pač takhle jako nápad, takhle je to blbost, ale jako nápad je to výborný. Tak bych žádal elektrické křeslo. Určitě by nefungovalo. To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se naučil, proč já jsem se naučil. Proč já jsem, táta, otec mi to říkal, uč se chlapče, špatně dopadneš, už je to tady. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesloval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce, když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol kožešinovej stejně rozemlel jako prášek a stejně by z toho nebylo nic. Zajímavý, já jsem nic nevěděl, ale jakýsi čuch, takový instinkt, co si tam mě napovídalo, že tudy cesta nevede. A tak jsem prostě, tak jsem ty kožešiny trošku flinkal. No, ještě něco? Ano?
1: Jak snášíte ženský, nebo co si myslíte o ženském pláči?
6: O ženském pláči si myslím, já bych vám to řekl, já vám to řeknu líp, ústy básníka. Jestli si vzpomenu. Ano, plakala byste. Je hroznější věc v světě celém, než dům, kde žena zklamaná se denně trápí nad manželem v své samotě jak prodaná. Plakala byste. A co zmůže slzí prout, než vzuřivost mě uvrhnout? To je Puškin. Ženský pláč je něco nesnesitelného. Mimochodem, to je nejstrašnější tyranie sas. Žena svým pláčem vám dovede zkazit všecko. Kolikrát já jsem šel na zálety a měl jsem dobrou náladu. Ne, ona mi to zkazila pláčem. Já jsem z toho večera neměl nic, ona mi prostě vlastně plivla do toho vína. Je to nejstrašnější. Kdyby řekla partnerka, kam jdeš, a ti to zakazuju. Bych byl na koni, řekl by, co mi zakazuješ? A šel bych, jako Jánošík, tvrdě čelem bych šel za svým. Ale když vám začne ženská brečet, tak jste bezmocný. Co s tím?
10: Tady je ta žena.
6: Ano?
10: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
6: Aha, když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
10: Jsem od Tisku.
6: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
10: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
6: Na tohle?
10: Máte snad jiný?
6: Ne.
10: Škoda.
6: No, začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
10: Jak jste se dostal k divadlu?
6: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít. No jak, vy jste se dostal k divadlu?
10: Co si myslíte o vlastním herectví?
6: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu, na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší, na určitá stvárňování a na určitá předtělesňování, že ano, která tedy dělám že ano. Tak a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně, to vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
10: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
6: To je takové, mají, co je to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zónaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá cirát. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si to vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řekl. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citrónu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, ty sladké lásky, hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
10: To jsem viděla.
6: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě, v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
10: Ne.
6: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru do stěnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne, a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul, no. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká. Teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
10: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
6: Čím pak? Že mluvím primule, no?
10: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
6: Ne, no tak to není to. Pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná teda, protože zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, otevře, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
10: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
6: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
10: Nedo, chtěl byste být krasavec?
6: Chcete tím říct, že nejsem?
10: Zapomeňme na to, ano?
6: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej, ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakýmu ošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled.
1: No tak to nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
0: Jste šťastný v manželství? Neodbytná otázka.
1: Já jsem se domníval, že to má být veselý večer. No, prosím. No, ale když jinak nedáte... Já vám odpovím, no. To je taková otázka asi jako, kde pak račte mít mateřské znaménko. Především, má drahá, já si myslím, že to je absolutně špatně a falešně položená otázka. Manželství přece není od toho, aby byl člověk šťastný. Manželství je spíš od toho, aby člověk vůbec byl. A to v přímém i přeneseném slova smyslu. Podle mého názoru by manželství mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými nadšenci a přílišnými pomlouvači. Obojí spolu souvisí víc, než byste řekli. Jsou to spojité nádoby. Ti první se velmi záhy mění v ty druhé. Podívejte. Jestliže dva mladí lidi jdou do toho, ale nevědí, do čeho to lezou. Jestliže si to pletou s něčím jiným, se zlou se potáží. Jestliže mladí lidi, kteří se berou, nevědí, o čem ta povídka nebo ta píseň, kterou nazýváme manželstvím, o čem je, že to není o lásce, že to není o erotice, no to už vůbec že to je o zodpovědnosti, o výchově dětí a prostě manželství, že je zcela rozumná, praktická, utilitární, sociální instituce, když toto nevědí, velmi brzy dojdou k určitému rozčarování a kydaj na to hnuj. Najednou ty očička prostě se divějí, co se to vlastně děje. Ale to není vina manželství, to je vina jejich. Manželství je o dětech. Podívejte se. Národ, společnost, stát potřebuje další pokolení. A vy na vlastní útraty mu je vychovat. A navíc to ještě prožíváte jako své subjektivní štěstí. Abych to řekl stručně, no manželství, no není to nic ke chlubení, ale není to taky žádná hamba. Podle mého názoru manželství je jedna z nejrozkošnějších, nejrozumnějších a nejpraktičtějších věcí na světě. Manželství přece není od toho, aby člověk žil pořád na vlně neustálého blaha a rozkoší, v neustálém slastném rozkochání. Spíše je od toho, aby snáze v duševním i morálním zdraví mohl přežít všechny obyčejné, všední, nesváteční a neslavnostní chvíle života, kterých je drtivá většina. Protože to si přiznejme, lidský život se neskládá z nedělí a svátků, ale z všedního dne. Že ano. Podívejte se, být milenci to není tak tě... Je to umění. Je to také umění. Ale to už je luxusní umění. Přijít dvakrát denně nebo dvakrát týdně na schůzku navoněnej, naparáděnej, naloženej, načehranej, že ano, no to umí každej. To dovede každej. Každý Honza najde svou káču, samozřejmě. Ale mít vedle sebe někoho od rána do večera, vidět ho ve všech možných situacích a nestratit jeho úctu, nikdy tomu nedat klesnout pod hranici vkusu a určité kultury, panečku, to je umění. Podívejte se, ta óda, ten chvalospěv, který tady říkám, to platí o manželství. Ale kromě toho existuje ještě něco, co všichni dobře znáte. Pardon, pozor, nemyslím z vlastní zkušenosti, to ne, ale z doslechu, z ústního podání, z druhé ruky, z literatury, filmu, z humoristických časopisů. Existuje taková karikatura manželství, taková maloměšťácká spotvořenina manželství. Maloměšťák spotvoří vše, čeho se dotkne. Každá kytka mu zvadne v rukou. jak by mohl nespotvořit taky manželství. Podívejte se. Maloměšťák z manželství udělá takovou nesvobodnou komunitu, ve které chřestí okovy. To je ten případ, kdy dva lidi, kteří spolu žijí, si vzájemně otravují život. Místo, aby si ho zpříjemňovali. Každej z nich je současně žalářník a vězeň. A to zároveň. Takovéto manželství se skládá, to je moje jaksi terminologie vlastní, že ano? Já to dosud tedy nemám jaksi patentováno. Nedal jsem si to. No, ale prosím, já vám to řeknu. Takovéto manželství se skládá ze dvou základních typů. On, to je ta maskulinní část, to je takzvaný ženáč. Pozor, ženáč není člověk ženatý, ženáč je člověk nadmíru ženatý. Příliš ženatý. Pán Dantem, doplňkem, partnerem ženáče je potom, jak já tomu říkám, žena slepice, neboli kvočna, čili puťka domácí. Že? To má svůj dobrý důvod, proč urážím ten nevinný kur. Mimochodem, takováhle ženská, když si dá k obědu kuře, tak je to vlastně kanibalismus. Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, já už si to nepřeju, a tady, když jsi přišel pozdě, pak jde to smil, kamarádi, ať mu klíče a tohle. No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí, pozor, takováto domácí slepice není neškodný tvor, a právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít. Vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takovej ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého fátu. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putyky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že ano. No, vrátí se domů a živoří dál. Máte-li dost trpělivosti, já vám povím historku, která se opravdu stala. Byli dva. Typický ženáč a typická slepice. Tato paní nejenže byla přeukrutná, Satorie, ale ona byla i přeukrutně pořádná.
2: No, vy řeknete, co má vejít? Pořádku, milovnost, to je přece nádherná a krásná ctnost. Jášku, to je. Každá ctnost je krásná, jen se to s ní nesmí přehánět. Se ctností to je asi jako s parfémem. Několik kapek to je rozkošné, ale polít se celou lahví voňavky, to je nesnesitelné. Tato paní nahony páchla ctností. U nich doma to nebyl byt, to nebyl domov, to byla vitrína na ukazování. Jak říkám, všechno, když se to přehání, tak se nakonec zvrhá ve svůj pravý opak. Všude vzorná čistota, nikde smítko, nikde prach. Každá sklenička měla své místo, každý hrneček, ale co hrneček? I to ouško muselo směřovat určitým směrem, ona by to poznala, kdyby s tím někdo pohnul. Koberec musel ležet na určitém místě, na určité parketě, ona by to poznala, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě, že se u nich nepil alkohol, to je samozřejmě. Karty se hrát nesměly, kouřit, no to už vůbec ne. Od kouře žloutnou záclony. Ty plíce, to by jí nevadilo, ale ty záclony. No, takže žloutnul manžel. No, jakž takž se v tom bytě smělo trošku dejchat, ale zas ne moc, aby nebyl vítr. Tahle ta paní měla jedinou dobrou vlastnost, a to tu, že měla maminku. A ta maminka měla druhou dobrou vlastnost, že bydlela za Prahou. Z toho plynula ženáči jedna výhoda, že vždycky jednou za měsíc v sobotu, první týden v měsíci, si ta paní zabalila saky paky a jela za tou svou maminkou s proviantem na návštěvu. V sobotu odjela, v neděli dopoledne se vrátila. Ženáč mezi tím, jak vytáhla paty, uspořádal doma mohutný flám, byt potom uklidil, paní se vrátila a nepoznala nic. Tak to šlo léta a ona nevěděla nic. Netušila, nevěděla nic. Až jednou. Přišla sobota, paní zabalila kufry, ženáč jí doprovodil na nádraží, pohladil tu lokomotivu, prohodil pár slov se strojvůdcem, zeptal se opatrně, jestli mají dost uhlí, aby se náhodou nemuseli vrátit, zamával své ženě mizející v dáli a spěchal domů. A kamarádi se teď začínají slézat jako šváby na pivo. Jeden má flašku pod paží, druhý nese karty, třetí si vede slečnu. A teď vám v tom bytě nastanou orgie. Mazali se karty, plivalo se na zem s pažitkem. Ta rozkoš. Ženáč si zapálil doutníka a odklepával popel na koberec. No, herm paradís, pánský to ráj. Oni měli takovou nepsanou, ale vždycky velmi korektně dodržovanou úmluvu, že když ten flám končil, tak v jednu, ve dvě, ve tři hodiny, to je jedno, všichni muži beze slova na sebe mrkli, sundali si saka, oblékli si zástěrky a jali se dávat ten byt do původního stavu. Jeden měl nádobí, druhý luxoval, třetí dával na místo hrnečky, ta ouška to už měli zakreslený a tak dále. Byt dokonale uklidili, nikdy na nic nezapomněli, v pokoji a míru se rozešli a všecko bylo v pořádku. I stalo se, že v neděli ráno šel jeden z účastníků toho flámu se svým malým klukem na procházku. A tu si uvědomil, že bez děky proti své vůli se ocitl poblíž toho domu, kde včera v noci řádili. Zazvonil, nad vizitkou se zvedla záklopka a objevilo se takové studené rybí oko. Dveře se pootevřely, tam stála ta paní, no, Elza von Brabant, ale v takovém kyselém octovém nálevu, řekl. A pravila, tak jen pojďte dál, holoubku. Ten pán měl jemné ucho a už v tom tónu postřehl cosi zlověstného. Proboha, co se stalo? A ta paní pravila, Tak jen pojďte, já vám něco ukážu. A vedla ho ke koupelně, otevřela dveře a tam ve vaně spala zapomenutá slečna. Abych skončil v duchu Ezopových bajek, to jest moralitou, co z toho vyplývá, lajdáctví a šlamperaj při úklidu se nevyplácí.
0: Trapas. Trapas.
2: To bych řekl, to je trapas jak?
0: Jak dům. Nemohl byste mě říct nějaký trapas ze svého života? Dejme tomu divadelního života.
2: Dobře. Je tomu velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel. Muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, rasy. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozarteu, tenkrát to bylo rozdělané takhle napůl, jak jde a hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no, tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečla. Já říkám, znamená si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda.

povídali a já povídám o to, to je výborný, jdem, dostaneme přidáno. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě, to dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta k psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak se sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhl. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezaní. Když to ticho najednou jaksi dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku, on z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá, zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaši Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky. Myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Huj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Chce k večeři?
1: Nudle.
0: Jaký nudle? Máme pivo?
1: Pětivaječný. Nemáme.
0: Co nemáme?
1: Pivo.
0: A ty si ho nekoupila?
1: Ne.
0: A prosím tě, co je to s tebou?
1: Nic.
0: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
1: Ale se ti jen zdá.
0: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
1: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
0: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
1: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
0: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
1: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
0: A co to prosím tě za pitomost? Teď přece dobře víš, že si tě vemu.
1: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. To je sen každý ženský, veď. Družka.
0: Tak moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. Jo. Ale vím,

0: že ti nebylo 18, ale 22
1: no,
0: a měla si známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
1: O 20. A co jsem taháš Kalába?
0: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
1: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
0: Aha, aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
1: Tak Kalábovi, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
0: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
1: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
0: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc
1: nebo,
0: hezky.
1: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
0: Kdyby byla, kdyby byla. To bych si tě hned vzal.
1: Tak bude. Zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
0: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
1: No tak se ty nátěrové barvy budou muset obejít bez tebe, no.
0: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva a mám hlavní referát.
1: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
0: Ale ty šílíš, to jsi mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
1: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
0: Ano, samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
1: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
0: Jo, takhle, no. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale, a že pak nebude všecko tvoje.
1: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
0: Co to?
1: No, on byl vždycky gentleman, no.
0: Ale to není možné.
1: No je.
0: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky. Já vždycky o něm jenom dobře.
1: No.
0: Jen si vzpomeň. No.
1: No právě.
0: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
1: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
0: Ano, ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
1: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
0: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
1: mě
0: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
1: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
0: Já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
1: On Kaláb neumřel.
0: Já jsem tvůj, Bětuško, já jsem tvůj. Cože?
1: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
0: Ty mě jen tak zkoušíš.
1: No ne, už jsem tě vyzkoušela. Jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
0: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
1: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.

0: Jiří, abych se ještě vrátil k divadlu. Vlastně, když skončila éra, tvoje éra v divadle na Zábradlí, tak si časem tedy vstoupil do spolupráce s Miloslavem Šimkem, čili divadlo Jirky Grossmana. Tam si taky poznal spoustu zajímavých lidí, taky jste cestovali, vlastně za krajanama jste jezdili do Ameriky, myslím, že jste byli v Austrálii. Máš na to nějaké vzpomínky?
1: Tak my jsme projeli díky těm Suriomárium a těmhle těm Matejkům, tyhle ty voloviny, to lidi chtějí na celém světě. Takže to, jsme byli překvapení, když jsme přijeli do Kanady, do Austrálie, do Ameriky, že to všichni ty krajani měli. Všichni to znali, jo. Což mě teda velice, velice potěšilo a takovej první zájezd byl do Kalifornie, to zařídil jeden můj kamarád, který nás tam pozval. Tam jsme udělali ve studentském divadýlku takový představení pro krajany a na základě toho vzniklo řada pozvání a pak jsme jako jezdili už dost, ale já to vemu od začátku, když jsme vyjeli prvně, tak s náma jel Pepík Fousek, to je můj kamarád a je to autor textu, myslím, jedný z nejkrásnějších písniček, co já znám, Až mě andělé zavolají k sobě, což je vynikající, já myslím, nádherná písnička a on píše nejenom takovýhle krásný texty, vážný, ale píše i taky takový prostě jako srandovní texty, třeba píše takový aforizmy, mně se hrozně líbí jeden, to teďka právě on má v tom vystoupení, ale to můžu, nechci mu krást repertoár, ale tohle myslím, že říct můžu, to je nádherný. Jmenuje se to Starý chlípník. Jeden starý chlípník začal svádět panu. Do naha se svlékl, pak napustil vanu. Ve vaně se cákal, vedl porno hemzy, pana se šla svléknout, ukradla mu penzi. No a tenhle ten Pepík Fousek, ten měl prostě takový, že my jsme třeba jeli přes ty hranice a na těch hranicích Šimek povídá, prosím tě, hlavně Fousku, buď tak hodnej, buď sticha, nic neříkej. Ten Fousek, depák prostě Fousek, tomu to nedalo, že jo, přišel ten celník a Fousek povídá, prosím vás, já jsem nějaký Josef Fousek z Kladna, jo, a já jdu poprvně v životě na západ. Jedeme do Německa a do Švýcarska, jo? A já jsem se vás chtěl zeptat, smí se na západ provážet kokain a marihuanu? Ten celník povídá, no to pane, v žádným případě. Pa, on se koukne na nás, pa, vidíte, kuci, já jsem vám to říkal. Tak si vystupte. Tak jsme hned tak neodjeli, no. No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřekl, jo, já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF a Fousek šel, Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. No neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten DAF ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle. A Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pohá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a poví, on je hrozně ješitný a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, no pá, O 6, kamaráde. A víš proč? Chápamne. My jsme se přestěhovali. Chápamne, a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pám Fousku, nech si ty fór, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem má pán, ale jestli je to blbej fór, jak dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravat, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá hezká holka, já pám dobrý den, napá dobrý den, Fousek pá dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila povídá, a jak to víte? Napá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo. Takže opravdu, Pepa,
0: ne, ten má krásný věci, já si jenom, jestli můžu vstoupit, Jiří, my jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestě. Načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci. No,
1: on má takový, on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho rozjela. Jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že a ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane. Povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed, jediný tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal 2 dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto. Povídá, a co děláte, pane? Fousek povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte. Jsem sice jako teda vošuntělej, ale nekradu. Pá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy. Já bych vzal ještě teda jednoho, abych nebyl, aby to nebyl pořád o Fouskovi, já bych si ještě vzpomněl na jednoho kolegu, to byl Kostelka, Lubín Kostelka, který, když s náma jsme lítali do Bratislavy, tak jsme se míjeli v letadle vždycky, jsme se potkávali v Bratislavě na letišti, na Ruzině na letišti, jak jezdili slovenský herci točit do Prahy, my na Slovensko, bylo to hrozně hezký, teďka už to bohužel teda moc není, protože se netočí filmy ani na Slovensku, ani tam. Že se točí akorát ty slabomyslný soutěže pořád. Vždycky, kdo ví, kde byla bitva na Bílý hoře, tak vyhraje propisovací tušku. A takovýhle kraviny.
0: S televizním logem.
1: Takže to se točily ty filmy a teď všichni se tak potkávali a už jsme byli prostě tak jako sehraná parta a Kostelka říkal, podívej se vždycky, poznáš v letadle naprosto bezpečně, kdo je estébák. Já pán, jak to poznám, pán, velice jednoduše. Že má špatně ušitý šaty z drahý látky, protože oni fasovali drahou látku, ale protože chtěli ušetřit za kryčího, tak to vždycky si nechali zvrzat někde a podle lacinejch bot. Jo, a jednou jsme letěli do té Bratislavy a letěla tam s náma nějaká vládní delegace, takže ta byla jako vzadu, jako separe a tam seděli tyhle ty mládenci. A jak jsme vylítli, tak Kostelka, protože se bál strašně letadla, tak do sebe šoup několik těch koreňovic. A teď se ozvalo to hlášení, pozor, pozor, upozorňujeme všechny cestující z Prahy do Bratislavy, že letadla československých aerolinií jsou doprovázena příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Jak se ozvala tohle hlášení, tak Lubín Kostelka, který byl trochu chycený, vstál a začal se klanět.

0: No, my jsme probrali tedy tuzemské cestování, ale ty máš taky hezký historky, třeba když jste byli právě s panem Šimkem třeba ve Spojených státech amerických, jestli třeba by si nevzpomněl na to, jak jsi tam kupoval čepici, to se mně strašně líbí, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi.
1: Tak je to neuvěřitelný, každý myslí, že kecám, že jsem si to vymyslel, je to pravda. V Kalifornii, v Los Angeles je takové, tam je taková část Los Angeles, West Hollywood se to jmenuje, a tam je asi jako bílá labuť v té velikosti, je prodejna, kde je napsáno, v tomto domě si můžete koupit 100 000 druhů čepic. A tam mají opravdu od sněhobílý čepice, ty baseballovky takový, všechny možné barvy, všechny možné kluby, které existují v Americe, fotbalový, baseballový, tenisový, všechno. A teď jsem chodil, protože ty čepice sbírám, mám jich doma, jsem jich spoustu dostal, spoustu ukrad, spoustu rozdal zase. A tak jsem pořád říkal, kterou čepici bych si tak koupil, až jsem najednou mě padla do oka taková černá čepice, tak jsem si ji zkusil a pám, to je ona. Tak jsem si ji nasadil, šel jsem k té pokladně, tam stál takový ohromný asi 3metrový černoch, tak jsem na něj koukal takhle, ukázal jsem na tu čepici, on mě vzal za ten kšilt, otočil mi to takhle dozadu a povídá, tu si nech, tu tady někdo zapomněl. Je to neuvěřitelné.
0: Jak jsem říkal, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi. Jiříku, já bych trošku teď obrátil pozornost na tvé bydlení. Když občas jdeš třeba do hospody na Okoři, tak je to třeba pro tebe taky inspirativní, třeba do vašich scének s Miloslavem Šimkem používáš nějaký takovýhle věci, které třeba zaslechneš v té hospodě?
1: No my tam v podstatě v té hospodě, co tam mají ty lidi, ty keci, jako tak to v podstatě jsme spoustu věcí, to je v podstatě od lidí, jo, že nejlepší fóry jsou v hospodě. Tam třeba je nějaký chlap, jmenuje se Jarda, a ten tam stojí celý den v té hospodě, opřenej o pult, nesedí, má na sobě montérky, nikdy v životě ho nikdo nic neviděl dělat. A je jako na odchodu. A furt do sebe láme ty píva, ty Marie, jako je tam od rána a furt kecá.
0: Jako na odchodu prostě. Třeba 5 hodin. Tak
1: jako, dej si pivo, nebo ne, já jdu.
0: Mám zas to, tam dá malý.
1: Mám toho moc, jo, mám toho moc. Jakože má moc práce, ale nikdy v životě, no prostě ho nikdo neviděl jako nic dělat. No a ten vede neuvěřitelný keci. Tam třeba přišla taková paní, taková jakových 120 kg, ale ne tlustá, takový kredenciózní typ, jako...
0: Almarózní.
1: Almarózní typ, takovýho něco, jako jak maluje ten Born, jak jsou od Borna, jo. Takový ty mohutný ženský s takovou malou hlavičkou, takým kloboučku komickým. S takovým pidím mužíkem tam přišla. A ten na tom manželovi bylo jasně vidět, že se jí bojí ty ženský.
0: Že je občas fackovaný taky asi.
1: A pa, říkal, já bych si dal čaj s rumem. Ona se na něj koukla, pa, s malým. Tak ten výčepní mu udělal ten čaj a viděl, když viděl toho chudáka, tak mu tam ten rum přilil, protože měl pochopení, že ten člověk, že to musí být hrozný utrpení. On pil ten čaj a dělal, dělej. Ono se na něj kouklo, pa, co dělej?
2: Dej si něco, dělej.
1: Pa, já si nic slávat nebudu v takovýhle putice. Tenhle ten Jarda tam stál takhle, koukal, jak ten pidí mužík tam pije ten vařící čaj, jak se málem opařil v obličej a povídá, hele, ukázal na tu paní kredenciozní pa, kolik ti žere na 100 kiláků?
0: Si dovolil dost, nevyklepala ho z těch
1: montérek? Tam přišla nějaká paní, taková jako bylo vidět na ní, že jako kdysi byla krásná, ale už jako moc krásná nebyla, už byla taková trošku jako jetá věkem, ale dobře udržovaná s takovým nějakým mládencem. A teď tam stáli ve vchodu té hospody a furt cukrovali, tak jako ona furt říká, tak já ti brnknu, jo? Pa, brnkni, no. A kdy mi brnkneš, no brnknu ti, co lidi. Tak brnkni, tak pa,
0: dvě hodiny.
1: Tak brnkni, jo? Brnkneš, no tak brnkni. A ten Jarda takhle stál a pozoroval je, jako jestli si brnknou nebo nebrnknou. A tahle ta dáma odešla, a tenhle ten chlap přišel k tomu pultu a dejte mě jeden fernečtok. Tak vzal ten fernečtok, obhor do sebe, pádej mi ještě jeden. A tenhle Jarda povídá, kdo to byl? Pa, jako kdo? Pano, ta dáma, co tady byla s váma? Pa, to je moje děvče. Pa, děvče? Co dělá? Pano, to je letuška. Pa, ale. Pano, fakt to je letuška. Pano, neblbni, to musela lítat ještě s dvojplošníkem.
0: No, nepoužij takovýhle hezký věci.
1: No, takovýhle,
0: že?
1: Takovýhle on vede tam, nebo mě povídal, tam se bavili nějaký dva místní, se jako bavili, jako, ten jeden říká, hala, tady ve Svrkyni jsme stavili barák a tam je kamaráde nakladač, to je pan nakladač. Hele, ten hází tou lopatou tak rychle, že když jsme normálně stavili tam Tondovi barák, jo, tak dva jsme měli co dělat, hele, s kolečkem, aby jsme mu stačili, jo. Dva. A ten, no co dva, tři jsme měli co dělat. A tenhle ten Jarda, jak na to koukal takhle, povídá, to je fakt, já ho znám. Hele, to pojal tý hospodě, pojá, já ho znám, ten hází tou lopatou tak rychle, že tuhle jsem šel kolem jejich baráku a on mě málem zasypal. Takovýhle on tam vede ty keci. A nebo povídal, to byl opravdu bombónek, jak šel Dallas, který je teďka znova, tak když byla Suvelín, tam byla zrovna, měla to údobí, jako kdy propadla alkoholu. Jo, jak to celý národ to sledoval. Tak tenhle ten Jarda přišel a povídá, tak, dneska ráno jsem dostal zálohu na jarní práce, tak se dneska večer ožeru jak Suvelín.

0: Já vím ale, Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
1: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím já, on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem a... Kupři čepice! Já pám, co bych si kupoval čepice, i nepotřebu.
2: Tak je kup někomu jinému.
1: Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolvery a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo.
3: To dlouho
1: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. A povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. Pá, to jsme nebyli my, to byli Číňani.
3: Jak to máš sakra poznat?
1: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím, no tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pá, Nong. Já pám, Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek?
2: Pá, Mičoken.
1: Pám, cože?
2: No, Mičoken.
1: No, pám, já ti nerozumím.
2: No, Mičoken, myl jsem okna.
1: Takže to byl Mičoken.

0: No. Tak já myslím, že už tak pomalu s vámi tady rozloučíme, teda čas habaděj, je už to dnes. Máš třeba něco, Jiří, to je krásný, vždycky, když s Jirkou sednu do auta, tak vždycky z něho vypadne nějaký novej vtip, já nevím, kde on to nabírá. Ale jestli by si se s náma nerozloučil nějaký...
1: Já vám řeknu jeden takovej fore, jako takovej drsnej na cestu.
0: Je to, bude teda,
1: je to drsňárna, ale jako ten vtip je opravdu dobrý. Jak k Baťovi přijede pán na invalidním vozejku a ta prodavačka, páne, koupíte si botičky? Uvědá, to je kráva, to snad není možný. No a vidí, že jsem na vozejku a jestli si koupím botičky. Uvědá, no to si teda nekoupím. Odjede naštvaný, prostě přejede národní třídu, přijede k Národnímu divadlu, přijede na červenou, ten policajt povídá, moment. Pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, nezlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva u toho Bati mě povídá, jestli si koupím potičky. Pán, to vám řekla? To je kráva. Měl jste jí kopnout do prdele. Povídá. No. To snad není možný, takovejhle debil. To je idiot, to snad není možný. Přijede domů, povídá, představ si, ženo, co ty lidi, co to je za idioty dneska. Ta kráva mi povídá, jestli si koupím botičky, tak přijedu na červenou, povídám to tomu policajtovi, ten idiot mě povídá, že jsem jí měl kopnout do prdele, a povídá, podívej se, Jardo, vykašli se na to, lidi jsou dneska blbci, dej si panáka, to tě postaví na nohy. Takže přátelé, děkujeme pěkně, mějte se moc hezky a nashledanou.

hlavičku. Převážu jí modrou služkou, tvé jméno napíšu tuškou a udělám mašličku. A už vidím tvoje oči zvědavé a jiskřící. Hlava tvá se rychle skloní, prst.

0: Prosím vás, je tady vedle vás volno? Tak on bude asi hluchý, nebo co? Je tady místo, můžu si přisednout?
1: No prosím, přisedněte, když to musí být.
0: No prosím, děkuji. Tak je to tady nějaký špinavý. Neseděl jste tady předtím?
1: No dovolte.
0: No.
1: Co si to dovolujete?
0: No ne, tak se mi podívejte tady vzadu na tu kalhotu.
1: Ale nemusíte se takhle moc předklánět, nic tam nemáte.
0: Nic tam nemáte, tak si sítněte kalhoty.
1: Proč bych si je svlékal, za jakým účelem?
0: Aby jsme si je vyměnili.
1: Proč bych si s váma měnil kalhoty?
0: Moje byste nechtěl, víte vy chytré, a přitom se vám vzdáli tak čistý, co?
1: Pomalu, co jste mi to řekl chytré?
0: No chytré.
1: Veliký pozor. Už mi dali jmén, ale že jsem chytrej, to mi neřekl ještě nikdo.
0: No.
1: Veliký pozor, pane, na moc, chytrej.
0: Moc chytrej, no. Tak já si dám pod kalhoty noviny. Jo, ale co budu číst? Hejte se, nenaklonil byste se takhle.
1: Proč?
0: Abych vám tam viděl.
1: Dovolte, to nevíte, že je krajně neslušný.
0: Co, moje touha po vědění?
1: No to ne, ale že mi chcete číst moji knížku přes moje rameno.
0: A co mám dělat, když svoje noviny nemůžu číst, protože je mám vražený pod kalhotama.
1: Tak si utrhněte půlku.
0: Dovolte, svoji byste si neutrh, co?
1: Ale utrh, klidně utrh, kdyby na to přišlo.
0: Tak si utrhněte.
1: To nejde, já ji mám tvrdou. Něco jiného je snad půlka knihy a něco jiného je půlka novin, ne?
0: To je pravda, tak já si ji utrhnu. No jo, ale co když si potom sednu na inzeráty?
1: Tak si půlky vyměníte, vemete inzeráty do ruky a sednete si na sport.
0: No to je pravda, tak já to udělám takhle, jak jste to říkal, no to je pravda. Takže bych to takhle...
1: Já.
0: Tak, no to je hezký tohle se. To je hezký, co? A inzeráty už nedá dohromady nikdo. Ty si můžu strčit rovnou pod kalhoty. Bývá mi sport.
1: Nula, nula!
0: Co ale dvojsmyslnej výsledek? Že to vůbec obtisnou takovouhle sprostěrnu? Tak a sport bude za inzerátama. Já se vám budu radši věnovat. Vy jste takový uzavřenej. Těma bývá nakonec největší prča.
1: Já se nic dělat, já si s vámi budu muset vážně promluvit.
0: No a na to celou dobu čekám.
1: Vaše přítomnost zde na této lavice mi vadí. Potřebuji působit dojmem osamělého inteligenta.
0: To je v pořádku, na mě tak působíte.
1: O vás mi ovšem nejde, čekám zde na jistou dámu. Odpověděla na můj inzerát a máme se sejít právě zde.
0: A co prodáváte?
1: Já nic neprodávám, já se seznamuji, pane, za účelem sňatku.
0: A to je hloupost.
1: Proč?
0: No, protože přijdete o svobodu.
1: No, mně nejde už tak dalece o svobodu. A mám na knížce nějaké dlouhé peníze a nemá je kdo zdědit. Jak jste ožil?
0: No ne.
1: Co to?
0: No, já mám takový nápad, že byste mě jaksi adaptoval jako eventuálního syna a...
1: Myslíte, snad adoptoval?
0: No, to nevadí, hlavně ty prachy, abych dědil a já už se pak se adaptuju sám.
1: Aha, no podívejte se, vy pro mě chcete peníze, když jste pro mě ještě nic neudělal.
0: Jistě, a co pro vás udělala ona, prosím?
1: Která?
0: No ta z inzerce.
1: No zatím nic, ale je to žena, doufám, že udělá, může mi poskytnout.
0: A to já vám poskytnu taky.
1: Cože?
0: No No jistě, no tak uvařím, uklidním,
2: ale
0: hlavně ty prachy, abych
2: vaření, člověče, no? Já bych si chtěl ke stáru ještě něco užít.
0: No právě, se mnou byste si užil.
2: Jak to myslíte?
0: Já bych vás doma nedržel, mohl byste lítat po vinárnách jak vstekle.
2: No vlastně to je pravda.
0: Jistě.
2: Něco na tom je?
0: No, určitě.
2: Já bych vlastně nestratil vůbec svobodu, že?
0: No jistě, ano.
2: Vy byste mě neomezoval.
0: Ne, teď už stejně jste.
2: Aha, tak já myslím, že se domluvíme.
0: No,
2: tak si plácnem, platí.
0: Ano.
2: Ale co s tou ženskou, když za chvíli přijde, což ze mě ty peníze vymámí. Hleďte, já tu knížku dám k vám, jo. Je to na heslo žít a užít, to vám řeknu později, jo.
0: No,
2: a teď mě neopouštějte, vy musíte být na blízku.
0: Ano.
2: Kdybych mluvil nějaký nesmysly, zakukejte.
0: Jo,
2: buďte za stromem, jste můj kamarád, pták, kukačka teďka.
0: Ano.
2: Jo, hleďte, ona už tamhle vylejzá. No to je šílená ženská. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kuku, kuku.
2: Co je kukačko?
0: První nesmysl, už je večer.
2: A, pravda, maličko. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, já jsem Lisa.
2: Cože, no to je vaše věc, teď mám kukačko. Dobrý večer.
3: Vy jste prosím ten majetný inteligent s brýlemi, ano to souhlasí, netančící nekuřák se zájmem o turistiku, to jste vy?
2: Ano, to jsem já. Příští týden ku příkladu vyrážím do rezervace na Boubín. Potřebuji nějaké dříví do krb. Nepůjdete se mnou?
3: Půjdu velice ráda.
2: To jsem rád.
0: Kuku, kuku, nezvíník a máš mě?
2: Nech zas nepřetržit tě, kukačko. Neposadíme se?
3: A já se ráda posadím.
2: Já jsem celkem spokojen s vaším zjevem. Já se přiznávám, čekal jsem to horší. Vím, co chodí na inzeráty a vy přece jenom tak celkem držíte pohromadě, jistě, ale co je přilepeno, ale stejně vám řeknu, vám
3: no.
2: To sluší.
3: Vy se mi také líbíte.
2: Ano, to jsem rád.
3: Máte takové ostře řezané rysy.
2: Ano, holil jsem se ráno třikrát. Nepolechávám,
0: kuku,
2: nic náhodě.
0: Kuku, kuku, nesedej si, zapleteš se.
2: Kukačko, prosím tě, nekukej porám.
3: Prosím vás, nezlobte se, ale mohla bych se vás na něco zeptat.
2: Prosím, o toho jsme tady, abychom si povídali, slečno Lisa.
3: Na koho to tady pořád mluvíte? Já tady nikoho nevidím.
4: A to si nevšímejte, to je v druhém plánu. To...
3: Ale v druhém plánu já chci znát všechny vaše plány.
2: Skutečně nejde o nic, no tak říci vám to mohu. Mám tam za stromem kamaráda ptáka, víte? No, nechal jsem si ho tam, je to tedy kukačka, můj kamarád.
3: Ano, ano, rozumím, ale proč nejde dál? Vždyť je to škoda, proč nejde mezi nás?
2: No to nejde, on si tam hraje s mojí vkladní knížkou, víte?
3: Oh.
2: Já jsem netušil, že máte tak upřímný úsměv, slečno Liza. Vy se smějete jak celý kolektiv. Nechte to, ať nezbíráme zuby po lese.
3: Prosím vás, to je velice vtipné.
2: Ano.
3: Vy jste velice vtipný,
2: no,
3: že?
2: No, tak celkem někdy mi.
3: No, troufám si doufat, že jste také inteligentní, jak jste ostatně uvedl ve svém inzerátu.
2: A to tam bylo místo na to nejnutnější. Tlačil jsem tam ještě slovo genius, ale to už mě nepřijali. Je málo místa.
3: Ale mě to nevadí. Mně se líbíte i takhle.
2: To jsem šťastný.
3: Vy jste vlastně muž v nejlepších letech.
2: No, tak spíše jsem udržovaný z posledních sil, ale když o tom hovoříme, slečno Lisa, kolikrát vy jste například slyšela z jara zpívat kosa?
3: Kosa?
2: No.
3: Já vám nerozumím.
2: No ne, já bych nerad, abyste mi později řekla, že pamatujete ještě Šemíka jako hříbě, víte? No, na rovinu, slečno Lisa, kolik máte na to na svém hřbetu? No. Tak řeknete to,
3: ale
2: nebo ne?
3: No, tak já jsem těmhle těm věcem taková nevšímavá, já ani nevím.
2: Někdy je to lepší nevědět, jo? Tak...
0: Kuku, kuku, ta už má třikrát přetočenej tachometr. Strč do ní, ať odjede.
2: Tak to je nevhodné.
3: A propo, kolikže máte na té vkladní knížce, pane, pane, pane, pane, pane?
2: Pardon, vy zadrháváte.
3: Ne, já jenom neznám vaše jméno, abyste se
2: A to je moje chyba, promiňte, já jsem tvrdý, inženýr tvrdý.
3: To je ale hezké jméno.
2: Ano, líbí se, zejména ženám. A slečno Lisa, vás, máte nějaké křestní jméno, nebo jste jenom Lisa, nebo na vás pískají?
3: Ne, já jsem vám ho neřekla.
2: Ne, vy jste...
3: Já jsem úplně zapomněla, víte?
2: Ne, nebudeme se stěhovat ještě, prosím. Já bych si ověřil ještě nějaké detaily.
3: Tak já jsem Lina.
2: Lína.
3: Ano.
2: Cože, vy jste ke všemu lína, ano. To bude hezká domácnost, to už jsme dva teda. No.
3: Ale ne, lína, to je takové cizokrajné, exotické.
2: Chápu, lína, něco jako linoleum, že? Já když jsem byl malý, chtěl jsem také exotické jméno, jako máte vy, Hlína, ale pak mi dali Petr. Ale co nadělám? Hlavně, že jsem inženýr, že?
0: Kuku,
2: co je?
0: Oloupal jsem všecku kůru, nudím se tady, co mám dělat, já už chci pryč.
2: Ale kukačko, tak odléď, já tě nepotřebuji, já jsem změnil plán, já jsem zamilován.
0: Kuku, jak chceš, ale knížku si nechám, odlétám s ní do teplých krajin, pěkně si tam zakukám.
2: No, leď, kukačko, já nepotřebuji peníze, já jsem zamilován.
3: No počkejte. Co jste to teď říkal? To jste myslel vážně?
2: No jistě, změna, když jsem zamilován, nepotřebuji peníze, láska mi stačí.
3: A to byla vaše jediná vkladní knížka?
2: Jistě, já nemám čas hromadit vkladní knížky a nakonec 80 korun dávat na 3 knížky, no to nemá čas.
3: No, takže u vás je vlastně změna.
2: Veliká změna.
3: Ano. Ano, u mě je taky změna.
2: Taky jste
3: veliká
2: zamilována,
3: změna.
2: Že také nepotřebujete peníze,
3: ne.
2: Lino.
3: Já nepotřebuju vás.
2: Počkejte.
3: Chlape, já už vás nechci ani vidět.
4: Počkejte, Lisa. Jak vás tak pozoruju zblízka, vy si kor nemůžete moc vyskakovat, víte. Vy byste měla ráda, já jsem vaše poslední šance. Vždyť já jsem netančící nekuřák.
3: No, to právě, ano, netančící nekuřák. Vy byste tančil a kouřil, když nemáte ani vindru. To je nějakej trouba tohleto.
4: Počkejte, ona mi snad dala košem. To je nevídaný. A známí mi radili, seznám se v parku. To určitě vyjde, to je takové poetické místo. Pěkně to vyšlo. Já jsem tady chvíli a přišel o všechno. Já nemám děvče, já nemám peníze, já nemám ptáka kukačku. Teď se stmívá, já půjdu domů, než mě dají tady přes hubu chuligáni.

0: Stoupněte si, prosím vás, víc doprava. Ne, toho pána, myslím.
1: Tady někdo je?
0: Čověče, co tady děláte, Miri? To se to nedaří, prosím vás, jak jste se sem dostal? Co se tady motáte? Nevidíte, že tady fotografuji slečnu Karáskovou?
2: Totiž, pane profesore, já jsem se totiž vlez skrz syna.
0: Cože?
2: No ne, chlapec má nadání, manželka povídá ty troubo, celý život si dřel jak mezek, tak to zařiť aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat.
0: A promiňte, jak jste se sem dostal, mě zajímá.
2: No vezma, já jsem šel po chodbě, povídám si, až uvidím nějaký blesky, tak tam lezu, žádný jsem neviděl, koukám tady na paní, jo, tak si povídám, to je stejně taky zajímavý, slíká ona se nebo oblíká. A že jsem to zastihl tak akorát v půli, víte?
1: Dovolte. Pane profesore, až to tady vyřídíte, já se vrátím.
0: No dobře, dobře, slečno.
2: Sakramentská mrška, víte? Příjemná prácička, co? To fotografování. Teploučko je tady, já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře. Co myslíte, pane profesore? Myslíte, že ještě existuje něco lehčího? Možná, že malování, a to se člověk víc umaže, víte?
0: Tak za prvé bych vás rád požádal, abyste mi se mi konečně představil a za druhé mi vysvětlil, proč jste mě vyrušil v nejlepším.
2: Promiňte, já si myslím, že fotografujete.
0: Ale no to ano, já dělám sadu aktů do alba divů přírody pro arty.
2: Můžu vám nějak pomoct, pane profesore?
0: Jak myslíte
2: pomoct? No já, že znám taky jednu, která by se mezi divy přírody hodila perfektně.
0: Tak dost, kdo vás sem vlastně pustil?
2: To šlo jako na drátkách, to zařídil Křivánek. Prej říkal, že mě přivítáte s otevřenou náručí, že prej máte strašně rád prasečí hlavy.
0: Pan vedoucí z řeznictví, pan Křivánek vás posílá, vzpomínám si. Vy jste pan Zlosin,
2: ne,
0: že?
2: Já jsem Milítký.
0: Jo, jo, Milítký. Já věděl, že je to něco s povahou.
2: Ano, já jsem právě Milítký a vy jste si to asi splet, pane profesore, páč, já jsem tady kvůli našemu Zlosinovi, víte, teda synovi.
0: Ano, já vím, tak si nechte jenom kalhotky, prosím vás.
2: Já mám trenýrky.
0: Ne, promiňte, já to mám moc, já dělám na tom katalogu, víte, chtěl jsem říct, posaďte se.
2: Ano, ano, no, to já si sednu rád, páč, jsem měl dneska fofr, víte.
0: A kde pracujete vlastně, pane Zlosine, teda pane Militky.
2: Já, my jsme měli dneska toho moc.
0: No kde pracujete?
2: V pohřební službě, víte.
0: Cože?
2: No ale nelekejte se, pane profesore, kluk po mně nebude, to se nebojte, to je měkota. Ten spíš tak cvachat fotoaparátem, na to už je. Já nevím, po kom on to má, on je spíš po vás asi, nebo to. Nahý holky a cvakat.
0: Počkejte, pane Militky, asi takhle. Co se týče masa, tedy respektive kvůli panu Křivánkovi, jsem s vámi ochoten promluvit ohledně vašeho Zlosina, teda bůčku, chci říct ano. Syna, ale musíte mluvit k věci.
2: No tak já to teda řeknu rovnou, jak to je. Pojďte si, já potřebuji svého zlokluka, teda kluka, umístit na vaší ctěnou fotoškolu.
0: Fotoškolu vymyslíte na FAMU.
2: Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím na kluka. Manželka povídá, ty troubo starej pitome.
0: To už jste mi říkal, ano.
2: To už vám říká?
0: Ano, ano.
2: A o tom paňácovi, to se vám taky říká?
0: Ne, o paňácovi nepadlo dosud ani slovo.
2: Ne, jo, tak ona manželka povídá, teda potom, když mě řekla ty troubo starej, ona to tak nemyslí.
0: No, ano, ano.
2: Ona je dobrá. A ona povídá, zajdi za tím paňácou na tu fakultu.
0: Za jakým paňácou?
2: No za vámi.
0: Počkejte, no dovolte.
2: Když vám to povídám, ona to tak nemyslí,
0: no,
2: že
0: tak
2: jo?
0: No tak dobře, no, kvůli
2: a panu Křivánkovi. Jak je to s klukem a s jeho nadáním?
0: No tak abychom se dohodli. Jaké měl váš syn vysvědčení?
2: No bojte se, pane profesore, to byste mě urazil.
0: Jak urazil?
2: To se nezlobte na to, ne. To nebudeme rozmazávat. Já vám jenom můžu říct, ten už si ode mě užil svoje a ještě si užije, víte? Tenhle měsíc koloběžku ze sklepa nevytáhne. To vám si budu.
0: No ale...
2: Ne, žádný ale, to je bez pardonu. Jen mu nenadržujte, natolik se ještě neznáme. Víte, jasné jsou jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Křím houzím pokoji na čtyřkou, ale... Jaký jsou ty čísla dál?
0: Pětky, šestky,
2: no,
0: sedmi...
2: No, ne, to stačí, mě stačí pětky, víte? A těch měl požehnaně, víte?
0: No ale to je velice špatné, pane Smilník.
2: Militky.
0: Pane Militky, to je špatné. U nás musí být průměr nejvýše 1,5.
2: 1,5. To on jich měl víc, víte? On překročil plán, no ale on se zlepší. Už kvůli koloběžce, no.
0: No, s takovým vysvědčením, jaké jste mi vylíčil, může být váš syn přijat.
2: No tak zaplať pánu.
0: Pane Militky, teda pane Smilni, pane Militky, já jsem nedomluvil.
2: No to mě stačilo, posadný už jste řekl přijat.
0: Ale nechte mě domluvit.
2: No, já už bych radši šel, víte, já nemám čas, já potřebuji ještě dostat dceru na ekonomickou, oni v Dušni zavírají ve 4.
0: Ale to mě nezajímá.
2: No, ale mě to zajímá, vy chytrej. Počkejte, až vám vyroste dcera, to se naběháte.
0: Já jsem chtěl říct, že s takovýmhle vysvědčením může být váš syn přijat na naši školu jedině máli výjimečné nadání.
2: No prosím pěkně, a pak je vyhráno úplně, baš nadání, to on má.
0: Jak vy to můžete vědět?
2: No já, to je jasný, že já to vím, když jsem jeho vlastní táta. Když jsme jedna krev, kdo už by mu to mohl otevřeněji zřít do očí, že má nadání, když ne já.
0: Ale záleží snad také na úsudku ostatních, ne?
2: Každý mu se to líbí. Jeho fotografie už u nás v Brazili široký okolí. Teď mu lidi za to nabízejí peníze a hodně.
0: Ale prosím vás, co fotografuje váš zlosyn, prosím pěkně, pane Plitky.
2: Militky.
0: No tak co fotografuje tak zajímavého, že mu lidi dávají peníze.
2: Můj syn, pane profesore, fotografuje život. To jsou kolikrát nečekaný momenty, no co bych mluvil, mám to s sebou, tadyhle faktovce. Vidíte, život, tohle to například se jmenuje koloběh peněz. Důchodce Somr vrací naší listonožce svojí penzi, no vidíte.
0: Ukažte
2: to.
0: Mi, no ale to je nevídané.
2: No
0: tohle.
2: Že jo.
0: No, to ztrácím dechu,
2: no ještě kluk zobrazil život v jeho nahotě.
0: No, úplný nahotě, když tady koukám, ta už má na sobě jenom brašnu. No, to je šílené. No. Pane Plitky, to je pornografie, to je u nás zakázáno.
2: No, zakázán, co jste fotil vy, čověče, tady.
0: No, dovolte, něco jiného je umělecký akt a něco jiného je plitká pornografie, to si vemte zpátky, ukažte mi to ještě. No, to je šílený.
2: Ale to mě blbce neuděláte, víte, já už blbecem. Ženská je buď nahá nebo oblečená, berete kluka nebo ne?
0: Neberu, v žádném případě.
2: To jsem chtěl slyšet. Tak a vozejská, seš vegetarián, já ti to upřívánka zařídím, ten už ji neprodá ani svoje vlastní kosti. Co koukáš, vyblejstně se samo spouští, ať máš na svého vzpomínku. Teď vypadáš přesně jako div přírody. Tak, tak.
3: V našem pravidelném pořadu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován. A tak mi dovolte, abych mezi námi přivítal hlavního šéfredaktora pro televizní přestávky, doktora Lumíra Práska. Doktore Práskale, než přejdeme k dopisům, které přišly na naši adresu, mohl byste nám říci něco bližšího o vašem oddělení? Tak to jsou jistě zajímavé argumenty, ale já se domnívám, že byste to nemusel brát tak ze široka.
2: A kromě toho, já jsem vedoucí.
3: Tak jistě. To víme, že jste vedoucí. Vy jste jeden z těch vedoucích, kteří si léta dokáží ohlídat své místo. Ale já jsem myslel něco blížší o vaší práci, o vašich problémech, doktore.
2: Jedná se o tele... o televizní přestávky. Mé... mnoho lidí tuto naši práci podněc podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jaksi přímo s s despektem. A mňam, a b, c, d, e, já bych jaksi na adresu těchto řekl toto.
3: Ano, to bude nejlepší.
2: Podívejte se, my máme štáb v televizi, který čítá cirka, tedy asi cirka 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě,
3: dneska bohužel nic. Ještě sám cítíte, že je něco na cestě?
2: Kolik přestávek už ta naše ta naše televize odvysílala? To je nepomně.
3: No, doktore Práskale, v prvé řadě prohlašuji, že se trochu bojím. Oni mě v redakci upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že prý máte lepší písemný projev než ústní, ale tohle jsem nečekal. To jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste laskavě nezařazoval. F mě děsí, to zní jako výstřel. Jinak v zásadě s vámi souhlasím, přestávky jsou jistě důležité. Mají, já bych tak řekl, svoji platnost, že?
2: Podívejte se, koleno.
3: Klouda jméno mé.
2: Klouda, to jste mě nalil.
3: Já ne, teď už jste tak přišel.
2: Vodu.
3: No to snad, no. Kam bych vám ji ale lil?
2: Do mlýna.
3: No tak to možná.
2: Víte, ono se řekne přestávka, ale vždyť si uvědomme její základní funkci. Co je
3: vám něco je, doktore?
2: Co je její základní funkci? Její základní funkci je...
3: To je...
2: Co je její základní funkci? Její základní funkci je...
3: To je...

0: trestného prostředí. Jestli dovolíte, abych to zrekapituloval. Říkáte o 20.05 do 21.30 nám v televizi běží napínavý film dokonce z drsného prostředí. Abychom si rozuměli, doktore, hovořil jste o naší televizi. Pardon, práskale, vy někam něco signalizujete.
1: Vždyť jsem snad zase to tolik neřekl.
0: A od 21.30
2: Jestli dovolíte, abych to za vás sečet, od 21.40.
0: Nám běží opět nesmírně zajímavý program.
2: No to je vůbec zajímavý den, doktor.
0: Čili já mám 10 minut na to, abych ty lidi psychicky zpamatoval z toho, co viděli předtím. A psychicky je připravil na to, co uvidějí potom. Čili já mám 10 minut na to, abych ty psy, abych ty lidi dostal do konvice.
2: Tam zase?
0: Do kondice.
2: No to musí být těžká práce. Já jsem rád, že to potvrzujete. Možná by vás zajímalo, co píší diváci. Ano, děkuji vám za nevšední zájem. Já myslím, doktore, že budete mít radost. Zdá se, že televizní divák tak už nějak pochopil, že přestávka je pro něj z televizních pořadů nejdůležitější. Tady nám například píše Karel Bukvice z Trhových svin. Tuhle jsem se díval na televizní pořad a už jsem se nemohl dočkat přestávky. Také manželka mi přikázala, abych ji na přestávku určitě vzbudil. Nesklamali jste nás. Vaše hrající si koťata je něco tak výjimečného a perfektního, že by si tento program zasloužil delší vysílací čas i více reklamy. Váš Karel Bukvice. PS. Manželka se nepodpisuje. Spí, protože běží hlavní program. Chce být čerstvá zase na přestávku. Tak co tomu říkáte, práskale, doktore?
0: No, to mě teda potěšila ta Makovice.
2: Bukvice. Karel Bukvice z Trhoví.
0: Víte, ty kaťata...
2: Koťata. Kaťata, doufám, máte dosud podat.
0: Dosud. Víte, ty koťata, to byl můj nápad.
2: Neříkejte, jak k němu mohlo dojít.
0: Já si povídám, mám to topit, nemám to topit, tak jsem s nima zatočil.
2: Chcete říct, natočil přestávku?
0: Natočil.
2: No, byl to šťastný nápad, doktore. Dokladem jsou další a další dopisy. Tady nám například píše Jiřina Rovná, Plošinová z Prahy 6. Děkuji vám za vaši přestávku s koťaty. Na vaše koťata se dívám raději, než na svoje koťata. Tolik tedy Rovná, Plošinová.
0: No, to mě teda potěšila, Plošina. No, podívejte se, my se jaksi do
1: Hudry. Už mě nestrašte, doktore, už toho bylo dost.
0: Do budoucnosti budeme snažit získat pro naše přestávky delší vysílací čas.
2: No to diváci jistě uvítají. Konkrétně by to vypadalo jak?
0: Ze současných 5 až 10 minut, já bych se chtěl dostat na 10, 20, 30. Narodil se prce.
1: Kde nebo komu, co je to za nesmyslnou informaci?
0: Ale my jsme v dětství měli takovou říkačku a mně se to teďka vybavilo.
2: No to nevadí, no tak prosím, pokračujte, doktor.
0: Má?
2: No jistě, no co s tím, rychle pokračujte.
0: No mě to jedno, já to mám, mě to baví. Jak myslíte? Prckováš na
2: prvodu. Ale no ne, no v těch přestávkách přeci pokračujte.
0: Chytla prcka za nohu. Prce cítí hu, netajemně za nohu. Tak mě se to vybalilo celé. Celé dětství.
2: No, já jsem slyšel. Yeah. To je dobře, doktore, že se vám nevybavilo něco z puberty, že? Tam už byly ty říkačky podstatně horší.
0: A víte, že si vzpomínám na jednu...
2: No, to bych tak rozhodně nerecitoval. Já myslím, že byste se měl vrátit k těm přestávkám. Zůstat...

0: A jste u 30 minut.
1: 30, 40, 50, 60 minut. To je dneska už prakticky hodina.
0: No tak jistě, to zůstalo, ano.
1: Se 120 voltů.
0: 120 minut, mám se zase rád o něco vybavit.
1: No, vy mě totiž doma předělávají elektřinu na proud.
0: A... Cože?
1: Chci říct, z 220 na 120.
0: To je nesmysl, když tak ze 120 na 220, tomu bych věřil, to je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě. No co je?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: Proč? No přeci vám k tomu něco řekli, přeci nevlítli do bytu s majzlíkama.
1: Vlítli tam do bytku.
0: Cože? No jak mě to oslovujete?
1: Vlítli tam do bytu s majzlíkama.
0: Jo, a co říkali?
1: No ten největší hajzlík, ten říkal, že prej je to snad tím, že nějak strašně žeru nebo...
0: Takže vám budou dodávat aspoň dietnější elektřinu. No prosím, je to možné. Tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová...
0: Minutová.
1: 120 minutová přestávka, to je dneska už ideál jaksi nejen jaksi náš v televizi, ale ale i a.
0: Ano, konečně jste se našel, doktor.
1: Ale i ideál diváka.
0: Čili, jestli vám dobře rozumíme, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize. Ano, takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně. Tak vám děkujeme.

0: e musica. E mi vedo duo obesito. Elvira Francesco Appendix. Mi na neces napsani e na neces napsani psieli i mi vam tu levitaciona i cerna magica psepelli. Ja tragicka persona. Ja musa vam šekla, že ja neumela mluvita. Ja inverta decisi ne berisa i orto ne pila i matersko pierso zabudala.
1: Mistr je tragická postava. Věčným blouděním po světě zapomněl svou mateřštinu a jiný jazyk se nestačil naučit.
0: Já vlastně taková zvuková hluchonemot. Musika forta!
1: Aha, pa!
0: Ježi! Žije v Česničková, tohle to mi. To tragedia. Já tam mám umera.
1: Mistr říká, že to je velká tragédie.
0: Je to veliká, gran tragédia. Ach, olúva. Excuse me. Já bych chtěl pro sekundu tišina za kamaráda. Absolutně pšt.
1: Mistr prosí o minutu ticha za upadlé holuby. Promiňte, za holuby, na které on upadl.
0: Já děkuji vám z úplného spodka srdca za spoluúčasti na moje bolístky.
1: Mistr se přikryl ze spodu srdce svou vlastní bolestí.
0: Ale tu holubo prima.
1: Ale první holub.
0: Kamarádo.
1: Byl jeho přítelem.
0: Geniálno.
1: Geniálním přítelem.
0: Šampiono holubo.
1: Byl to šampion. Holubí.
0: Kolaboro s vás armo, seržanto!
1: Ano, pracoval s armádou a za to byl jmenován seržantem.
0: I on familio, mi zajne trapero o lúbo.
1: Pocházel z rodiny jakéhosi vašeho slavného cestovatele holuba.
0: No, nedá se nic robit. Duo numero, zvláštní okultní síla v mý těle.
1: Jeho těle je zvláštní okultní síla.
0: Elvira, hop.
1: Hop.
0: I uviděla ztracený vydatného pramena.
1: Naprosté zmizení pramene. Teda, počkejte.
0: Forte. Česničko, a vy s tím chlastem přestaňte! Kam mi to lijete? Vy tady mám!
1: Mistře, kde máte ten termofon? Kde ho máte?
0: Tady.
1: Já si nemám svůj den. Mistře, dneska potřeba.
0: Česničko, a vy už nemáte svůj rok. Je to možný? Já mám mít plný termofor, já mám plný pantalony. Je to humorná arabeska. No, co na lama. Já vám teď chcela vrchol všeho našeho magického umění předvedla. Elvíra.
1: Ano.
0: Kdy jsi? Dona Amora. Postojí Dona Amara. Teď Almara. Ona vznesla na piedestálno.
1: Já se vznáším na pedeštaflí.
0: Na piedestálno. A ona geniálna media.
1: Media.
0: Ale media, přesně švára, víte, aspoň pozor, co říkám.
1: Dobře, aby bylo po vašem mistře.
0: Médium.
1: Tak teda médium, no. To médium. Jsem zvědavá, jak se vám budu zvedat po té včerejší zabíjačce.
2: Je mi to trapný. Pozor, já už jsem vám to říkal, že já se budete přejídat. Já takovou sílu nemám ani takovou hůli, abych tady zvedal takový teorii, tohleto. Já jsem potom měním z mága věřábníka. I víte, já vás prosila o absolutní soustředí. Protože nastane teď u mne tvůrčit ryzen. Strašná. Jakolikrát se už neprobralo. Až pak v úplně jiný zemi znovu se nalezl.
1: Mistr bude trpět.
2: Ty mlč. Já vám to říkám. Je to moje poslední numéra zděs. S tou babou už to není možné. Já jsem čím dál unavenější, a kdybyste viděli dámy ty křičovější. A proto vy uvidíte kontralevitacionu, že zatímco ona byla vznášadlo a já silu vůli zvedalo, teď ona zůstane pevně ležat a já se vzněsem. Po ty síly působí. I zde já. Je jedna lodní smyčka.
1: Karle, co to děláte?
2: Tak, jedna dračí smyčka.
1: Hudláčku, prosím, vyvazujete. Okamžitě mě rozvažte.
2: A draku vlna.
1: Hudláčku, rozvažte mě.
2: Já jsem vám říkal.
1: Hudláčku.
2: Já vás přece nebudu honit po různých zabíjačkách. A teď se může. Tak.
1: Co se mnou bude?
2: Přesličková. Arrivederci.
1: Co se mnou bude, Hudláčku, rozvažte.
2: Co s váma bude, já teď zatelefonuji vašemu manželovi, že se vracíte ze svého toulání po světě. A ten vás nazvedne i z Vandleva. Arrivederci.
3: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete, a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám. A nebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitele bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal, a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále, někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, anebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad my na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, o daně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, se jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že ji hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší, bohatý mlynář, ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručený jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta
4: Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Nad klouče zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité fópa vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14 zkušeb na 2, přihodilo se zařetné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V uvedenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal, byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k Navu vám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práv tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

0: Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To je jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Až pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Namísto dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící? Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě hrot toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatě. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa, mea maxima culpa.
1: Teď Jaďko, si stavíte nějaký svůj sen, domek s penzionem na Šumavě?
2: No, už je hotovej.
1: Už je hotovej, no. A tam bude penzion?
2: Tak já tam bydlím a je tam i vlastně část s apartmány.
1: Jako na pronájem. Mm. Čili kdybych tam chtěl přijet, tak si to můžu pronajmout?
2: No můžete, ale jako nejsme úplně levný.
1: Ještě to nemáte hotový, ne?
2: No, ale tak už teď jsme drahý.
1: Už teď jste drahý, jo. Si vy nejste snílek trošku.
2: Ale máme to tam dost pěkný.
1: Jo. Mm. A bude tam kompletní vybavení vevnitř?
2: No, tak jako, myslím si, že tam je úplně všechno.
1: Ale úplně všechno? Mm. To ve vašem případě bude nějaká posilovna, ne?
2: Bazének.
1: Slovníčka. No, dobrý bydlení, ne? No. No a co to tak bude stát pokoj teda? No, teď musíte taky umět to prodávat, tak co to bude stát, ten pokoj?
2: Já kdyby byl nějaký zájemce, já bych ho odkázala na někoho jiného.
1: No a tak odhadem mě řekněte, dejme tomu, kdybych tam chtěl přiletět teďko na zimu, tak...
2: Pane Kraus, pro vás by to bylo gratis.
1: Ale... Ne gratis, kolik by to tak stálo, ne,
2: no. Říkám, pokoj. Pro vás gratis a budete o nás pěkně mluvit.
1: Ne, dvoulůžkovej pokoj, no, kolik?
2: To my tam nemáme dvoulůžkový.
1: Tak jedno lůžák, no.
2: Ty tam taky nejsou.
1: Taky tak tří lůžák.
2: Osmi lůžák.
1: Tak jenom osmi lůžák? To je osmi lůžák, jenom jiný výběr tam není?
2: Ne, to jsou různé...
1: Jako normální penzion, co plánuje?
2: Ne, ubytovna to není, je to jako fakt docela luxusní penzion, ale...
1: No to vidím. To je... Tam se sejde osm boháčů.
2: A budou bydlet na palandách.
1: Bydlej na palandách a pak...
2: Ne, ne, ne.
1: Ty bohatej, nechrápej tolik, prosím. Čili to zas nebude ale tak drahý ten osmi lůžák, ne? Takhle, vy myslíte, celkově to bude drahý, ale na jednoho to nepřijde tak na moc, ne?
2: Ne, to jsou apartmány, které mají 4 až 8 míst a v tom apartmánu, myslím, když má někdo velkou rodinu jako vy třeba,
1: no,
2: tak se tam bohatě vejdete se všema synama.
1: Dobře, co to stojí?
2: Já vám dám telefon a...
1: Ale... Ne, já bych chtěl vědět, co to stojí, ten
2: Já
1: pokoj.
2: To nevím, to řeší zase někdo jiný, to je...
1: No, tak
2: já tomu dělám
1: minus,
2: reklamu.
1: No, tak je to na Šumavě, ne?
2: Tak nějakej...
1: Je to na Šumavě, že jo?
2: Na Šumavě, no.
1: No. Tak víte v okolí, co to tak stojí, tak tohle bude o fous dražší, o ty vaše medaile, ne?
2: Na rok, víte, a na deal, jako na dlouhodobě, že tam budete jezdit na chalu, jak na chalupu.
1: Já bych chcete, aby tam ty lidi do toho osmi lužáku jezdili dlouhodobě?
2: No.
1: Jakože on to nebude na jednu noc penzion?
2: Ne, ne, ne, ani...
1: Jo, takže si to třeba pronajmu na 3 roky?
2: Třeba. A budete to tam mít s bazénem taky.
1: Čili je to drahý a vy chcete ještě, aby tam lidi jezdili na dlouho. Jo. A někdo ekonomii dělal kolem vás takhle?
2: A zase, když tam bude jezdit na dlouho, tak to bude o to levnější.
1: Já vím, a vám někdo radí s tímhletím obchodováním?
2: No,
1: tak... Jako myslím, když to plánujete, tu stavbu a teďko...
2: Tak my jsme si to tak naplánovali, no.
1: Takhle jste si to naplánovali. S partnerem asi.
2: Taky, no.
1: No ne, byl to nějaký ekonom?
2: No, ekonom...
1: Protože by vám řekl, no, než to bude drahý, tak to nikdo nebude mít...
2: Studovaný ekonom.
1: Studovaný ne ekonom. To znamená, tak, že tomu trochu rozumí.
2: No, trošku jo, no. Tak je pravda, že jsme nikdy nepodnikali v, jako hoteli a že nejsme.
1: To je trošku vidět.
2: Ale fakt přijďte, já myslím, že se vám bude líbit.
1: No ne, vy říkáte, tak přijďte, ale zatím jste mě vysvětlila, že teda osmi lůžák a na dlouho, hele, tak... Já za tolik myslím... času nemám, jak tam přijel na 3 roky. Já jsem u Neumannovy na 3 roky v osmi lůžák. Ale můžu tam být s celou rodinou, že jo?
2: Já myslím, jako, když se vám ta rodina bude rozrůstat, takže tam v pohodě budete mít pohodlí i,
1: počkejte,
2: i s tou velkou rodinou.
1: Když bych tam vzal ještě tu rodinu, tak pak za všechny v té rodině, abych je živil, ještě když budou oni u vás penzionu, že jo? To není tak jednoduchý, rozumíte? Stáhnout 8 lidí z pracovního procesu.
2: To musíte být trošku za vodou, no, abyste tam přijet.
1: Člověk vám se může jenom, když je člověk trochu za vodou.
2: Malinko.
1: To by se tak možná mohlo jmenovat. Za vodou. Bude to být nějaký název?
2: Tak nějaké jo, ale...
1: Kde se to bude jmenovat? Asi máte něco?
2: No, tak my jsme zatím řešili takový ty důležitější věci, jako jak to postavit a tak.
1: To chápu, ale jestli máte nějakou představu třeba.
2: Tak asi jako... Je to trošku, no, to ne, to ne. Ta, za chvíli už zase vítězka nebudu, a by si lidi... By
1: no tak
2: si
1: ubývalé mysleli... vítězky se doplní pak tam. Tam dají v noci, ne, ona ráno už to je ubývalé, no.
2: Tak zatím jako u Kačenky, že jo, třeba.
1: U Kačenky?
2: No a výhledově to třeba
1: přejmenujeme. Taková soda u Kačenky. Si představuji, jak potkám v Praze někoho nahýho a říkám, co tady děláte, říká, byl týden u Kačenky.
2: No ale my zase, když si to zaplatíme, mu nabídneme služby za to.
1: Jaký?
2: Tak jako to vybavení už jsme jmenovali, pak může přijít jako do hospody, ta bude jenom pro něj, tam si natočí pivo.
1: Čili vy se o to nebudete ani starat, o ty hosty, jo? No. Pivo máš dole.
2: To ne,
1: může tak... si sám ustlat.
2: Ne, to ne, to jako...
1: Vypere si večer, když budeme mít volno.
2: To vše, o to všechno samozřejmě bude mít postaráno, ale kdyby se tam chtěl cítit jako doma a vzpomněl se jako třeba...
1: Proč bych to dělal? Přece nepojdu z domova, abych byl doma. Teď si vypral, vyžehlil, hele, pak se pohádal s rodinou a šel si lehnout do hospoda.
0: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
3: Pochlápane, redaktor doktor Capec.
0: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
3: Ano, ano.
0: A myslím, že bychom... se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
3: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
0: A milujeme národ, že?
3: A národ a co, co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
0: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
3: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
0: No například, které sporty tak namátkou, že?
3: Například ta gymnastika.
0: Gymnastika, to je krásný sport.
3: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
0: Nebo rozkročení přes kladinu.
3: A nebo zánožmo přes kladinu. Nad rozkrokem únožmo.
0: To je krásné. No já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
3: A dost se opomíjí?
0: Podívejte
3: to...
0: se, já třeba, já chodívám mnohdy...
3: Na kladinu?
0: Ne,
3: na hodiny, ne? Ne, nechodíte se
0: právě, no tak já jsem právě... kladinu? Nechodím, ale že chodí...
3: Já třeba... znám jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
0: Chodí do kladiny jako na hodiny?
3: Do kladiny, jo.
0: Jako se chodí...
3: Já říkám, kam jdeš? A ona říká, do kladiny.
0: Jako je třeba do houslí se chodí,
3: ano,
0: že jo?
3: Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale... Oni se musí i válet pod tou kladinou ano. Občas, víte?
0: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
3: Kladiny.
0: Ano.
3: Protože ono jí to nešlo ve škole. Víte?
0: Nešla jí kladina, no.
3: Tak ta jí dává kondice v kladině.
0: No, kladina je těžká.
3: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
0: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
3: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
0: Ano.
3: A nebo i na ty madla zase s tím koňským... To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
0: Ano, bez madel, ano, jistě.
3: Tam mají několik koní s madlama.
0: Ano.
3: A kozy bez madel.
0: Kozy bez madel.
3: Na ty se skáče zase.
0: Bez madel, ano.
3: Ano.
0: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
3: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
0: Kruhy, ano.
3: A kolovadla.
0: A proč se vám to tak líbilo?
3: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní,
0: ano.
3: A houpal se,
0: ano.
3: Sem a tam.
0: To se vám líbilo?
3: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
0: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
3: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
0: Ano.
3: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako toho, víte?
0: Ano, ano, jistě, samozřejmě. Tenkrát jako
3: tenkrát
0: to bylo pochopitelné.
3: Dneska
0: už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
3: Žádný kruhy nemáme takový.
0: Jistě, takové
3: kruhy. Prosím.
0: Kruhy. No, ne, tak to nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
3: Jako hrazda.
0: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
3: No to je pravda.
0: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají...
3: A hrazdu prostě... nemají.
0: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
3: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás, Ano. Který by jim vysel od stropu, aby mohli šplhat po tom provaze taky.
4: Ano, no to je jako, já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
3: V žádné rodině, víte?
4: Já
3: ani vás... gorodky už nemají doma lidi?
4: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
3: Ale ne by měli... pořádný, aby měli všech...
4: Třeba celý chov?
3: Ano, všech třeba 40 gorotek.
4: No.
3: To nemají.
4: Ano.
3: No, já jsem tak byl... taky už ani nikdo neví,
4: jednoho doktora
3: jak
4: Prá,
3: se to hraje.
4: A ty měli griotku doma.
3: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradějí, víte?
4: Ano, ale gorodky to...
3: Gorodky jako... to prosím, no.
4: A nebo, ani... nebo třeba, třeba stůl? Takový ten,
3: víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
4: Tako na obědvání to mají stůl.
3: To mají, obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
4: Ano, takzvaný skákací stůl.
3: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý.
4: No, nebo
3: lidi,
4: že by obědvali na tom skákacím,
3: na
4: že?
3: Tom skákacím, no na tom skákacím by se dalo i obědvat, no. Vždyť taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
4: Že by se prostě koupil skákací stůl.
3: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorodky, víte?
4: Myslím si, že jako...
3: Já jsem znal takovou jednu gorodku. No ale ta zase nebyla doma svěčně, no tak o tom nebudeme radši mluvit.
4: No tak ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
3: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorodkama.
4: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
3: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho.
4: To je obdobná
3: do toho hra. Topůrka.
4: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
3: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
4: No.
3: Aby měli doma takový ty hole.
4: Ano.
3: A strefovali se do těch dírek, víte.
4: Nebo jamky.
3: No, do jamek, no.
4: Ano. Protože jako...
3: Nemají udělané jamky, no.
4: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
3: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
4: Ano.
3: Udělejte si jamky.
4: V bytě si udělejte jamky.
3: Udělejte si jamky a můžete golfovat.
4: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna na mátku.
3: Nebo hokej.
4: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
3: S hokejkou.
4: To já myslím, že ne, víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba no, tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
3: No ten někdo. Taky je.
4: Tak děkuji vám.
3: Prosím.
4: Naschledanou.
3: Děkuji.
4: A prosím. Prosím. Děkuji. No.
0: Konečně se všichni dočkali té chvíle, kdy nadspali do vagonů v poměru 42 mužů k 8 koním. Koním se ovšem jelo pohodlněji než mužstvu, poněvadž mohli spát v stoje. No ale to nevadilo. A vojenský vlak vezl do Hliče opět novou skupinu lidí hnaných na jatky. Celkem však se ovšem těm tvorům přece jenom ulehčilo. Bylo to něco už určitého, když se vlak hnul. Ale předtím to byla jenom trapná nejistota, panika, zdali se pojede už dnes, nebo zítra, nebo pozítří. Některým bylo jako odsouzeným k smrti, kteří očekávají se strachem, kdy si pro ně přijde kat. A potom nastane uklidnění, že už to bude odbyto. Proto jeden voják zval z vagonu jako pominutý: jedeme, jedeme! Účetní šikovatel Vaňák měl úplnou pravdu, když říkal Švejkovi, že není vůbec žádný spěch. Nežli se dospělo k tomu okamžiku, aby se lezlo do vagónu, uplynulo několik dní a přitom se stále hovořilo o konzervách a zkušený Vaňák prohlásil, že je to jenom fantazie. Jaké ba konzervy? Takhle ještě polní mše, to ano. Když jsou konzervy, tak polní mše odpadá. V opačném případě polní mše je náhražkou za konzervy. A tak se objevil místo gulášových konzerv vrchní polní kurát Íbl, který zabil 3 mouchy jednou ranou. Odsloužil polní mši najednou pro 3 pochodové prapory, 2 z nich požehnal do Srbska a 1 do Ruska. Polní kurát rád řečnil. I začal svůj řeč takto. Milí vojáci, tak tedy si myslíte, že je rok 48. a že vítězstvím skončila bitva u Kustoci, kde po 10-hodinovém úporném boji musel italský král Albert přenechat i krvavé bojiště našemu otci vojnu, maršálkovi Radeckému, jenž v 84. roce svého života dobil tak skvělého vítězství. A hle, vojáci milí, na výšině před dobitou Kustocou zastavil se kmet vojevůdce. Kolem něho jeho věrní vojevůcové.
5: Vážnost okamžiku zmocnila se celého kroužku, neboť vojáci. V nepatrné vzdálenosti od maršála bylo pozorovat vojna, jenž se smrtí zápasil. S roztříštěnými údy na policti pociťoval zraněný praporečník hrd, jak na něho hledí maršálek Radecký. Hodný zraněný praporečník ještě svíral v tuhnoucí pravici zlatou medaili v křečovitém nadšení. Při pohledu na vznešeného maršálka oživl se ještě jednou tepot jeho srdce a s chromlým tělem pronikl poslední zbytek síly a umírající pokoušel se s nadlidskou námahou plížití se vstříc svému maršálkovi. Popřej si klidu, můj hodný vojine, zvolal k němu maršálek, sestoupil z koně a chtěl mu podat ruku. Nejde to, pane maršálku. Nejde to, řekl umírající vojín. Mám v obě ruce uražený, ale o jedno prosím, sdělte mě plnou pravdu. Je ta bitva zcela dobita? Docela, milý brachu, pravil laskavě polní maršálek. Škoda, že tvá radost je skalena tvým zraněním. Ovšem, vznešený pane, se mnou je konec, temným hlasem řekl vojín, příjemně se usmívaje. Máš žížeň, otázal se Radecký. Den byl parný, pane maršálku. Měli jsme přes 30 stupňů horka. Na to Radecký chopivce polní láhve svého pobočníka podával jí umírajícímu. Tento se napil, učiniv mocný doušek. Zaplať Bůh tisíckrát zvolal, namáhaje se políbiti ruku svému veliteli. Jak dlouho sloužíš? Otázal se tento. Přes 40 let, pane maršálku, u Ošper dobil jsem zlaté medaile, také u Lipska jsem byl, dělový kříž mám rovněž, pětkrát jsem byl smrtelně raněn, ale teď je se mnou dočista konec. Ale jaké štěstí a blaho, že jsem se dožil dnešního dne. Co mi záleží na smrti, když jsme dobili slavného vítězství a císaři vrácena jeho zem. V tom okamžiku, milí vojáci, zazněly z tábora velebné zvuky naší hymny Zachovej nám, hospodině, hospodině, hospodině, zachovej nám, hospodine. Mocně a vznešeně nesli se po bojišti. Padlý vojín, loučící se životem, ještě jednou pokusil se vzchopit. Sláva Rakousku, zvolal nadšeně. Sláva Rakousku, nech pokračuje se v té skvostné písni. Sláva našemu vojevůci, ať žije armáda. Umírající sklonil se ještě jednou k pravici maršálkově, kterou poceloval. Sklesla tichý poslední vzdech, vydral se z jeho šlechetné duše. Vojevůce stál tu s obnaženou hlavou před mrtvolou jednoho z nejhodnějších vojínů. Tento krásný konec je věru závidění hodný, pravil v pohnutí maršálek, skláněje obličej do sepjatých dlaní. Milí vojíni, já vám přeju, aby se všichni dočkali takového krásného konce. Když si Švejk tuto řeč vybavil, tak se zamyslel a pak prohodil. Já mám moc rád, když lidi blbnou na kvadrát. Potom Švejk počal mluvit o známých rozkazech, které jim byly přečteny před vstoupením do vlaku. Jeden byl armádní rozkaz podepsaný Františkem Josefem a druhý byl rozkaz arcivévody Josefa Ferdinanda, vrchního velitele východní armády a skupiny, kteréž oba týkali se událostí na Dukelském průsmyku dne 3. dubna 1915, kdy přešly dva bataliony 28. pluku i s důstojníky krusům za zvuků plukovní kapely. Ale přečtli nám to trošku pozdě, řekl Švejk k Vaňkovi. Velice se divím, že nám to četli až teď, když už císař pán ten befel vydal 17. dubna. Já bych císařem pánem,
6: Tak já bych si takový odstrkování nedal líbit. Když vydám befel 17. dubna, tak se taky bude číst 17. dubna u všech regimentů, kdyby šídla padaly. Na druhé straně vagonu proti Vaňkovi seděl kuchař okultista z důstojnické mináže a co si psal. Za ním seděli sluha nadporučíka Lukáše, vousatý obr Baloun a telefonista přidělený k 11. marškumpačce Chodounský. Baloun přežvikoval kus komisárku a vykládal uděšeně telefonistovi Chodounskému, že za to nemůže, když v té tlačenici při nastupování do vlaku nemohl se dostat do štábního vagonu ku svýmu nadporučíkovi. Chodounský ho strašil, že teď přestává legrace, že za to bude kulka.
7: No a kdyby už jednou toho trápení byl konec,
6: bědoval Baloun.
7: Už jsem měl na mále jednou na manévrech u Votic, tam jsme šli v ohladu a žízní a když nám přijel batalion s adjutant, tak jsem vykřikl, dejte nám vodu a chleba. No on otočil na mě koně a řekl, že kdyby to bylo ve válce, že bych musel vystoupit z řady a že by mě dal odstřelit a teď, že mě dá zavřít na garnizon, ale a měl velký štěstí, poněvadž když to jel oznámit ke štábu, tak na cestě se mu splašil kůň, on spat a zlámal si zaplať pámbu vás.
6: Baloun těžce vzdychl a zakuckal se kouskem chleba a když se zpamatoval, žádostivě podíval se na dva vaky nadporučíka Lukáše, které opatroval.
7: Fasovali, páni oficíři. Játrový konzervy fasovali. A uherský salám. Takhle kouští Čech herkot.
6: Díval se přitom tak toužebně na ty dva vaky svého nadporučíka, jako ode všech opuštěný pejsek, který je hladový jako vlka, sedí, vdechuje páry z vařící se uzeniny u dveří uzenářského krámu. Neškodilo by, řekl Chodounský. Neškodilo by, kdyby nás někde čekali s nějakým dobrým obědem. To, když my jsme na začátku vojny jeli do Srbska, tak jsme se přežrali na každý stanici, jak nás všude hostili. No z husík stehínek jsme vyřezávali špalíčky toho nejlepšího masa a hráli jsme s ním vovčinec na plátech čokolády. V Oseku v Charvatsku nám přinesli do vagónu dva páni od veteránu velký kotel pečeného zajíce a to už jsme nevydrželi a vylili jsme jim to všecko na hlavu. Kaprál Matějka v našem vagóně se tak předspal, že jsme mu museli dát přes břicho prkno a skákat po něm, jako když se šlape zelí, a to mu teprve ulevilo a šlo to z něho horem dolem. A když jsme jeli přes Uhry, tak nám házeli do vagonu na každý stanici pečený slepice. No a z těch jsme nic jiného nejedli než mozeček. V Kapošfalvě házeli na Maďaři do vagonu celý kusy pečených prasat, a jeden kamarád dostal celou pečenou vepřovou hlavou tak do lebky, že potom toho dárce honil s ibršvunkem přes tři koleje. Za to už v Bosně jsme ani vodu nedostali. Ale do Bosny, ačkoliv to bylo zakázané, to jsme měli různých kořalek, co hrdlo ráčilo, a vína potoky. No, všichni jsme byli v mátohách po celou cestu. No já neviděl ani na žaludský eso a než jsme se nadáli na jednou rozkaz, karty jsme ani nedohráli a všecko ven z vagónu. Nějaký kaprál, já už ani nevím, jak se jmenoval, ten křičel na svý lidi, aby zpívali Undi Serben müssen sehen, dass wir Österreicher Sieger sind. Ale někdo zezadu kop a on se převalil přes koleje. A potom křik, aby se dali ručnice do pyramid, a vlak hned otočil a jel naspět z prázdny. No, to se ví, jak to v té panice bývá, tak nám odve sebou flégung na dva dny. A jako odtud tamhle těm stromům, tam už začaly praskat šrapnely. Přijel z druhého konce batalionskomandant a svolal všecky na poradu a potom přišel náš oberleutnant Macek, Čech jako poleno, ale mluvil jenom německy. A ten povídá blede jako křída. A ten povídá blede jako křída.

0: Najednou se vozovalo tamhle, kde si za horou tatatatatatatatatat. No to prej nastřelujou naši mašingevéry. Potom bylo zleva slyšet kanonádu. Ano, my jsme to slyšeli ponejprv, jo? A leželi jsme na břiše. Přes nás přilítlo několik granátů a zapálili nádraží. A z pravý strany nad náma začaly hvízdat kuličky a v dálce bylo slyšet salvy a rachocení ručnic. Oberleutnant Macek poručil rozebrat pyramidy a ládovat kvéry. Dienstführer šel k němu a řekl, že to není vůbec možný, poněvadž nemáme s sebou žádnou munici, že přece ví dobře, že munici jsme měli fasovat až u další etapy před pozicí. Před náma, že jel vlak z munici, ale ten už asi, že dostali Srbové do rukou. Oberleutnant Macek stál chvíli jako ze dřeva a pak dal rozkaz bajonet auf. A vůbec nevěděl nikdo proč. Jenom tak asi ze zoufalství, aby se něco dělalo. A potom jsme zase stáli v pohotovosti hezkou chvíli a potom jsme lezli na Pražce, poněvadž se objevil nějaký aeroplan a šarže řvali Alles decken, alles decken. Z jedné strany hnal se k nám nějaký kavalerista, ještě zdaleka křičel Vojzdy bataljonskomando. No, bataljonskomandant vyjel mu naproti, ten mu podal nějaký list a zase uryžděl dál napravo. A bataljonskomandant si to po cestě čet a tak najednou, jako když se zblázní, vytasil šavli a letěl k nám. Ale Surik, zval na důstojníky. Direkcion mulde, einzeln abfallen. A teď to začalo. Ve vše strany, jako by na to čekali. Začali do nás spálit. My jsme se blížili po čtyřech do údolí, ruksaky jsme nechali na těch zatracených Pražcích. Oberleutnant Macek dostal to ze strany do hlavy a neřek ani švec. No a než jsme utekli do údolí, jej, to bylo zabitejch a raněných. No ty jsme tam nechali a běželi jsme až do večera. A krajina, no krajina byla od našich už před náma jako vymetená. Jenom jsme viděli vyrabovaný trén. Až konečně jsme se dostali na stanici, kde už se dostali nový rozkazy, sednout do vlaku a jet nazpátek ke štábu, což jsme nemohli vykonat, poněvadž celý štáb padl den předtím do zajetí, o čemž jsme se dozvěděli teprve až ráno zase, jo? No, a pak jsme byli jako siroci, žádný o nás nechtěl nic vědět a přidali nás k 73. regimentu, aby jsme s ním odstupovali, což jsme z největší radosti udělali, ale napřed jsme museli maširovat kupředu asi den, než jsme přišli k 73. regimentu. A potom jsme... A nikdo už ho neposlouchal. Nebo člověk s vaníkem hráli tahaný mariáš, kuchař okultista z důstojnické mináže psal dál obšírné psaní své manželce, která za jeho nepřítomnosti počala vydávat nový teozofický časopis. Balón dřímal na lavici a tak dnes bylo telefonistovi Chodounskému, než opakovat ano, ano, na to nezapomenu. Zvedl se a šel kibicovat k tahanému mariáši. Aspoň kdybys mě zapalil fajfku, řekl Švejk přátelsky k Chodounskému, když už tady jdeš kibicovat. Tahanej mariáš je vážnější věc než celá vojna, než to vaše zatracené dobrodružství na srbské hranici. Takovou blbost udělám. Měl bych se fackovat, že jsem ještě chvíli nepočkal s tím králem. Zrovna teď mě přišel Filek. Já hovado. Kuchař okultista mezi tím dokončil své psaní a předčítal si ho zřejmě uspokojen, jak to pěkně složil kvůli vojenské cenzuře. Hlavně byl spokojen s pasáží, kde psal Věř mě, drahá Helenko, že se opravdu snažím co nejvíce zpříjemnit našim pánům, důstojníkům, jejich starosti a námahy. Byl jsem od pluku přeložen k maršbatalionu, což bylo mým nejvroucnějším přáním, abych mohl, byť i ze skromných prostředků, důstojnickou polní kuchyni na frontě uvést v nejlepší koleje. Pamatuješ se, drahá Helenko, že jsi mě při narukování k pluku psála, abych dostal hodné představené? Tvé přání se splnilo. A nejen, že si ani v nejmenším nemohu naříkat, naopak, všichni páni důstojníci jsou našimi pravými přáteli a zejména ke mně se chovají jako otec.
1: A dnešním naším hostem je, tady nebo tady, o tu přijde, režisér Jiří Wenzel.

0: A my se tě hned ptáme, čím jsi chtěl být, když jsi byl malý.
1: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku.
2: Proč jako malý? Vrchní topič?
1: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mi líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
3: my
1: můj sen.
3: My trmalo zdapíli, no.
1: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
3: Doufám, najdu jedno.
1: Ale co by to vás to píli, jsem tam nehledal.
2: Vy jste se prál někdy v civilu?
1: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl, ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel... A dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
2: A ošetřovala vás aspoň ta holka?
1: Jo.
2: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
1: Jak znám Marka, tak určitě ještě dodal, vy plantážníku.
0: Že se pak na nic nezpůl.
2: Ne, on byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pokladu k ničemu nedošlo. Překvapení.
4: Pane režisére, jste říkal, se neperete v osobním životě, ale zase velmi obratně používáte proutek.
1: Já bych to nerad ventiloval. Já jsem udělal v životě hodně věcí a některé byly dobrý, ale proslavil jsem se jednou výtržností a to se mi nelíbí. Čeká mě soud. Pojďme od toho.
0: No a jak to začalo?
5: Prosím vás, koho tady hledáte?
6: Co říkáte?
5: Ale koho tady hledáte?
6: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
5: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
6: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
5: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
6: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
5: Skoro normálně?
6: Ano, takový malý blonďák je to.
5: Malej blonďák?
6: Ano, obarvený na černo.
5: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
6: Ale po mně jsem měl přinést takový ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
5: Otazník?
6: Ano, ano.
5: Jaký otazník?
6: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
5: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
6: Vlastně dotazník.
5: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
6: Byl tady?
5: No ptal se po vás je. A když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
6: Jo,
5: no.
6: A takže jste to neřekl ne, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
5: No tak to já nevím.
6: No to... nevím, jak to jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
5: Tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
6: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? I to jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
5: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
6: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
5: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
6: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
5: Ano.
6: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo,
5: ano.
6: To... Ano, tak
5: sem přijde jméno.
6: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
5: No, vaše jméno.
6: Samozřejmě, ano. Já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
5: Co? Jenom kdy a kde.
6: Vlastně kdy a kde, no, ano.
5: No, podívejte
6: ano,
5: se,
6: to,
5: tady...
6: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
5: No, všem, že
6: jenom, ale já rozumím, no. Ano, takhle.
5: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození, ano. Sem napíšete, kde jste se narodil.
6: Ano.
5: A tady, kde je místo...
6: Tady.
5: Jo, vlastně jo. Obrácený, tady, kde
6: jste se narodil. Vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no jo, ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa, co je dost, co?
5: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo,
6: a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné, já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, no. Ano. Jo, ale teď, co je tady tohle, F-Cheese Občprů.
5: No to je zkratka,
6: jo?
5: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
6: Ano, ano, a tadyhle kde je to Ečvíčov, Kvečvíčov,
5: Ečvíčov,
6: zkratka, to je zkratka a přijde sem, zkratka, ta zkratka, ano.
5: No to číslo,
6: ano, to číslo, já to tak prolítnu, víte, jich náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti, počkejte, já si to hned napíšu, to je... Amálka Vemínková.
5: A tady vedle hned připište manželka.
6: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijel na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
5: Tak no to tak ten... když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
6: Co?
5: Družka.
6: Družka?
5: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Jo, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
6: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
5: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
6: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
5: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
6: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
5: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
6: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo? No to...
5: Jak to jsem a nejsem?
6: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
5: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
6: No už dlouho, no. Už skoro půl roku.
5: Proč se dáváte rozvádět?
6: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
5: No jo, no tak to je pravda, no.
6: A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, peníze, nic než peníze.
5: Prosím,
6: moře peněz na mě chce pořád, no.
5: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
6: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
5: A kvůli tomu se rozvádíte?
6: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
5: No
6: jo. A manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
5: Prosím vám, ona tolik pije?
6: Ne, ona mě hledá.
5: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
6: je
5: budíš,
6: pravě.
5: Ale...
6: Divná.
5: Jo.
6: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co.
5: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
6: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
7: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád, a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít, svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drát. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné, a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že čas tomu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará tlamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Teprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahraholil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.
8: Hej, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grog pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 k sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, která usnadnit listu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samopomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním vrzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete rád, ale teďko jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli jeho třem čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. Ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briketa dokutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna řála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříjel anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne, rychlost není všechno, pozor. To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývavě. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici, slečno jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to prý, promiň, tak kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No, u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No, protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen vnímavé zkazky pamětníku přibliží nám ona zašlá léta. Chasají půlánci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď beta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby nad rozporkama přes polního inseminátora. Proto je dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. A jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže sehnat brigádníky. Prostě učiněnej frmol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, nyníčky do Národního na něčo v studni a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. prej, aby nezaspal dobu. A já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek filek, král ESO, ať vám padá karta!

Co se týče auta, tím jsem pořád někde. To mám i já takového šoféra svýho, který se mnou jezdí, kamarád je to, jo, jmenuje se Pavel, je strašně šikovný, příjemný člověk, jo, ale on netrefí teda, ale ani omylem. On má sježděnou celou republiku jednu i druhou křížem krážem, ale my vždycky, já usnu, jo, pravidelně, jak jsem říkal, v autě usnu, probudím se, říkám, kde jsme, Pavle? Nevím. A říká, teď máme za hodinu představení, a říkám, já vím, no já už koukám do mapy, nevím vůbec, kde jsme. A říkám, no to je strašně, je, ale zase jsme viděli. To zase Jindra, to je druhý šofér, který se mnou jezdí na Moravě, ten je výborný, to je takový pohodový člověk, který už teďka z takového roztržitého kluka vyrostl v seriózního člověka, který se tváří jako manažer absolutních hvězd. Čili on má dojem, že jede s Michaelem Jacksonem trošku. Jo. Podle toho se tak jako chová, když někam přijde, tak má, dělá uličku a tady má ten šlauch od toho telefonu v tom uchu takhle. Jo. A teď všude furt telefonuje a někam furt něco vysílá, dává pokyny. A jo. Je to tak, já mám úplně pocit takový, jako že mám bodyguarda a všechno. Jo, kolem mě. Přitom do něho, kdyby někdo křápnul, tak lehne, jo, ale on dělá ten dojem, že nekřápne do něj nikdo prostě, no. Pak mám ještě jednoho, který se mnou jezdí, to je Martin, a ten zase absolutně všecko stihne, všude trefí, je v pohodě, akorát mě to vždycky stojí strašných peněz, protože on vždycky něco takového vymyslí, že se to nedá nijak jinak, než tam jít prostě, a je to strašně finančně většinou náročný, to, co on vymyslí, no, ale... A taky furt telefonuje, furt mu někdo volá, furt něco zařizuje. No, je to úžasné. A pak poslední takový šofér, který se mnou jezdí, teď se urazí, když řeknu šofér, to není šofér, to je můj kamarád, že je Karel Wagner, všichni ho znáte ještě od Hanky Zagorový, že jo. Karel Wagner má tu smůlu, když se mnou vyjede, tak je nejhorší počasí na světě. My jsme jeli jednou do Znojma, byla sněhová vánice a metelice takového kalibru, že my jsme neviděli ne na metr, ale na 20 cm. Před náma padaly trakaře, doslova a do písmene. Jo? To bylo neuvěřitelné, jak to bylo neprůhledné, to bílo. A on nadával, teď já jsem říkal, prosím tě, Karle, šlápni na to, už pomalu prošviháváme, představím. Říká, seš normální, se podívej, všude v příkopech jsou převrácené auta a ty na to chceš šlapat. Říkám, právě, tam už se do těch příkopů nevejdeme. Jeď rychlej. A on furt nechtěl, měl strach. A teď jsme přijeli teda se zpožděním asi 3/4 hodiny, to jsme jim volali už tam, že jedeme pozdě, že tam dorazíme pozdě. Přijeli jsme tam a když jsme přijeli k tomu Znojemskému divadlu, tam stáli lidi a pokuřovali před tím divadlem, věděli, že máme zpoždění, tak chlap se podíval, viděl toho Karla, jak leze z auta a říká, je to dobrý, už je tady, vidím jeho šoféra. Celou sezonu se pohybuju mezi lidma a je to dobře. A já se pohybuju mezi lidma rád. Ale samozřejmě pak logicky na konci sezony hledáte nějaké místo, kde lidi nejsou. A nejlépe, kde nejsou lidi, kteří mluví česky. V loni jsme si říkali, všichni lítají na jih, poletíme na sever. Letěli jsme do Norska a vystoupili jsme v Oslo z letadla. A první paní, která nás potkala, říká, dobrý den, jak se vám tady líbí? Kam ježišmar. Tak jsme nasedli do dalšího letadla, letěli jsme do Bergenu, ještě severněji, procházeli jsme se po náměstí, najednou jel autobus a ozvalo se Friedek Mistek, zdraví pana Donutila. Pak projela Karvina, Poruba a Havířov. Já jsem sedl do lodi a odjeli jsme do fjordu a tam už nikdo nebyl. Je to někdy těžký, no. Taky letos teda jsme letěli na jih, jsme byli na Krétě. Tam chvilku jsme byli dole úplně na jihu v takové rybářské vesničce, kde nikdo nebyl, žádný turista, klid tam byl, kousek do Líbie, jo, co by šutrem dohodil, taky jsme házeli denně, že jo. To si říkal, co kdyby, no, co kdyby ho trefil, jo. Ale tam bylo nádherně, byla tam 112-letá paní, to jsem poprvé v životě viděl, měla 86-letou dceru starší a 79-letou mladší, teď ona je chodila uspávat každý večer. Nádherně, vždycky uložila tu starší a zpívala Kalinich ta sa zmutěr na mifizmo a na chronizmu zdavtěr jamu na supo. Zavřela dveře a šla tu mladší dceru. A na nimi si stovtěr jame a chána nebyla to stovměrými. A my jsme pak zpívali moravský lidový, pač už ji neměl kdo zaspívat. Ale bylo to krásný až do doby, kdy přijeli 4 Němci. To byly teda 2 Němci a 2 Němkyně, jo? Protože tam ona ta baba jedna, oni ti Němci jsou takový, že můžou všechno. A ona ta jedna, ona měla tak 219 kilo odhadem, jo.
ale hned šla do naha, jo. Já si říkal, no tohle, teď ten náš malej se na to dívá, říkal, tatínku, to je strašný. A on to pozná, jo. Já jsem říkal, je. Tam, strašný to je, tam taky tam byla plážička, nás, tam když bylo narváno na té pláži, nás tam bylo 9, jo. Teď už nás bylo 13, ale on to by nebylo, ale na té pláži na konci byly hory a za ty hory každý večer zapadalo romantické slunce. Od té doby, co baba přijela, to zapadalo dřív. A já jsem z toho byl nešťastný. Já jsem potom říkal, pojď Martin, jdeme. Šel jsem za ní, říkám, paní, oblečte se. A ona říká, ne, je demokracie. Říkám, to si nějak blbě vykládáte, jaká demokracie, oblečte se, já nevidím přes vás na moře. A ona říkala, ne, já si můžu být vyslyšená, jak dlouho chci. Říkám, no to teda ne, teď mě tady denuncujete dítě, podívejte se, a Martin dělal jo. A ona říká, prosím vás, schovejte si to, říkám, nenadávejte mu. A když chcete slyšet o té demokracii, já vám něco řeknu, tady ty kréťani, oni jsou divocí a ty policajti, oni tady mají metrový obušky, ty přijdou, ty vás zřežou, takže ani do toho Německa nedojedete. Baba oblíkla 4 hektarový plavky a už byl klid. V Kanadě, ve Spojených státech taky, to byla celá řada krásných setkání s krajany. Mně utkvěl v paměti jeden moment, takovým jsme se setkali s jedním panem profesorem, který tam žil dlouho, a ten večer jsme seděli jednou a v jeho nádherném domě, okolo toho domu byl nádherný pozemek, golfové hřiště tam bylo, kousek odsud bylo jedno z největších jezer kanadských a bylo to nádherný prostě, kde on bydlel, a on mě najednou říká, Mirku, představte si, víte, co se mi teď povedlo. A říkám, nevím, co. Představte, já z toho stále nemohu zpamatovat. Já jsem získal garsonku v Butovicích. Já jsem na něj koukal, já jsem říkal, jestli on si ze mě dělá srandu. Říkám, a co jako? Říkám, já tam budu bydlet, teď si představte, budu stát na tom balkoně a teď se budu dívat na tu Prahu, která je odsud vidět celá. A teď se to prostě všechno rozsvítí, to je úžasný pole. Do divadla budu mostit, kam budu chtít. Říkám, že to můžete tady taky, ne? Snad probovat, to není takový problém. A tady hraje furt ty stejný blbosti, než stejný, ale tam až budu v té Praze, to bude taková nádhera. Byl v Butovicích, představte to. Tak si říká, kdo se vám tady o ten obrovský komplex bude starat? A jsou správci na to, ale ty Butovice už. Každý máme jiný prostě sny, no.

Já jsem třeba letěl do Ostravy a to bylo takový malinkatý letadílko, že jsem vůbec netušil, že takový letadílko linkový vůbec může existovat. A když jsem nastupoval, tak ta letuška, která tam stála ostravská a žvíkala žvíkačku, tak mě trhala tu palubní jízdenku a říkala mě, tož dneska jste si teda vybral den. A říkám, proč? Tož to letadlo a to počasí. Říkám, něco je s letadlem? Což mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, já jsem do toho letadla vstupoval po těch schůdečičkách, do toho malinkého letadílečka, když jsem tam vešel doleva, jsem se podíval, 4 židle tam byly, doprava 4 židle. Nikdy jsem tak malý letadlo neviděl, opravdu ne. A ani takový uspořádání sedadel. Na opěradle každého toho sedadla byla taková kapsa a v té kapse byla otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli jako radost. A to sedadlo se nedalo sklopit a přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit, a sklopil. A mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny, od té doby vozím minimálně 3. A pak už to bylo veselý, ten zbytek toho letu, protože zbytek toho letu mě ta letuška sušila. A to zase jako pasažer takového letu si můžete vybrat, kde jste ještě vlhčí. Já mám štěstí na ty lidi z té severní Moravy. Tam taky nastoupil chlap do letadla, říká, pane Donutil, já se vám divím, že sebou vezete manželku. Já říkám, proč? Tož já vám něco řeknu, bez manželky, to je dovolená jak víno. Dovolená jak víno. Jedu do Izraela, tam jsou pěkné baby, pěkné hotely, pěkné moře, pěkné památky, rozumíte, do toho pěkná baba, víte, jak já si užiju. Já říkám, já se taky užiju, já mám manželku pěknou, starostlivou. No právě, rozumíte, ta se vám bude do toho montovat, nic z toho nebudete mít. Vyhoďte ji, dokud je čas. Moje žena stála opodál, říká, nechci si těch keců, pane, starejte se o svou manželku. No vidíte, a už mě buzeruje. A to jsem jenom já, to potom přijdete na řadu vy a vzpomeňte si na mě ke koncu pobytu. Budete říkat, ten chlap měl pravdu, kdybych tu byl bez manželky, dovolená jak víno.

Nejvíc jsme toho nacestovali autobusem. My jsme s tím provázkem vlastně sjezdili tisíce a tisíce kilometrů autobusem. Pamatuju si přímo zřetelně, jak jsme jednou na celnici, to jsme projížděli někam do NDR a dál, tak jsme tam stáli jako na ty celnici a tam jela výprava nějakých ostravských horníků, kteří jeli za rekreací někam. A ten průvodce seděl na tom prvním sedadle a říkal jim, tože já bych vám chtěl říct jedno, ty celníci, to jsou normální lidi, tak jako vy, jako já. Oni nemusí mít vždycky náladu na to, aby se oni bavili. To znamená, chlapi, vy se teď nebudete smát. My budeme sedět takzvaně zaražení, bo to nemá smysl, aby jsme těch celníků naštvali. Jak jich naštveme, oni nám přijdu i na to, co nevezeme. Nemá smysl je zbytečně rozčilovat. Čili seďte normálně zaražení, jak vidle v hnoju. Nehýbajte se, dívajte se před sebe a to je jediná cesta, jak se přes ty hranice tam i potom naspět dostat. Já jsem si tohleto zapamatoval a kdykoliv my jsme potom přejížděli hranice, tak já jsem dělal průvodce a dělal jsem tohohle chlapa a hlásil jsem tyhle ty pokyny a instrukce a všichni jsme se podle toho chovali a seděli jsme jako zaražený vidle v nohy a oni nás vždycky pustili. Ale musím říct, že jako ve spoustě věcí nám pomohl Franta Kocourek, o kterým já strašně rád zpovídám, protože na něho hrozně rád vzpomínám a musím říct, že nás dostal ze spousty šlamastik, protože jako on vždycky ještě než nám stačili otevřít kufr, tak on ty celníky tak zblbnul, jo, a tam vykládal jim takový voloviny. Děláte, chodíte za babama tady, jako na hranicách, jako jo? Ne, mě by to zajímalo, kde to tady děláte, v mlází, nebo je táhnete do domečku? Víš, já vás tak pozoruju, dověsí tady jsou nějaký babí vůbec, jo? To by mě zajímalo. A oni už s ním vedli řeč a říkali, to víš, že jsou, jsem chodí. A prosím, jde kice, a jak starý člověk, a odkud to berete, jo? Chodíte na zábavy, jo? Trsáte radši jazz, nebo co máte radši, jako jo? Chodíte tak jenom posloucháte dechovčičku, když tak bychom vám něco dovezli a tak, kluci, to je panečku s váma je povykládání, já jsem si v životě tak nevykládal. A furt se díval, jestli už máme všecko, protože už to je nabalený, všechny už to máme zpátky a jak jsme to měli, tak řekl, no nic, hoši, nemáme čas, mějte si, příště až pojedeme, tak se zastavíme, to je. Čau, kluci, a pořádně si to tady užijte s těma babama. My jsme nasedli, odjeli jsme a bylo zachráněno, jo. Ale nebyť toho Franty, tak jsme mnohdy měli velký potíže, to je pravda. Taky, když už toho Frantu vzpomínám, tak musím vzpomínout na to, jak jsme jednou přijeli do Itálie a oni nám vykradli autobus. Komplet. Po příjezdu, hned nám to vykradli. Franta říká, ty, podívej se, Miro, uděláme jednu věc. Oni vykradli autobus nám, my ukradneme něco jim. To je jediná možná pomsta. Říkám, ale ty zloděje, Franto, neznáš. Já byl naivní v tomhle, jo. Říká, pojď si, zloději jsou všichni, jo. Musíš si to pomenovat tak, že zloději jsou všichni. Na každého, na kterého si tady podíváš, který jde kolem, rozumíš, to může být eventuální zloděj, čili my jdeme a krademe, jo. Já říkám, Franto, já na to nemám, já to neumím, já jsem v životě nic neukradl, tak se to naučíš, já jsem taky nikdy nic neukradl, pojď si, ale zloděj a okradu s radostí, jo. Přišli jsme na trh, on uměl perfektně italsky, on se dal do řeči s prodavačem, který prodával džíny. On se ho začal vyptávat, jako, že co tady máš, a jaký džíny a tohleto. A teď mi říkal, ber tam štvery, potřebuju pro šéfa z uhelných skladů, jo? Pro manželku, pro děcka, jo? Čili tam štvery džíny, tam lupni do tašky, já se zatím s ním budu bavit. Jo? Takže jak si máš, chlapče, to víš, a ten tam, ale to víš, no tak žiju, tak z ruky do huby a to já taky tam u nás, Franta, víš, my se máme zrovna, tak máš už tam ty džíny? Říkám, ne, nemám, jako, jsi blbý, tak to ber, člověče, kdo tady má tvrdnost s ním do děcka, on je hrozně nezábavný, rozumíš, asi. No a tak co, keko za kvá? Stai vos succede fe forse di manere chi di sornato si riesco a nemorarmi un indichero questo oltraggio con la gelosia sa che tutto finisce per guarirsi soltanto la morte de... tak máš tam ty džiny, říkám, nemám, já ti nakopu neblbni, promiň prosím tě, řekl mu promiň prosím tě prodavačovi a narval si tam sám troje džiny. Ten prodavač už byl tak blblej normálně, řekl, nic se nestalo, my jsme odešli, mu to došlo asi za 3 hodiny.

jednou v Německu titulní strany všech novin patřily takové situaci, která se tam stala. Tam je vždycky takový jeden den v týdnu, kdy lidé vynesou z domu všecko, co doma nepotřebují. To znamená trouby a ledničky a mrazničky a mikrovlnky a televizory. A jeden čas tam Češi proto jezdili. A teď tam byly takový tetiny, tam jeli na zájezd, jo, a udělali si čurpauzu a objevili tam mikrovlnku, jo. A říkali, pojď se, a ona je funkční, bliká. A tak ji naložili a odvezli. A asi po 5 kilometrech předjeli před ten autobus němečtí policajti a báby zatkli, protože oni jim odvezli radar.

Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a no, takový. To dla mě, to tak přišlo neskutečně, se s ním vidím. Jo. A on řekl, asi je vůbec, jestli vy vůli. Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl, že jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječný a že ho tady máme všichni rádi. A kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a podepisoval se. A on říká, co děláte dneska večer? A víš, co budeme si týkat? Já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo? Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem. A on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš? Říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme do auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil, to se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut a on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je secakramensky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo. A jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším. A já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír. A Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle Donutila. Říká, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelné a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, jsi tady člověk slavný? A říkám, nestěžuju si. A on který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takovej Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotoval a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadosti učiněním řekl, yes, I am. V ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, protože...
už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a teď... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty koneční přišel a říká, nechcete si už vystoupit, jo? A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle.

Jak jsem se vyučil? Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, neboť jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velociped. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když máš štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnicím perem. Víš, trénuji mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili, kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouva je s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou, volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky.
Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Dřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc vnucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.

chování nečecha jako poleno. A pamětliv toho, čeho mě bezděky in puncto češtiny naučili žáci líní i horliví, a líní ještě víc než horliví, nepřestanu vám tvrdit a prohlašovat a přísahat. Člověče český, chceš-li se trochu naučit česky, popadni nejbližšího cizince, který se ti namane a uč ho česky. A nechce-li dobrovolně, dej si ho přidělit národním výborem. Nebo jinou vrchnost. A měly být na to zvláštní paragrafy být. A tomu cizinci třeba i plať za ty hodiny, které mu dáváš, ono se ti to, věř mi, vyplatí. No tak tedy. Mezi mými žáky byl i vrchní stavební rada z tehdejšího místodržitelství. Chodil jsem k němu do bytu v Jumpanově ulici na Novém městě pražském a zasvěcoval ho do tajů jazyka libušina. Pán v létech, táhl mu na 60. Urostlý a milý člověk s krásnou tváří, sálala z ní inteligence a pevná vůle a život daný práci nebřídilsky zdatné. Zde dovolte, abych pověděl, že není žena nejkrásnějším tvorem stvoření, je jim stárnoucí muž nebo stařec. Ovšem, vydařili se. Tak tedy můj vrchní stavební rada, krásný podzimní mužnosti, byl to dobrý žák, ku podivu bystrý a horlivý. Ale když jsme se dostali ke kapitolám o českém slovese, padl na mne třas. Věděl jsem, co teď přijde. Napíše mi, jako napsali dosud všichni v tu ránu, když jsem začal vykládat české sloveso, tedy slovesné vidy. Že teď nemají čas, že se zas přihlásí na jaře nebo na podzim. Tak magicky působívají na žáky nečeského původu vidy českého slovesa. Tedy aspoň na mé žáky tak působí. A teď šlo o mého nejmilejšího prozelitu češtiny. Pane Bože můj. I sebral jsem všecku odvahu a řekl mu, já, 19letý kluk, tomu krásnému starci, pane vrchní rado, teď přijde učivo těžké, velmi těžké, ale je to fantastické s tím českým slovesem, prosím, nezlobte se, já za to nemůžu, já jsem to nevynašel na mou duši, ale je to nad každou představu a ještě žádný Nečech se tomu nenaučil. Tak se prosím nezlobte, ale je to opravdu fantastický. Vrchní stavební rada Theodor Brandt nasoupil krásné houštiny obočí a řekl, já, fantastický. No, tož budeme vidět. Je to tak těžký jako gorejský? Ne. Vojské sloviso? Ale jako řecké sloviso, pane vrchní rado, myslím, že to je alespoň tak těžké. A, alespoň, no tak uvidíme. No tak vy už začínajte. Uvidíme a začněte, pane vrchní rado, radšíte vidět, jak je to těžké. A vůbec je i empirický, že ano, jen tak podle zvyku, zvykem a cvikem. A, je empirický? O, ale je taky, systematický, ano. A jak myslíte vy, co je lepší? V tom okamžiku neposedla sebevražedná touha po propasti. Vychrlil jsem ze sebe, pane vrchní radost, žáku s tak skvělou inteligencí bych doporučoval nejdříve povšechnou systematickou orientaci, ale nezlobte se, prosím, nestřelíte na mě, já udělám samou, ale já za to nemůžu, říkám samou, já to nevynašel. Vrchní rada Theodor Brandt se na mě upřeně zadíval. No tož vy se nějak bojíte, člověče? Nebo bojíte? No, proč vy se tak bojíte? Já vás nebudu zaštěňovat. Nemějte stracha. Ne. Strach? Nebo strachu? Strach. Nebo strachu, genitivus, negativus. No tak jen se nebávejte, ne, systematická orientace o těch videch bude moc úspěšná. Ne, nebo prospěšná, co to je, když ano. No a vy se nebáte, ne, nebo nebávejte. Já budu sebrat, jak říkáte vy, rozum do hrsti.

Že ano? No tak můžete začínat. Ne, ne, ne. Začít nebo začnout? Mohl jsem, tak jsem tedy začal. Začal jsem z uzoufané duše s pověstným hrdinstvím zbabělců. Rychlostí kulometnou hlásat a hlásit, oznamovat, věstit, sdělovat, vyhlašovat, intimovat, deklarovat, proklamovat. Příklady a případy dokládat, ilustrovat a dokumentovat, že rozlišujeme v češtině podle kolikosti a podílnosti děje slovesa jednorázová a slovesa iterativní neboli opětovací. Dále slovesa frekventativní neboli opakovací a slovesa distributivní neboli podílná. Podle dokonalosti děje slovesa imperfektní neboli nedokonavá a slovesa perfektivní neboli dokonavá. Podle trvání a fázovitosti děje slovesa momentální neboli okamžitá a slovesa kontinuativní, dále slovesa inkohativní a slovesa efektivní, přičemž slovesa inkohativní a efektivní mohou být buď imperfektivní nebo perfektivní, pročež pro lepší rozlišení říkáme perfektivním inkohativům ingresiva a perfektním efektivům finitiva. Ani si však nechceme-li zde zbloudit, smíme slovesa finitivní neboli končící zaměňovat se slovesy terminativními neboli omezovacími. A že vedle toho české sloveso dovede vyjádřit i míru děje, míru malou třeba pro pouhé náznakovosti a zase i míru náramnou. Takže, kdyby pan vrchní rada z toho chtěl povylitět z kůže, tak by to nebylo ještě tak zlé, jako kdyby se z té kůže vynalítá několikrát za den. A že dále, a to už jsem byl tedy opilý sadismem, na doplnění těchto prostinkých zákonitostí vidových máme tedy vymoženost, že české sloveso kauzativní neboli účinné poznáme už podle předpony, takže nestačí, chtěli by se někdo proto všechno věšet na hák ve zdi, nebo se musí pověsit na ten hák. Pověsit, pane Rado, jinak nevysíte. No tak tady prosím, pane vrchní rado, bychom byli jaksi zhruba hotoví. Víc už toho pro první potřebu není, ale i to, co jsme si uvedli, můžeme si radikálně zjednodušit schématem, sice kusím, ale než přece jenom pro základní přehled dostačujícím, který stačí. Budete-li soustředně dbát, že máme slovesa imperfektivní, totiž durativní, iterativní, frekventativní, a slovesa perfektivní, totiž momentální, ingresivní, finitivní a terminativní. Radšte vědět, prosím, nezlobte s námi. A postačíte-li z první hody úplně, budete-li přesně rozlišovat tyto možnosti a tato dějová fakta. Ano, letím z kůže, lítám z kůže, lítávám z kůže, vylituji z kůže, povylituji z kůže, co jsem se navylítal z kůže. Jak radšíte vidět a slyšet, tedy tvoříme tyto významové odstíny jednak sufikací, jednak prefikací a to zase na mnoze za současné změny kořené samohlásky. Pane Rado, je to hračka. Ještě žádný Čech se v tom nezmínil, tedy račte odpustit. Vrchní rada Theodor Brandt po celou tu hodinu vidových výkladů ani nehlesl. Když jsem skončil, zahovořil, no, to je ještě napoutavější než korejské sloveso. No tož já si na to budu něco najít. Já se na to budu podívat sám. No vy, pane filozof, vy máte tu systematik v malém prstu od levé ruky, ale vy se moc báte. Proč vy se tak moc báte? Já se nebám. Já to zaskusím. Snad mi hlava nevypukne. A nebo nepropukne. A nepukne. Tak dobře. Já to budu nacvikávat. Jak prosím? A velký omyl. Ano, ano, já to nasvíším sám. Až budu hotový, nebo hotov, já vám budu psat, já vám budu posílat lístek. Tak děkuju, maucta. A bylo to moc, jak se to řekne, ano, moc nabadává systematik. Tak se poučím, maucta. Aha, vyjel jsem si, když se za mnou zavřeli bytové dveře. On mi bude psát. Nejen, že mi nebudeš psát, ani mi nenapíšeš, ty falote starý. Ale dobře mi tak osloví jednomu. Co pak jsem nemohl půlku toho neřádu zatajit, zpronivěřit, zdefraudovat? Teď mi můj nejlepší žák zařval na vidy. Za 14 dní jsem dostal lístek, abych přišel. Vrchní rada byl trochu přepadlý, ale to nasupené obočí se tentokrát usmívalo. Věřte nebo nevěřte,
usmívalo se jakýmsi triumfálním zadosti učiněním. Sedli jsme si. Na stole před vrchním radou ležel mnohokrát složený veliký arch papíru takového inženýrského, konstruktérského. Vrchní rada Theodor Brandt ten arch vzal, rozprostřel jej, až pokryl půl stolu. Mé oči zrovna stačily jen postřehnout spleť přímek, oblouků, šipek, čtverců, trojúhelníků, elips. Tuš a inkoust modrý, červený, žlutý a mřížový těch čar a křivek falangy jakýchsi slov. A vrchní rada Theodor Brandt děl. A pořád mu ještě na Římse obočí seděl ten vítězný úsměv primána, který vyzrál na kantora, ale snad to byl i úsměv Gaia Julia podobití Galiecis Alpini. Já jsem si na to udělal regulační plán. Já jsem si řekl, říkal nejde, že se vidy naučím. Budu naučit je chyba, budu učit taky chyba, to tady nestačí. Vy mě teď prosím zkoušejte, zkuste jen nesmysl, zkoušívejte se, nehodí. Já vás opravdu nezastřelím. Budu střelit je chyba, budu zastřelovat nejde vůbec. Vypoulil jsem oči a začal jsem ho zkoušet z vidů českého slovesa. Dával jsem mu německé věty těžší a těžší, samá chytačka na nějaký český vid. A on je spatra překládal jako výžby čemerská. Svůj regulační plán českého slovesa měl v rukou, ale jen tak pro parádu, jako když si velký dirigent dá na pult partituru. A co vám budu dlouho vykládat? Můj vrchní rada za celou hodinu neudělal jedinou chybičku. Drobná zvláštnost jeho českého vyjadřování záležela jenom v tom, že za každým správným videm uvedl všechny možnosti tvaru nemožný. Abyste mu rozuměli a jemu nekřivdili, to vůbec nebyla dříčská tupost. Jenom tuhá sebekázeň to byla. No a snad i snaha trochu se mi pomstit. Když jsme skončili, blahopřál jsem mu, vrchní rada odpověděl. To není hlava, to je ten plán. A že jsem si řekl, Theodor, ty to musíš dokázat. Dokazovat je špatně. Já se teď budu cvičit, budu procvičit, nejde. Přijďte zase v pátek, uvidíte. Budete vidět, není tak dobře. A ještě přiloučení děl. Nezavírejte dveře. Nezavřete je špatně. Já to tak nemyslel. Já se jen cvičím, protože imperativ je zvláštnost. A neskákejte tak rychle po schodech. Neskočte by snad šlo taky, ale tady ne. A nezapomeňte v pátek přijít. Nezapomínejte, je zbytečné, nezapomínejte, přicházet se vůbec nehodí. Tak má úcta, děkuju. Můj vrchní stavební rada, drahý Theodor Brandt, je jistě už u pána všech regulačních plánů. Ale mně pořád ještě neodešel.

0: Tak přátelé, v tuto chvíli hezky, jak si dokážeš provětrat ten porculán, to je...
1: Jsou moje vlastní zuby.
0: Tohle to je vlastní?
1: No jistě, a nejsou tak velký, jak se to zdá, to je optický klam. Já mám strašně malá ústa, ty zuby potom vypadají, jsou velký.
0: Takhle ti to vysvětlili v dětství.
1: Ano.
0: No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikostí odpovídala velikosti těch tvých zoubků, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si na límeček.
1: Tohle já řeknu Lucce Bílý.
0: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavy upadne dozadu. No.
1: A to jí řeknu.
0: Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost.
2: Sex.
0: Ne. Je to s, ano, to ano.
1: Myslím, že budeme rozebírat kámasutu.
0: Nebudeme rozebírat.
1: Jsem se na to připravoval.
0: Nebudeme
1: rozebírat. Normální úchol. Víte, paní se smějete, víte, že vůbec 464 způsobů. No a já umím jenom dva.
0: No. Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil, je téma s...
1: Svatba.
0: Ne, svatba ne, prosím vás. Už jsme ty strašné věci dali pryč. Je to sp...
1: Sp? Spirit?
0: Ne, není to spiritus.
1: Spiritus.
0: Ani spopelnění. Je to spo...
1: Spolek, přátel, že...
0: Sport.
1: Sport.
0: Sport je to, co povznáší ducha a povznáší tělo.
1: Přátelé, nesportujte. Říkám vám, radím vám dobře, sport je zdravý, nebezpečný. Víte, kolik lidí se při sportu už zabilo, nebo jinak při pochcípalo?
0: Dávej si pozor na ty slova.
1: Každý sport je nebezpečný. Já si o tom vedu výstřižkovou službu. Hmm. Třeba skoky na lyžích. Jednou se tak zapích do země, že ho vykopali, vzniklo zakopané.
0: To je tím, že si na tom můstku jezdil v létě. Musíš jenom v zimě, v létě to drhne.
1: Sport je nebezpečný, opravdu. Ne. Nedělejte žádný sport. Jsem dělal karate. To je nebezpečný sport.
0: Tak to asi ano.
1: 4 roky jsem dělal Shaolin.
0: A co, zlomená ruka nebo něco?
1: Ne, první kolo, stal jsem ránu a v gatích byl kaolin. Nesportujte. Každý sport je nebezpečný. Neexistuje jediná výjimka.
0: Třeba šachy jsou sport.
1: Šachy, přátel, to je velmi nebezpečný sport.
0: Ano.
1: Na šachové mistrovství světa v roce 1894 v pakistánském Rawalpindi, to je město, paní... Ujeli domácímu borci, jaký musí arbitráži Dévovi při přemýšlení lokty, který by se opíral o šachovnici a vypíchnul si v oko vo vlastního pindíka. Nebo vo střelce. Teď nevím.
0: Prosím vás.
1: Vo věžku těžko. No.
0: Sport je velice záslužná a dobrá věc pro zdraví. Vemte si například ping-pong.
1: Ping-pong, to je nebezpečná věc.
0: Ano, běžíš, tak třísku si zadrhneš.
1: Horší věci se stávají. Na table tenisové mistrovství světa v roce 1920. Mimochodem, table tenis, to je anglicky ping-pong, to je pro blbý, pane mladý. Se stala taková věc. Jeden z borců napálil míček takovou silou do otevřených úst soupeře, že se tento v zápětí udusil, nepomohla ani vývrtka. Mně se to stalo jenom s tenisákem na tenise, rozsáh dal smeč, já to chytnul do huby.
0: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s medicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěný. Proč brojíš proti sportu? Ty bývalý aktivní sportovec.
1: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, ano, pravdu. Kdo uhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte možnost vyhrát sladkou odměnu.
0: Ale.
1: Je to hubička ode mě. Mám lehkou cukrovku.
0: Prosím tě. Co? Já to vím, který sport si dělal.
1: No tak hádejte, ne.
0: Skok do zdi.
1: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
0: Jo, tohle myslíš.
1: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě a 50 metrů na běžící cíl.
0: No, nedělej si z toho srandu, nebudou ti to věřit.
1: Já jsem střílel za Lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali u nás v oddíle dokonce Wilhelm Tell. Pak jsem s kamarádem dělal takový číslo. Jsem mu sestřeloval za panáka jabko z hlavy na 15 metrů, no. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka sem dne. Jabko jako jabko.
0: No, musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Wilhelm Tell.
1: Ano.
0: Vy, kdo víte, kdo to byl Wilhelm Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá: Tele, kam to střílíš?
1: Ne, tele, Viléme tele, kam to střílíš?
0: Hinku,
1: no, Jarmilo na mě volali, ne?
0: Ano, to volali, ale Jarmilo na tebe volali až ve sprchách, vole. Volali Jarmilo, to jsou pánský. A ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
1: Při tom lukostřeleckých závodech se stávají kuriozní úrazy.
0: Ano.
1: Při lukostřeleckém mistrovství světa, bylo to v Mongolsku, v roce 1964, přesně to bylo v Kuzbas Ej Ajartul.
0: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
1: Kuzbas Ej Ajartul je hned vedle Kizilkej Chodžen Gurdžanu. A když to nevíš, vem si nápovědu 50 na 50. A nebo přítele na telefon. Se stala taková věc. Domácí borec, jistý Davlet by Vjurtučučím, založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten luk. Pic. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejové části těla a také dolní obličejové části těla.
0: Zase jedna důležitá věc.
1: Ano?
0: My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
1: A víte, jak skončil ten chudák, ten Davlet by Vjurtučučím? Teďka v Tibetu zpívá v chrámech ty vejšky.
0: No tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
1: Takhle nízko? Ale...
0: Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno. Hovoříme o sportu. Ano. Dáte mi jistě zapravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
1: To je nebezpečný sport, přátelé.
0: Ježíš, plavání. Ano, jestliže neumím plavat, tak ano. Nelezu do hloubky. Ano.
1: Jistý James Foster, zvaný Sekáč z Baltimore, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Čad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopad. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
0: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba... Turistika.
1: To je nebezpečný sport.
0: Ježíš Maria.
1: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista na odpolední procházku v Alpách. A až v roce 89 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Eigru ve společné domácnosti se stádem kamzíku. Už měli mladýho. Kamzíka.
0: Hele. Dávej si pozor, co říkáš, ano?
1: Ano.
0: Nikdy mi neříkali kamzík.
1: Vám vždycky říkali králíček, ano.
0: Ano, protože jsem takový hebký.
1: Ne, takový rychlý, říkali ano. Holky.
0: Hele, mně je to jedno.
1: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
0: Ať je potvím, tak dobře, není žádný bezpečný sport.
1: No jeden byl, ten nám zakázali. To byla Spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
0: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice Otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika,
1: ano.
0: Což jste tady vy prakticky všichni.
1: Ano, intelektuálně
0: všichni.
1: Silnější část publika to určitě lépe pochopí, ano.
0: No, nevšímejte si toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
1: Po? Jako po akci? Ne.
0: Poe?
1: Poe, Alan Edgar Poe.
0: Téma je poezie.
1: Poezie, přátelé. Ano. Pamatujete, to bývalo víno. Dvacka stála litr. Co já jsem toho vytrunčil? Demižony, sudy.
0: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
1: Básničky, že jste neřekl. Taky recituji.
0: Ty jsi někdy recitoval?
1: No jistě, já jsem vítěz festivalu vybroušeného slova.
0: Upřímně, on to nebyl festival vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda. Tak dej něco do lidí.
1: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
0: No, to se nedá nic dělat.
1: Většinou jsou to básničky o zvířátkách.
0: Tak... Ale To no. se hodí.
1: To se hodí.
0: To se hodí. Je jaro. Zvířátka vesele cupitají, dupitají lesními pěšinkami. Běží tam a z vesela zase běží
1: spát. V mých básničkách zvířátka ani nedupitají, ani necupitají.
0: Co to?
1: V mých básničkách zvířátka chcípají.
0: Prosím tě.
1: Samý smutný básničky o zvířátkách. Lidi jsou na ně zlí. Každou chvilku se někdo nějaký zvířátko upeče, že jo, paní? Jste byla králíka minulý týden.
0: Alois, to je první řada. Tady se jí kaviár. Králíci jsou od třetí řady dál.
1: A vzadu je chlebová partie. Pan mladý dokonce jednou zašláp jelena.
0: Ale zašláp. Drcnul jsem do něj autem, no.
1: Akorát parohy mu zůstaly. Na furt.
0: No jistě zbytek musíte vrátit. No,
1: odevzdat,
0: to patří mysliveckému svazu. Co jsem vrátil a oni řekli, pane mladý, že jste to vy, ty parohy jsou vaše. Se tam podepsali všichni členové, 16 jich bylo.
1: Ano, 16 ráka možná. No nic, kdybyste chtěli, tak vám nějakou básničku o zvířátkách můžu zarecitovat.
0: No?
1: Třeba tahle je pěkná, Kanárek, ale má takovou jednu vadu, ona je v ženském rodě.
0: Ježíš,
1: já jsem ji psal, když mi bylo 10 a naši ještě nevěděli, co budu. Já jsem byl potom na operaci.
0: Ano, na operaci slepého střeva,
1: to
0: která...
1: To nebylo slepý střev.
0: Bylo to slepý střev.
1: Bylo to slepý střev. Tak, jedem. Je to velmi vážná, dojemná, smutná báseň, tak byste se k tomu měli adekvátně chovat. Ano. Hoďte na tu paní dejku tam.
0: Prosím tě, nech to, ať si diváci sami užijí, jak uznají za vhodné.
1: Jste manžele, že jo?
0: Jak jsi přišel, teď to jsou manžele.
1: No pán si nevšímá, to je mobil starý.
0: Víš co, básničku si slíbil.
1: Slíbil básničku. No. Kanárek. Měla já jsem kanára, měla jsem ho ráda. Měla já jsem kanára, kamaráda. Kanár mi pošel, milý nedošel. Ke všemu jsem čapla, černý kašel a zarděnky. Co?
0: Cože?
1: Cože?
0: To je všechno.
1: No to je všechno, jsem s tím byl měsíc v nemocnici, zarděnky. Ještě k tomu černý kašel.
0: Takhle se dělají
1: no,
0: verše.
1: No jistě, to je, tomu se říká poezie všedního dne.
0: Tohle je poezie no, velmi nevšedního
1: to
0: dne.
1: To mám od Volkera, Volker mi v tom pomáhá. V tom
0: tvým bude. Vzorem je Volker?
1: Ano, no Johnny Volker mi pomáhá. Je.
0: A to ti u týdla musel se hodně nadřít. Tam byl s celou rodinou, ne? I bratranec Fernet přijel. Sestřenice Zelená taky se zúčastnila.
1: Tahle básnička je taky pěkná o zvířatkách. Měl krteček domeček, rošláp mu ho chlapeček. Blbeček.
0: To nejde. Ti lidé chtěli kvalitní básně.
1: Já jsem dokonce vydal sbírku básnickou. Ministerstvo školství mi vydalo, to je pro děti předškolního věku. To je taková výchovná poezie.
0: Tobě vyšla sbírka?
1: Ta básnická sbírka, kterou jsem vydal s ministerstvem školství, se jmenuje Elektrický proud přítel člověka. Nevěděla holčička, že probíjí lampička. A teď už to ví, hrobečku cítí, že spí.
0: No to je výborný.
1: No aby děti věděli, že nemáš stát, kam nemáj. Jsem teď připravil druhý díl. Plyn, přítel člověka. Nevěděl mladý vojáček,
0: vojáče,
1: že uchází mu plynový sporáček. A než se to dozvěděl, i s baráčkem odletěl. Remek.
0: Ne.
1: Kosmonaut. Fuč. I s domkem na oběžnou dráhu.
0: Prosím vás, přátelé, dovolte, abych nyní zarecitoval já ze své sbírky křehkých veršíků, kterou jsem nazval Otvírejme studánky korečkovým rypadlem. Ono to jde rychlejš, víte.
1: To bude dobrý.
0: Já jsem zvolil báseň, která se jmenuje Konflikty 21. století.
1: Co to? Něco vám upadlo? Že se ohýbáte?
0: Nic mě neupadlo.
1: Ne, to,
0: to já takhle recituji.
1: Jo, takhle.
0: Používám výrazové prostředky. No, já jsem recitoval v Kamenném divadle.
1: Výrazové prostředky? Ano. Proč se tomu říká výrazové?
0: No, oni mě po půl roce vyrazili.
1: Vyrazili.
0: I s těma prostředkama. Ještě tam pracuju, ale s jinýma prostředkama.
1: Čistícíma. Ano. No, nevadí. No. Prosím, pane mistr Proper. Pane mistře, velmi napínavý tohle. To ano, to je hezké. Tohle.
0: Tržena je košile! Kužbobo, tvoj!
1: Srdce to
0: jenž včera byla nová. zničila jí přesně jdoucí kola tramvajová. I hned jsem se vymrštil a ač mám sílu vždycky, jak strh jsem trolej, hned mě stlouk mocně proud elektrický.
1: No jo, no.
0: Děkuji.
1: Vynucenej potles s poklonou.
0: Ne, ne, ne. Kvalitní publikum.
1: A víte, děkuji, že to je na vás ještě vidět?
0: Ne, co pak?
1: Jak vám ten proud namlátil.
0: No, tak.
1: Hlavně v obličejové části ksichtu.
0: No, tak.
1: Ne, to je jedno. Taky zkusím ty výrazové prostředky.
0: Co to je tohleto?
1: To je to karate.
0: Ano, tak to sem netahej. Ne. Jestliže chceš recitovat, tak to musíš prožít.
1: Prožívat.
0: Rozumíš?
1: Ano.
0: Soustřed se. Jseš soustředěný?
1: Ano, jsem.
0: Poezie. To je váška, která se vznáší nad modrou tůní.
1: Váška se vznáší nad modrou tůní. Tohle není váška, to je Parkinson.
0: Tak dobře, jak ty si představuj tohohle broučka, no. Vznáší se ten tvůj Parkinson na té modrou tůní. Ty musíš být celý protchnut tou básní. Přirozeně. Tak. To je ono, to je, no vidíš, že to jde. Cítíš to uvolnění?
1: No ještě ne, ale za chvilku určitě.
0: Ano. Tak dobře, no tak ne, už se do toho vžil, no.
1: Básnička je to o lásce.
0: No, když to se zrovna hodí tady tohleto k lásce.
1: Mně se rozjíždějí nožičky.
0: To si jako malé děvče psal poměrně zajímavé texty.
1: To není ještě básnička, to je pravda.
0: Jo, takhle. No tak Heidi, Heidi k básničce.
1: Vypadám jako Hašek v bráni. Ne.
0: Tak jeď.
1: Na lavičce v parku držel jsem jí za ruce. Kdybych, tak bych. Koupil bych tebych. Jsem to zapomněl.
0: Co je, jak to zapomněl?
1: Ne, tak s tím tak jsem dostal křeč do mozku.
0: Alois, kde nic není, ani křeč nebere. Tak znova, ale nemám to rád, no.
1: Na lavičce v parku držel jsem jí za hlavu. Kdybych ji držel radši za ruce, nezdechla by se mě prkenice.
0: Teď se omluv.
1: Proč?
0: Všem, kteří to poslouchají, omluv se.
1: To je hezká básnička.
0: Já ti říkám omluv
1: se. No, tahle je taky pěkná. Moje milá Andula, od pití je odulá.
0: Já tě varuju.
1: Kdybych do ní pích, poteče z ní pivo.
0: Prosím tě, ty nemůžeš dělat básně.
1: Proč ne?
0: Protože nemáš ten cit k tomu.
1: Cit nemám,
0: ty
1: jo.
0: Ty vůbec nemůžeš pracovat s češtinou.
1: S rytmem.
0: Vůbec ne, to nejde prostě.
1: Ne, ale, no, ale veršovánky mi jdou, já dělám reklamní slogany pro firmy.
0: Ale špatný.
1: Teď to kupujou lidi.
0: Ne, je to špatný. Vzpomeň si, jak nás hnali z té Plzně.
1: No, to je jediný případ, ale no, to byl dobrý slogan.
0: To byl fofr, že jsme se zastavili až v Rokycanech. Poškrábali mi auto v domnění, že bylo jeho. To bylo, představte si, on se snažil vnutit managementu plzeňských pivovarů akciové společnosti slogan Pivo Gambrinus vypije i Rus. To jsme mazali, to byl fofr.
1: No, co na tom špatnýho? A vaše slogany jsou taky dobrý, jak nás hnali s tím Mladý Boleslavy. Řekněte to lidem, jak jste dělal ten slogan na tu Škodovku.
0: To jenom nepochopili, to byl nepochopili, dobrý ten slogan.
1: Jo.
0: Tam to nepochopili.
1: No tak řekněte, ať věděj, no.
0: Vemlouvavý hlas říká, vůz Škoda, vůz na celý život. Vůz, který už nikdy neprodáte.
1: A už jsme jeli. Hm? To je na té úrovni, jak jsem byl ten slavný slogan pro ty dvě firmy, jak mě dali k soudu.
0: Který?
1: Nejlepší pedigree pal je z masa koček, který žerou výskac.
0: To bylo smutně.
1: No, jsem to potom popravil, udělal jsem z toho hezký slogan, ale taky se jim nelíbil. Víte, proč je váš pejsek zdravý? No, protože žere pedigree pal. Víte, proč je vaše kočička zdravá? Protože žere výskac. Chcete být taky zdravý, žerte kočky a bzy. A to věděl. Hezký slogan.
0: No.
2: Mario, děkuji.
3: Báječně.
2: A?
3: Báječně se mi doprovodil, je to skvělý.
1: Ne! Ne!
3: Kdo to je?
2: To je můj kamarád, Karel Cohn. Neviděl jsem ho 10 let, najednou za klavírem sedí Cohn.
3: To chcete říct, že mě doprovázel on?
2: Ne, my jsme hráli spolu. My jsme hráli čtyřma rukama, takzvanou čtyřruč.
3: Můžete mi to předvést?
2: Čtyřručně, prosím? No jistě, jo. No jistě, Karle. To vzniklo tak, že jsme jednou měli
3: to
2: jednu
3: hitli,
2: kdysi dávno, viď, Karlíku? No, tak já to jsem takhle, si sedl aha. Tak, on si sedl za mě, protože on už tam vlastně seděl za mnou. No a takhle vyhrajeme čtyřruč, jenomže nemáme ruce vedle sebe, ale nad sebou, rozumíte? Jo? Jo, já ho takhle vodím po těch klávesách. Jo? On se mě někdy rozjede. Jo? A jinak jako jde nám to, viď, Karlíku? No.
3: To je ale podvod.
2: Ale ne.
3: Je to lež.
2: Ale ne. To není lež, to je profesionální taková finta profesionální. Jako je třeba diplomatická řeč. Rozumíte, znáte? Znáte Saturnina?
3: Znám.
2: Tam to je řečeno. V Saturninově je to řečeno. Rozumíte, diplomat neřekne lžete, pane, nebo kecáte, pane. Diplomat řekne obávám se, pane, že o vašich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat.
3: Obávám se, Boleslave, že o vaší hře na klavír by se dalo s úspěchem pochybovat.
2: Marie, proč? Proč? Protože oni obrátili ten klavír. Kdyby neobrátili klavír, tak prostě... A tam už já nemohu. Já se rozčiluji, já, pánové, máte hodinovou výpověď.
3: No tak to snad ne, to jste trochu přehnal.
2: Pánovi, za hodinu se vraťte. Ne, moment. Pánovi, mě za hodinu. Měním lhůtu, pánové. Vraťte se za minutu. Ne, vraťte se hned. Marie, máme, vraťte, vemte to, dej to na to a pěkně. Tak a jdeme, Marie, máme pro vás.
3: Co?
2: Pamětní medaily. Nešklepte se, pánové. Ne, já nemyslím tlemit, já myslím seriosně, ano? Marie? Pamětní medaile naší Manny, že bolí?
3: Trochu.
2: Trošku mělo, ano. Marie, já vám děkuji. A já vám přeji, aby z hrdla drali se písně krásné vaše stále. Blankvers.
3: Co s tím?
2: Ty to prosím dáte na nos. Takhle?
3: A to vypadám stejně jako vy?
2: Ne, my máme střed stejný, ale okolí máte hezčí. Je Marie, prosím vás, zaspívejme si spolu píseň.
3: Ráda.
2: Ano?
3: Ano.
2: Pánové?
1: James?
4: Prosím, pane.
1: Počul si aj ty ten strašný buchot? James?
4: Nie, pane, já jsem spal.
1: James?
4: Ano, pane.
1: Ty první předchodca gorily. Já se tě nepýtam, či jsi spal, ale či jsi počul ten buchot.
4: Ja, ano, pane, už rozumím. Ale žiaľ, ten buchot som nepočul.
1: James, priznaj sa. Ty si spal však.
4: Áno, pane, na pravom boku, tak ako ste mi to ráčili prikázať.
1: Ale to nebol obyčajný buchot, James. To bol strašný buchot.
4: Ak to bol strašný buchot, obávam sa, pane, že ide o nejakého ducha vášho nebohého strýka. Fajfrkla.
1: Ach, fajfrkel. Myslíš, že tu ještě straší?
4: Ano, pane, slúbil to vašej paní matke.
1: Tak si ho půjdeme obzrieť, James, keď je taký nervózny. Ber fakľu a ideme do veše.
4: Ano, a nemohol by som radšej zobrať baterku, pane?
1: No to určite. Nadarmo budeš míňať prúd. Nie.
4: No, ako myslíte, pane?
1: Pri sláve jej veličenstva, James. Čo to máš na hlave?
4: Šiltovku, pane, maskujem sa.
1: To vidím, že šiltovku, ale hádam, to nie je tá istá, čo si ukradol tomu chlapíkovi, keď sme boli v mauzóleu.
4: Ja, pane, inú nemám. A drží dobre, ako keby bola zabalzamovaná.
1: James!
4: Ano, pane.
1: Ty bravčová hlava stredného doletu.
5: okamžitě si to daj dolů. Ještě se ťa Pfeifferkel nalaká. Víš, aký byl vždy bojazlivý?
4: Ano, pane, ten chudák se vždy nalakal, keď uviděl vašu paní matku bez líčidla. Nakonec ved preto aj umrel.
5: James, kam to světíš? Sem posvět na schody. No, jako mám kráčat?
4: Ano, pane.
5: A toto je čo za gebolo?
4: Nekytajte to, pane, veď to je ľudská hlava.
5: Čo je s tebou, James? Veď hovorím, že je to... Čo si to povedal, James?
4: Ešte stále to držíte v ruke, pane.
5: No a čo to mám držať v zuboch? Či čo?
4: To nie, pane, ale držíte to za jazyk.
5: James! Ty sa na to díváš, ako keby si ešte nevidel hlavu.
4: Videl, pane, veď aj vy jednu máte. Ale keď táto sa tak veľmi podobá na vášho strýka.
5: Ukáž? Na môj dušu. A keby nebol taký krpatý, tak poviem, že je to on. Tak s týmto chcel prekvapiť moju mama. Diletant jeden nezbedný.
4: Pane, pane, ten obraz sa díva priamo na nás.
5: No, obraz? To je nebohá teta Betty. Spadla do studne, keď sa chcela pozrieť, či je dobre učesaná.
4: Ano, už si spomínam, pane, strašne tam vykrikovala. Nemohli ste sa sústrediť na golf. A tak ste dali studňu zamurovať. Pane, mám taký pocit, že všetky obrazy sa pozerajú na nás.
5: James!
4: Ano, pane.
5: Ty pravdivý obraz Anglicka. A na koho sa majú dívať, keď sme tu len my dvaja?
4: S tým by som si nebol taký istý, pane. Pozrite, tam, pri stole.
5: Naozaj. Tak oni sú tu všetci, James. A hrajú karty, alebo čo? Aj nebohý starý otec. Spomínaš si, James?
4: Áno, pane. Nešťastná náhoda vtedy na večierku. Hrali ste sa na upírov a starého otca ste ráčili zakopať do zeme na záhrade. A potom si nikto zo spoločnosti nevedel spomenúť, že kde.
5: A ako strašne machroval, že ho nenájdeme. Vyšlo mu to.
4: Pane, pane, keď sme ich už videli, mohli by sme sa aj vrátiť. Aj fakľa už dohára, bude tu tma. No, už dohrala, pane.
5: James, a prečo je tu tma?
4: Lebo nemáme baterku, pane.
5: James?
4: Prosím, pane.
5: To ty si ma chytil za nohu?
4: To isté som sa chcel opýtať a ja vás, pane.
5: Chudáci. Oni nás nechcú pustiť. Bolo by im smutno. James, a prečo si s nimi nezahráš karty?
4: Ale ja, pane, a takto. Po tme, veď ešte prehrám.
5: Neobováš sa, James. Keď prehráš, zase budú robiť lomoc celú noc a ja sa nevyspím. Vieš, čo ťa potom čaká, James?
4: Áno, pane, bezplatný víkend v hladomorni s vašou slečnou Dogou.
5: Správne, James. A vezmi si so sebou aj túto gebulu. S dvomi hlavami sa ti bude lepšie rozmýšľať.
6: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou mosaznou kliku, těžkou už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácel aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštajn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a sbohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštajn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tajtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštajn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštajn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštajnovy oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři Štědrovku, kravám po výslušce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštajn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, jdi do háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mém světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak by smet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domluvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. Ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek ve hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštajn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměl jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se bez ta klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštajn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tuže bolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s huhňavým učitelem? Znovu učitel obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplej čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a spouze kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlal do kliky. Začal Štědrý večer.
7: Není žádným tajemstvím, vážení přátelé, že slabinou Cimrmana autora byly poenty. Kdykoliv se pustil do psaní, nechtělo se mu skončit. Ono se řekne v nejlepším přestat, svěřil se jednou svému deníku. Ale jak poznám, že jsem v nejlepším? Jenže nesměl by to být génius, aby nedokázal udělat znouzectnost. Problémy s poentou vyřešil tím, že psal scénky na pokračování. Tak vlastně vznikly první seriály. Tím se pochopitelně zvýšila návštěvnost, aby se divák dověděl, co se stane dál, musel chodit na každé představení Cimršantánu. Předvedeme vám pro názornost ukázku z Cimrmanova seriálu Doma je doma, což byl název cestovní kanceláře. Prosím kolegy odborného asistenta Bartoníčka a doktora Zákravského, aby se toho ujali.
8: Dovolte, abych se představil. Otto Ziklus, úředník cestovní kanceláře Heimat. A toto je náš zákazník, náš pan...
9: Vojtěch Baumruk, Čalouník.
8: Pan Baumruk hodlá využít služeb naší cestovní kanceláře za účelem trávení dovolené v zahraničí. Posaďte se, prosím, pane Baumruku.
9: Děkuji.
8: Tak, co jste si vybral z našeho katalogu?
9: No tak, abych vám tak pravdu řekl,
10: Ještě jsme se jaksi s manželkou napevno nerozhodli, ale rádi bychom, aby to byla cizina, víte? Pokud možno hodně daleká.
8: Reisebüro Heimat má síť služeb po celém světě. Stačí ukázat prstem na mapu a můžete balit kufry, prosím.
10: No a co byste mi tady z těch vašich krásných katalogů jaksi nejvíce doporučoval?
8: No, milé, rád vám doporučím, ale dovolte mi několik otázek.
10: No, prosím.
8: Jste pojištěni?
10: Ano, jsme pojištěni proti vichřici, bouři, krupobytí, hromobytí.
8: A životní pojistku máte?
10: Ne, tak tu bohužel nemáme.
8: Chyba. Zde prosím uveďte v dotazníku, koho máme vyrozumět v případě vašeho úmrtí v cizině.
10: Je to nutné?
8: No samozřejmě. Cestovní kancelář Heimat není povinna hradit výlohy spojené s přepravou vašich ostatků.
10: No ale my přeci nemáme v úmyslu odejet do daleké ciziny zemřít.
8: Rád věřím, ale když chcete vycestovat do ciziny, musíte počítat se vším. My vám, drahý pane, nemůžeme zaručit, že se vám vyhne malárie, žlutá zimnice, škorpion nebo moucha cece. To pro nás nemůžete chtít, jak jistě uznáte.
10: No tak to jistě nemohu. No, ale
8: v tom
10: já
8: případě zde je ceník zinkových rakví. Dotazníku uveďte. Dotazníku uveďte, jaký typ jste si vybrali.
10: No to je hrůza takových peněz.
8: Milý pane, barevné kovy jsou dneska drahé. Ledaže byste si přáli být pochováni přímo v místě úmrtí. Zde je sazebník zahraničních hřbitovů.
10: No ale my máme tady na Krchově krásnou mramorovou hrobku.
8: Pak ovšem nechápu, proč chcete je do ciziny.
10: No tak, my jsme si jako mysleli, že aspoň jednou za život se podíváme někam kousek dál. No ale teď se mi to jeví jako naprostá blbost.
8: To je rozumné slovo, pane Baumruku. Ostatně, copak u nás není dost přírodních krás? Viděl jste například macochu?
10: Macochu?
8: No ano, propast macochu. Víte, kolik cizinců by dalo, já nevím co, za to, aby mohli na vlastní oči vidět macochu? Prosím, zde máme dotazníky od zájemců v zahraničí. Sem tam Tyrolské Alpy, dvakrát Boubínský prales a pak už jen samá macocha.
10: No, tak to jsem teda netušil, že macocha má v cizině takový zvuk.
8: Jen do ní zkuste zahučet a uvidíte. Tady ku příkladu zájemce až ze Siamu, pan Čmolong Vrzhono. Čtěte, prosím.
10: No tak já jaksi bohužel siamský netento, víte?
8: No píše, že by chtěl spatřit macochu a zemřít. Žádnou Neapol, pane, ale naší macochu. Celý život běhal s rikšou po Bangkoku. Hladověl, šetřil. Dcerušky prodal do nevěstince, aby měl na cestu. A my ho nemáme kde uložit.
10: Zemřel?
8: Ne, nemáme pro něj ubytování. Hotely jsou plné turistů. Každý chce vidět macochu. A ten chudák až ze Siamu. Pane Baumruku, neříkejte mi, že by se u vás nenašlo místo pro 6 osob.
10: Pro 6?
8: No ano, pan Čmolong Vrzhono přijede se 3 manželkami a 2 tchyněmi.
10: No dobře, ale co když ten pan Čomongolo...
8: Čmolong Vrzhono.
10: No, co když on přijede, uvidí macochu a zemře?
8: Ale vždy jste říkal, že máte rodinnou hrobku.
10: No tak to máme.
8: Reisebüro Heimat pamatuje na všechno. A vy si pamatujte, všude dobře, z cestovní kanceláří Heimat, doma nejlépe.
2: Milí přátelé, Jara Zimmermann zastával názor, že kabaret musí být zrcadlem doby. Lhostejnost do současné, minulé či budoucí. Živě a pohotově reagoval na různé aktuality doma i v zahraničí. Když například Američané Earl a Judson ohromili svět vynálezem zdrhovadla, Jara Zimmermann přivítal tento triumf lidského ducha oslavnou písní. Její výrazná melodie se tehdy stala šlágrem Cimršantánu. A není divu, že se opět vynořila z hlubin minulosti u nás v 60. letech. Pro naši generaci objevil zpěvák Rudolf Cortés. Pamětníci si jistě rádi poslechnou tento evergreen v původní verzi, jak ho na jevišti Cimršantánu zpíval neodolatelný pan J.R. Tadeáš.
11: Jete dobrý, prostě jete dobrý, to je fajn, to je výborný. S tobou 2 LPčka, pár singlů.
12: Aha, aha, co hudba k té sbírce básní?
11: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek, se když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrávit, ne? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bonbony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom ocitím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já tě budu tykat, jo, nebo
12: jo.
11: No,
12: ale, ne,
11: ano, víš, co mám na mysli, jo, tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
12: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
11: no,
12: se.
11: Jo,
12: pojď mám, milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
11: No já jsem z tebe blázen. No, hele, hele, ty jsi genius, teda, vy jste genius, ale já ti budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc raději. Ty jsi genius, teda, vy jste genius, ale já ti budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se.

0: Jde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
0: No ven s tím, no.
1: No vy tady, stoch už do hasína.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoch už do hasína, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát o basických bálech, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, jo, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
1: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ajte pokoj, nejste. S tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
2: Kombrista, my letíme nahoru.
3: A zrychlujeme. Ale a k tomu ještě navíc. Ty vole, já mám fogla 3 cm dovnitř, to je přetížení.
2: Já jsem to asi udělal pod sebe.
4: Nie potřeba do skafandru. Já těž, už ako som si sadal.
3: Jak se to letiště vzdaluje?
2: Jaký letiště? Já už vidím půlku Evropy. Začínám vidět hvězdy.
4: Jaj, ty kokot, Slovensko má druhého kosmonauta. Ale nikto sa to nedozvie.
3: Odhodili jsme první stupeň. Vejtřaska padá v plamenech dolů.
4: Teda, pokud je to vejtřaska.
2: Ona tě to sranda přejde a zjistíš, že ty obrázky na té cisterně srozsvítily a ještě debilně blikají.
4: Ježíš, co je to za kravina? Ještě z něj voláky antény vyběhly.
3: No, tak už jsem si naložil do trioly taky. Asi mi to v tom šoku uteklo, nebo co, ale k tomu se ještě...
2: Moc velký šok to asi nebyl, když furt meleš ty tvoje kraviny. A já začínám být v šoku, protože přestávám vidět normálně a dělají se mi mžitky přerlačivé.
4: Lebo ti hovno vyběhlo do helmy.
3: Pánové, jsme ve stavu bez tíže. A to není všechno. Ta cisterna, o který nikdo nic nevěděl, bude asi vyrobená jinde než v Rusku. Nejenže ty obrázky svítějí a blikají a vylezly z ní antenky, ale ještě má nějaký svůj pohon a navíc sama ví, kam letí.
2: No, aspoň někdo ví, kam letíme. A taky zrychlujeme. Hovno mi zajelo z helmy až do boty. A vy dva máte protahlý ksichci o 30 centáků.
4: Aj ty vyzeráš jako hovedo. Máš rýpak jako klepadlo do pekla. Zbohom moji, idem od vás. Neublížil som.
3: Koukněte z okýnka, to je pohled. Země.
2: Země? Ještě kus vyběhnul. Ale neva. Už je v druhý botě.
4: No, prečo sa vraví modrá planéta, však nie je modrá, je celá dojebaná.
3: Aha, a to už je měsíc.
2: A my si tam letěli týden a my jsme tady za pár minut. Aspoň si můžete spočítat, jakou kudlu letíme. To taky vysvětluje ty vaše

0: Protaženým držky.
1: Otváram helmu, či je tu vzduch.
2: Ne, nedělej to, nedělej. On to udělal, ale k tomu se ještě...
0: Tak co, je tady nebo ne?
1: No, troška smrdlavý, ale já si hej.
0: Rup.
2: Tak ukaž, otvírám. Je tady.
0: Bacha, taky otvírám. Nelekněte se, kdyby něco vyletělo. To je největší výhoda stavu bez tíže. Když se poděláš, nemusíš si utřít prdel, ale stačí si utřít helmu.
1: Pozri, co jsem našel. Ha? To jsou vrecka s kosmickým jedlom.
2: Jaj.
1: A já mám pod skafandrom v monterkách ještě parenicu a oštěpok. Můj brat Bača mi poslal.
2: To bych pak rád ochutnal. Na dovolený v Tatrách se mi to nepovedlo.
0: Ty tě tam mají na každém krachu.
2: No, ale my jsme chtěli parenicu a oštěpok ochutnat hned po vyrobení jako od Bači. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: A čo, jste nenašli Bačovu, alebo čo?
2: A našli, ale šli jsme v různým vedru z kopce do kopce, z kopce do kopce. A když jsme tam došli, tak mu říkám, že jsme jako z Prahy. A jestli nemá na ochutnání parenicu. A on, že teda má, ale že nedá. A já říkám, počkej, tak jako... aspoň oštěpok, a on, že prej taky má, ale že nedá, no. Tak jsme šli nasraný jako z toho kopce, do kopce, z kopce, a když jsme byli na kopci, tak on řve, Česi, pojďte sem, pojďte, tak jsme šli zpátky zase z kopce, do kopce, z kopce, a když jsme tam došli, tak on říká, ještě mám aj korbáčiky, ale taky nedám.
0: To jsi tak vymyslel.
2: Jo, ale k tomu se...
1: Šíkokot.
2: Máš štěstí, že jsem připoutaný.
1: Já čo keby si nebol.
2: No, tak bych byl nepřipoutaný.
0: Zatímco se hádáte jako haranti. Já jsem ochutnal tu kosmickou stravu a asi bude prošla. Chuťově rozhodně nic moc.
1: To asi nebolo jedlo, teda možno bolo, ale tak včera, nebo předvčerom...
0: Co to meleš?
1: No toto vrečko som mal na hadici, čo mi gryti vedie. A keby že si ju napojil, tak by si nemal gaštany v helme.
0: A ťa zabijú, ti dobytko!
2: Hele, mrknete se z okna. Rudá planeta.
1: Ty kokoť, to je Mars.
0: A zpomalujeme.
2: A rozblikala se zase ta cisterna. Asi poznala, že je doma.
1: Takže je to marťanská cisterna. Jaj. A já len tak 20 rokov sa tá povalovala na dvorku, navyše mi raz rozprávala sa s mobilom, raz so mnou.
0: Fakt? A to ti to nebylo divný? Proč si něco nekráknul?
1: Alebo som myslel, že sa mi to sníva, tak však vieš, aký som ja ožran. Nikto by mi neveril, no. Ty by si uveril, že sa cisterňa ABCD učí.
2: Ale tak to je hustý. To je pro silný nervy a pořádně otrlý nátury. V jednu chvíli naložíš kravinu na vejtřasku a za pár minut seš kosmonaut a seš jako první na Marsu. A ještě tě veze marťanská cisterna, která se 20 let učí ABCD. Aniž bys jako chtěl, hele, to je... Zažil někdo z vás větší nářez?
0: Já? Zapil jsem prášky na spaní. Šaratici.
1: No a k se stretním s Marťanom, bude mať skafander plný kosmické stravy.
0: Ani mi to nepřipomínej, ty hovado.
2: Pánové, ale evidentně přistáváme, ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Na Zemi sa všetci dohadujú, či na Marsu je voda, lebo nie je. No a já už viem, že tu najebeme do rybníka.
0: Ježiš, držte sa!
3: Ups! Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večerech, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nechce. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl. Těm to dal darem, aby nezáviděli. Náš tatínek nepil, chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc s tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa. aby s ním probral mezinárodní události. Celostátní bilanci si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svíženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. A ona mi nadávala. Já řekl, Kolínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys se zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila? Chovej se ke mně podle toho, povídá. Moje maminka proti tobě neměla vlastně žádný vzdělání. Moje maminka se vyučila švadlenou a dlouho to nedělala, pač tatínek byl takovej dost čipernej, ten tatínek. A... Dík tomu já taky jsem na světě. Když se dělá nějaký interview, tak vždycky, co považujete za nejdůležitější událost ve světě? Teď někdo říká tohle, někdo říká tohle, vůbec ne, to, že jste se narodili. Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nepila, nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku. Nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale... Tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den, den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pač se to pak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic nutej, nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. Náš tajnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Mařín, ty odestel v kuchyni, pač v tomhle stavu teď s maminkou spávat nesmí. To by nás bylo čím dál víc furt. Řekl, a Laďa, až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Já jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, ale on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzní už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel a tatínek řekl, hodnej, dostaneš školu, já jsem měl 7 picyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Co? Tatínek dovedl na člověku ocení nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakovej organizátor. On jak nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, ej, Sobotěnka. A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytej, protože se byl picnutý a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrnej džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, jak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky včera. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčilo, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, že to bylo v letě a měli jsme v Ramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, běžela koupit 100 kg hovězí. To maminka normálně spařila petržel a osolila to a dávala to tatínkovi, jakože to je hovězí vývar. A tatínek měl tak špatný svědomí, že mu to tak chutnalo. A teď, když už maminka ty pohledy nevydržela, tak se podívala na toho tatínka a říkala, no jenom po mě koukej, tatínku. Ty náš tatínku, máš ti tohleto zapotřebí? A tatínek se rozzářil, jak Buddha Pátovi, že jo, andělko? Jinak bych to nedělal! Bavte se!
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
4: Vážení a milí diváci, dovolte nám, abychom vás upřímně uvítali na natáčení naší dlouhohrající desky s názvem Neuvěřitelné situace.
5: Dobrý večer.
6: Už jsi zdravil, Luďku, já myslím, jednou to stačí.
5: No, tak já jsem zdravil, ale nikdo mě neodpověděl. A já to nestačím, jakouhle nevychovanost, nezlob se na mě, prostě,
6: ne, Luďku, když to, pozdraví. To není co? Zvykem, aby diváci odpovídali herci, který je pozdraví z jeviště.
5: No, já už se podívej se, ani nedivím, že nám na umělecký radě tloukli do hlavy, že máme diváka vychovávat. Já jsem si původně myslel, že je to nesmysl, a teďka vidím, že je to zapotřebí.
6: Ne, vážení diváci, prosím vás, Luděk váš ještě jednou pozdraví a vy mu odpovíte laskavě. Dobrý večer, já to ještě odpočítám, 3, 4. Jinak bychom se nehli, já ho znám. Ten, když se zasekne, tak jako mul. Tak...
5: Jako kdo?
6: Jako mul. No. Luďku, pozdrav diváci.
5: Dobrý večer.
6: 3, 4.
7: Dobrý večer.
6: No, vidíš, že to podáš. Jsi spokojený, ne?
5: No tak. Mnou. Bylo to trošku jako, když se sypou brambory.
6: Ale prosím, ne, je to v pořádku. Děkujeme vám, můžeme natáčet.

0: Koukám, že si to tady nějak štelujete, koukám, že jste nějaký celý o televize, že budete asi dělat nějaký náhodný rozhovor s nějakým náhodným chodcem někde na ulici, víte?
1: No výborně, mladý muži, vy jste to poznal. Skutečně já jsem z televize, mým úkolem je tady na ulici natočit náhodný rozhovor s náhodným chodcem k Mezinárodnímu dni žen. Šlo by to, můžeme to natočit s váma?
0: No, to jo. A to bych taky mohl právě taky něco vyhrát?
1: Ne, to byste nemohl, tohle není soutěž, to je jenom taková anketka, víte?
0: To je škoda, že je to jenom taková tetka.
1: Ne, tetka, anketka. A vy byste potřeboval něco vyhrát?
0: No, já bych potřeboval, ano.
1: A co?
0: No, já bych ze všeho nejradši chtěl vyhrát, víte to, jak když se tam, jak to máte, tam víte. Když...
1: No nevím, právě bych byl rád, že jste mi to řekl.
0: No ne, jak se tam vždycky strčí ruka a nahmátne se všecko.
1: Aha, to ne, tady nenahmátnete nic, víte. Ale možná ze své funkce bych vám mohl zařídit za vaši ochotu takovou maličkost nějakou.
0: No to by bylo bezvadný, kdybyste mohl utrousit alespoň maličkost z vaší laskavé funkce.
1: No, a jakou maličkost byste měl zájem?
0: Třeba nějakou úplnou maličkost, třeba knížku.
1: No to je dokonce ušlechtilé, to bych jistě zařídil. Máte nějakou konkrétní knížku na mysli?
0: Mám na mysli takovou tu malou zelenou.
1: Název mě zajímá.
0: Výherní vklad.
1: Takhle. Mladý muž, já jsem rád, že jste v dobré náladě, že hýříte vtipem.
0: No tak, kdo by nehýřil vtipem a nebyl v dobré náladě, když na něj čeká výherní vkladní plná peněz. Mohl byste mi prozradit, kolik na ní bude?
1: To bych nemohl.
0: To je škoda, tak já se nechám překvapit.
1: Podívejte se, mladý muži, vy se skutečně ve své naivitě snad domníváte, že Československá televize vám za pár vět, který jste notabene ještě ani vůbec neřekl, poskytne výherní vkladní knížku plnou peněz, že?
0: Ano.
1: Tak dost, mladej. To není čas na legrace. Já mám si úkoly z redakce a vy nějakej náhodnej chodec ulice mi je nebudete narušovat. Stůjte pěkně uvolněně a odpovídejte na moje otázky. Kamera, berte si ho, jedem. Dobrý den, mladý muži, jistě víte, že se nám blíží pěkný a populární svátek.
0: Který?
1: No na to se snad ptám já vás, ne?
0: Aha, bude Josefa. 19. března, to mi přesně, pač Karel, máte den narození.
1: No dobře, Josef, to je také jistě hezký a populární svátek, ale předtím...
0: Předtím je Edy, to má narozeniny zase Josef.
1: Tak znova. A nyní muži, zapomeňte laskavě na všechny Karly, Edy, Franty a Josefy a vzpomeňte si naopak taky laskavě, než bude pozdě, jaký svátek oslavují všichni muži počátkem března s takovou radostí a úctou.
0: Já se bojím.
1: Kdybyste se bál, nemáte se čeho bát, já jsem vlídný člověk. S některými náhodnými chodci, s kterými jsem v minulosti dělal náhodné rozhovory, si dodnes dopisuji. Vy si snad nechcete dopisovat?
0: Ne, s vámi rozhodně ne.
1: No tak pěkně odpovídat. Jaký svátek oslaví všichni muži počátkem března?
0: Měsíc knihy.
1: Já ti dám knihy, ty si čáku. Kdo nám přináší v životě tolik radosti, péče a lásky?
0: Knihy.
1: Zapomeň na knihy, ti říkám. A přemýšlej trochu, ke komu se my, muži, v životě utíkáme, když je nám nejhůř?
0: Ke kořalce.
1: A teď přemýšlej dál. Kdy pijeme kořalku počátkem března?
0: Když je nám nejhůř.
1: Právně, a kdy je ti počátkem března nejhůř?
0: Já nevím.
1: Tak já ti to povím. 8. března je ti nejhůř. Protože se nalokáš kořálky jako ten vepř a zneuctí ženám jejich důstojný svátek, je to tak?
0: Ano.
1: Máš veliký štěstí, že jsi se přiznal. Co by si tedy ženám přál k jejich svátku?
0: Abych se polepčil. Abych nebyl ani když mě budou nutit.
1: Nevymlouvej se na ženy, jak tě tak pozoruju, ty se asi dlouho nutit nenecháš, víš?
0: Nenechám, hned by si dal panáčka.
1: No, děláš dobře, moc dobře, že jsi upřímnej. Tak co si myslíš, že nejlepším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku?
0: Knihy. Ne.
1: Právě knihy, ne? Já jsem ti řekl něco o těch knihách.
0: Ano.
1: No tak?
0: O těch knihách...
1: Jsem ti to řekl, knihy ne. Tak co je nejlepším dárkem?
0: Já už bych chtěl jít domů.
1: Tam nebudeš, ta chvíle tě nezabije. Dokud se nepřiznáš, jaký dárek je nejvhodnějším dárkem od nás mužů ženám k jejich svátku, tak tě domů nepustím.
0: No, jsou to všelijaký ty.
1: Konkrétně?
0: Ty všelijaký různý, jo. Třeba...
1: Neukazuj a mluv!
0: Závěsy.
1: Jaký závěsy?
0: Ušní. Krční. Nosní, ne.
1: Ale sebe bych se pomalu dostal na nervový. To je všechno hezký, že myslíš, že nám kupoval tyhle ty blbosti. Ale ženy od nás mužů potřebují něco jiného.
0: Peníze.
1: Peníze, to si dneska ženy dokáží vydělat sami. Ženy potřebují od nás mužů něco slyšet.
0: Hudbu, hezkou hudbu, Bobek, lásko, mě ubývá sil.
1: No, ale to se moc nechlub ženám, že v tvém věku už ti ubývá sil. Ženy potřebují něco jiného slyšet.
0: Já mám nápad.
1: No, konečně, tak to řekni.
0: Vy mě musíte pustit domů. Já nejsem žádný náhodný chodec. Já jsem viděl, jak si to tady štelujete, jak jsem koukal z okna. Myslel jsem, že bych sem vlez a vyhrál všecko. A to jsem si ale blbec dal.
1: Ano, to jsi si blbče, totiž to jsi si chlapče dal. Neměl jsi sem chodit. Pekni si, já ti řeknu, co od nás ženy chtějí 8. března slyšet. Opakuj po mně. Milé ženy, my vám slibujeme, že si vás budeme vážit. Že vám budeme pomáhat, že vás budeme milovat. Protože jste naše největší. Co? Štěstí. Opakuj to.
0: Já to tak neumím, řekněte to vy.
1: Ty to musí říct, já jsem z televize, já nejsem náhodný chodec, mě by to nevěřili.
0: A já to nemůžu říct.
1: Jak to?
0: Protože ženy nejsou moje největší štěstí, moje největší štěstí jsou knihy.
1: To není. Musíte zabít knihu, mola. Bude, já tě budu mučit. Já s tebou natočím rozhovor v měsíci knihy. Kamera, berte si ho. Dobrý den, mladý muži, když tady tak náhodou klečíte na ulici, můžu se vás zeptat, co se vám vybaví, když řeknu březen?
0: Mají svátek ženy.
1: Počkej, pamatuj se. Kde vaším největším přítelem?
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy.
1: Knihy.
0: Ženy, vy jste mě knihy definitivně vytlouzali. Já už nebudu číst, budu milovat ženy, bude pronásovat na ulicích, v úřadech, na půdách, v parcích ženy, kde jste?
1: Chyťte ho, je to maniak, na to přijde si
0: Dobrý den, prosím vás, jsem tady dobře v redakci časopisu Svět lidí a zvířat?
1: No dobrý den, ano, jste tady dobře.
0: Já jsem Plecitý, a vy?
1: Já jsem Kuna, redaktor Kuna.
0: Co to?
1: Kuna.
0: Jo, tak no, no to se nedá nic dělat. A vy v redakci zastupujete zvířata nebo lidi?
1: Jak myslíte?
0: No jestli jste člověk nebo jste zvíře,
1: dobře. Žejte, pane Plecitý, to snad vidíte na první pohled, že jsem člověk.
0: No, tak ono právě na první pohled a potom to jméno taky víte, no.
1: No tak laskavě se smyslte s tím, že jsem člověk a řekněte mi, proč jste přišel.
0: No podívejte se, já jsem se přišel stěžovat.
1: Teď koukám, pane Plecitý, vy jste nějak podivně oblečen.
0: No jo, byl jsem na úřadě a tak jsem si pro ten účel poprvé v životě nechal ušít nové sako.
1: Pomohlo to při jednání?
0: Ne, jednali se mnou ještě hůř než se zvířetem.
1: Teď koukám, vy to sako nemáte nějak došitý.
0: Nemám, že ne?
1: Ne, rozhodně ne.
0: No mě to bylo hned divný, že to měli tak brzo.
1: Jak brzo?
0: No než jsem stačil podepsat objednávku, jak to měli hotový.
1: Ale ono to sako není hotový, když máte samý špendlík ještě.
0: Jo, no jo, no pro... Aha, no tak proto on ten úředník ta zařval, když mě plásnul po rameni. Já si právě říkám, o čeho on má tak krvavou tlapu. Ještě jsem se bál, ani mě neumazal moje nový sako.
1: Říkejte, proč vás ten úředník poplácává?
0: Já to nevím, asi hledal obálku.
1: Myslíte?
0: Určitě, když ještě špitnul kolegovi, když se chytnul za pazouru na tohle opatrně, ten jí má přišpendlenou.
1: Ale když jste tam tedy obálku nesl, proč jste ji nevydal dobrovolně?
0: Nešlo to, to bych se popíchal o kapsu. Snažil jsem se jim vysvětlit, že jim obálku zatím nedám.
1: A co oni?
0: No, moc jsem si tím nepolepšil.
1: Jak to?
0: No, rozpozil jsem si úředníky definitivně, my ti ukážeme, dělá si z úředníků legraci, o čeho myslí, že jsme tady, řvali na mě.
1: Dal jste jim na tyto výzvy obálku.
0: No nešlo to. Rval jsem jí z kapsy a stříšel se špendlik. A už mě taky tekla z prstů červená.
1: No to je neuvěřitelné.
0: No jo.
1: A co jste dělal dál?
0: Co byste dělal vy asi tak?
1: Já nevím, abych se z toho asi...
0: No vidíte to, já taky skoro brát. Ještě jsem si na to vzpomněl.
1: Na co?
0: No na dětství.
1: Co to má s tím společného, vaše dětství?
0: Protože... Že jste vy netuál.
1: No če?
0: No vidíte, no tak já naštěstí taky, já právě jsem jim navrh přátelství.
1: Přátelství.
0: Rozumíte, abychom smísili krev, já.
1: Aha, takhle. No, ale to je velice chytrý.
0: To jsem si původně myslel taky. Rozumilo je to ještě víc, my ti ukážeme, dělá si z úředníku legraci. Popadli mě a zavřeli mě do skříně.
1: Počkejte, to není možné tak bez vysvětlení.
0: S vysvětlením? Řvali na mě rukavit, nám nepodáš bobálku a tě domů nepustíme.
1: Že vyzvídám, jak vám bylo ve skříni.
0: Smutno. Snažil jsem se zavolat manželku, zvednul jsem sluchátko, když se dlouho nevozíval, jsem zjistil, že je to ramínko. Jsem radši zavěsil.
1: Co úředníci?
0: Řádil jak zběsilý, pozoroval jsem jejich zlověsné stíny dírou od suchu.
1: Člověče, proč jste nepozoroval přímo jejich postavy?
0: Díra byla u země. Když jsem chtěl vidět alespoň něco, musel jsem stát na hlavě.
2: Viděl jste tedy jen jejich stíny?
0: Ano, ano, jen stíny těch zběsilců. Ale, pane redaktor, vaše stěné?
1: Kuna. Stále kuna.
0: Ale, pane redaktore, kuno, slyšel jsem také strašlivé rány a výkřiky o války sem.
2: To je neuvěřitelný, kam až to na těch úřadech došlo.
0: Že jo?
2: No určitě.
0: Jednu chvíli jsem zahledal celý svazek bankovek, který upadl na zem. A myšní úředník se po něm lačně vrhl. Viděl jsem při zemi jeho ziskuchtivou tvář. Jiný úředník se nestyděl převzít obálku i od ubohého starého nebo jeho starce.
2: To možný.
0: Ubohý starý přesto, že již odevzdal obálku, se ještě bojácně zeptal, co je dlužen.
2: To je šílený.
0: Drzý úředník obálku ještě převážil, asi se mu zdála příliš lehká, až se nestyděl říct si ještě o 40 haléřů. Stařík hledal chudák po kapsách. Hledej, hledej, zajeď prstem do rohu. Jistě drobné najdeš, pozbuzoval ho úřada.
2: To, pane Plečitý, to je neslýchané. To jste všechno viděl?
0: Ano, to jste viděl.
2: To můžete dosvědčit?
0: Jo.
2: Já vám děkuji, že jste přišel. Prosím. Právě do naší redakce. No. My s vaší pomocí odhalíme nechutnou úplatkářskou aféru. Rychle, dejte to sem.
0: Vy chcete taky prachy?
2: Ale nechci. Adresu mi dejte.
0: Mojí domů.
2: Ne vaší, toho úřadu prokletýho.
0: Toho úřadu, no. Aha. No. Praha 5, Preslova 12.
2: Praha 5, Preslova 12. Tam je pošta. Pane Plečitý, tam pracuje moje žena.
0: No, oni tam dávají ženský většinou.
2: Vy jste byl na poště. Tak na co si stěžujete? To je jasné, že na poště berou obálky.
0: Já si nestěžuju, že berou obálky, já se stěžuju, že mě zavřeli do skříně.
2: No protože jste popíchal špendlíkem a nechtěl jste jim vydat obálku.
0: Ale popopopo.
2: Co popopo?
0: O popíchání nešlo. O ten dopis jim asi šlo.
2: Proč?
0: No jistě, ten dopis je moc důležitý. Povídal mi syn táto, zařiď, ať ten dopis odešlo a já ti zajišťuji, že budeme boháči.
2: A co to je za zvláštní dopis?
0: Můžete si ho přečíst, je stejně roztržený špendlíkem,
2: prosím. Přečtěte mi.
0: Ne, pak já už jsem to čera, dostal jsem hrozný strach.
2: Prosím vás, co tam může být tak strašidelného? Řetěz. Rozešli tento dopis 6 přátelů. Do 2 měsíců obdržíš obrovskou sumu peněz. Porušíš-li však tento řetěz, stihne tebe i tvoji rodinu neštěstí. Frank Gebauer z Hamburku s rozesláním dopisu otálel a uklouzl tak nešťastně, že už nevstal a je trvale upoután k hamburskému chodníku. Milionář ze San Paula San Pedro Jose se dopisu dokonce idiotsky vysmíval.
0: Idiot, jede.
2: Pomátl se na duchu a ve vlastní továrně rozbíjel stroje. Josef Novák z Prahy 7 s ironickým úsměvem dopis roztrhal a snědl. Zažádal o příslib a nedostal ho.
3: To je naše, vemte si to!

0: Jak jistě sami dobře víte, téma dnešní ohlášené přednášky zní Láska a sex se zaměřením k mladým lidem. Bohužel nemohu najít lektora pro toto malé zdržení. Zdá se dokonce, že dnešní přednášející doktor Rudolf Křivák, CSC, z Ústavu pro předčasně vyvinuté, se nám prostě ještě jaksi nedostavil. Omluvte mě na okamžik, půjdu ohledat. Děkuji za pochopení.
1: Dobrý večer.
0: A tady jste, dobrý večer.
1: Já jsem Křivák.
0: Doktor Křivák.
1: Ne, jenom Křivák, víte, já si na tituly nepotrpím. Celý život jsem byl Křivák a Křivákem zůstanu až do smrti, to vám slibu. Já jsem charakter.
0: No dobře. Téma dnešní besedy je vám, doufám, známo.
1: Ano.
0: My bychom se tak nějak v té naší besedě chtěli zaměřit, kdybyste dovolil především na mladé.
1: No podívejte se, přátelé, asi takhle. Já jsem s tím počítal.
0: To je dobře.
1: Pokud mladým jaksi hned na začátku neukážeme cestu, tak nám to budou dělat živelně, neorganizovaně a na místě, kde se nám to nejméně hodí.
0: No já jsem rád, že jste šel rovnou k problému a domníváte se, že poučit o těchto choulostivých věcech lze chlapce a dívky pohromadě?
1: Samozřejmě, pochopitelně. Podívejte se, my jsme samozřejmě pro tradiční smíšené skupiny chlapců a dívek, že? Kteří přijdou, vyrazí do polí a vědí, co tam mají dělat. Naopak, kdyby se jednalo pouze o skupiny chlapců nebo pouze o skupiny dívek, přátelé, nezlobte se na mě, že? Ale já bych to viděl něco nezdravého. Pojďte se, my jsme mládí vyráželi do polí také pohromadě a vám to řeknu otevřeně, my jsme se na to těšili. No ne, sakra chlapci, co? Nic, víte,
0: no. No ne, to potvrzuji, to my jsme se na to také těšili. Teď tedy hovořím tak nějak za náš obvod, ale... Přece jenom nehrozí mladým nějaké nebezpečí.
1: To víte, že hrozí. Zvláště dívky by si měly uvědomit, že často drží v rukou nářadí a nástroje, které původně byly určeny výhradně mužům.
0: Co to chce?
1: Víte, ono to chce jít do toho s elánem a s chutí a výsledky se dostaví. Také chlapci se nemají přepínat. Někteří se chtějí před děvčaty předvádět a přeceňují nám své síly. Víte, ono v polích je to jaksi následovně. Lépe pomalu, ale vytrvale.
0: No a v kolika letech by s tímhle vlastně mladí měli začít?
1: No podívejte se, čím dřív, tím líp. Pokud si nám mladý člověk, přátelé, zvykne pohybovat se na zdravém vzduchu, tak se mu tato činnost zalíbí natolik, že se k ní potom bude vracet již sám a jak my říkáme, bez vyznání.
0: Jak říkáte?
1: Vlastně bez vyzvání.
0: Na co když přijde dítě?
1: No to je zajímavý dotaz. Přátelé, pokud přijde dítě, tak nastává ta zvaná jiná situace.
0: Jaká?
1: Žena matka je načas nucena se s pracovním kolektivem rozloučit. Zde vidíme ten moment té odluky. A věnovat se povinnostem matky. Ovšem, jakmile žena matka jaksi již cítí, že již jaksi harant, který děťátko povyrostlo, má se samozřejmě opět vrátit do kolektivu, který s radostí uvítá a v rychlosti ukáže, co je nového.
0: No a co láska, doktore Křivák?
1: Jaká láska, člověče, to by toho mladí lidé mnoho neudělali, že?
2: No, nezlobte se na mě, doktore, já vás tady poslouchám pozorně, ale já si na okamžik musím vzít slovo.
1: No prosím.
2: Víte, mě je sympatické, že o těchto věcech hovoříte tak nějak nově, bez předsudku, a na druhé straně mě zaráží, že preferujete sex. I když prosím, jak vy sám říkáte, sex na zdravém vzduchu. Jistě je to lepší, než kdyby se nám mládež scházela někde po půdách nebo po sklepení. Ovšem vy úplně opomíjíte citovou stránku mladých. Prosím, my jsme za mlada vyráželi také do polí, do lesů, do přírody, ale recitovali jsme tam rovněž verše, nejenom mysleli na ten váš sex, sex, sex.
1: Už jste skončil?
2: Ano, já jsem skončil.
1: Co to má znamenat tohle?
2: Já myslím, že víte dobře sám, co to má znamenat.
1: No já myslím taky, že to vím.
2: Tak to jsem rád.
1: Já taky vím, vám řeknu, jak tomuhle tomu se říká.
2: No prosím.
1: Cizím slovem.
2: No můžeme si to tady připomenout.
1: No až to, co vy jste tady předvedl.
2: Ano.
1: To je normální Bajkal.
2: Já nechápu.
1: Ne, vlastně Bajkal. Chci říct ten... Kojot.
2: Já vám nerozumím.
1: Taky ne, že jo? Totiž... Bojkot!
2: To, prosím vás, to není bojkot. To je kritika vaší přednášky.
1: Já nepotřebuji kritiku, víte?
2: No, tomu bych věřil, ale vaše slova ji potřebuji, víte?
1: A dovolte laskavě, já se hovořím o tom, jak se mají mladí lidé chovat na brigádách, vy to tady nebudete zešťovat.
2: Prosím vás, doktore, nechte to, já nevím, proč byste besedu o sexu začínal tak ze široka brigádami, když prosím, jestli tam vás nedozor může k lečemu dojít.
1: Jaká beseda o sexu, já se hovořím o práci zemědělství.
2: Jak to? Pro?
1: Co?
2: Vy nejste doktor Rudolf Křivák CSC ústavu.
1: No to víte, že jsem Křivák z ústavu. No,
2: tak prosím, tak se tam vraťte, ať za váma zavřou hlavně.
1: No, já nejsem Rudolf, já jsem Jiří, já jsem agronom.
2: Agronom, tohle jo. Nechápu.
1: No já už to chápu, vy si mě asi pletete s tím, s mým bratrem z Plzně. To je Křivák sexuolog. Jenže to je černá ovce rodiny, víte?
2: No jo, ale váš bratr ovce tady dneska měla besedovat o sexu.
1: To je hezký. Ty jsem zvete hezký lidi, tomu se v životě nechtělo makat, tak se vrnul na sex.
2: Pane doktore, mně už je to jasné, pojďte se podívat sám. Dneska je beseda o sexu, oni si vás, bratry Křiváky, spletli a pozvali vás opačně. Příští týden je až beseda o zemědělství. To je opačně, všechno opačně.
1: To je teda pěkná křivárna. Tak já jsem táhnu lopatu až Solomouce a vy tady suverénně na mě vyrukujete se sexem, jo?
2: A prosím vás, když už to takhle dopadlo, nemohli byste o sexu pohovořit vy? Jistě jste doma od bratra leco zaslechl.
1: No to víte, že bych mohl o sexu pohovořit.
2: No tak prosím.
1: Co je na to? Brácha z toho dělá vědu, ale já ne.
2: A vy tyhle ty věci řešíte jak,
1: prosím? Normálně, počkám si na Čápa, mám to vyřešený.
2: Pardon, na koho si počkáte?
1: No na Páča. Na Čápa.
2: Na Čápa, no. Člověče, na jakýho Čápa?
1: No na toho, co mě nosí děti, ne?
2: Člověče, dobrá, vám Čáp nosí.
1: No, jistě. Určitě, jako každému občanovi, že?
2: Kam vám je nosí?
1: Sousedovi na půdu. Manželka ho tam chodí vyhlíže, protože já na to nemám čas.
2: Koho chodí manželka k sousedovi vyhlížet?
1: Čápa.
2: Čápa, no jistě. No. Velice zajímavý pták, že? Má dlouhý, silný zobák. No. Nezlobte se, doktore, já přece jen s tou besedou sexu počkám na vašeho bratra. Já vám to s tím Čápem nevěřím.
1: Vy si myslíte, že toho bratrovi víc, až budete prstíčkem hrabat, vy chytraj.
2: Halo, Olomouc, zapomněl jste si tady lopatu.
1: Nezapomněl, chlapče, referente, vemte si pořádně do ruky a naučte se s ní dělat. On se vám ten sex vykouří z hlavy. Ještě rád budete vyhřít na Čápa, nasledanou.

0: Dobrý den, vy jste Jirka Brejcha?
1: No prosím, já jsem doktor Jiří Brejcha, co si
0: přijde? A vy jste doktor, ne, tak to ne, já potřeboval právníka.
1: No prosím, já jsem právník, já jsem doktor právník.
0: A vy nejste přesypký.
1: V žádném případě.
0: No to víte, já slyším doktor, ta hned myslím na nejhorší. Zdravíčko máme jedno, víte, musíme začukat.
1: No prosím, nebudeme to přehánět. Kdo vás sem poslal?
0: No já jsem k vám odporučený.
1: No od koho?
0: Od Jardy, taky Brejcha, Krejčí od nás dvará.
1: A Krejčí no. Brejcha, no to je bohužel můj bratranec.
0: Bratranec. No, že prej jste se 30 let neviděli.
1: No, no, a pořád se mi to zdá málo.
0: To se dělá jedna krev a jedno tělo, takhle se nám otahovat.
1: No, podívejte se, já se domnívám, no, že jste sem rozhodně nepřišel rovnat naše příbuzenské vztahy.
0: No, to se nepřišel, já jsem si přišel bourat svoje.
1: Jak tomu mám rozumět?
0: No, pojď se, Jirko, asi tak.
1: No, dovolte. Natolik se neznám, abychom přešli hned do tykání a nějak důvěrného toho.
0: Ale ty. Brejcho, čoveče, dětství jste si hráli s váčkem a dneska bys nám přihazoval výhybky jinám. Vy to není hezký, kluci pitomí, blázniví, čoveče.
1: Já opravdu no. Nechápu, o co vám jde, pane.
0: Vy jste se zase smíte.
1: Ale ne, já vám tak mě naznačuji, že jste doposud vůbec neuznal za vhodné se mi například představit.
0: Vy nemusíte naznačovat, to snad vy taky předpokládám, že mě znáte z televize, ne?
1: Televize, vy jste tu co
0: jistě, já si nespomínám. Zpívá celá rodina.
1: Ale tam zpívá kdekdo.
0: Rodina líbezných, já jsme tam byli, malá Věra, děda přijela
1: žlou. Nemusíte vypočítávat.
0: No, no a teďka jsme zpívali. Ořabičku za radnicky, oružičko voňavá.
1: Pane líbezný, nechte toho!
0: Vy jste byl v porotě?
1: Proč?
0: Pač oni taky říkali, abych toho nechal.
1: To se nedivím.
0: Ale stejně jsem byl nejlepší, teda z naší rodiny, víte? Sice jsme neuspěli.
1: Pane líbezný.
0: Počkej, fakulto, čoveče. Pravda je, že jsme dostali akorát dárkovej koš, ale znáš to. To podává 10 lidí, než to k nám došlo, na nás byly jenom burský hoříšky.
1: Pane líbez...
0: Počkej, paragrafe. Ale to je tím, že jsem nikoho nepodmás. Jenže já si říkám, chlapče, co umíš, to umíš. Jo? Jenom mám za to hrdle a to mě z hrdla nikdo nevyrve. Jenže ty se neboj, chlapče, ty o svý nepřijdeš. Tady máš fakulta, užij si to ve zdraví, no.
2: Tak tohle jste, pane líbezný, přehnal. Vy jste se mě pokusil podplatit přímo zde na právnické půdě. To by vás mohlo mrzet. Vemte si svých 10 korun zpět.
0: Ty to nechceš.
2: V žádném případě.
0: Nechceš, nedostaneš. A kamaráde, kdyby jsi mě náhodou něco žaloval, tak jsem si to chtěl u tebe jenom rozměnit. To víš, chlapče, na mě jsou paragrafy krátké. Já mám školu života.
2: Já vás naposledy žádám, abyste opustil můj kancelář, nebo mi neprodleně sdělil účel své návštěvy.
0: Kdo účel?
2: Zatím tady hučíte jenom vy. Já chci znát účel vaší návštěvy.
0: Písemně?
2: Proč písemně? Snad jsme oba zde.
0: My jsme oba zde?
2: Jistě.
0: Zde.
2: Zde.
0: Zde.
2: Zde.
0: No, to jsme. A, já jsem, aha. No, tak já jsem neprodleně tady hučel.
2: Ano.
0: Proto?
2: No proč?
0: Prosím, piči, hoď. Protože jsem tady kvůli tomu od začátku, že by se potřeboval okamžitě nechat dát rozvést.
2: Rozvést? Jo. Tak. Už teď jsem na straně vaší ženy, pane Líbe.
0: To je ale zajímavý.
2: Proč?
0: Až já žádnou ženu nemám.
2: Nemluvte stále větší nesmysly, člověče. Přeci musíte být ženat, když se chcete dát rozvést.
0: No jo, ale musím se oženit, všechno musí po pořadě, ne? Ty taky se tamhle nejdřív maturoval a pak si se teprve promočil.
2: No dovolte! Chtěl jste snad říci, že jsem měl důstojnou promoci?
0: Jsem chtěl říci, že jsi měl důstojnickou promoci, ale nepovedlo se mi to fakulto.
2: No tak prosím, tak dál.
0: No.
2: Tak vy se chcete oženit a potom se chcete dát rozvést. A já se ptám proč.
0: Protože je to moderní.
2: Jsem moderní.
0: Všecko. A já jsem moderní člověk a já si nebudu ani minutu. A navíc já jsem nesmírně inteligentní.
2: No to jsem rád, že to říkáte, to by jeden nepoznal, no. Pane Jiménez.
0: No, já když to poznám já. Páš, já to všude musím vykládat, páš, nikdo jiný to za mě neudělá. A já jsem v inteligenci v noci, až odkopávám se ho!
2: No, to nebude asi inteligenci, no. Pane Plecitý.
0: A právě, jak jsem taky čet, kvůli tomu,
3: Ano, vy čtete taky.
0: Kvůli inteligenci jsem čet a tam jsem se dočet taky, různých taky.
3: No co jste se dočet?
0: Jednou jsem taky čet a tam náhodou bylo napsaný, že ten vztah mezi těma, jak jsou ty dva
3: lidi. No, manželé, no.
0: No, tyhle si dva, takže ten vztah mezi nima musí být, tam bylo vyslovně napsáno, musí být tahací.
1: Cože, proč je tahací vztah? Co je to za nesmysl?
0: Je totiž tahací, foukací.
1: Cože?
0: Harmonický!
1: Jistě. Jistě měl
0: no,
1: jistě. Být.
0: A na harmoniku ona vůbec neumí. Teďka navíc, já jsem hudebně vzdělán.
1: No to jsme slyšeli, prosím.
0: No,
1: to už bych
0: to mám, zpívá se.
1: Ne, to není
0: pan... O, zemíčku,
1: pane Líbec.
0: O, Růžičko, ona má! A ona?
1: A ona co?
0: Ona taky zpívá, už to není ono.
1: Proč?
0: Až ona mutuje.
1: Tak to ona mutuje.
0: Ona mutuje, no.
1: Jak je to možný?
0: No to já nevím, asi je mladá ještě, až teprve loni v lednu jí bylo 650.
1: Ale to je jedno, kolik jí bylo, ženy přece nemutují v žádném věku.
0: Nemutujou, že ne?
1: No rozhodně ne.
0: No, tak víte, tak já nemám ani jistotu, jestli je to vůbec ženská.
1: Prosím vás, pane Líbezný, to už jste poznali, máte před svatbou.
0: Jak to má podchytit tyhle si věci?
1: No třeba podle křestního jména. Jaké má vaše vyvolená křestní jméno?
0: Cože?
1: No jaké má vyvolená křestní jméno?
0: Vyvole?
1: Vyvolená, říkám vyvolená.
0: A vyvolená. No, vyvolená má křestní jméno.
1: No, jaké?
0: No to právě nevím. No. Počkejte, já si vzpomenu. Já si vždycky, jo, ona má křestní jméno.
1: No?
0: Burián.
1: Burián, to je nějaký divný.
0: Ne, totiž Burián. Chci říct Vlasta. Já si to pamatuju podle Buriána, až ona má taky takový knír, jako měl on.
1: Vaše vyvolená má knír, jako měl Vlasta Burián. No to potom ale vůbec na děvče nevypadá.
0: Že ne?
1: No rozhodně ne.
0: Tak to se s ní rozvedu určitě. Přece nebudu žít s chlapem, kterýho jsem si do dneška ani nevzal.
1: No to je taky vaše jediné možné řešení, pane.
0: Který?
1: No vy si prostě jednoduše Vlastu s knírem nevemete, tím automaticky odpadá rozvod.
0: No jo, vlastně, no, no tak to je geniální.
1: No konzultace u konce na shledanou.
0: No. A co jsem dlužnej?
1: Nic, prosím vás, jděte hlavně.
0: No ono stejně, to co si jste mě tady, tak to je rada k nezaplacení, no, takže stejně nejsem nic dlužný.
1: Ne, nic, no.
0: Ne, pravda, tak já si tady nechám čepici, kalhoty, dám na ramínko a boty. No jistě, a přinesu si ložní prádlo a rušíky. No,
1: počkejte, to přeháníte,
0: a
1: tady nehodláte bydlet.
0: Že hodlám fakulto.
1: No jakým právem?
0: Ty myslíš, že Vlasta mě teďka u sebe nechá, když si nás takhle parádně mezi sebou rozeštval?
1: No, člověče, rozeštval.
0: Se to tady musí vymalovat, tak já tady v tom šlinčíku s tebou nebudu tady.
1: Se mě žádá o radu, co?
0: No to se nedá nic dělat, to dá, co máš kvěšet?
1: No nic, já jsem s ničím nepočítal.
0: S ničím nepočítal.
1: Já jste žil sám dneska do
0: dneška. Dneska tě mluvím, bojej se. Dneska půjdeme do bufetu na busta a zítra něco uklohníš, tak
1: pojď.
4: Filozofování o robách. V pondělí už se vrátil šéf z té nemocenské. Krk má ještě ovazany, aby mu to nezhnisalo, ale tomu vůbec nepřekáže v tým, aby nás hned od rana začnul honit jak nad muté kozy. Skurdupel jeden. Odpoledně jsem byl zedřený jak omítka. Cestu dom mi trochu zpestřila fajná příhoda. Jakýsi navalený v pajtaž se rozhodnul, že ukáže revizorám, že je rychlejší jak člověk po šaratici a jebnul sebu ze schodu na můstek. Než dojela zachránka, nedobrovolně daroval tak půl decky z čela a z rypáku. Doma jsem se sednul k nové bedni, chvíli projížděl programy, ale nic zajímavého tam nebylo, krom jakýchsi pařících se kudlanek. Tuž jsem drapnul jedného Radka a lapnul se do křesla, že zas podumám o robkách tak, jak o víkendu. Čas letí jak splašený nosorožec a já tu furt hnipu sám. Za pár roků mi bude 40 a to možná, jestli budu hodný. Ale přece nescipnu sám ve vlastních plynách, no ní. Zdenka má svojeho svalovca z posilovní. Jaruna se zamilovala do Ladi, bo jak byl chvíli ten minišev, tož ju asi rajcoval a včil, Spolu vrkají na chodbě každou kus pauzu, tak jak dvě hrdličky. Kaj, taky starý chlop, má zehnať robu. Cestu na šichtu, to tak. Po ránu v lokálce každý vypadá, jak by jel právě ze švermi po rekordu, a to aj robu. A já většinu ještě v lokálce stejnak dospávám. V robotě? Tuž možná by se tam aj cosik našlo, ale filter milionu oči ve fabrice a propíračka našeho vztahu v každém kanclu, tuž to nemusím. Příklad. Sekretářka od řídí, to je celkem fajná robka, pěkně tvar vana, ale přírodní blonsky radši nebrať, pravil vždycky Kajoš. Ještě jak byl normální. To myslím bez Heleny. Představte se, letos jel na dovolenu na jakési Lanzarote na místo na žerky, tak jak každý rok z party uvařit driaky na čerstvém vzduchu. No sekretářka je švarná jak obrazek, ale jak cosik začne dřistať, je třeba ju zavčasu buď zarazit, anebo se zarazit špunty do uši, bo jí potom z pisku lezu perly jak z ústřic. V kantině tuž tak hluboko snad mě klesnu, bo té baby, co vydává polivky, se bojím. Taky fus má strik Matěj, jak se 3 dny je holí. Kdyby aspoň fajně vařila, obětuju chechtaky na holici strojek. Ale ty její patoky se ani žrad nedají. Tuž co s takou fusatku doma, no ní? Cestu ze šichty? To jsem většinu tak unavený, že toho moc nevnímám. Předminulý týden jsem se obhlížel také 2 fajné robky, jak jsem stál na tým spojovacím otočným kolcu v lokálce. Jedna aj reagovala na moje chlipné pohledy. Chvíli jsme na sebe čučeli, smiali se na sebe. Akurát ona to potom zdrbala větu, jestli se nechcu sednout. Tuž ní, že bych vypadal taky starý, ale to zasrané DPO má ve všech lokálkách, jak jedu kolem Kolkové Ostravice, nahrávku o tým, že mládežníci mají pustit sednout starých lidí. A zas guvno. Na Stodolní, tam je většina navštěvnic stejnak pod zákonem, tuž tam životní partnerku, která by mi navařila, vyprala a časem převlikla plinky, stejnak nenajdu. V jakejsi k knajpě? Tam možná a já, ale asi stárnu. Bo jak jsme tam s partiu, tuž kecáme o životě, o vojně, hrajem bowling, šípky a na nic jiného není čas. A že bych chodil balit do knajpy roby, tuž to ní. Kamošky a kamoši? Tož to jsem jaksi prošvihnul, bo už jsou za ty roky všetci sparovaní, jak dědek s babkou v košíku na šití. A abych kamošovi obluzoval jeho robku, taká svíňa nejsem. I když jedna by za hřík stala. Možná chvíli počkám, bo oni vypadají, že se co chvíli rozejdu, bo on furt jezdí na služebky kajsik do dupy a ona je taká družná. Akurát ona je fixovaná na jeho svaly, tuž jak by to bylo akutní, opraším starou permanentku do fit centra, ale ono bez tak za ty roky zkrachovalo, tuž mi asi ta nevyčerpaná permoška propadla. Kdo si v baráku? Tu na výběr moc není. Bo buď tu jsou robky tak ze 4. a 5. třídy, anebo ta velikonoční vajcová suseda. Ale ta se nechce vdávat, ta chce enem to bez té úzdy. No a co dál? Nic. Páru razy se mě segra snažila dať dokupy se svojimi kamoškami, tuž ale věřte, robám přes 30 roků, které jsou furt samé a ještě k tomu znaju moju segru. Vždycky jsem to odmítal. Před časem segra dřistala cosi o jakési hrobě u nich v baraku. Prý by se mi líbila, bo je můj typ. Nevím, kaj segra bere jistotu, že je to můj typ, jak neví, jaké robky se mi líbí. A já už tež ní. Nic jsem tenkrát nepravil, ale včil jsem důmal. Je blonská, tmavovlasa, velká, malá, má bochanky. Dá se s ní podřístať o vojně, o prezidentách, o Elvisovi, ani enem o porodách a kremách na pisk. Tu už ale snad nejsem taký zufalec, že se nechám dohodit drobu od mojí segry. Navíc bych jí bez tak musel každé Vánoce děkovat za to, že mi našla robu. Asi už jsem stará bedla. Neumím zbalit robu, ani neumím být zbalený. Zůstanu na věky sám. Mám začnuť spořit na úplatky pro synovce a neteř, aby se o mě, až budu starý nemohoucí pajtaš, který se tak doplazí z lůžka k lednice postarali? Tuž to bez tak scipnu kajsik na landeku překryty rudým pravem. No, až bude volať segra, nenápadně se jí zoptám na tu její susedku.

0: Tak další pán, prosím, prosím.
1: Dobrý den.
0: Vítám vás.
1: Dobrý den.
0: Tak vy se ucházíte.
1: Ano, prosím, já jsem tady ucházející.
0: No tak prosím, posaďte se.
1: Děkuju. Tedy já rád ve všem vyhovím, ano. To už je u mě taková disproporce, víte. Vy zde radši být vedoucí, prosím?
0: Ne, já konzultuji.
1: Co to?
0: Že tady konzultuji.
1: A je, tak to já teda nebudu zdržovat.
0: Ale počkejte, zůstaňte sedět, si to můžete klidně sedět.
1: Při čem, prosím?
0: No při té konzultaci.
1: No já jen abych milosivě paní třeba nepřekážel tady.
0: Jak byste mohl překážet? Konzultovat budu přece s vámi.
1: Jděte vy, necudo. Já takovouhle neřez nemám. To já akorát tak kartičky, víte? Mariáš a vole padni. No jo.
0: Posekněte, to bude nějaký omyl.
1: Jo, máte pravdu, ještě Dudáka.
0: Vy mluvíte o kartách?
1: Ano.
0: A to je právě to nedorozumění. My tady žádné karty hrát nebudeme.
1: To je dobře, ne. Já jsem si je totiž zapomněl doma. Vlastně v práci, tak. Tak co budeme dělat, pane?
0: No vy se přece ucházíte o funkci na výstavě květin,
1: jo,
0: že?
1: Tak ano, to laskavě souhlasí,
0: no
1: ano.
0: Vidíte, a já jsem právě tady za tím účelem, abych jaksi prověřil a ověřil vaše znalosti, chápete?
1: No takhle, no to je samozřejmě, tak to si můžete napsat, helejte, jsem z deputátnické rodiny, chudobné, matka vdova, otec vdovec.
0: To mě nezajímá.
1: Ne, koukejte, to je zajímavý a doposud všude, kde jsem si jaksi ucházel, tak tohle to žádali dost podrobně.
0: No to je možné. Ale mě spíš zajímají vaše odborné znalosti, víte?
1: Jo, takhle.
0: Ano,
1: a to já plně schvaluju. To já schvaluju. Když chceš být placen jako šofér, tak musíš umět jezdit aspoň na kole, že ano? Nebo případně rozeznat silnici pod Rodní Hroudy. Což je leckdy těžký, že ano?
0: No, jistě. Tak
1: případně rozeznat silnici pod Rodní Hroudy. Což je leckdy těžký, že ano? No.

0: řekli, že ne, že prý mají jenom na potraviny.
1: Tak podívejte se.
0: Ano.
1: Co je například tohle, no?
0: Jo, tak tohle to?
1: No.
0: To je nějaká kytka.
1: No ovšem, ale jaká?
0: Tohle to? Docela hezká.
1: No dobře, ale...
0: Bílá.
1: Ale mě zajímá...
0: Veliká.
1: Já chci vědět jméno.
0: Jej, vaše starosti bych tak chtěl být.
1: Tak dávejte pozor, já vám trošku napovím.
0: Ano.
1: To jméno.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak pozor, jméno.
0: Ano.
1: Kateřina. Ale ne
0: Karel.
1: Ale ne Kala.
0: Kakala.
1: Ale ne Kala.
0: Kala Majka.
1: Jaká Kala Majka?
0: Mik, mik, mik.
1: A ne. To je přece Kala Kala.
0: Kala Kala?
1: Ale ne, jenom Kala.
0: Jo, jenom Kala.
1: No.
0: Aha, Kala.
1: No, je to typická květina poko...
0: Pokolena.
1: Pokojová.
0: Pokojová.
1: A k jakému účelu se nejvíc používá?
0: Ta pokojová?
1: No.
0: No, že se dává takhle někomu, aby byl pokoj.
1: Tím nevě... Nevě...
0: Nevědomým.
1: Ne... Nevě...
0: Ne, ne, nevěřícím.
1: Nevěstě. A kdo jí dává nevěstě?
0: Komunální služby.
1: Že...
0: Cože?
1: Že...
0: Že, aby neměla prázdní ruce.
1: Ženich! Ne. Ženich.
0: Jo, ženich.
1: No, ženich.
0: Ženich, no jo, radši odpustit. Já už to zapomněl, já se žením poměrně zřídka.
1: Co pak je tohle, no?
0: Tohle to?
1: No.
0: To zelený na zdi?
1: No, no.
0: To je...
1: No.
0: To je něco zeleného na zdi.
1: No ano, pne se to po zdi, no. Tak je to břeč.
0: Břečka.
1: Ale ne, pne se pozdí, tak je to teda...
0: Břečka zednická.
1: Břečťan. Hedera helix, hedera helix.
0: No, no, no dobře, to nemusíte hned klít.
1: Já nekleju, já vám to říkám latinsky. Břečťan, hedera helix.
0: Ano.
1: No to byste měl vědět.
0: No já, abych zase tu odbornost a kormoc nepřeháněl, víte? Ono, jak se říká, co je moc, jo? Čeho moč chodí? Moje babička říkala, co je moc, celá koza v police, to je onemoc.
1: Podívejte.
0: Ano.
1: Tuhle rostlinu znáte, ne?
0: Tuhle tu?
1: No.
0: A víte, že je možné, že jí znám od vidění?
1: No jistě, to je přece typická rostlina, maso, no.
0: Maso?
1: No, maso, chytá mouchy, masožravá.
0: Jo, masožravá.
1: Masožravá.
0: Sapra, to si taky někdo doma pěstuje.
1: No ovšem.
0: To teda musí mít fůru volného času, víte?
1: Proč myslíte?
0: No, když má stát takový potvořen fronty u řezníka... Já bych ji dvakrát týdně odbil škubálkama.
1: No dobrá.
0: Ano.
1: Tohle doufám znát budete, no.
0: Tohle to?
1: No.
0: No je, jak fakt ne.
1: No.
0: To je bez.
1: No konečně.
0: No.
1: Aspoň něco.
0: No, no.
1: Bez, ano. Latinsky?
0: Minus.
1: Podívejte, co je tohle, no.
0: Tohle to, jo?
1: No, no, podívejte.
0: Tohle.
1: Je to rostlina velice jedovatá.
0: Tohle.
1: Roste v listnatých lesích.
0: Zapra.
1: Plody jsou černé bobule.
0: Aha.
1: No, černé bobule, no. Tak to je, no,
0: Bobulá černý.
1: Ne.
0: Černáš bobulový.
1: Ale ne. Je to Atropa belladonna.
0: Aha.
1: Čili rulík zlo.
0: Rulík zlo?
1: Zlo? No, velice jedovatá, nebezpečná, zlo.
0: Zločinecký.
1: Moc.
0: Moc velký prevít.
1: Nířany. Ale ne. Rulík zlomocný.
0: Moc velký prevít, ano, ano.
1: Zlomocný.
0: Zlomocný, ano, ano, ano. No jo, vy mě porád takhle tady chytáte, člověče, za písmena nebo za slabiky, to já bych vás taky mohl takhle chytnout. Podívejte, co je tohle to například, no.
1: No, to je tuška.
0: No jo, dobře, tuška, ale jaká tuška?
1: To je Hartmut.
0: No, to není Hartmut, to je tuška M.
1: Malá.
0: Ne, malá, Mo.
1: Modrá.
0: Ne, tuška moje. Takže jaká je to tuška, no?
1: Vaše.
0: Ne, vaše, moje.
1: Aha.

0: tak je to tuška moje.
1: A kde pak vaše, moje?
0: Ale tak už to radši.
1: No vidíte.
0: Tak to radši necháme.
1: Tak tak.
0: Ale kdybyste znal aspoň názvy, no.
1: Jo, milý pane, já měl v životě jiný starosti než tohleto.
0: Než pětiny.
1: No bodeč.
0: No ale zahradník by měl přeci tyhle věci znát.
1: No teď já proti tomu nic nemám. Když jsi zahradník, tak si to znej.
0: Jak to? Vy nejste zahradník?
1: To jsem spíš kozel než zahradník.
0: Ale já myslím, že jste zahradník. Pane kozel.
1: Co vás vede? Já koukám, že jste proti mě nějaký zaujatý.
0: Ale řekněte mi, jak chcete provádět lidi po výstavě, když je neznáte.
1: Co ty lidi?
0: Ale ne, ty květiny.
1: A kdo vám namluvil, že chci provádět lidi? Já chci jenom otrhávat lístky.
0: Z těch květin?
1: A nepak z pokladny.
0: Jo, vy myslíte u brány,
1: no, jasně,
0: stupenky.
1: Jasně.
0: No, tak dovolte, proč to neřeknete hned a proč mě tady takhle zdržujete?
1: No jo, to račte odpustit. Copak já dneska vím, jaký se teď požaduje na vrátnici vzdělání?
2: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ty něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. Ten domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potůček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potůček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, kde to tam slyší,
3: Ježíš Kriste, tady tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, kdo tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se samých oblíkal, nedívej se na to tak pito, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitomče, nepodívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kikni a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje spotky, blbý, jak to tady může vypadat, potom jaká radu má sousi, když mě nepomůže, ani trošku, ty nemě jdeš do sklepa, abys mě přinesl úlevy, jsi naštípal dřívo, nic,

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepu, je kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s toho musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám, anebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitele bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále. Někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, a nebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo, tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad mi na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá
1: ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, oddaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že jí hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Na dílouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé Kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela, a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušebna 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne: vítám vás všechny na hru Přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel, a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal, byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně: ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Išak Rejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Na místo dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatě. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že je jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární. Dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věžce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věžtec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky. Hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebe kritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívajícími kusy civilního oděvu rostlo i jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepíček Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán, a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele nefouká do balonku a neodevírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trémisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen a titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž a v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž, jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká, měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpíval a neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromní, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo, Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen v stekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlás, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, arie je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědová svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutálené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopna, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtloustlý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím jsem naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno,
Ptal se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Řezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení již pacient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice, Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj, Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval jsem svou máti, vidím zas, jděte dál, jděte pryč, ty rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu strážmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle. A hodně vysoký, takže tomu přikrylo bradu i část úst. A navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. On zpívá třeba Jsem líp, mohle jsem líp. Ale vedle ty vojáci Natales, Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on... Je pak helmu dolů, čověče, to ona pod tím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Že Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten poklesek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá Bouti, tak ten tě poslech. Už na tebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na tebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár. To byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vozvoleně,
Dnes se to jmenuje Divadlo Josefa Gregora Tajovského, Banskej Bystrici, poboční závod 001, činohra s volem. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obvesluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji, byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy, výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo. A pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal velký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde? Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to mezi město, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt Zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jak jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné světové strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, nachystané, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, doviděňa, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat.
A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, co se ti porobilo, chorý jsi, či čo? Pál, ne, sadkaj si. Že se. Vytah to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to třikrát za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Tam on tu byl? A nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesták do forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs Shannon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia, už v marci, lani, marci, som tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v tej veci urobili, hovno spravili, chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzvedneš tě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepůjde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno len tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to, on chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého oblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněný. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o 2:30 spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borovej hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkala, říkal, ale nie, to musí být, o 2:30 ti vravím, ale Marta, a ona zase, říkala, husa jedna sprostá, keď ti hovorím o 2:30, tak aj o 2:30 bude, vybavené, to je věc štátného záujmu, a bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to, a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím Hronskýmu mostu nahoru na Banskou Bystricu. Autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotuckýho do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěřil, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, věš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili v listopadu, se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od uka k uchu, až se to dozvěděl
i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj: Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: Dobrý den, pane Šlaušek, já už vás neviděl ani nepamatuju.
1: Neviděl vás taky ne. Já vás vidím akorát vždycky, když se tak někde vidíme.
0: Ale včera bylo rodičovské sdružení, jak to, že ta manželka nepřišla?
1: Ale nepřišla, ona tam nešla.
0: No to vím, ale jako proč tam nebyla?
1: Ale ona tam poslala mě, víte.
0: A vy jste tam taky nebyl, pane Šlaušek.
1: No jo, já vím, to je právě celá ona, no. Poslala mě tam, ani mi neřekla, do který školy kluk chodí. No, a jo, kam pak jdete?
0: Ale já jdu za panem Leiblem, aby mi tak trošku píchnul s klukovým úkolem, víte.
1: A vy si s tím nevíte rady? No tak. Ukažte, já vám to udělám, jestli chcete.
0: A vy byste to dové?
1: No prosím vás, já dělám klukovi taky úkoly.
0: A vy mu je děláte sám?
1: No tak sám ne, no o mě někdy kluku toho pomůže.
0: No jo, tohle je zrovna z přírodopisu. Máte nějaké poznatky nebo znalosti o zvířatech?
1: No jo, pak by ne, samozřejmě. Jo. No jo, teď já mám doma sám dva psy, máma jednoho kanárka.
0: Dva psy a kanár, no tak no. Jako já taky.
1: Taky jo. No, jo. No, jo.
0: A co pak máte za psy?
1: No tak ten jeden pes, víte, to je ten... Cizinec je to.
0: Cizinec?
1: Je to ten Cocker Ital.
0: Cocker Ital, jo, počkejte, Cocker Španěl.
1: Je vlastně Cocker Španěl.
0: Cocker Španěl, no jo.
1: To je Cocker Španěl, ten jeden.
0: A odkud ho máte?
1: No tak já ani nevím, kde to Cocker Španělsko je, odkud ten pes pochází.
0: A kanárka máte taky?
1: Kanárka mám taky, jo. No jo. Ale to zase není Cocker Španěl. Ten pochází od někač z Budějovic zase.
0: No já mám taky doma kanárka.
1: Taky máte,
0: taky,
1: jo?
0: Taky, no jo.
1: Živý ho, jo?
0: No přece nechcíplý ho.
1: No jo, no. Živý je lepší, jo.
0: No jo. A vy máte samečka nebo samičku?
1: No tak já ani nevím, jak se to pozná?
0: No tak, když zpívá, tak je to sameček a když nespívá, tak samička.
1: Aha, no tak v tom případě to bude někdy sameček a někdy samička asi.
0: No tak to budete mít asi pravděpodobně samečka.
1: No jo. Já jsem si chtěl původně koupit želvu, víte?
0: Jo.
1: Ona je trvanlivější než je kanáry. No ale zase většinou nespívá, že jo? No. A když vám spadne na nohu, to je jak cihla, prosím vás.
0: No jo, to máte pravdu. A nemáte náhodou nějaké znalosti o ptácích?
1: Ale jo, to jo. Jo. No jo, ptáka já poznám na první pohled.
0: Jak by ne?
1: No jo.
0: A co takhle papouškům, rozumíte?
1: Papouškům jestli rozumím?
0: Jo.
1: No tak, když mluví pomalu, tak jo. No.
0: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
1: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání.
0: Tak, jestli chcete...
1: Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
0: No tak, jestli chcete, já vám ho seženu.
1: Jo, vy byste mohli...
0: No ovšem.
1: Aha,
0: no. No a vy máte papoušky rád?
1: No tak já jim všecko, což pak chcete.
0: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
1: No ty nechutnají špatně, nemyslíte.
0: Pro Krista, pána,
1: vy jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
0: A vy už jste jedl papouška?
1: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
0: Ale víte, co takový papoušek stojí?
1: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
0: No. Ale ten stojí několik tisícovek.
1: Několik tisíc papoušek, jo? No. Je to možný? A že mi to teda ten papoušek nevřekneš, než jsem osněl? A že mi to teda ten papoušek nevřekneš, než jsem osněl?
0: Aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek.

0: Aha, kde to je? No tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to...
1: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
0: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
1: No
0: ano.
1: Tak aspoň to.
0: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
1: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím, jako, že zajíc je hlodavec. Ano. Že je divoký a tak, víte?
0: Jo, zajíc,
1: no,
0: jo.
1: No všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
0: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
1: Prosím vás, pane Šlášek, snad zaječí hony, ne?
0: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
1: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
0: A nebo na medvědy, no to je jedno, může dělat každý, jak chce, že jo? To je...
1: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
0: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
1: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
0: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
1: No tak to ani nevím.
0: No jo.
1: No a jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
0: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
1: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
0: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
1: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
0: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc.
1: To si asi moc nerozumím. Podívejte se, tady mám ještě poslední otázku o velbloudech z úkolu. Nevíte něco zajímavého o velbloudech?
0: O velbloudech něco zajímavého?
1: Jo.
0: No tak to vím například bezpečně, to je zajímavý, že no. Mnohý z nich je hrbatej. To je zajímavý.
1: No tak to vím. To
0: ano,
1: vím.
0: Ano. A od zajíce se liší jedině tím, anebo řekněme, má společného, víte, se zajícem jedině to,
1: ano.
0: Že to taky není zvíře domácí, velbloud, protože on je právě do pokoje moc velký.
1: Každé domácí zvíře se přece nemusí dávat do pokoje.
0: No jo, no to se nemusí, že, ale on jako i do kuchyně se moc nehodí velbloud.
1: Takový velbloud náhodou žere, to nevíte.
0: No tak ten žere všecko, na co přijde velbloud, jo. No jo. No když na nic nepřijde, tak žere něco jinýho, víte. On není nějaký fajnšmekr velbloud, ne. Ten žere třeba i suchý knedlík a tak.
1: Takže je to takový jako všežravec.
0: Všežravec, ten žere všecko, no. No tak ne úplně všechno, že jo, třeba já nevím, prázdný flašky a takovýhle věci, že jo, který se nějak špatně políkají, ty on nežere. Ale jinak žerají věci, které já bych do sebe nikdy nedostal.
1: Jestli je přežvíkavec, to náhodou nevíte.
0: Co jestli je?
1: Jestli je přežvíkavec, jestli jako potravu přežvíkává.
0: Jestli to někomu přežvíkává?
1: Ale ne, jestli je přežvíkavec.
0: No jo, no tak možný je všecko, ano. Že třeba dejme tomu, když ten majitel má špatný zuby, že si tu večeři nechá přežvíkat od velblouda, že jo?
1: Ne, přežvíkavec to znamená, že to zvíře, to žrádlo přežvíkává dvakrát.
0: No jo, to já myslím, ano. Jednou pro pána, jednou pro sebe, že jo?
1: Prosím vás, přece si nikdo nenechá od velblouda přežvejkávat večeři.
0: No já bych se taky nenechal, víte. Třeba chudák má hlad, chce to spolknout a někdo mu to veme zuby, že jo? Přece se nedělá.
1: Nešlapšek, necháme toho raději. Vy vlastně ani nevíte, co je to přežvíkavec, to je těžká věc. No. Podle vás, kdyby ten kluk ten úkol psal, tak já nevím, jak to dopadne.
0: No jak by to dopadlo, já píšu klukovi taky úkoly, ne?
1: No to se divím, kdyby to napsal, no tak snad, já nevím, snad propadne.
0: No co se tomu tak divíte, ten můj už taky třikrát prolít, tak
1: no jo,
0: naschle,
1: tak naschle, no.

sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na město paš zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret,

0: už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Kamaráde, ty kluku zlatý, pět let jsme se neviděli, co děláš.
1: No nic nedělám, mám se dobře. Mám rodinu, dvě děti, auto značky Cortina, chatu taky, chalupu ne, dvě milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a Bohuš ten je někde na ministerstvu, ale dvě deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
0: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
1: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důl, tak kutám, dokud sype.
0: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
1: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
0: Sakra, ty taky.
1: Sakra, já taky.
0: A taky nevině.
1: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takový sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
0: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej zrovna mě. Ale kde máš ten zlatý důl?
1: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
0: No, copak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
1: No, tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
0: No jo, říct, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve třetím patře. Se slečnou Elou.
1: Ježiš, to byla ta srdcová, to byla no, kočka.
0: Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
1: Jo, no. Vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
0: Jo, takže ty píšeš.
1: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
0: Co?
1: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
0: No počkej, ale za co tě teda platí?
1: No právě za to, že neuveřejňuju.
0: No jo, ale kdo?
1: No postižení.
0: No tomu nerozumím.
1: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam.
0: Pošleš do časopisu.
1: Ha, nepak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
0: No jo, počkej, to už...
1: No tak vidíš...
0: To mi svítá.
1: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
0: No to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
1: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, viď?
0: To bylo.
1: Jsme se podíli.
0: A skočí ti na to každý?
1: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD půlmetrákový sele. Živý.
0: Sele?
1: Sele.
0: Hele, neměl bys...
1: Sele?
0: Ale ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda...
1: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to třídil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
0: Beru a jedem.

0: Dobré poledne, vážení diváci. Vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilek pro nejlepší novináři a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přidal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, ano, je třeba říct si, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad v palici jsem cix. Ne, pardon, nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď o rybičku docela zežral, pane. Teď to byla sakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebudete, na pohádky už jste velký. Houby, jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
2: No tak já musím reagovat.
0: Oje, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Macáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě. Prosím, pane Klausi.
3: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem, pane Klausi, ne?
2: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
3: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: Jo, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, ale zároveň třeba říct si. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
2: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezilux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste se taky včera asi nakapal do strojku, co?
3: Ano, na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás. Jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, že jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, že jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Anal Delon, že jo. Najednou bum prásk a dva bolševici je vládě. Vy ty bolševiky taháte i do partaje, že jo.
3: Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč, teda. To byl, z toho jsem mi dělal pěkně šloufl, že jo? Dřív dělal poskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spůň je vidět, že v naší straně je svoboda.
3: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano? Všech bolševíků velitel, to je teda fakláříc.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
3: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
3: Ježišmarja, to snad. Ano, ano, ale současně je třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je tu, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tří kolky? Prosím, pane Želinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
5: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své sofačnosti protahla do časných ranných hodin.
3: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou taháte nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledvině. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
5: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprotáme my, protáje někdo jiný, ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
3: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
5: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
2: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
5: Lidovci chtěli schrabnou profesí a nám nedat nic.
3: Pane Klausi, proč furt kopety pana Želince pod celým?
2: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz, x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
3: No tak to prr teda, prr.
2: Ano, málem bych zapomněl samozřejmě PR na druhou.
3: Ano, tak z toho chápu prr d na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
2: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
3: Aha, takže i pivo?
2: Ano, i pivo.
3: A víno?
2: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
3: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo? A fernit?
2: No taky.
3: Čili všechno, co se dá pít, jo? Hele, a co nájmy, elektrika, voda?
2: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra Luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
3: Ale vždyť já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
2: Já nevím, zdám letáčky z obrázky mandalinky s nápisem Mandalinka Brouk Imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
3: Ale copak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
2: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po párech.
3: A jeji, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Samé karabiny, karabiny, zas jen karabiny. Na rozdíl od balíčku našeho.
3: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofry a klapušti s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po 7 letech vlády současné koalice jsme se ocitli v krizi. Náš balíček hovoří o tom, jak by tato země vypadala dnes, kdybychom těch 7 let vládli my.
2: Prosím vás, tak to je samé, co by, kdyby. Já jsem ten váš balíček četl.
4: Já ten váš ne.
2: Četl jsem ten váš balíček a popravdě jsem byl příjemně překvapen upřímností hodnocení důsledků vaší ekonomické koncepce. Měl bych pouze 2 výhrady, pane Zeman. A sice, že Zugrund jsou 2 slova a v prdeli se píše měkké i. Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či tamhle. Ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
4: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopa.
3: U nás dar teda, to jste to narovnal. Pane Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma tajtlíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ale páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo, to by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithart, tam on je takový šťavňaťoučký, jako pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
2: Prosím vás, zpátky do reality.
3: O, a konec toho Luxe bych taky stláskal, jo, ale takový Ransdorf, ježiš, to bych plil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už těsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pálovi, díky, příští den naslyšenou. Na shledanou.

0: Reklama. Tu motyl, za 73 jsme u restaurace, bojíme se jít dovnitř, nějaká strašná rvačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily.
1: Chlapci, nemám ani jeden volný úz.
0: Chlad, co máme dělat? Hele, koukej. Oříšková deli a je po prdeli. Ty, já se na to opravdu... Eurotel vás najde všude.

0: volat do kvámku žáka.
1: 0609 36 36 00.
0: Sklejda, zavolej nám, Daškalky.
1: 100% živý rozhovor.

V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 pořadu Tanec s vlkem. V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show. Ano, a je tu další soutěžící, pan Eda!

0: zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se níž.
1: Nezapomeňte, v sobotu na Prima televizi ve 20 hodin Caruso Show.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým.
1: Vážené poslankyně, vážení poslanci,
2: jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináře ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partíny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním či vidím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernítkem.
3: Pane kolego, fronta je tamhle, nepředbíhat.
2: Ti dám kolegu ksichte, ježiš, pardon, to jste ví, prosím, račte, dáte si něco na mě?
3: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou dvojku bílého.
2: A jaký to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
3: Ne, dvojku bílého rumu.
4: Pardon, já si dám, prosím vás, Red Bull. Rumo Santax a pro Uhde Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovi.
3: A přidejte k tomu kapku vitriolu s gutelexem.
2: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíc rozvíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já nažhavím štěnici, tak, a hr na ně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pano, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 na kvadrační nepřijde.
4: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselá je.
2: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného předcházelo.
4: Uhďáku, vysvětli mu to.
5: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
2: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
4: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipas. Sest. No tak to je dobré.
2: No tak já radši půjdu bodům dál. A safra. Lidovci usrkávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo píší nígry.
4: Odčenášenci na nebesí.
2: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidní je snad jenom pan Výborný, ale neklidní z něj jsem já, páč má kulomek, maskáče a černý brýle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívaj se, častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
6: A ty znáš je tu, Tavaryš Čorný, rozcvětala jablona i gruša.
4: Ale neprovokuj to, fuj.
2: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner, na stole pečený salátko, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste pane, to je Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Ha, Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na grose. Krejza, Jičínský, Uhde, od Uhdeho na Klauze, Klaus na Ruml, Wagner! A je to tam, ano, rozhodnuto! Stav 101-99, vláda vítězí a teď bleskem do kantýny spláchnu to napětí, co jsi klepu. Už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdina dny Wagner, za ním Zeman.
3: Wagner, ty Chris, hnusné Chris.
2: Bitva je vyhraná, válka však ne. Tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno. Svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavujícím.
7: Františku, posaďte se u nás. Moc vás tady vítáme. Váš podpis už tady máme na té stěně.
8: No já byl první dokonce.
7: Vy jste byl první dokonce. No, první jste nám to podepsal na tu cihličku, i když cihličku papírovou. Je to všechno vlastně náznak Brandovského ateliéru. My jsme se prostřednictvím Františka Filipovského dozvěděli takovou věc velice zajímavou, že písničkář Karel Haschler nebyl jen písničkářem a hudebním skladatelem, že jeho základní profese byla vlastně úplně jiná. Zkuste nám to teď na mikrofon tady říct i pro naše diváky, filmové ctitele, protože se jménem Karla Haschlera je samozřejmě filmové dění u nás nesmírně spjato.
8: Samozřejmě. Já jsem se s Karlem Haschlerem poznal samozřejmě osobně, rozumíte, přestože bylo daleko starší, jsou to dvě generace vlastně přede mnou. A Karlovi Haschlerovi já osobně vděčím za svoji první filmovou roli.
7: Úplně první filmová?
8: Úplně, no ano, mluvím o roli, ne epizodě. Ano. Že? No, my jsme v Osvobozeném divadle samozřejmě si přivydělávali tím, že jsme chodili do filmu dělat malé figurky, nebo dokonce i statírovat, že? A já jsem jednou byl obsazen jako statista v podstatě, i když jsem byl hotový herec, do filmu, který se jmenoval Hordubalové, to je podle předlohy Karla Čapka, a tam jsem měl dělat přísedícího u soudu. A na Brandovské chodbě se do mě zavěsil Karel Haschler a říkal, mladý muži, nechtěl byste si zahrát roličku takovou, pěknou roli, rozumíte, je to dost obtížné, prosím, ale nemusíte na to kejvnout, protože je to svým způsobem odvaha. Nám se stalo, že najednou nemáme obhájce Hordubalova. Rozumíte, to byla veliká role s obrovským monologem, až ten obhájce tam říká celou obhajovací řeč státního zástupce, tenkrát dělal Jaroslav Marvan. Čili to bylo moje první přímé partnerství s Jaroslavem Marvanem. A já jsem samozřejmě podle rady Dodi Pištěka, že jo, který byl už starý kozák, takový filmový herec, který působil vlastně v českém filmu od jeho úplných začátků, že ještě v hodně němých filmech, tak podle jeho rady jsem na to kejvnul, protože to bylo tak, to byly takový rady Dodi Pištěka, říkal, když se tě zeptají někdy ve filmu, jestli něco umíš, nikdy neřekni ne. Umíte jezdit na koni? Umím. Umíte řídit letadlo? Umím. Skáčete padákem? Skáču. Rozumíte? Až říkal, kamaráde, ono k tomu stejně nikdy nedojde, rozumíš, ale dostaneš se tam. No a já jsem podle téhle jeho rady kejvnul na to a najednou jsem se ocit před velmi odpovědným úkolem s tou celou obhajovací řečí. No a dopadlo to dobře. Takže Karel Haschler vlastně zapříčinil moje další působení ve filmu.
7: Vy jste doslova taková legenda české kinematografie. Já občas pochytím nějaký termín, který nevím, co znamená. Třeba, jak jste říkal o tom, když se ale statuje.
8: Koukejte se.
7: Co to znamená třeba, když se řekne ve filmu, to je velká bedna, nebo uděleně bednu tady?
8: To jsou věci, které vznikly na pracovišti, taková ta terminologie, a tu razil obvykle, to byl znamenitý člověk a taky můj kamarád, kamerman Rod, termíny, který se ujali a dodnes se říkají. Dneska se velkému detailu říká bedna. Jestli pak víte proč. Jedna slavná česká filmová hvězda měla matinku a ta matinka s ní neustále chodila, že jo, samozřejmě, až ji obdivovala jako svoji dceru slavnou a neustále do poslední chvíle, když Rod měl namířenou kameru, že a dělal téhle z té hvězdě detail, tak ta dotyčná matinka do poslední chvíle pořád ji upravovala, pořád ji vlásky hladila, tadyhle ještě máš něco a tadyhle ještě něco. A Rota to dožralo, pač mu lezla mu do toho záběru, říkal, mrzťá, paní, dejte tu bednu pryč. Rozumíte? A od té doby se velkému detailu v českém filmu říká bedna.
9: No tak já doufám, že teď už je vám to přísloví jasný. Jiný kraj, jiný mrav.
10: No jistě, a okresy do toho nebudem míchat, že tež.
9: To je přísloví, no, rozumíte? Jako je přísloví třeba s čím, kdo zachází, s tím taky schází.
10: Je tak tomuhle tomu přísloví já rozumím. Já totiž znám jednoho vedoucího skladu, který moc pěkně zachází s jednou skladnicí, takže většinou v tom skladu scházejí oba.
9: Tak to jste tohle přísloví jste taky nepochopila.
10: Jak to zachází skladu?
9: Vidíte, s čím, kdo zachází, s tím taky schází, to má širší platnost. Vemte si tu paní Adamsovou, jo, co hejčkala lvy celý život, psala o nich knihy,
10: ano.
9: No a nakonec jí lev sežral.
10: No, a to není pravda. To byla kachna.
9: Jo.
10: Jo.
9: Kachna sežere ženskou.
10: Ale ne, novinářská kachna.
9: To taky ne. Helejte, já vám to přísloví osvětlím pomocí takový jedný anekdoty, výborný,
10: dobře, no.
9: Jo. S čím to zachází, s tím taky schází.
10: To.
9: Tak to, tu anekdotu, jo. Tak jo, to přijde takhle k lékaři na středisko, přijde pán, třeba pan...
10: No Kubánek, kdy je to jedno.
9: Třeba Kubánek. Pan Kubánek přijde a doktor říká, co vám chybí, a pan Kubánek říká, pane doktore, já mám nervy úplně nadranc. Kam se podívám doma? Krokodýl, já už nemůžu spát, já se bojím. Lékař říká, tak to je banální, to já měl taky před lety, dal mu recept, jo. Dostanete prej pilulky, pane Kubánek. Každý večer jednu pilulku a za týden se přijdete ukázat, jo. Jenomže, co je?
11: Má telefon ve vrátici.
9: Telefon, no teď nemůže paní Bohdalová.
10: Důležitý, ale to přeci... Musíte teď na chvilinku omluvit, já jsem tu hned.
9: Ale no,
10: To je moment.
9: No je to možný tohle? Viděli jste to někdy? Já ne. To je ještě štěstí, že nedáváme nějaký kus, že jo? Dramatický dílo ucelený, pomáš, teda nevím co. Třeba Marišu. Si odejde k telefonu a... Já, abych se tady sám otravoval a kafe si vařil a sirky do toho škrábal, to by trvalo. No, tak abyste nezapomněli tu anekdotu, aspoň vy, jo. Tak ten pan Kubánek dostal recept, že si má vzít pilulku každý večer a za týden se přijít ukázat. Jenže on ten pan Kubánek za týden nepřišel. On nepřišel ani za dva týdny. A tomu doktorovi to bylo divný.
10: Tak jsem tady, to právě, jak jste říkal, ten pan Kulík, že jo, o tom, tu,
9: Kubánek.
10: Nebo Kubánek, to je jedno, tak on mu dal ty tabletky, no, ten doktor, si, a že se za týden
9: že si má vzít večer jednu
10: ukázat.
9: Pilulku, no a za týden, že se má přijít ukázat. Jenže on nepřišel. On nepřišel ani za dva týdny.
10: Jo.
9: Na tomu doktorovi to bylo divný, tak si našel jeho adresu a že se na něj půjde podívat na Kubánka. Tak tam šel, že jo. V tom domě v přízemí potká nějakou paní, povídá, prosím vás, kde bydlí pan Kubánek, ona povídá ve třetím patře, ale bydlel už nebydlí, on pan Kubánek už je 14 dní neboští.
11: Telefon ve vrátici, tomu doktor... paní Bohdalová.
9: To ale skutečně tedy...
10: Ale to bude skutečně v momentě, já jsem tu, ale opravdu tentokrát ne.
9: Tohle to já zatrhnu, tohle nevím teda jak ještě, ale nějak to zatrhnu, paní. Zase k nevíře. Abyste mi nestratili nit, prosím vás. Ten pan Kubánek teda byl, teda on byl neboštík, jo? 14 dní. Říkala ta paní tomu doktorovi. A teď ten doktor se divil, pochopitelně říká, prosím vás, a co se mu stalo? On myslel si, o něco přejelo nebo tak. A ta paní povídá, ale on pan Kubánek byl na montáži v Africe.
10: Jsem to ale stihla fofrem, víte. Tak ten Kubásek byl neboštík.
9: Kubánek.
10: Nebo Kubánek, byl neboštík. Tam jsme skončili.
9: No, on právě byl 14 dní neboštík a ten doktor se divil a povídá, co se mu stalo. A ta paní povídá, ale on, pan Kubánek byl na montáži v Africe.
11: Ale vrátit si.
9: To ale už přestává všechno. To
11: pro pana Božáka.
9: Jo, pro mě, pardon, to je pro mě.
10: No je tohle to možný? No to vím, já jsem vůbec ten konec. Ale, že jo, povídá ta paní, on pan Kudrna byl
11: Kubánek,
10: na montáži...
11: Kubánek.
10: Ano, jo, Kubánek, to je jedno. Byl na montáži v Africe. Jo, vy to znáte, jo. Vy to znáte. Tak kdo mi poví konec? Vy třeba. Jo.
12: Ta paní povídá, ale pan Kubánek byl na montáži v Africe, přivezl si domů krokodýla a nějaký trouba na středisku mu dal prášky na spaní.
10: On vlastně ho sežral krokodýla, Kubánek byl sežraný. To je dobrá, nejde to. Kdyby to nebylo tak rozsouraný, tak to bylo... Je, ale prosím vás, Teď kdybyste mi udělali jednu laskavost, až bude kolega říkat konec té anekdoty, tak se nikdo nezasmějeme. Zůstaneme naprosto vážní. No, my tady jsme celý zvědaví,
9: co má koupit na neděli.
10: To nevadí. Hlavně, abyste nezapomněl ten konec.
9: Ne, já to dopovím.
10: My jsme celý...
9: Jistě, žádný, tak bombil nebožtík a ten doktor povídá, co se mu stalo, a ta paní povídá, ale...
10: Jo, to, tam jsme zůstali u toho, ale...
9: No, já bych šel dál.
10: Dál
9: ale povídá ta paní, on, pan Kubánek byl na montáži v Africe, přivez si domů krokodýla a nějaký trouba na středisku mu dal prášky na spaní. Jo. Jako pro spaní.
10: Jo.
9: Rozumíte, ty pilulky byly na spaní a on si vzal... To je zajímavé, tomuhle vtipu se všude smáli.
10: Ale no nepovídejte, to snad není
9: možný. Říčanek v Sokolovně plakali.
10: No plakali to, jo, ale...
9: Teda smíchy.
10: Smíchy? No
9: to... Rozumíte, ten vtip je v tom, že... Mně nějak není dobře, já... Já mám v meprobamátě v kabátě.
10: A v meprobamátě kabátě a mně už je teď to přísloví naprosto jasný. Holt, s čím kdo zachází, s tím taky schází.
13: Hele, kluci, co kdybychom to teď obrátili? To byly rodiny, v jakých jste žili. Co kdybychom teď vzali rodiny, v jakých žijete dneska? Genio, celý národ viděl tvoji svatbu, jak ses dostal do Chomoutu. Všichni si myslej, že jo, že si všichni myslíte, nebo z 50% si lidi myslej, že to tady zavinil Suchoš.
14: Jak jako zavinil?
13: No zavinil, to jsem použil špatný slovo, že k tomu vlastně, že si navet vedoucího nebo šéfa zábavy na Nově a ten to celý spunktoval.
14: No, já vymýšlím legrační pořady.
13: Jo, tak to máš pravdu.
14: Já nedělám takovýhle.
13: Jako, to máš pravdu.
14: Na vlastní oči.
15: No ne, no tak jo. Jak...
13: To bylo občanský judo spíš.
15: Ne, tak jako já jsem se oženil, protože my jsme s mojí ženou chodili 8 let, máme se hrozně rádi, nejradši bychom byli pořád spolu, jezdíme spolu na dovolený. Ale teď on vážně. Jsem se opravdu oženil. A tady to nespunktoval to Suchoš, ale za všechno může Hanka Zetorová a Štefan Margarita. Tyhle ty dva prostě seděli doma po koncertě ochraptělí. Nudili se, řekli, že udělali nějakou legraci. Pak přišli na to, že někoho oženěj. Teď přišli, že bych to mohl být já. Teď ta moje koza s tím souhlasila. Přitom my jsme se brát nemuseli. My už jsme dítě měli. A mám ještě jeden takový poznatek. Moje žena se jmenuje Liduška. My, když jsme s Liduškou spolu chodili, tak jsme bydleli u mě. Pak jsme se vzali a najednou já bydlím u ní a vůbec jsme se nepřestěhovali. Tak ta svatba ještě byla na parníku, že by to byla ještě větší legrace, ale to bylo na parníku spíš proto, že se tchýně dozvěděla, že jsem špatný plavec a že se z toho parníku nepustím do samostatného úniku, že jo, přes tu vodu.
14: A přitom se bát nemusela, páček, všichni víme, sádlo plave, že jo. To se...
15: Je pravda, já třeba když plavu v bazénu, tak plavu a za mnou už jeho vězí polívka.
14: No, já mám ještě takovou perličku tady. Jako pro jakou osobní informaci. On kromě toho, že třeba umí takhle tu polívku jako v nějakém teplém bazénu, tak on třeba umí vyrábět i sodovku. Jako ve vaně třeba, jo, ve vodě. A on vám tu sodovku umí vyrábět i bez vody. To vyrábí mnohem častěji, než s vodou.
15: Ne, tak bublinky to má, ale pít se to nedá. To jako... Tak ta svatba pro mě měla...
13: Je to léčivý, já živím. Mě bolej klouby, víš, takže...
15: Tak ta svatba, ještě k té svatbě, teda ta svatba pro mě měla ještě jednu výhodu, kromě toho, že jsem sehnal na doma uklízečku, tak
14: to se asi vystřihne z té desky tohleto.
15: No jo.
13: To budou Vánoce.

0: No Michale, a co ty? Co tvoje manželství, jsi ženatej?
1: Tak,
2: jehoj.
1: Já jsem ženatej, jsem 16 let ženatej.
0: A jaký to je?
1: Tak, hezký. Já nevím, co bych k tomu víc jako řekl.
0: No ne, tak to rozveď trochu, nebo?
1: Já bych to udělal, ale máme děti, takže to já nemůžu jako. No, co bych řekl, no tak to takový, tak musím říct, že moje žena a já, že se z nás stali po těch letech nejlepší kamarádi. To se tak promění ten vztah. Jako, že jsme fakt, jako, musím říct, jako, že jsme opravdu kámoši takový. Jako.
0: To znamená něco jako s Geňou?
1: Něco jako s Geňou, akorát, že Geňovi můžu říct všechno. Doma jako některé věci jako neříkám, jako třeba já nevím, kde jsem byl v noci, co jsem tam dělal, že třeba i dvakrát nebo takovýhle to jako. To jako nic, no. Pak, co vám ještě řekl o své rodině, mám syna, Jáchyma, tomu je 11. Bych vám o něm řekl zajímavýho. Včera si zavázal kaničku u bot. Taková informace do spy. No, pak mám dceru.
2: To je holka, ne?
1: No. No, Berenika. Se jmenuje, tý je 5 nebo 6. No 7 jí nebylo jako to. Ne, tak ona má narozeniny každý rok, víte co, takže ono se to nedá jako úplně přesně jako říct vždycky jako, no se to furt načítá jako jo, a teď, a ten kluk navíc, ten můj, ten Jáchym, to je její brácha, ten má taky narozeniny každý rok.
2: Jsou sourozenci, ne?
1: No to je bratr se sestrou prostě. Takže on má taky každý rok narozeniny, jo, ona má narozeniny, teď on má svátek ještě. A to není všechno, ona má taky svátek, ale každý rok.
0: To je strašné.
1: No a teď, a protože on, a navíc se každý jmenuje úplně jinak, takže to mají v jiný dny, tohleto. Jo? A teď to se nám to, furt se nám to načítá. Teď jsou ještě Vánoce, že jo, k tomu Ježíšek, to mají teda ve společný den, to je 4 dny po tvých narozeninách. A takže to jsou ještě dárky za tohle. Teď ještě jako dárky za vysvědčení, že jo, teď on ten hajzl se dobře učí, má sem jedničky, takže to furt, to není jednoduchý, jako.
0: Čověče, no to stojí strašný prachy, ne?
1: No. A tak jako já jsem po tátovi, takže to je v pohodě, jako to bylo.
0: To čověče, co se týče těch dárků, a to tak na to já jsem pamatoval, proto jsem klukovi dal jméno Adam. Ten to má všechno v jeden den. Víš, všechno, ty dárky na Vánoce.
1: Možná, kdyby z toho kluka neměl, že by to přišlo úplně jako levnějc.
0: To je taky pravda, no. No tak...
1: Musíš si dávat pozor příště, Pepiku.
0: Jo, to mi nikdo, teda mi to nikdo neřekl, no. Vidíš.
3: Dobrý večer. Děkuji vám všem, kteří jste si dnes přišli poslechnout další povídky Šimka Grossmana, tedy povídky psané nejprve pro klub Olympik a později pro divadlo Semafor. Jsem rád, že zde také Zuzana Buriánová, Naděja Urbánková, Miluška Voborníková, Eva Olmerová, Pavel Bobek, Mirek Paleček, Michal Janík, Luboš Svoboda, Jana Svobodová, tedy zpěvačky a zpěváci, kteří atmosféru pořadů, ve kterých jsme s Jirkou naše povídky četli, důvěrně znají, protože v nich učinkovali. Zpívali v nich písně z texty Jiřího Grossmana a přiznám se, že by mi udělalo velikou radost, kdyby dneska tady mezi jednotlivými povídkami některé z těchto písniček připomněli. Třeba jen tak u klavíru, v citaci nebo i při kytaře.

0: řeknu vám to teď, nebo u číšky kroku, či snad tamhle při procházce doubravou. Na na na na na
1: na. To milé, takhle jsem si to nějak představoval. Stejně Miluška vždycky měla krásně šplhat, vám řeknu. Já pro vás mám taky jedno překvapení. Je to vlastně první profesionální nahrávka naší povídky. Povídka se jmenuje Můj první tramp a namluvili v roce 1966 Jiří Grossman právě zde v divadle hudby.
2: Můj otec byl jednak čalouník a jednak šerif osady Světkové Manitua. A matka pak byla otcova oběť. Každou sobotu musela otce doprovázet s kotlíkem, nožem a ukulelí do hliněné chatrče nad Davlí. A v této chatrči jsem se taky jedné soboty a neděle narodil. Ženy zálesáků stály kolem a za zpěvu písně Řeka hučí sledovali matčino neobvyklé počínání. Když se otec vrátil domů z lovu syslíků, byl mile překvapen, že má syna. Namočil mě do sázavy a dal mi jméno Kit Psanec. Toto jméno způsobilo později trochu nepříjemností, protože úředník místního národního výboru sveřepě odmítal zanést doložku Psanec do matriky. Otec ho bil lasem a volal: kosmonaut, to bys zapsal, viď, paďoure? Stal jsem se tedy Psancem. Když mě otec pokřtil, chtěl mi vytetovat na bříško mapu Arizony, ale rada starších mu v tom zabránila. Natřel mě tedy alespoň mastí z jitrocele, abych byl silný, a protřel mi oči kopřivou, abych měl bystrý zrak. Od té doby na jedno oko téměř nevidím. Pak jsem rostl. Otec mě ani nechtěl zapsat do školy. Řekl, že nejlepší učitelkou jest příroda, a Komenský, že sice tedy byl Psanec, ale nebyl to tramp. A přesto mě v 9 letech odvedl jednoho 1. září policista do učebny. Jednoho dne tatík prohlásil, že musím složit zkoušku dospělosti a uspořádat vlastní pouť. No, tedy no, neměl jsem do přírody z výbavy trampů nic, ale do soboty jsem se všemi mohl směle měřit. Nechci se chlubit, ale nikdo neví líp než já, jaké poklady skrývají opuštěná zákoutí, smetiště, altány a pootevřené byty v naší čtvrti. A tak jsem měl celtu sešitou z kapesníků, starý hrnec, vysoké rybářské boty a obrovskou nůši, do které se mi všechno pohodlně vešlo. A vydal jsem se tedy na cestu. Na nádraží jsem byl nemile překvapen, že se za lístek musí platit. A marně jsem na pokladníkovi žádal turistickou slevu. Pokladník se podíval na moji nůši a pravil: mě neošálíš, vracíš se z trhu, družstevníku. Nechtěl jsem se dohadovat s hlupákem, který přírodě nerozumí, a odebral jsem se do vagónu bez placení. Tam jsem si našel celkem pohodlné místečko za lokomotivou a začal pročítat zvolna Ferdu Mravence, abych se trochu seznámil s životem zvěře v přírodě. Tak jsem se vám do příhod tohoto hmyzu začetl, že jsem zcela přejel cíl do bříž. Ovšem, záchranná brzda všechno napravila. Vystoupil jsem v nastalém zmatku opačným směrem a přímo před protijedoucí vlak, který nárazem do mé nůše vykolejil. Byl jsem hrdý na svou tornu vlastní výroby, ve které jsem zachoval prvky českého folklóru. A vykročil jsem z nádraží k lesu. Les mě přivítal pěkně. Na kraji stál muž v zeleném klobouku a střílel. Volaje na mě: zmiz, pobudo, z mého revíru. Nevíš, že je zde zakázáno sbírat klestí? Nepoznáš trampa, pytláku? Obořil jsem se na něj. Muž na mě beze slova namířil dvojku. Schoval jsem se za nůši a zvolal pevným hlasem, použiv starého triku: dej si velký pozor, chlape, abych na tebe nepoštval svého otce hajného v tomto polesí. Ten má pušku ještě větší než ty a odvážný je víc než čuk a gek. Muž zmáčkl kohoutky a řičel: takovouhle drzost nepamatuju. Nevím, že bych měl tak tupého synka a pochybuju, že tě bude poslouchat naše doga. Popadl jsem nůši a běžel elegantní chůzí trampa do údolí. bohužel jsem nezvolil správnou trasu. Z močálu mě vytáhli k večeru přátelé z osady naše Aljaška. Když mě vytáhli, tak jsi první člověk, který se z močálu zachránil, šeptali s úctou. Zezadu sice kdo si mumlal, že takovému blbci, který přehlédne trojitý ostnatý drát a světelná znamení s houkačkou, aby spadl do močůvky půlkrát půl metru, nepřísluší obdiv. Ale šerif okřikl mluvku a pravil, že osada byla vždy prostulá slovanskou pohostinností. Na to jsme zasedli k ohni. Oheň vstál své paže k nebesům, šerif ke své družce a krajem se nesly písně o tundře, o lovu sobů a tak další. No a na to šerif vstál a zahájil tremské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se nevstal a zahájil tremské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem.

0: v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou. Poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.
1: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
2: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
1: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
2: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
1: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
2: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem co jsme si, to jsme si.
1: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
2: Podle mého soudu?
1: Ano.
2: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
1: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
2: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
1: Co je to?
2: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
1: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
3: Mé květákové hodinky ukazují, že je zase čas na poezii. Přečtu vám báseň s názvem Báseň. Stůj nad krajinou v krajnosti, jasně v noční jasnosti. Přeji světu řádný světa řád, sprav jedinou ze 300 zpráv. Zni v poli sám jak polnice, jdi půl měsíc jak pumlíče, tam samec, samá samice, krásky dotkne se kraslice. Kapr celý z kapradatěl, mech v Mnichovi znachovatěl, nach si nahý šťovík našel, vyšťavil se zvřesovatěl, bordošu měl zbobrovatěl. Koře se své koře, na vrcholu kopce povrch hoře. Dole v kálišti byl kalen klid, politikou politlit. V kaši kašel zašel, v hrdle výkřik

0: hášel, kde hrdličky se hrdelily, velbloudu se hrbyslily, na hřbe tomu zabloudili. V češtině jakoby vše spolu souvisí. Text však není souvislý. Obezřetně užívej jazyk uzený, a když tak tvou slovní smršť prokop diviš uzemní.
1: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelývá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam, slipme si? Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulý týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběh s Čendou k řece, vytáhl jsem ho, říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, čověč, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou. Najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost, vyhrabal pár prskavek, zapálil je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených okounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Taková to byla přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo z pod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.

0: Dobrý, jo. Nezdělám window. A u těžba, ještě si včera mankli, čo? Hele, potřebuji namazat panty u dveře, jak to tady vrče.
1: My vám to přijdem mázno.
0: No, to bych jo, zítra sloučím celý den na chodníku, ne? No, jsi dětku nějak chytrý, podle mě člověče, ale raději si na šprty hlášení, až přijdou ti moci páni. Ne, nebo s tebou zatočí jako ze Slánský.
2: Už zase a hned ráno, tu se odpoledne nedočkáme, všechny nás čeká předsezený vzduch přes mříže.
0: No, pozdrav pán Buruzálko, jo, nevíte náhodou, co to je?
3: A co?
0: Když se to strká dovnitř, je to tvrdý a suchý, a když ven, tak je to mokrý a měkký.
3: Je to bytkové, je takový prasáce.
0: No nic, no, je to žvětačka.
1: Kam dovnitř?
0: Kam, do prdele, sestry, člověče. Neměla půl?
1: No ne, no, já nevím proč.
0: Hele, neměl půl, co ještě nevím?
1: Čemu je třeba tohle?
0: No, to je šoubovák, člověče.
1: A na co?
0: Na co, až to uraním nosití.
1: Ne, to je ve jménu jak jaký.
4: Poslední bitva vzplála. Dejme se, nic jsem neslyšel. A to jen proto, že si dnes podám ruku se členy UV. To je památný den, paňatno.
0: No, hele, tu včera nebyl zuňák.
4: No.
0: No, tak na hlavák, no. Přijel bratranec, rozumíš, on je mašin fíra, jo. A lokomotivu vole celou od Volvo bylí, jo. A já mu poudám, hele, kde jsi s tím jezdil, člověče? A on, jo, představ si. Včera si to asi 150 kiláků v hodině, rozumíš? A u Třebový na kolejích jaké, šele? Co bys udělal na mým místě? A já mu říkám, co bys mohl udělat v té rychlosti, víš? Tak asi bych ho normálně přijel. A on povídá, no vidíš, a ten blb mi utěk do pole.
4: To už soudruzi hraničí s pučem, abych si soudruzi neřekl, že vás zničím. Náš aktiv si z rozvraceči výrady, paňatno, i na UV máme, přátelé.
0: Ještě neblbni, hele jo.
4: Hele, bacha, už je tady.
5: Debatujte, abychom se rozsešli na osobním výpovědi. A nebo v mé kanceláři, tam vedou jenom dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
4: A u vás, soudruhu Maxo, mě to mrzí dvojnásob.
5: Vy se vysloveně koledujete o vyškrtnutě. Mazíte všichni zařezávat, ať neuděláme ostudu delegace.
1: A přijede taky jakýž.
5: Zajímavé, soudruh, generálně tajemník Jakáš.
1: A v té lokomotivě mokrý, co se strká.
0: No ne, no, my už jdeme, on je takový lidovější.
2: Dělejte, už je to tady, fabrika je popšancovaná, neunikne ani myš. A 613 už stojí u kantýny a Jany se tam láme v pase, kam teď?
6: Pozor. Všichni zaměstnanci provozu 01, 02, 03, slévárny a údržby nechť se ve 13 hodin zhromáždí v závodní jídelně. Členové strany o 30 minut dříve. Konec hlášení. Dobrý, jo, nepřeřekl jsem se nějak nebo.
4: No vod, pašli.
0: Ne, až za půl hodiny, ty červeňáčku. Teď tam na tebe nejsou zvědáví.
4: My stranici, na rozdíl od vás, čili Povlu, jsme si rovni. Naše je moc v této socialistické zemi, a ne vaše. Nevím, proč by mě soudruh Jakeš neviděl rád dříve. Ale komsomolci, buďte bdělí, ať není ostuda, ať si všimnou soudruzi s UV, že jsme údržba uvědomělá.
0: Ní, tak už tak ti dža, a bacha, ať nezabloudíš. Ní, proč by bloudil, ne? Ty tady jsi ználi. Ní, to je strašně nebezpečný, rozumíš? To víte, jak zabloudil Brežně v lese?
4: Nevíme.
0: Ní, tak ho hledali, rozumíš? Potkali zajíce a prý, jestli neviděli Brežněva. Prejženě, pak zase líška, takže prej taky nic neviděla, ale že si mají zeptat medvěda, jo, že nějak má rodi, že už týden sere medaily.
2: Dobře, vtipkujte, ale potichu. Já dám taky jeden k dobru, ale nikde ani můk, nikde, ticho, já bych to stejně zapřel.
0: No určitě, tak povídej něco.
2: Umírá starý cikán, neber to osobně, ale každý ho to čeká.
0: No dobře, děli.
2: No a místo faráře si pozve předsedu KSČ a že chce do strany a ten bolševik se ptá, Ježíš, proč, svobodný jak vítr, celý život děláš na svým a teď najednou do strany. A cikán říká, já si zase říkám, když má někdo umřít, ať je to komunista. Ale ticho, tichoučko, nechte si to pro sebe.
0: No ale ty počasíčko májový dneska, člověč. Fabrika plná bolševiku, ale hele, dneska by to šlo se mi zdá, jo? Dneska by mohl jít.
2: Hele, je čas, pojďte, to nepoděláme. To by bylo zlé. Víš, že po nás jde Janis, jak slepice po flusu.
7: No vod, soudruzi. Já tady mám tu čest přivítat stranickou delegaci v čele se soudruhem generálním tajemníkem UVKSČ Milošem Jakešem. Potlesk pro něj! No a předám slovo soudruhu Janisovi.
5: Sešli jsme se u příležitosti zítřejšího slav svatku pracujících a sice 1. maje. Náš společný podnik bude jedním z prvních na čele provodu. Věřím, že se zítřejší oslava hluboko zareje svoji atmosféru do vašich srdce a že tento den budete mít dlouho ve své paměti.
1: No, nezapomeneme, vždy připraven.
0: Nějak tady smrdí plitutně.
5: No a nyní otvírám diskuse se soudruhem Jakešem. Takže veškerá připomenka a dotazy přímo vedle mne. A nebudete se soudruzi být i kritičtí, prosím?
8: Já tady prostě soudruži tady zkrátka. Předávám řád prostě Klementa Gottwalda za tu tak nějak vynikající práci, co jsme prostě dokázali společně tady v závodě. Potlesk.
3: Já vás taky vítám za všichni.
0: Ní, mluv za sebe, Dilínu.
3: No a tady ona, máte malou kytičku.
8: Jo, a je hezká.
1: To je Rozárka.
0: Ní, hele, jaký okukuje kozí.
5: Takže prosím, do zkaza.
1: Vy jste tý lokomotivě u té?
8: Já prostě nevím, a co jde, soudruhu, ale utíkají některý prostě, zrácové. Ať si jdou, ač prostě my je nedržíme. Všude je chleba dvou prostě těch hůrkách. Ale jiný kraj, prostě jiný chleba tak nějak. A taky potom i jiný kůrky samo sebou.
1: Děkuju.
5: No, další dotaz, nastavte se, prosím.
0: Nebudu jít na záchod.
8: Prostě já si myslím, že proč ne. Plán splníme, ani zrno nazmar prostě, ale soudruzi. Důležitý není jenom to mikro, ale i to makro prostě.
0: Ne, já si z ní snad podojí.
2: Vydrž brachu, vydrž, jinak to dopadne zlé. Jany se už mračí.
5: Další dotaz.
0: No, on nám třeba tadyhle včera nám třeba řekla kantýna, jo. No a mě by zajímalo, jestli můžeme za peníze fabriky přestavět novou, jako jo. A je furt smrdí plyn víc a víc, víc.
8: Soudruzi, tam přestavba to není jednoduchý proces. Není. A málo kdo tomu rozumí prostě.
0: No, tak to má rejt asi. Jo, ještě bychom mohli tady rozárci koupit nový plotny.
8: No, mohli. Ale je nahoře mínění dát si pozor, aby jsme pak nezůstali prostě jako kůl v plotně, tak nějak.
0: No, to ne, já jenom tam, že to je smrčoče.
8: Ono totiž, my to podpoříme, UV to schválí a lidi mlčejí. Těm je to jedna. Páč ne my, ale lidi si to žádá. A ne prostě.
1: Prostě Magnum.
0: Magnum, čeče. Ale ten kohout včera, ty jsi pak odvíral, nebo?
1: Ne.
0: No, já že tady půjde na ten plyn cítím, ví.
7: Tak soudruzi, ptejte se, tady soudruh vám hlavu neutrhne. No, Rozárko.
3: Já bych teda chtěla říct, že jsem tady na nádobí úplně sama, no. Prostě přebírám salámy, chlebíčky a pak mi přijde pekař Michle, který neví, kde mu hlava stojí. No a prostě vyvářet a teď musím do školky, že, kde mám holku, no včera mi...
8: Já vám prostě rozumím, že ono venku někdo prostě přijde o 5 minut později a vyhodí ho. U nás je to jinak, že u nás je takový klidánko, pijánko, plážo, jo, ne, prostě, ale ono dojde na tyhle prostě mesiáše prostě. Žádný z nás nemá takový platy.
5: Další? Sodrhu, otevřete dveře, nějak to co ten plen.
8: Ne, můžeš se jí převlíknout, už jsem se podoj.
1: Proč? Chtěl ten cikán být komunista a umřel.
8: No já prostě nic o cikánech nezlím, že? Ale prostě lidi by si měli uvědomit, že vždycky to byla naše komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude.
3: No a tady máte soudru chlebíčky, zákusek a kafíčko.
8: Je, kafíčko prostě. A ke kafíčku cigárko?
5: Samo sebou prosím, já vám přepalím.
8: Ježiši prostě!
5: Ura! Da zdravstvuje krásné armie!
8: Udržba, kurva!
5: Hele, tu je paráme všichni pryč.
0: No vole, dneska je pěkně, člověče, dneska by to šlo zase. Dneska by mohli jít.
8: Nikdo zase.
0: No jenom, já když byl malý, rozumíš, čapart, víc, tak mi táta říkával, že jednoho krásného dne půjdu komunistí do prdele.
2: Je, první máj lásky čas, všude plno fízlů a on zase reje.
0: Hele, Maňa, co to máš za červenou kuličku v noze?
1: To není kulička, to je ten šroubové.
0: Jsi presa, čeče, vyndej to. Umej ho a pojď dělat, ale za chvíli tady Janis a ten nám včerejšek jen tak nezapomene. Hele, ty vole, já o hovně hovno napatě.
5: Máte černý bot na úvaz, odraze, a u mě dva. Vy si koledete o pohovor na osobném, u vypovědi, anebo dokonce v mé kanceláře. Tam vedou jenom dvě cesty.
1: Jedna a jedna jsou...
5: Co je to za vytvor?
0: No, my jsme to včera zmrvili, noci jsme sfoukli na dnešek do průvodu alegorický vůz, no.
1: To je alegorická multikála.
5: Rád bych upozornil na ty skvělé symboly komunismu a na heslo leninské učení do našich knihoven. Vidíte, jak se umíte i blisknout. Budeme ozdobou dnešního provodu. No tak honem na nadvoře a zařadit se na čelo. Mám z vás radost, bando.

0: A nyní promluví soudruh prezident doktor Gustáv Husák.
1: Vážené soudružky, vážení soudruhovia, milí spoluobčané, vítám vás u příležitosti svátku práce 1. maje. Tento den budete všichni nadělávat, prepočte, oslavovat v robotě doma.
2: Ne, a v putici.
1: Ano, aj tam.
2: Ty ho nemůže slyšeli, jo, nebo... Tak on pendrek vidí, ale zase třeba dobře slyší. Nerušte jim, bajs. Já cítím, ale velký kolosální.
1: Kolosální výsledky našeho hospodářství.
2: On fakt slyší.
1: Nech žije a zkvete naše socialistická republika. Nech žije a zkvete komunistická strana ČSSR. Nech žije a zkvete pracující lid této krajiny. Nech žije a zkvete naše socialistická republika.
2: Ne, on furt měli to samý, on. A není divu, ty včera nasrali a těch.
3: Jak to?
2: Mě se ptali, jak těchy, co jako, a on, že prý Husák kvůli chodí po nadvoří a tahá za sebou dřevěnou kačenku. No a ti z televize říkali, no jo, je starý kár, už na tom má nárok, ne? A jak ješ, no jo, ale ona je moje.
4: Hej, Maxam. Odfajfkuj si mě, jo, já mizím, hele, mám noční, přijde mi do vratnici vnuk z večeři. Nechcete jít se mnou, Rožárko?
5: Vy si fakt nedáte pokoj, vy jak jste starý, tak jste prase.
2: Hele, Maňa, nechtěl bych to má vátko vyndat z toho nosu, co?
6: Nechtěl.
7: Radši ven s ním, někdo to uvidí a veme to jako provokaci. Navíc za sebou táhneme ruskou vlajku, už od fabriky, nic nevím, neslyším, mávám mávátkem a jsem takhle malinký.
2: No, člověče, ale ti psychoradicky povolili, kdo to předělával?
6: No,
2: a nebylo ti divný, že do plechový sajtny nejdou zapíchnout špendlíky?
6: Ne, dva jsem zapíchnul.
8: No vod, ničevo, dáme hřebíky, vruty, připevníme tu standardu fortelněji.
2: No, hle, kladivo, hřebík, au, další, tak, je tam na furt, člověče.
6: Ne, vlajka drží, ale písmena ti popadaly.
2: No, to má něco přidělá, ne? Přestaneš se aspoň vrtat v nosi.
7: Kriste, pane, má vátko v nose. Není takovej malér, ale on má na konci srpa kladivo. A každý jedný dírce, mě je zlé.
2: Hrgo, vyjde to z toho hebla, ty prase.
6: Když mu to nejde, ono se to zaseklo.
2: Ne, Demeter, podrž mu ten ovar, já mu s tím cuknu.
7: Lékař, je tu někde lékař, teče krev.
5: Já ho když tak rozdýchám.
2: Hele, sestřičky ze sanopsu, děvčata, rychlej, tady ten mladý má natržený frňák. Hele, hezky si ten čuchometr zrychtoval, čověče.
9: Rybiate, průvod se pohnul ke strojům.
2: Prdele, to je, no hele, drcni do mě.
9: Jo, dobrý.
0: Ženy naše pracovnice věrně slouží republice. Hurá! Vítáme lidové milice Prahy 5. Hurá! Závěry 17. sjezdu KSČ splníme. Hurá! Sovětský svaz, bratr nejvěrnější. Hurá! Vítáme pracující závodu 01 a jejich alegorický vůz. Hurá! A jejich heslo leninské učení do našich hoven.
2: Co to řekl, čiči? A co všichni vyjrál?
8: No, vodu poutali jsme pozornost, paňat, no.
2: Ne, jestli je netrkli ty písmenka, co ulítli.
7: Kriste, pane, dupni na to a nezastavuj. Máme tam nápis učení do hoven.
10: Ježiši, tak hrajte prostě, seberte je.
2: Držte se všichni, já to strhnu do letenského tunelu.
6: Ne, přitáhni ho tím mávatkem, už nás dobíhá.
8: Není to obrněný transportér?
2: Ne, tě je multikárany.
8: Myslím před námi.
2: Do prdele.
7: A jsme v tribuně, to vidím na madrace u zdi.
8: Jménem zákona neodporujte, jste začeni.
6: Už nás obkličují.
9: To je slušný malér, paňat, no. No, teď máme na triku celou státní bezpečnost.
2: Jak si poznal?
9: No, to by není divný, jo, že jdou po nás žižkovský ženy s obuchama a s kulometama.

0: kdysi jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč akvakoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
1: Hlavně?
2: Že hele, Honzovi nesvítí, jo, svítí také.
1: Hlavně, že rozumíte, jak se to
2: dobrý
1: svítí,
2: takhle, no.
1: Jo?
2: Když takhle se
1: zkusme
2: taky
1: tady, zkusme si to tady snít třeba, jo.
2: Ukáž, co to je za to?
3: Já jsem E.
2: Vy jste E? Perfektní E. To je co?
1: No, no. Tu. No, to je staccato, že jo?
2: No, a rychle. No. Výborně, trile.
1: No.
2: A co taky akord ještě bychom si dali, no?
1: To je dobrý, výborný.
2: To je co? A teď ty hluboký tóny taky, výborně.
1: To bude ono.
2: Počkej, Thailand, Ačko, ty jsou dobrý, Bčko, jsou taky dobrý. A co to?
4: Volku, pozor, natáčíme. Pozor, už se natáčí.
1: Co se natáčí? Momento, tak to musíte říct o všem.
2: Ty to řekli právě ty, tak pojď hrát.
1: No tak znělku.

0: Já bych vám představil svého přítele Jiřího Stivína, Jiří Stivín, Janáček českého jazzu. Jo. A jeden z jeho četných vynálezů, který se nazývá, zapomínám pořád, to je složitý název.
1: Biofyzikální orgán.
0: Biofyzikální orgán.
1: Orgán.
0: Podívej se, Jirko, my bychom měli vysvětlit funkci toho biofyzikálního orgánu našim divákům.
1: Fouká se na flašky normálně.
0: Fouká se na, jakým způsobem na tu flašku se foukne?
1: Zkus něco zmáčknout.
0: Zmáčknu, ano, dobře. Popíšu celý proces. Zmáčknu. Vyjde prout, dostane ránu, ten člověk dostane ránu, rozsvítí se mu a foukne do té láhve.
1: Víš, já můžu na flašku hrát i písničku třeba, víš, tak. To jde.
0: Znám to píše, znám.
1: Znáš
0: to? Znám to píše, nechtěvka. Ale vysvětli, jak za to píše, jo?
1: No právě, protože bohužel, oni neumějí hrát, tak musí každý svoje.
0: No počkej, to je cerza, to je C, jo. Ne,
1: to já si ukážu, hele, tohle je, podívej, nejhlubší tón F, jo? Podívej, to je třeba tadyhle ta veliká flaška. To je co, svítí mu to, vidíš? F. A nebo teďka přijdu, teď ti ukážu třeba tón, dejme tomu, jaký chceš třeba, jaký chceš tón?
0: No? Třeba H, no.
1: To ti zrovna neukážu, já ti ukážu tak E třeba.
0: D, no. To je na E.
1: Na E je třeba tamhle, Honza Beránek, vidíš?
0: Jo.
1: Podívej se na ně. Jo, ty jsi chtěl, H, tamhle ta slečna bude určitě na H.
0: Jo,
1: propojená.
0: Na H.
1: To je propojená na H, vidíš?
0: Na H. Ano. Víte, jak na to přišel? Ta tradice toho českého muzicírování, kdy oni u krbu, každý měl nástroj, jeden měl ty
1: housle,
0: jeden měl
1: kontrabas,
0: jeden měl
1: violončelo.
0: Výborně, jak vidí rozdíl mezi tím kontrabasem, ten kontrast vidí s tím čelem.
1: No, to byla harfa.
0: Rozumíte, každý měl svůj nástroj a oni si muzicírovali u toho krbu, jo. Jenomže ty nástroje jsou čím dál dražší.
1: Nebo taky kovboj měl.
0: A Jirka samozřejmě, protože je muzikant, vynikající muzikant, tak chtěla, aby ty jeho děti taky hráli, že jo? A pak ho napadlo na flašky, ne? Na flašky. On je viděn kolikrát, jak se vrací z té samoobsluhy, ne? S kabelama, s tašama, s těma síťovkama plnýma
1: nástrojů.
0: Potom přijde domů a on má 6 nebo 9 dětí, podle toho, z které strany se člověk na to podívá. Jo, 6 nebo 9, to je taky, jo. No a on těm dětem ty nástroje rozdá, napřed je musí naladit, samozřejmě, to je taky ho baví.
1: To ladíme dost dlouho, jednou jsme jo, to ladili on spolu, pamatuješ? No, to jsme a to byli, bylo dost dlouho, do rána skoro.
0: To jsme byli, jak se říká, Brně, proladění. No a tak, jo, rozumíte, a takže on potom a ty děcka, a oni ty děcka už jsou tak necvičený, oni přijdou do předsíně, rožnou si tam je ta žárovka a udělají.
1: Tak schválně, tak si zkus na to zahrát.
0: Rád si na to zahraju, ne?
1: Ale musíš tady, víš, tady máš jako hluboký a tady máš
0: akord. A nejsem velký klavírista.
1: Ukáž, jak hraješ.
0: No tak, hraju takhle.
1: A nějaký akord abys měl. Třeba podívej F-dur, já ti ukážu F-dur, jo, podívej. To je krása, co?
0: Teď ti ukážu něco.
1: No. No jo. Jenom, že jak už nejsi já dobrý klavírista, nejsem.
0: Já nejsem.
1: Já ti dám tady takový hřebeny.
0: Já nejsem klávesový typ,
1: který mají vyrvaný ty zuby a vždycky, když to také zmáčneš, tak to zmáčne ten akord, který je žádoucí, jo.
0: Takže
1: tak
0: já budu hrát vlastně
1: můžeš na ten posunovat
0: biofyzikální orgán, ale vlastně budu hrát na hřeben.
1: No vlastně takhle, ale musíš se správně trfat.
0: Já chápu, co myslíš, no? Tady tohle myslíš.
1: Já si s tebou zahraju.
0: Myslíš, no, třeba.
1: Ale tady nesmíš mačkat, tady musíš mačkat.
0: Jo, dobře. Podle, řekni mi, který akord.
1: Máš tam číslo 1, tak to mačkej.
0: Který akord chceš, mě řekni.
1: Tak třeba F. A ten druhý? Musíš posunout, hezky, člověče. Ale oni nehrajou. Tak lidi, smůžte se. Natáčí vás televize, honem. A rychlejc.
0: No. Dab, dab, dab, dab, dab.
1: Výborně.
0: Čvacht, nam, nam, nam, na. Rap, nem, nam, nam, na. Rap. Já budu hrát rukama, přece já.
1: No. Výborně.

0: Já ti přehodím to ani, no.
1: Přednášky k Cimrmanově pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký vypadla také jedna zajímavá pasáž. Myslím, že nebude na škodu, než si ji pustíme, říci několik slov úvodem. Cimrmanův názor na pohádku byl totiž velice zvláštní. Ve své studii Sbírejte pohádky, kterou otiskl v anarchistickém časopise Doutnák, píše: jak vlastně připravujeme naše děti na život? Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu. Hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když ale děti vyrostou, vykročí do života, v němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou.
2: Krátce po otištění tohoto článku kupuje Cimrman vyřazený pivovarský valník, pár koní a začíná po českém venkově pohádky systematicky sbírat. Tak někde postačila domluva, jinde se musel prokázat falešnou legitimací jezuitského řádu. Ale většinou se musel s paličatými sedláky o jejich pohádkové knížky doslova porvat. Čím větší byl jeho sběratelský věhlas, tím byla práce v terénu pochopitelně obtížnější. V chalupách ho vítalo zaryté mlčení a poličky bez jediné knihy. Stačilo však sáhnout za trám nebo vylomit prkno v podlaze, to už Cimrman věděl, kde to mají poschovávané, a už lezli na světlo všichni ti neohrožení Mikešové, perníkové chaloupky, obušky z pytlů ven. A když zalovil ve skrýši hodně hluboko, někdy se mu podařilo vytáhnout za hřbet i chytrou horákyni. Nakonec se však musel Cimrman své sběratelské činnosti vzdát, protože situace na českém venkově se nebezpečně vyostřila. Například nedaleko Chlumce si na něho počíhali sedláci. Vypřáhli mu koně, celý náklad knih si rozebrali a valník svrhli do cidliny. Toto jejich vítězství bylo takovou chavou náplastí na jejich... na ty předchozí neúspěchy. Cimrman se však nevzdává a ze svého liptákovského ústraní zasahuje konvenční pohádkovou tvorbu jedovatými šípy svých kritických výpadů. Budu citovat. Kdo kdy potkal vlka, který mluví? To buší Cimrman do červené karkulky. A pokračuje. Které zvíře dokáže sníst v celku tak veliká sousta, jako jsou babička, karkulka, třená bábovka, která dusí. Učíme děti ve školách o zažívacích procesech. Vykládáme jim, jak se potrava rozmělněná v ústech mísí se slinami, jak je dále zpracovávána žaludečními šťavami a peristaltikou střev. Vím, myslivec přišel poměrně brzo, takže trávení teprve započalo. Ale přesto nenajdete dítě, které by uvěřilo, že babička s karkulkou vyšly z vlkových útrob v nažehlených šatečkách a škrobeném, neposlintaném fjertošku. Se stejnou vehemencí pak Cimrman zaútočil na samy základy perníkové chaloupky. Jejíž stavební materiál se mu zdál pro les naprosto nevyhovující. Píše, co mravenci? Nebo myši? Což by takové stavení nechali bez povšimnutí? Jinde zase píše, jsou jeleni, zlaté parohy nechme stranou, vhodnými vychovateli naší mládeže. A tak se pohádka za pohádkou hroutí pod náporem jeho kritiky. Ovšem, Cimrman se nespokojil pouze s kritikou, ale dal příklad vlastními tvůrčími činy. A tady si musíme, přátelé, přiznat, že celá řada jeho vlastních pohádek vzbudila odpor, zvláště u dětí. Mám na mysli třeba jeho pohádku Jak chudák do ještě větší nouze přišel. Nebo pohádkový horor O 13 tchýních. A nelíbil se ani Kašpárkův hrobeček. Položme si otázku, čím to bylo. No, Cimrmanova pohádková tvorba spadá do období, kdy Jára Cimrman, v německé literatuře už poměrně renomovaný autor, se teprve rozhodoval, že vstoupí i do literatury české. A tento jeho vstup nebyl zrovna nejšťastnější. Když totiž překročil hranice naší vlasti, bylo to u Rozvadova, a směrem dovnitř, zeptal se tenkrát celníka, který ho odbavoval, které dílo z české literatury je nejlepší. Celník, a byl to nadporučík Mleziva, odpověděl bez rozmýšlení, že je to Babička. A zatímco se podrobně probíral jeho zavazadly, zatímco se probíral jeho zavazadly, podrobně mu vyprávěl obsah. Obsah díla. Tak Cimrmanovi se Babička hned na celnici zalíbila. Do svého deníku si zapsal, že zvlášť oceňuje Babičin drsný vojácký jazyk. A ještě téhož večera v plzeňském hotelu Slovan, kde se ubytoval, se pustil do psaní své první české knihy. Ovšem postavíme-li vedle sebe Babičku Boženy Němcové a dědečka Járy Cimrmana, pak se tak nějak neubráníme pocitu, že Cimrman přes veškerou snahu pojednat téma po svém, že se prostě nedokázal od svého velkého vzoru zcela oprostit. Je pravda, že zalidnil dědečkovo údolí celou řadou půvabných postav nesoucích punc jeho osobnosti, tak třeba dědeček je zdařilá postava určitě, i jeho vnoučata Bohoušek Toník, Jiřinka a Vilma, nebo zámecký pan kníže se svým schovancem Narcisem. Velice hezká postava je i bláznivý Viktor. Ale to jsou bohužel jen výjimky. Jinak zůstává Cimrman na své předloze poplatný. Jsou tam některé stránky, které až jakoby od Boženy Němcové s malými úpravami opsal. Mám třeba na mysli dědečkovo vyprávění o tom, že zamlada viděl císařovnu Marii Terezii, jak se nedaleko Hořic dívá trubičkou. Asi nenaplněnou.
3: To na tobě doschne. Určitě nepřeháním, když řeknu, že mé mládí bylo do jisté míry vlhké, nebo rozhodně vlhčí než dětství mých kamarádů a spolužáků, kteří si žili proti mně v suchu a teple. Matka právala vždycky až do noci. Ráno, když jsme vstávali, bývala trochu nervózní a otáčela dveřmi pokoje nebo mávala nějakým kusem prádla. Když jsme se s nechutí oblékali, uklidňovala nás. To nevadí, to na vás doschne. Není nic nepříjemnějšího, než když se člověk hned po ránu, po té, co vstal z teplé postele, musí oblékat do navlhlého prádla. A daleko horší je jakýkoliv pokus se v takovém prádle pohybovat. Pamatuji se, jak jsem sedával u snídaně a bál se, že se budu muset natáhnout pro rohlík. Strach z toho, že mě bude košile studit na zádech a v ramenou, mě přivedl tak daleko, že jsem raději nesnídal. Obvykle jsem se opatrně zvedl, tak, aniž jsem pohnul rukama, zatřepal jsem lehce nohama, abych odlepil od stehen chladné trenýrky, a pak jsem co nejdelšími kroky vzpřímený jako pravítko odcházel do školy. Ve škole jsem udivil učitele, když jsem, po tom, co mě vyvolal, jen neochotně usedal do lavice. No tak si sedněte, říkal. Já však usedal velice pomalu a rozvážně, protože jsem na sobě měl vlhké prádlo. V zimě to bývalo horší. Jednou se mi na límci košile utvořila jinovatka a já byl po škole, protože jsem nepozdravil svého třídního učitele. Ale necítil jsem se vinen. Tenkrát jsem však byl po škole docela rád, protože jsem v blízkosti ústředního topení rychle proschl. Zdravější a otužilejší členové rodiny, zejména otec a Eliška, si brzy natolik zvykli, že dokázali přežít i tuhou zimu bez vážnějších následků. Otec schnul v kanceláři, sestra ve škole a mladší Kateřina na hodinách klavíru. Její učitelka se tenkrát svěřila matce s podivným zjištěním. Kateřina hrála lépe na nástroj v létě než v zimě. Ukázalo se, že to bylo kvůli prádlu. V létě hrála Kateřina totiž po celé délce kláves. Když to v zimě šetřila pohyby a hrála jen tam, kam dosáhla, aby ji nestudilo v podpaží. Využívala také ráda ústředního topení, které měla učitelka hry na klavír v bytě, a někteří z nás ji záviděli, protože bývala suchá už kolem poledne. Myslím si, že se otec v té době seznámil s topičem, který se staral o topení v podniku, kde otec pracoval. Bratr Michael odešel jednou natolik vlhký do školy, že uprostřed zeměpisu, kdy učitel zrovna vyprávěl v Londýně, vznikla kolem bratra mlha, která... která brzy naplnila větší část třídy. Tenkrát se bratr dobrovolně vydal s ostatními spolužáky hledat učitele. Jehož poznali po hlase. Nalezli ho u tabule se zamlženými brýlemi. Řekl jim, že se pro zhoršenou viditelnost ve třídě vyučování přerušuje a tvrdil, že bude-li se něco takového ještě opakovat, bude muset přistoupit k vybudování systému orientačních bodů ve třídě. Jednou v létě jel Michal do Francie, do Kán. A nezapomeň si rozvěsit prádlo, až tam dojedeš, volala za bratrem matka z okna. Nikdy jsme se však nedozvěděli, zda si bratr prádlo v Kán rozvěsil. Eliška byla vždy plnoštíhlá a nosila šaty pěkně na tělo. Když jednou odešla do divadla ve večerních šatech a vrátila se ve vypůjčeném pršiplášti svého přítele, věděli jsme, co se přihodilo. Když pak vyprávěla, jak se jí šaty hned v prvním jednání seschly a v druhém a třetím praskaly ve švech, všichni jsme s ní hluboce cítili. Jen matka se tomu divila a říkala, že se jí nezdá, že by to bylo zrovna tímhle. Otec mi jednou o Vánocích prozradil, jak jezdí v tramvaji. Tvrdil, že si vždy šikovně sedne mezi dva cestující. Pokud možno doprostřed vozu, kde je tepleji. Jednou prý ho potkalo štěstí v podobě pána, který měl horečku. Otec toho sama sebou využil a jel až na konečnou. Nejhorší to bývalo vždycky před odjezdem na dovolenou. Začalo to obvykle už ráno, kdy si někteří z nás přivstali, aby pro své prádlo získali lepší místo u kamen. Jiní jim otáčeli, mávali nebo všelijak vláli. Ale když jsme se nahrnuli do vlaku, bylo v kupé brzo jako na jávě. Vzpomínám si, že jsme jednou jeli s nějakým pánem který začal tvrdit, že se počasí v Evropě rok od roku horší a že se stává zvolna tropickým. Otec se na toho pána lehce přitiskl, aby lépe doschl, a dával mu velice za pravdu. Všichni jsme byli ovšem rádi, když ve vlaku bylo teplo a s mluveným znamením jsme si dávali najevo stav svého prádla. Krom všeobecných metod mělo všem každý z nás nějakou svou vlastní, o které byl přesvědčen, že je nejdokonalejší ze všech. Kateřina byla neustále v pohybu. Když byla chodbička vlaku plná, měla špatnou náladu. Já dával přednost svému osvědčenému způsobu sedět naprosto bez hnutí, pokud možno tak, abych se prádla minimálně dotýkal. Dalo to všem pěknou námahu a sebeslabší trhnutí vlaku mi způsobovalo velké potíže. Když jsme dorazili do hotelu, rozvěšovali jsme prádlo, kde se dalo. I tam, kde se zdálo, že prádlo viset nemůže. V létě to bývalo vždycky snazší a matka někdy říkala, že nám alespoň není takové horko. Za to v zimě jsme se vrhali do jídelny k topení a prosili číšníky o čaj a otec velel. Doschlý, udělaj místo na vlhlým. Nebo se ptal, jak na tom jsme. A my podle pravdy odpovídali. Košile se už dá snést. Levá nohavice potřebuje ještě čtvrt hodiny. Ponožky z poloviny. Vždycky, když nás někdo slyšel, myslel si patrně ledacos. Jenže takoví lidé žili zřejmě celý život v suchu a nemají ani ponětí o tom, jaké to je, když na člověka sedne rosa.
4: Já bych za sebe chtěl jenom říct, že já jsem považoval sucho za luxus nebo výdobytek. Sucho a teplo. Taky to bylo možná tím, že my jsme měli pračku Jetas z roku 1937.
3: Obrovskou.
4: Ostatně my cokoliv jsme měli z roku 1937.
3: Ne, něco z 38.
4: To byl jediný rok, kdy se rodičům dařilo. A ta pračka, která se používala, měla takový čtyři plotínky nebo vrtulu, takovou vrtuli čtyř dílnou a ona dělala pořád takový to je v podstatě hudba mýho dětství a právě pokusy o vysoušení prádla, to se projevovalo tak, že ta pračka dělala celý dny a noci. My měli blbou tu obrátku, my měli méně prádla, než nás bylo lidí, čili maminka to nestačila vyprat, usušit a pak teprve, že si to vezmeme. My jsme to opravdu museli nosit ještě vlhký. A když ta pračka celý den a noc dělala tak řekla maminka, pojďte, budeme ždímat. Což znamenalo, že jsme se celá rodina odebrali na tuhletu Jetasku z roku 1937.
3: Měla čtyři nohy. Jako
4: ta měla čtyři nohy a nahoře měla takový stříbrný kulatý kotouč nebo takovou plochu kulatou, kam se dávalo to prádlo na vyždímání. Vešly se tam asi dva svetry. A maminka tam dala prádlo. My jsme si celá rodina, ale i s otcem. Všichni děti sedli na tu pračku. Maminka se zeptala, jestli dobře sedíme a otočila takovým stříbrným kohoutem, který měl takový elegantní tvár. A ta pračka se roztočila a my jsme na ní doskákali až do pokoje. Odkud jsme ji otlačili, pak zpátky do koupelny a na závěr maminka vyndala úplně mokrý prádlo z té žímačky. A to jsme si brali. Čili jedno trauma bylo vlhko a druhý...
3: Obědy.
4: Ne, ale druhý trauma v oblíkání byly punčocháče.
3: No to vůbec nebudeme. Já se distancuju.
4: Protože jakousi naší rodinou spásou bylo, že nám pomáhali příbuzní z Ameriky, ze Spojených států s oblečením, protože jsme měli málo. Nevýhodou bylo, že oni měli jenom dcery. Čili vždycky přišel balík, sukně jsme rovnou, jak si dávali sestrám, ale... Pak se vedly diskuze u kalhot a ostatních věcí, nakolik je to holčičí a klučičí. Do toho já měl ve třídě Hýblovou, která hned, jak jsem vešel, dávala pozor, co mám na sobě a často křičela, že to je holčičí. Přestože několikrát dostala velmi důrazně fyzicky, jak si najevo, že to budu posuzovat já. A zejména, když jsem přišel v krásným kostkovaným, bohužel mohérovým svetru, tak to řvala taky. A tekla jí krev z nosu, ale trvala na tom, že to je holčičí.
3: A když jednou někdo, kdo se dostal do rodiny, už nevím, kdo to byl, viděl naše rodiny album, fotky, že jo? A říkal Honzo?
4: To byla Jana.
3: To byla Jana. Vy jste snad žili v jiném století.
4: No. Ale s tím oblíkáním jedno trauma byly ty holčičí, klučičí. Bohužel k tomu tatínek měl specifický přístup, protože já třeba našel nádherný plátěný kalhoty v domění, že jsou klučičí, tak jsem si je vzal. Říkám, jo, ale oni jsou holčičí. A otec s mámou okamžitě ve dvojhlas říká, jak se na to přišel, to jsou krásný klučičí americký kalhoty.
3: Já říkám,
4: ano, já říkám, když jsou klučičí, kde mají poklopec?

0: tě vyhodili ze školy.
1: Stejně se mi to stalo. To byly krepsilonový klasický holčičí punčocháče. Někdy jsem dokonce v nich měl pocit, že mám hezký nohy. Ale když jsem pak měl tělocvik, tak byl klíčový moment té šatně uchopit ty vrchní kaloty i s těma punčocháče. A jedním grifem to sudat. A zkuste to s punčocháčem. To jsou nejhorší kalhoty na rychlostlíkačku.
2: Trenýrky. No. Navíc byly neprůdušné.
1: No tak to bylo to teplo, že byly neprodyšný v podstatě.
2: Neprodyšný.
1: Jediný, kdo na to byl jako vůči tomu zcela imunní, byl Michal, který chodil v těchto těch punčocháčích po škole.
2: Já měl jen, že donedávno.
1: A měl pocit, že je poměrně modně oblečený. Že se pak ptali na jeho pohlavní orientaci. A
2: to se bude muset vystřihnout.
3: Já myslím, že zvláštní odrůdou žertování jsou žerty telefonické, které vznikají buď namátkou, nebo záměrně tedy. Mně se stávalo často, že ve veletržní třídě mě zvonili hodinut, chtěli něco jiného, ale dozvonili se nevím proč ke mně. A co když to bylo přes den, tak to šlo, ale oni třeba v 6:30 ráno, to je hodina, kdy ještě dlouho nejsem schopen myšlenky, tak v 6:30 ráno zvoní telefon, a to zvednu, říkám prosím, a tam se ozve kategorický hlas, který praví, pište objednávku. Na takovou větu mám jedinou odpověď, sice píšu. Jo. A hlas pravil, 5 kilo hovězího, 8 kilo telecího, 12 kilo vepřovýho, tak nadiktoval strašnou objednávku a to všechno zepsal. Říkal, kdy to tady můžeme mít? Já jsem říkal, kdy to potřebujete? On říkal, nejdřív v 10, já jsem říkal, v 10 jsme tam. Vůbec nevím, kdo to byl, co chtěl, jenom tuším, že ten den v nějakém velikém podniku nejedli. Jo. Ale vzhledem k celonárodní obezitě si to nepřikládám ve zlé. Myslím si, že ačkoliv to bylo maso, to by bylo horší, kdyby člověk zamezil čehůnům přísun knedlíků. To by byla Bílá hora potom. Joj. A telefonicky já miluji a vyřizuji obyčejně všecko, co se ozve v telefonu. Nejrůznější věci už jsem vyřídil. Nedávno jsem podepisoval v Praze v Suprafonu v prodejně desky svoje, taková jako autogramiáda tam. A pak jsme seděli vzadu, popíjeli jsme trošku vína a jedna z jaksi zaměstnankyň této firmy mi vyprávěla, jaké má potíže s krční páteří. A já taky, tak jsme si sdělovali, jak nám dělají trakce a tyhle rozkoši, jak nás věšejí za nohy, za hlavu a prohejbají šlapou po nás a tak. Anatomové. A v tom zvoní telefon, tak já to zvednu, říkám tady Suprafon. A tam se ozve nějaká dáma, říká, kdo? A říká, Suprafon, prodej na Suprafonu, Jungmanova. A ona říká, jak to, že to bere muž, tam přece pokrvím jsou jenom ženy. Já říkám, ano, všichni já tady zaskaku, protože tady jednu kolegyni teď odvezli, něco měla z krční páteří, tak ji teď odvezli. A v telefonu se ozval zoufalej ženský výkřik, co se stalo, já jsem její maminka. Teď jsem řekl, tak teď vtip dopadl blbě. Já říkám, prosím vás, nic se nestalo, sedí tady se mnou, pije víno. Nic mi nevykálejte, kde je, kam jí vezli, co se jí stalo? Říkám, nic se nestalo, sedí tady, tady horníček, prosím vás, byl to blbej vtip. Nevykálejte mi nic, kam jí odvezli, honem. Tak jsem jí musel předat dceru, paní se musela koupit kytky, prosit. Poprvé jsem u telefonu klečel. No, pak to pochopila tedy, že jsem to já uvěřila a že říkala, no tak jak člověk někdy šlápne v hovoru vedle a telefonicky tedy v žertování. 5 minut na to tam zvoní telefon, já to zvednu a říkám tady Suprafon. A nějaká dáma zase říká, máte koncertino od Ravela? Tak já takhle na vedoucí říkám, koncertino od Ravela, ona vrtí hlavou, že ne, tedy rukou, že ne. A já říkám, nemáme, on to ještě Ravel nedopsal. On to píše po částech, posílá nám vždycky pár listů a my vylisujeme to, co napsal vždycky. Je to ve výrobě. A protože jsem to říkal naprosto vážně, jo, tak ona úplně zděšila, říká, prosím, jak? Já jsem říkal, no, že to Ravel posílá po částech. V tom jsem žákem Jiřího Sováka, který vždycky říká, můžeš tvrdit jakoukoliv kravinu, ale musíš zatím stát. Jo. Tak já jsem tady zatím stál a ještě se ona říkala, a jak to on to posílá? Já jsem říkal, ano. Právě dneska nám Morris psal, že složil dalších pár taktů, tak my to zase vylisujeme a vydáme to ven. Tak to byl další ta úplně ta... Já vím, že to pak se ptala různých odborníků a tak, jestli je to vůbec možný. A třetí telefon jsem měl v tom Suprafonu, kde zase nějaký mládenec chtěl desku z Rangers, tedy z plavci.

0: A já zase říkám, paní vedoucí Rangers, a on říká, ne, to je v Pantonu, to je jiný nakladatelství. Já říkám, jo, pardon, to my nevedeme tyhle věci, to je jiný nakladatelství, to dělá Panton. A on říká, Panton, a mají někde obchod? Já jsem říkal, no, obchod, mají stánek na Karláku. Jo. Tady poprvé přiznávám, jak jsem napadl Panton, ale každý nápad je dobrý. Jak vždycky říkával Karel Vlach, i když mě haněj v tisku nebo v novinách, je to reklama. Jakmile to jméno zazní, čtenář si neuvědomí, tupili ho nebo chválili. Ne, čte Karel Vlach a zase je slavnější o něco. Tak IG je Panton, na jeho zdraví.
1: Jdem. Na toaletní papír, aby se pomalu stálo frontou. Ale ostrý slovo to přiletí bez dlouhého čekání. Člověk jaksi z ostyku zakrývá svoje dobré nitro. Teda my v naší partě zakrýváme své lepší já přímo virtuózně. Třeba Josef, to je tavič, jo? Ten, když začne mluvit, tak nejlíp chytit ho za ruku, vodit po poli a je pohnojín. Jenomže tahle ta řeč, víte, ta šťavnatá, ta je nakažlivá, epidemicky. No to kam se hrabe chřipka, to... Ale jinak my jsme partie obrovská. Kolektiv k pohledání, teda pracovně to máme ujasněný. Takže jsme jaksi dali hlavy dohromady a pozastavili jsme se nad tou jazykovou vadou. A padaly různé návrhy, ale hned zase padly. Tak třeba, kdo promluví hrubě nebo sprostě, tak půjde za trest. To ne, za trest ne, to není to vhodné slovo. Půjde výchovně na koncert nebo do divadla. Já mám hudbu rád, kluci pitomí, povídá Josef, ale nechtějte, abych od rána do večera seděl na koncertě. Přidal k tomu pár šťavnatých výrazů, takových osobitých, takže jsme návrh i hned zamítli. A pak jsme přišli konečně na to pravé. Jen jako blesk z nebet nás to napadlo. Kdo promluví klusce, oplzle, nechutně, hrubě, nebo kdo zalže, tak dá do společní pokladničky korunu. Korunu? Kluci, to nás zrujnuje. Pro začátek bude stačit 50, a pak to můžeme zpevňovat. Povídal jako Franta, že? No tak a u toho zůstalo. A víte, že se nám metoda osvědčila? Náramně. Víte, to třeba jeden se zastavil s druhým a začali mezi sebou povídat, povídali, vyprávěli. U nich stál František, toho jsme si zvolili pokladníkem a už psali jako vrchní v restauraci, tak ty jsi měl to, ty má to, no to máme 3,50 Kč. Provinil se svými výrazovými prostředky, jako... upozornil na lecos a zaokrouhlil vždycky tu sumu z vlastní kapsy na 5 Kč. A brzy jsme si takhle nakleli, nasakrovali a nanadávali 500 Kč. A to jsou prachy, že jo? No, vždycky tak 3-4 dny před výplatou to se u nás klelo na dluh. Ale po výplatě to jsme se rošoupli, ale to nám... Upozorňuji vás nealkoholicky. Například Arnošt, ten proklel jednou celý prémie. No, jenomže jednou vám takhle Jaroslav, syn jeho chodil do školy, táta od syna, přijde, kluci paťatý, já už dál nemůžu, to je strašný, můj syn mě přines v žákovský knížce poznámku, že mluví škaredě, že nadává spolužákům a je, že je hrubej. To víte, do mě to vělo, na mě něco takového, já si ho kluka pučil, já mu to řekl za 20 Kč a to jsem se, ani jednou jsem se neopakoval. Kluk se zavrtěl a povídá, jabko od stromu daleko nevpadne. Já jsem mu ani nemohl nařezat. Ale kde je moje rodičovská autorita? Kde je moje autorita? A pak zaplatil 50. No tak jsme hned dali hlavy dohromady, co jako s tím budeme dělat, jak dál a co s takto naspořenými penězi. A už zase padaly návrhy, že bychom třeba mohli jezdit společně na výlety, na vycházky, že bychom si mohli nakoupit krásnou literaturu, založit kroužek poezie, nebo stát se členy gramofonového klubu, že bychom si na besedy zvali třeba V.V. Štecha a tak. A kdy budeme pracovat, zařval Franta. Mluvil o chvilku díl, dal korunu do společní pokladničky. Mám nápad, zařval Tonda, to je předák naší brigády. My za ty prachy koupíme dárek pionýrům naší patronátní školy. Jaroslav jakoby vokřál, říká, a tak to si tě přijdu poslechnout, až začneš vyprávět. Tak milí žáci, tak jsme vám společně nasprostěčili na Loutkový divadlo. Pro, no tak já to nemusím takhle říkat, já můžu říct, že společným úsilím se nám podařilo dát dohromady určitou částku. No jo, to kecáš, to lžeš, dej padesátník a divor vál. No jo, pak nastala bouřlivá diskuze. Arnošt řekl 4 slova, Josef k tomu přidal 3 slova, Pepík řekl 1 slovo, to je 8 slov, dohromady zaplatili 4 koruny. A co dál? No tak samozřejmě, zase jsme meditovali, koumali, jak na to. Začali jsme vám najednou šetřit, ale na řeči. Prostě přestali jsme mluvit a dorozumívali jsme se všelijak. Tu grimasou, tu posunkem, tu významným pohledem oka, tu kopnutím nohy jsme se snažili dorozumět navzájem. Byl to přímo umělecký požitek a zážitek pozorovat Františka, jak provádí pantomímu. Podej mi lopatu nebo kladivo, ty dobytku jeden. A víte, že o naši řeč a o naše dorozumívání projevil zájem i balet Státního divadla? Režiséři chodili studovat pantomimický odpich. Dostali jsme nabídky ze zahraničí, jenomže pořád nevíme, jak tam dostat i Martinskou pec. To víte, narazili jsme na nepochopení. Třeba při nákupu v řeznictví. Chtěl jsem kilo svíčkový, nějakou kost na polívku a 20 deka cikánský, jenomže já to neřekl, já jim to v krámě zabaletil, že? Prodavačka se na mě podívala, nádherně zbledla, jako kdyby foukla do hladký mouky. Říká, moment. Vlítla do lednice, práskla za sebou dveřma, až se pokazil zámek. Než to spravili, uplynulo 14 dní, ale prodavačka byla pořád ještě čerstvá. No tak, to víte, náš kolektiv teď schání nějakou novou metodu. Pochopte, když přestaneme mluvit, tak nás lidi budou mít za blázny. A když promluvíme, tak budeme na mizině. Tak já jsem přišel za váma, abyste mi poradili, jak vy jste ze své mluvy odstranili ty padesátníkový výrazy. Jestli nám někdo poradí, jak na to, tak my jsme ochotní mu dát všecky naspořený peníze. Ať se má kluk dobře, ať si koupí třeba Volhu, nebo ať jede s Čerokem do toho. No, to on už ví kam, ale my tedy, naše parta... Fakt, naše parta se chce polepšit. Opravdu, polepšit. No pochopte to, nebo Himmel, Herrgott, Krucifix, Lauron. No vidíte, a už abych platil korunu 50.

0: Dobrý večer. Jsem docela zachovalý úředník investičního oddělení. Dovolte, vážení přátelé, abych vám jako takový položil otázku. Proč mám neustále pomrkávat, když nechci? Proč mě mají levý loket občas nenadání nahoru, naprosto proti mé vůli? Teď na druhé straně musím ovšem přiznat, že to nebyla maličkost. Neboť dnes, na Silvestr, ve 3 hodiny odpoledne a tudíž několik hodin před koncem roku, jsem ke své hrůze zjistil, že náš závod nevyčerpal z plánovaných investic plných 29 tisíc korun. Zachvěl jsem se a běžím k hlavnímu účetnímu. Tak a tak povídám. Na kontě je 29 tisíc, které jsme měli vyčerpat a nevyčerpali. Hlavní účetní se beze slova rozplakal. No je to starší člověk a 29 tisíc je 29 tisíc. Když je závod nevyčerpal, propadají. To se nesmí stát, zvolal hlavní účetní a běželi jsme k podnikovému řediteli. Vyslechl nás a zbledl. Z toho pravil, bude ještě disciplinární řízení, protože o ty peníze jsme žádali a teď je vidět, že jsme nepotřebovali. Potřebovali jsme je, vysvětloval stavební referent, ale zároveň nepotřebovali. Jak tomu mám rozumět, zvolal hlavní účetní. Měli přijít pokrývači na všechny střechy a přišli jenom na některou, stěžoval si zástupce stavebního referenta. Co je mi do pokrývačů, zvolal podnikový ředitel. Já nemám jí 29 tisíc a mám je. Co teď, zašeptal zástupce hlavního účetního. Utratit! Zvolal jsem já. Snad to ještě stihneme. Všichni mě objali, podnikový ředitel mě dokonce políbil. Po prvním životě, domnívám se také, že naposled. Ukázalo se totiž, že utratit narychlo 29 tisíc není zdaleka tak snadné, jak to vypadá. No dobrá, utratit, vzpamatoval se ředitel. Ale za co? Navrhuji, pravil hlavní účetní v dobré vůli, nakoupit do zásoby držátka. Znám obchod, dodal rychle, vidí, že ředitel se chmuří, kde jsou levnější než jinde. Dávají tam 1 za korunu. Ředitele, řekl ředitel a vstal, který by dovolil nakoupit 29 tisíc držátek do zásoby pro 9 úředníků, čekal by buď prokurátor nebo mysliveček a s tím nesouhlasil. Kdybychom však, pravil jsem já, a radostí zamnul jsem si dlaněmi, nakoupili místo 29 tisíc držátek po koruně pouhé 3 000 věčných kuličkových per po 2,50. K čertu přerušil mě neurvale zástupce ředitele, ale ředitel, který ve mně skládal velké naděje, nedal mu domluvit. Pokračujte, příteli, vyzval mě, vy se mi na rtech. Tak by nám, zvýšil jsem hrdě hlas, zbylo ještě na 75 tisíc 30 haléřových známek. Ředitel se na mě podíval s odporem a odvrátil zrak. I tato investice byla zamítnuta z obavy, že by vzbudila podezření. Tak běda, měli jsme do zavírací doby utratit 29 tisíc, ale žádnou z nás jako z udělání nenapadalo nic, než připínáčky, kancelářská spinadla nebo lepící pasta v tubě. Chýlil se k 6 a ředitel ztrácel nervy. Lepící pasty, volal hystericky. Mohu mít za 20 tisíc, že bych s ní pomazal Václavské náměstí od můstku až po tu kobylu, ale já nepotřebuji lepící pastu. Já potřebuji, křičel, aspoň trochu rozumnou investici, jenomže mám kolem sebe lidi bez fantazie. Mám nápad, vykřikl radostně zástupce stavebního referenta. Konečně zaradoval se ředitel, ven s ním. Já ho zase zapomněl. Sesmutnil zástupce stavebního referenta. A tak jsme se trápili a bylo nám do pláče. Tolik jsme toužili přesvědčit nadřízené orgány, že jsme hospodáři na svém pracovišti a přitom jsme nedovedli včas utratit 29 tisíc korun. Večeři nám dal ředitel dones do kanceláře. Každému husu, knedlík a zelí, abychom měli sílu, aby se aspoň něco odčerpalo. 9x 12 to 8, povzdechl. Načínaje stehno, to je málo, to je málo. No, situace se stávala kritickou, protože tehdy už jsme byli odkázáni na obchody s večerním prodejem. Pojedli jsme a přemýšleli jsme v duchu. Potom začaly padat nové návrhy. Zástupce hlavního účetního, který měl nejméně fantazie, navrhl, abychom si každý koupili boty. Hlavní účetní navrhl rozbít všechna okna v domě a povolat sklenáře a také tento návrh byl zamítnut, protože všeobecně známo, že sklenář nepřijde, tak když ho nepotřebujete. Ve 20 hodin 30 minut navrhl konečně stavební referent zakoupení nákladního výtahu, ale ani on se nesetkal s porozuměním, protože náš závod je v přízemí. Ve 20.45 jsme navrhli podnikovému řediteli, aby koupil asbestové obleky posluvačkám a v 21.00 navrhl ředitel nám, abychom se šli utopit, protože takových chráců prý najde na každém rohu 10. Neurazili jsme se, protože ředitel v takové situaci má tedy plné právo ztrácet nervy a seděli jsme tedy bezradní až do 21.45, kdy se dostavil vrátný s upozorněním, že je Silvestra a že chce jít k sousedům na televizi. Navlékají se zimník jako lidé odsouzení k hanbě, pověděli jsme starci o svém svízeli.
1: A prach šakra!
0: Povídal dobrák soucitně.
1: A šečetli jste to dobře?
0: Hlavní účetní vyskočil jako srna. S okem planoucím nadějí vyběhl z místnosti a pádil do účtárny. My ostatní se trvali bez pohnutí, zírajíce na dveře. Po nekonečných 10 minutách se tyto dveře otevřely, účetní stanul na prahu a my viděli, že je všecko v pořádku. Zmýlil se! Jásal účetní, ukazuje na mě. Kolega se zmýlil! Ano, dýchl šťastně ředitel. Ovšem, potvrdil s převahou hlavní účetní, těch 29 tisíc nepřebývá, naopak, odčerpali jsme 29 tisíc nad plán. Zaplať pánbu! Odechl si ředitel a popřav nám po šťastném a veselém novém roce, narazil si klobouk a křepce vykročil do silvestrovské noci.
2: Přesýpací hodiny. Přesýpací hodiny v mé hlavě hlasitě odbíjejí půlnoc. Proč bych si nevyhlásil bojový poplach? S okamžitým vypochodováním dosud neznámým směrem. Tak. A už stojím za půl hodiny nastoupen před domem spolu s nikým jiným. Uděluji si poslední pokyny. Odstraňují drobné závady. Nálada je výborná. Jsem sám sobě nejen starším bratrem, zkušeným přítelem v složitých životních situacích, ale i náročným velitelem. Který dokáže v pravý čas povzbudit, ale když je třeba, nesleví ani opít. Nenápadně se přesunují spící metropolí směrem na periferii. Ani zkušení vrátní hotelu a hotýlku netuší očte. Dokonale jsem je zmátl. A už je zde periferie. Plynárna a les. Mrholí. Setkání s bažinou. Rákos. Páchnoucí voda sahá až po prsa. Ale jdu. Ještě pár kroků a zahltí mě ta špína. Zatnu zuby, jako už tolikrát v podobných situacích a jdu. A jako zázrakem, no začínám neznatelně stoupat. Vycházím z bažiny. Neznatelně se chvějí. Zimou. Svítá. Vracím se první ranní tramvají. Promáčený, nevyspalý, ale šťastný. A náhle z ničeho nic dloubnu se kamarádsky pod žebra. Je to na první pohled málo, ale v některých okamžicích toto skromné gesto znamená velmi mnoho. Kamarádství. Úctu vyjádřenou bez zbytečných slov a fráz. Ano, jsem hrdý sám na sebe. A s touto myšlenkou opět spokojeně uléhám. Dnes si pospím. Je totiž neděle a mám dost času.
3: Jak jsem se léčil? I když je u nás lékařská péče každému občanu poskytována zcela zdarma, je mu to mnohdy houby platné. Lékařů je hodně, ale nemocných je ještě víc. Stalo se celkem běžnou praxí, že navštívili občan zdravotní středisko, aby se zbavil choroby, přinese si domů chorobu druhou, někdy i třetí. Je to celkem logické. Tělo nemocného člověka je oslabeno a v čekárně se na něho vrhnou bacily, o jejichž existenci náš občan neměl doposud ani tušení. A to jsme teprve v čekárně. V samotné ordinaci pak vládne chaos. Zástupy nemocných, jejichž řady jsou denně rozšiřovány i o ty, jimž práce nepřirostla k srdci, a kteří v touze po pracovním volnu choroby pouze předstírají, útočí a obkličují vyčerpané lékaře. Ti pak zejména v odpoledních hodinách, kdy skromné zásoby léků jsou již dávno rozdány těm, kteří je mnohdy ani nepotřebují, začínají pacienty nenávidět. Například doktor Emil Zahradník na našem obvodě, který je nyní sám jako pacient na psychiatrické léčebně v Bohnicích, se stával v odpoledních hodinách nepříčetný a pacienty týral. Otylým předepisoval tučná jídla, hubeným hladovku a všem pak studené koupele a dlouhodobé zadržování dechu. Všechno to prasklo, když se snažil dát učitelce Kulhánkové šilhavé oko do sádry. Vědom si všech těchto skutečností, snažím se zdravotní péči nevyhledávat. Protože jsem však mateřskou školku absolvoval již před 40 lety, zub času na mě od té doby přece jen zapracoval a tak sám na údržbu svého těla nestačím. Jelikož pracuji v účtárně a rád si hrají s čísly, snadno jsem vypočetl, že za 31 let stravování v závodní jídelně jsem snědl 11 162 obědů, z čehož více než 1/3 připadá na buchtičky se šodo. Šodo zřejmě rozleptalo moji žaludeční stěnu, neboť po rentgenu žaludku mi byla doporučena operace tohoto důležitého orgánu. Radost jsem z toho neměl. Ne, že bych se bál bolesti, jsem na ní zvyklý. Ale jednou mi větší buchtička ze šodo spadla z talíře tak nešťastně, že mi rozdrtila palec u nohy. Později se zjistilo, že do těsta se omylem dostalo kilové závaží. Ale na operace jsem zanevřel od té doby, co mi v nemocnici na kraji města místo výjmutí slepého střeva zkrátili nohu o 2 cm. Při vší smůle mohu hovořit o štěstí, neboť v pokoji, kde jsem ležel, bylo nás nováků 6. Jednomu novákovi, který chtěl zkrátit nos, ho udělali ještě větší a naopak mu nespravili uši takzvané karfioly. Pobuřující na tom je, že cyničtí lékaři nosatému novákovi začali přezdívat Siráno v zelenině. Protože jsem nechtěl přijít už o žádný orgán, rozhodl jsem se, že se operaci vyhnu. Bytná Jaroslava mi doporučila svou příbuznou věhlasnou bylinářku, o které jsem nikdy předtím neslyšel. Babičku Koukolíkovou. V prudkém liáku jsem dorazil v předspaném autobuse do Jasné na Šumavě. V domnění, že se lidé vracejí z práce, jsem si nezajistil místo u východu, což byla chyba, protože celý autobus se nahrnul před doškovou chaloupku s břízolitem, ve které zázračná stařenka ordinovala. Naštěstí to šlo dost rychle. Já mám žlučník, já mám plíce, já mám játra, on má játra. Slyšel jsem z čarovné světničky se zářivkou. Jenom mě zaráželo, že baba vydává všem stejné pytlíky. Došla na mě řada. Já mám žaludek. Baba sáhla po pytlíku. V touze po protekci jsem prohlásil, že mě posílá její příbuzná Jaroslava z Prahy. Koukolíková se pokřižovala a pak do pytlíku přisypala cosi z kapsáře. Po zaplacení 150 korun jsem šťastně odcházel z chaloupky s vylepšeným pytlíkem v ruce. Po týdenní kůře se dostavil výsledek. Žaludek mě bolel stejně, ale slezly mi vlasy. To máte z toho, že jste se na mě odvolal, prohlásila bytná. Koukolíková mě nenávidí, protože jsem zdravá. No jo, ale co s tím mám dělat? Zvolal jsem zoufale, chytl jsem se oběma rukama za holou hlavu. Leštit. Prohlásila bytná Jaroslava, která byla praktického založení. Poslechl jsem a při pohledu do zrcadla jsem zjistil, že mi bleskovka docela sekne. Nastaly však drobné potíže. Na refíži před bílou labutí se se mnou začal vyjednávat jakýsi občan, zda bych u nich v podniku nevystoupil na MDŽ. Později jsem pochopil, že si mě plete se zpěvákem zaslouženým umělcem Karlem Hálou. Také první jarní sluníčko mi přineslo kromě radosti i bolest. Koncem března jsem si sedl na lavičku na Smetanově nábřeží a začal klimbat. Nehřeje. Náhle mě však probudila bolest. Kůže na hlavě mě pálila. Hlídkující pomocník VB vypátral, že mi nějaký chuligán vypálil na hlavě lupou nápis I love you, Elan. Všechno zlé je k něčemu dobré. Poslal jsem fotografii svojí hlavy na Slovensko a obdržel od skupiny Elan dlouhohrající desku s děkovným dopisem za živou reklamu v Čechách. Ale ani tento úspěch mi nepřinesl zdraví. Nápis na hlavě sice rozšířil moji popularitu i za hranice našeho volebního obvodu, ale žaludek mě bolel čím dál tím víc. Proto jsem zajásal, když moje oko spatřilo v novinách v rubrice různé inzerát. I veliké bolesti odstraní magická ruka, značka povolení mám. Opsal jsem si adresu a metrem jsem se přesunul do blízkosti magického záření. Postavil jsem se do dlouhé fronty, která vedla k přepichové vile s bazénem. Nad vchodem byl nápis, kterému jsem nerozuměl. Tuto vilu postavila lidská hloupost. Kolem poledne jsem stanul před ordinací a slyšel ono známé: já mám žlučník, já mám plíce, já mám játra, on má játra, my máme játra. Ozval se kolektiv pracovníků národního podniku Lihovary. Stojící ve frontě přede mnou. Magický stařík natáhl ruku směrem ke skupině a řekl: děvčata se svlečou, chlapci můžou zůstat oblečení. Povolení mám. Když si dědeček děvčata prohlédl, přestal zářit. Konec návštěv, prohlásil. Dneska už jsem vybitej. Já mám žaludek, zvolal jsem v naději, že se v dětkovi ještě pár paprsků najde. Říkám vám, že jsem vybitej, tak přijďte zítra. Na lačno? Zeptal jsem se. To je jedno, hlavně si doma nezapomeňte peníze. Druhý den ráno jsem si přivstal. Bolest v žaludku mě stejně nedovolila spát déle. A tak mě magnetismus navštívil a 100 koruna opustila již v 8.30. Bohužel bolest mě neopustila. Konečně jsem pochopil nápis na domě a svěřil se přece jenom do péče svého obvodního lékaře. Ten mi dal živočišné uhlí a zakázal mi jíst buchtičky se šodo. Už je mi zase hej. Jediné, čeho lituji, je, že mi začaly růst opět vlasy, takže nápis I love you, Elan, zmizel navždy v zrzavém porostu.
4: A tak se směli, až popadali z postele, to je ohromné. A
5: těž by se nemuseli stále rozprávat tie staré vtipy. Povedz si aj něco vážné.
4: Vážné? Prečo?
5: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
4: A čo sa deje? Čo sa deje?
5: Celý život je taký neveselý.
4: Ja, život, aha, no tak to život je neveselý, to je pravda. Život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
5: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
4: No ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás. Zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa stále.
5: To zaujíma. My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
4: Takže k veci.
5: No.
4: Moja sestra dostala ekcém.
5: Ekcém, ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
4: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výjsť na ulicu.
5: prosím vás, prestaňte hanbiť sa vyjsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
4: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčete, ktoré dostalo ekcem. Tak nevtipkujte.
5: Ja že vtipkujem, však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor, vy to vtipkujete.
4: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom... A si to už ďalej nepamätám, no vidíte.
5: No, len pomaly, pomaly, pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
4: Ja? Aký
5: vtip? No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
4: No čo, prišiel domov, no čo je na tom vtipné?
5: No, no dobré, ale čo doma?
4: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma.
5: Manželka v posteli.
4: No manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
5: Lenže lekár...
4: Aký lekár?
5: No čo ju vyšetroval?
4: No veď, ten ju vyšetroval, aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví. Milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
5: A to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
4: Vyšetruje, vyšetruje...
5: Ale čo by? Lekár tiež v posteli.
4: Hej, no. A čo tam robil?
5: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlilo. Už v minulom storočí.
4: Áno, áno.
5: Čo v minulom storočí? Už pred minulom storočí.
4: Áno.
5: Nie, takto, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
4: Áno.
5: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
4: Áno.
5: A ten lekár...
4: Áno.
5: Chápete?
4: Nie.
5: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
4: Ale čo tu treba vysvetľovať? No čo som sprostý? Manželka v posteli. Chorľavie.
5: No.
4: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
5: No tak lenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
4: No.
5: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
4: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
5: Dobre, dobre, dobre, dobre. Povedzme, že si lekár, prišiel k ním poležať. No,
4: no samozrejme.
5: Nech je pobašil.
4: Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
5: Dobre. Ale čo manžel?
4: Aký manžel?
5: No manžel tej ženy.
4: To je ten lekár, nie?
5: Ale nie.
4: On si ju nevzal.
5: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
4: Ja, no tak to celú situáciu úplne mení.
5: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
4: Dobrý deň, pán doktor.
5: No, ďalej.
4: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať zas nekúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
5: Na manželke čo povie?
4: Kto?
5: No tak veď ju vidí ten z lekárom.
4: Ten manžel, čo nie, povie? No. Manželke? No. Ten manžel čo povie? Na čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš, ležíš?
5: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no tak niečo jej musí povedať.
4: No veď jej hovorí, chorľavíš, čo, nemám zavolať lekára? Alebo...
5: Veď lekár je v posteli, no vedľa veď, nej.
4: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
5: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
4: Tak ešte mu môže povedať. Sadni si u nás. Cica ako doma.
5: On si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu. To vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
4: Ale to ste pobabrali.
5: Ako?
4: To ste úplne pobabrali. Však toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor.
5: No.
4: Manžel príde domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manželka povie sadni si, cíť sa ako doma, manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja, potom sa opýta, a čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak a manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj vedie tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie, pán doktor, posuňte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, Manžel už zaspává, ale ještě si vzdychne. Jaj. V Indii hladují a my jsme furt nespokojní. A zaspí.
5: No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli, tak sa pekne pozdravia a mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Hej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tíško smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte, chlapci, obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
4: A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora, tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť, nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka, ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo, lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
5: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarád.
4: Ktorý?
5: Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarád, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. O, ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
4: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posunte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.

0: Napni si tu košilku.
1: Dobrý den.
0: Já jsem vedoucí souboru, dramatického souboru předčasně dospělých chlapců. Tohle je náš nejlepší člen, Elík. 12 let, prosím. Nevěřil byste, je to
1: skutečné?
0: Ano. My jsme založili nadaci a potřebujeme nutně finanční podporu. Víte, chlapec nám překrásně recituje Baudelaire. 3,5 hodiny to trvá, je to něco přenáší. Ne, teď ne. To bychom to byli opravdu velmi dlouho. Víte, a potřebujeme nějakou jistou finanční injekci.
1: Rozumím. Samozřejmě. Ano. Samozřejmě.
0: Elíku, já to věřím.
2: No. Uvolníme. Jo? Přemýšlejte o tom. Jo? Hop.

0: Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně a takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě. Víte, třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to jde takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Ta by tam nedržela samozřejmě, ta by těma nicama unikala, víte, to bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhý a zase z druhého, různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária, a tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem vám tak udělal, ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec tam v té kleci, víte? Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
1: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.
2: Vážení přátelé, já jsem tu cenu dostal za nový eroticko-publicistický pořad, který je obdobou toho známého pořadu Peříčko, že ten můj se jmenuje Brčko, že? Neuvádí ho paní Štefánková, ale uvádím ho já, že nakonec jste to viděli v té ukázce,
1: právě,
2: že?
1: Pardon. A
3: nezlob se, nám to nějak nevyšlo.
1: Neviděli.
3: Nemohl bys nám to ukázat live?
2: No není problém, není problém.
3: Ivan Mládek, live!
2: Vážím přátelé, abych si pozval nějaké ty hosty, že pošlete mi sem nějakého chlapce. Jak se jmenuješ, chlapče?
4: Já se jmenuji Jenda.
2: To je Jenda, tohlento, to je Jenda. Jak se jmenujete, slečno?
5: Lenka.
2: To je Lenka, tohlento, Lenka. Ne? No ještě by to chtělo, jednoho chlapce tady. Jak se jmenuješ?
4: Ivoš.
2: To je Ivoš. Pánové a slečno, abych trochu navodil atmosféru, tak vám třeba řeknu úvodem takovou eroticko-medicínskou příhodu, že takový starší pán přijde na urologii, že a ptá se té paní uroložky, té paní doktorky, jestli bere ty kartičky od zdravotní pojišťovny, jestli uznává ty kartičky. A on říká, no samozřejmě, co vám chybí, no, nemám erekci. A to nevíš, co to je. Říkám, tak slíkněte se, tak se ho nějak dotkne, ale všechno je v pořádku, protože vás jste zdravý. No já jsem to nechtěl hnedka říct, já sice mám erekci, ale nemám ejakulaci, že jo. Tak klidně se jako dělá rukou a tak je to v pořádku, všechno, říkám, slobnete, vy jste úplně zdravý, klidně můžete jít za prostitutkama do nevěstince. Říkám, no a tam neberou ty kartičky, jo. Tak to byla taková...

0: Lahý teplý vánek a vlny šplouchaly. V korunách stromů cvrkaly cikády.
1: Cikády.
0: Byla tam taková vysoká tráva, ideální místo pro první sexuální zážitek. Prožil jsem krásnou noc a do kempu k rodičům jsem se vrátil, až když už svítalo. To víte, rodiče, ty se báli, jestli se mi něco nestalo, nebo jestli jsem se nestratil. No ale když viděli, jak jsem celý uválený a jak mám blažený výraz v obličeji, tak asi si hned věděli, cokoliv uhodilo.
1: Víte, a vy jste říkal, že vám bylo teprve 13, a to vlastně vaše partnerka byla starší, že?
0: To bych neříkal.
1: Jste byla o mnoho starší, že? To řekněte, kolik jí bylo. Nestýte se v brčku, můžete říct všechno. Kolik bylo té slečně, té ženě, co s vám byla v trávě u moře?
0: Tam žádná nebyla, já tam byl sám.
1: Psal se, má někdo... Takových zážitků já měl. Helejte, má někdo nějaký zajímavější sexuální zážitek třeba v té bratce? Jak vypadala vaše partnerka, nám řekněte třeba.
2: To byl normální blázen. Opravdovský blázen. Taková drobná, štíhlá a vážila 150 kg.
1: Zase, jak mohla být drobná, štíhlá a vážit 150 kg?
2: No vidíte, jaký to byl blázen.
1: Jo, tak to myslím, z vás to nebaví, slečno. Tady spíte klidně. Vám se nelíbí moje brčko? Lejte, slečno, jak se odehrával váš první sexuální zážitek?
3: Já jsem ještě žádný neměla.
1: To vás nepovíte při vašem věku, že jste neměla žádný sexuální zážitek, prosím.
3: Ne.
1: A nepovídejte, prosím.
3: Ne,
1: prosím vás, to ani žádný opilej s váma nic, ačkoliv já se nedivím tedy, ale prosím vás, ani žádný chlap třeba, když jste jela stopem s váma, nezajel do lesa?
3: To jo, jednou.
1: No víte.
2: Ten musel být ožralý.
1: Víte, a budete se tak vyprávějte o tom, vy jste souhlasila?
3: No ano, souhlasila. No. Já sama jsem chtěla.
1: Jo. A líbilo se vám to?
3: Jo, strašně.
1: Hlejte, a na co on na to, co dělal? Jak se tvářil?
3: Křičel na mě, dělej, spěchám.
1: No a co vy? Co vy jste dělala?
3: To neřekli.
1: A jen to řekněte, prostě já se brčku, že tedy řeknu, co jste dělala? No,
3: no kakala. No.
1: Dneska se stava tady teda. Hlejte, tady vy s tím Rumněncem, doufám, že u vašeho druhého sexuálního zážitku už byla nějaká žena.
0: Ano, byla. Bylo to zase shodou okolností na břehu moře a nějaká žena mě tam přistihla.
1: To je beznadějný případ. Hlejte. Teďka vy, doufám, že vaše druhá partnerka už byla normální, že?
2: Ano, byla krásná, mladá, inteligentní. Byl jsem do ní zamilovaný až po uši.
1: No, doufám, že váš druhý sexuální zážitek se také odehrává v nějakém romantickém, politickém prostředí.
2: Ano, v bordelu.
1: Hlejte, slečno, ještě vy, já taky něco řekneme. Vy opravdu jste neměla žádný sexuální zážitek?
3: No, jednou.
1: No, tak kde to bylo? Povídejte.
3: V práci.
1: A kde pracujete?
3: V nemocnici v Motole. Jako píchačka injekcí.
1: Jo, hlejte, a no a s kým to bylo? Povídejte.
3: S jedním starším pacientem.
1: A jak to, tak povídejte, jak se odehrává ten zážitek?
3: Já o tom nerada mluvím. Bylo to znásilnění.
1: A psal jsi, kolik mu dali, kolik dostal za to?
3: On nic, já jsem si šla sednout na 2 roky.
1: A psal jsi, nepovídejte, ale... Prosím vás, říkal jste, že to byl starší člověk, prosím vás, on se nechal.
3: V narkóze se nechá každý.
1: Prosím vás, stejně mi to divné, pojďte se, když muž nechce, nebo respektive když spí, tak se to ženě nikdy nemůže podařit, že?
3: Jste si tak jistý, že jsem žena?
1: A je, tak já jsem to... No, hnedka mě byla nějaká divná, nebo je to nějaký... kluk, nebo co na té

0: hrozný.
1: Pacient.
0: To je hrozný. Člověk by se bál do nemocnice dneska.
1: To je hrozný. Jde na nemocnici na operaci slepého střeva, daj mi narkózu, usne jako normální, hezký, šťastný ženatej kluk a probudím se jako buzerán.
0: No ale to je, no,
1: to je pane zdravotnictví.
0: No, to je hrozný. Tak
2: no, vážím, já si platím 5 000 no, měsíčně.
0: Tak vážím, přátelé. Brčko se mi nějak vymklo z ruky, radši ukončíme, jo.
3: Tak se podívejte, pane Růžička.
4: Ano, prosím.
3: Uklidněte se.
4: Ano, prosím.
3: Pane Růžička, vy jste obžalován z toho, že jste dne 5. června roku 1986 v Přímé ulici v Praze 5 v domě číslo 27/1901 na domovní chodbě udeřil do hlavy pana Antonína Ptáčka bytem tamtéž. Jako vaše advokátka musím vědět všechno a proto bych ráda, kdybyste mi odpověděl ještě na pár otázek.
4: Ano, prosím.
3: Čím jste pana Ptáčka udeřil?
4: No, čím jsem jako majznul, jo? Bádzamrem.
3: Co?
4: No, kladivem.
3: Ano. A co bylo dál?
4: No, dál jsem omdlel. Hrůzou. Já jsem ještě nikdy nikoho, rozumíte, ne tento, to kladivé.
3: Ano, já to chápu, pane Růžička. Můžete mi říci, proč jste to udělal? Z psychiatrie vám vydali osvědčení, že jste byl plně při smyslech. Žádná duševní porucha, žádný náhlý zkrat.
4: Máte těžký, paní doktor. Totiž v našem domě to od nepaměti chodilo tak, jo. Ženský měli vyhrazenou chodbu, dvorek a prádelnu. Tam se jako scházeli, kecali, no, hovořili, rozprávěli, no. Aha. No, znáte to, no.
3: Ano, chodbu, dvorek, prádelnu a prosím vás, pokračujte.
4: No a my chlapi jsme se scházeli jako u černýho vola, po práci teda, samozřejmě, že jo, po práci.
3: Samozřejmě.
4: Ano, no černý vůl je hospoda, promiňte, hostinec, no.
3: Pane Růžička, já vás ujišťuju, že jsem si ani na vteřinu nemyslela, že černý vůl je cukrárna. Prosím vás, pokračujte.
4: No a pak se do našeho domu nastěhovali oni jako Ptáčkovi. No aha. Víte, to jste ještě neviděla.
3: A co, nebo no, koho?
4: A je to Ptáčka, víte, aha. Ne, to nejde. Já na ní opravdu nemůžu ani myslet.
3: Pane Růžička, když jste měl tolik síly praštit pana Ptáčka kladivem do hlavy, tak byste měl mít také tolik síly se na ten svůj čin upamatovat, ne? On vás ten pan Ptáček nějak provokoval?
4: Mě? Co mě? Všecky chlapi v celém domě.
3: Aha. A čím vás ano, provokoval?
4: Čím? No vy se furt tak ptá, to máte těžký, no. On tak vrněl, víte.
3: Ale pane Růžička. Přece někoho nepraštím kladivem do hlavy jenom proto, že onen dotyčný vrní.
4: No jo, vrní, ale on opravdu vrněl. No vy jste se viděl hlavně slyšet. On vrněl při uklízení, při nákupu, při mytí oken. On to byl takový skřítek pořádníček, víte? Víte, co to udělal s našima ženskýma? Ani k černýmu volu s náma nezašel, prej, že pivo nepije. No,
3: takže to. Vás pan Ptáček provokoval svým, jak bych to řekla, spořádaným manželským životem,
4: ale
3: že?
4: To ne, prdlajc, ne, promiňte. No, on byl zkrátka jiný, víte, no. A my ho měli od těch našich ženských denodenně na talíři. Hele, Ptáček dneska umel schody. Ptáček stál ve frontě na Merunky. Ptáček vyklepal koberce. Ptáček vytapetoval celý byt a tak pořád dokola. No, kdo to měl vydržet? Do té doby, prosím, než se k nám nastěhovali, my jsme měli krásný manželství. A najednou prásk, pic, bim, kozu do vazu, přijde takový trpaslík a zničí pohodu rodinného krbu.
3: Ano, já vám rozumím. Ale teď ještě jednu otázku. Vy jste se na přepadení pana Ptáčka nějak připravoval?
4: No, připravoval, no to ne, to ne, no, to bych se na něj připravoval. Já jsem sloukal za barákem králíkárnu, jo. My máme u domu takový zahrádky, no některý partej tam mají králíky, my tam měli oni kozu, předtím kozla,
3: pane
4: on byl cejti, dali jsme to
3: pryč. Pane no. K věci.
4: Ano, no, tak jsem sloukal králíkárnu, jo. No a když jsem jí slouk, tedy jako tak popil potah, tak jsem šel domů.
3: A to kladivo jste měl sebou?
4: Jo. Teda já nechci říct, že by se v našem domě nějak kradlo, no ale jistota, ono, s kladivem je metodicky lepší, znáte to, no, ten nemá to, ten zase ono, no, kladivo se hodí
3: jistě,
4: vždycky, ne.
3: Jistě, pane Růžička, No, ve vašem případě bohužel.
4: No, vidíte, no a na chodbě jsem ho potkal. Trpaslíka, ptáčka. Nes nákup a vrnil štěstím. Já jsem myslel, že se v tu chvíli zblázním.
3: A to jste měl udělat. Byla by to pro vás polehčující okolnost.
4: Jo, udělat. Předtím luxoval, pak vyšel prádlo a teď si vrnila nes dvě tašky nákupu. Ve mně se to všecko tak nějak sevřelo. Víte, co se mě dělá? Tak jsem ho vzal tím kladivem přes makovici, no a pak jsem ondal. Paní doktorko, prosím vás, co je s ptáčkem? Co se s ním stalo? Kolik myslíte, že jako vyfásnu? Jako kolik dostanu?
3: Rozbil jste ho. Paní Ptáčková vás žaluje pro náhradu škody. Pan Ptáček byl totiž robot.
5: Myslíte, kolegyně, mentolový bombonek?
6: Je, to já ráda.
5: Z krabičky, tak si nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak bude to silný. No, haminky.
6: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
5: Já, skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
6: Polena, co?
5: No, až do buchví kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
6: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
5: Jo.
6: Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
5: Prosím vás, dejte pokoj.
6: No nedělejte pokoj. No, neznal ten slavný Janův výrok, tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
5: Prosím vás, to je zajímavý.
6: No jo, takhle se otočil.
5: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude, víte.
6: No na co by říkal jistě, Bohdal, když za ním stál Bohdal.
5: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
6: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
5: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám. Víte? To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Jo. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med. Ujala jste se mě...
6: Rozťáku! Když... Vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
5: Že bych se mejlil?
6: No jistě.
5: Kdy jste se narodila podle vás?
6: Co je vám potom?
5: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
6: Ale uklidněte se. Až mě letos bude...
5: No.
6: Až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let.
5: No
6: a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velké.
5: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
6: Proč?
5: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
6: Z čeho? Z toho dortu?
5: Ne, z toho horka, z těch svíček.
6: No teda. Já.
5: Pravíste, víte?
6: Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamovala.
5: No, ale právě kdy. No,
6: co kdy?
5: No, kdy a kde jsme se seznámili.
6: Ale to je právě to, co já nevím.
5: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
6: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
5: Nebo tu kupku jetele, ano.
6: No.
5: A teď je to jedno, prosím vás.
6: Ale není to
5: jedno,
6: mě to mrzí. Mě to mrzí.
5: Jednou se známe a hotovo.
6: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo, kdybyste mě neznal?
5: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
6: Víte, pojďte si to zkusit, jo?
5: Jak zkusit?
6: No já to vidím takhle, jako já, že já se tady budu jako procházet, jo?
5: Tady,
6: a vy mě najednou uvidíte.
5: No
6: nebo
5: jo,
6: vy mě
5: jo.
6: uvidíte, no to je... oslovíte mě, jo? Jo, tak no, jo, já už se jako procházím, jo?
5: A není to blbý?
6: Ale blbý. Já už se jako procházím.
5: Halo, pane. Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
5: Promiňte, že vás oslovuju,
6: ano.
5: Paní, ale já vás neznám vůbec. A právě vás oslovuju, ačkoliv vás neznám, a vy mě taky neznáte.
6: Já vás taky neznám.
5: My se prostě neznáme.
6: Ne, my se neznáme.
5: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
6: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůně.
5: Švagr.
6: Já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
5: No.
6: No.
5: No jo. Tak. No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
6: Vy jste pravděpodobně štverák, víte?
5: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka,
6: záminka
5: madam, no, abych chápu, se s váma mohl chápu. Seznámit, rozumíte? Ano, takže už se známe.
6: Ne, ale já jsem přislychla vaše jméno.
5: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
6: Vy jste ho neřekl.
5: Pardon, já jsem ho neřekl.
6: Ano, prosím.
5: Já se jmenuji Dvořák.
6: Ano, Bohdalová.
5: Co mám dělat?
6: No tak,
5: jo. No. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
6: No jistě.
5: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás vodníku znám, poslouchejte, paní.
6: Třeba mě znáte z biografu.
5: To co? Je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
6: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
5: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím z kterého teďko.
6: No to je jedno.
5: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
6: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
5: Často, ano, jako když vás slyším, denně mám pocit.
6: No jistě.
5: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
6: Ukončete výstup a nástup,
5: ne,
6: dveře.
5: Tak,
6: no
5: tam
6: prosím
5: buď,
6: vás,
5: ne,
6: ale opravdu to.
5: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete,
6: Bohdalová.
5: Já si to napíšu a zeptám se někoho, víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
6: Vy jste Novák, víte, nebo Hora.
5: Dvořák.
6: Dvořák.
5: Já vám dám navštívenku.
6: Ano, prosím. Když budete tak láska. Děkuji. Judr Kamil Berka.
5: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, já mám totiž skotský předky, víte? Moje babička byla rozená black and whiteová.
6: Black and white, jo, tak dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
5: No, tak ho uvedem.
6: No, prosím.
5: Děkuji. Jo, tak. Anglické diskotékové zpěvačky Duo Lips.
7: Vážení přátelé, já se domnívám, že bude vhodně, když vám nejprve ukáží svého datla. Zdánlivě obyčejný normální pták. Jak jste viděli, 10, 10, stovku, některý i víc. A přesto to byl můj učitel a stál u kolébky mé velké kariéry. Dneska již nežijem. Je víc spaný, jak vidíte. Vážení přátelé, já než přijdu k samotnému výkonu, rád bych vám řekl několik slov o svém životě, jen tak rástinu, jen tak kratonce. Já jsem se shodou okolností narodil v Křivoklátských lesích jako dítě, kde byl můj strýc, tam byl tchořem. Postem. A už jako malé dítě u prsu, jako ciciak, jak se to řekne česky, kojenec. Jako kojenec jsem projevoval veliké imitátorské schopnosti. Moje tetička se mnou pravidelně jezdila do křivokládských lesů, krásných, hlubokých lesů, provoněných friskyřicí, a tam by takhle furt rumplovala kočárkem, takže já jsem stejně spát nemohl. Pozoroval jsem okolí, jestli někdo nepůjde, on nikdo nešel, tak jsem začal z dlouhé chvíle napodobovat mouchy. A tak to vlastně začalo. Já jsem velice jako malé dítě napodoboval drobný hmyz. Já si vzpomínám, já jsem takhle byl v kočárku, jsem takhle ležel, někdy seděl a po levé straně jsem měl hračky. No, rozumějte, hračky tenkrát. Dřevěnou špůlku a pár hadrových knoflíků. Kde pak tenkrát? Chrastitko, tenkrát? Chrastitko. Já jsem chrastitko. Chrastitko, já jsem vůbec nepoznal. Oni dokonce nevíme, jestli nějaký ty chlapečkové byli taky chrastitce. Promiňte. Promiňte mi moji slabost. A po pravé straně mi... Po pravé straně mi vysel dudlík, na kterého jsem uměl vynikajícím způsobem napolo mi čuláka. A se po mně teta několikrát ohnala. Ona to nebyla teta, ona to byla maminka, no ale... Já jsi říkal, teta, až jsme byli na samotě, tam na tom tak nezáleželo. V 6 letech jsem uměl fenomenálním způsobem napodobit prase. A sice tak, že mě jednou strejda zavřel do chlívka, vůbec nechtěl věřit, že jsem člověkem. No tak, ten tak pro zasmání. Potom už přišli ptáci. To byla jiná. Ve 12 letech jako mě říkali, že jsem zázračné dítě, protože jsem jediný dokázal napodobit sluku. To se napodobuje velice těžko, tak ono je furt vztahu. Tak pozná se snadno, protože se jí nevykuchaná, ale napodobit sluku, ona ta nesedne, to znamená, musel jsem být pod ní, špicovat uši a poslouchat, a teď vám tam sem tam proprčí brabec a máte z toho chaos. Já jsem byl dokonce zván na zámek knížete Hohodloha, když stáhli sluky, jenom když stáhli, jinak jsem tam nechodil, pak ono se teďka ukázalo, jaký to byli prvníci. No a potom už nastala ta chlopotná cesta k mistrovskému titulu, o tom bych se nerad šířil, ač tam byl dost utrpení v tom bylo. Já jsem mnohdy nejet, ne že bych neměl co, ale prostě nervy, budu mistr. Skutečně mi. Skutečně nakonec na tom švýcarském bienále jsem obdržel mistrovský titul.
8: No, ale já jsem nespich. Ne, já jsem nespich. Já jsem to tady doma tajil. Já jsem dělal jako spíš, že neumím vůbec nic. Teď pracuju ve výzkumu.
7: Já mám zakázku od našeho safari. Budu imitovat pštrosí samici. Jak vy jste víte, pštrosí samice je pták velice stydlavý a plachý. A její milostný trenek je tak slabý, že ho samic mnohdy přeslechne. A nebo ho nevzruší, jako nerozdivočího pořádně, a ono má potom podá jenom jedno vejce. A my bychom to s inženýrem Wagnerem rádi dotáhli na dvě. Tímto zdravím pana inženýra. A chtěl bych vyzvědět, že ty tretry už jsem sehnal. Ona totiž trosí sami se dokáže běžet až 80 km rychlosti. Takže se budu muset trochu přizpůsobit. No, a teď už bych rád přistoupil k výkonu. Jenom bych chtěl upozornit, že Racka neumím. Ne, že bych se ho nemohl naučit, ale já v Bulharsku jsem potkal jednoho Racka, to vám byl takový blbec. Takhle po nábřeží jsem šel, on tam seděl na kameni, ale na něj koukám, ještě si tak v duchu říkám, tebe bych si mohl taky střihnout. Tebe nemám, ale on to byl hechtarý, on se vám hechtal a jako blbec. Po mně se dala od vody zima, tak jsem šel domů. Ten tak pro zasmání. Teď bych si dovolil konečně už tedy, jak si ovšem upozorňuji, že jak si nehodlám zde pořizovat nějakou zvukovou fotografii, to jste jistě ani nečekali. Já jako malíř, který taky nemaluje jenom to, co vidí, ale to, co cítí, a jsou velice důslední někteří, já znám dva, ty malují, jsou krajináři. Ty malou výhradně v noci vycházejí do polí. V noci, aby nic nerozpiloval. Tak já, podobně jako oni, já budu, nebudu napodovat to, co slyším, ale vybrž to, co cítí ten pták. Při vzletu, při přistání a tak podobně.
8: A jenom už, abyste si nemysleli, že mám jenom jednoho ptáka zacvičeného. To si můžete říct každý svého ptáka, já vám ho napodobím. Tak bych prosil, ovšem hezky rychle za sebou. Tak první tak. Kdo si zvolí nějaký ptáka?
9: Vrána.
8: Vrána. Jo, vrána, to je takhle. Další. Tak.
9: Špaček.
8: Další. Ještě jednoho. Křivan. Je, pardon, se to smálem. Vidím, že se vám moje produkce líbila. Napodobil svého psa Rolfa, který mě celý život doprovázel. Ovšem už ne tak umělecky náročně, jen tak realisticky, tak jak skutečně ten pes to. No já musím si kleknout, aby ta iluze byla dokonalá. Páč pes normální mála u vás i tadyhle. Rolf byl větší, tak bude stačit asi takhle. Prosím, Michal, absolutní klid. Haf! Haf! Haf!
10: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
11: Cože?
10: K vašim 80. narozeninám.
11: Jakých 80? Mně je teprve 70.
10: Ano, vaše lordstvo ráčilo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není-liž pravda.
11: No, 1906, to jsem se narodil.
10: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
11: 70.
10: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
11: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
10: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
11: 3.
10: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
11: Ne, jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
10: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
11: 3 ženský.
10: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
11: Co to?
10: Kolik tygrů jste ulovil?
11: No tak asi tak 150.
10: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama, chceš? Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže?
11: No, to se mi taky jednou přihodilo.
10: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
11: No, to bylo jednou v červenci, asi také před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
10: Aha. A vy jste neměl pušku?
11: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
10: Ano, a co se stalo potom?
11: Koukal na mě. Já na tygra.
10: Ano, ano.
11: Dlouho se žádný z nás nemohl pohnout. Potom náhle krve lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
10: Zařval, ano.
11: A kráčil blíž a blíž.
10: Ano, blíž a blíž.
11: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
10: Do vás?
11: Ne, do mě, do země, do země. Povolil očima a chystal se skočit a pot.
10: Potom, co se stalo?
11: Potom, ano. Potom skočil.
10: Skočil. Ježišmarja, a co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
11: Co to? No, co to?
10: Něco jste musel udělat.
11: No, jak on skočil?
10: Ano.
11: Tak jsem šel dál. Teda myslím k další kleci, tam byl papoušek.
0: Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ?
9: No, těm, tam se dívej, sakra, nevidíš.
0: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
9: Co?
0: Ten malej takovej, ten, no.
9: Kaiser.
0: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A ten je. Co?
9: Co? A ten Blábus.
0: No, Blábus. To je takový jméno. Blábus. Jak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
9: To vím, to já nevím.
0: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš prdlajc přes ty vlasy, dej si to z čela. Ty. No, ten jeden v černým, druhý bílým a já si před tenem koupil barevný televizor. Tak na co?
9: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
0: Co, proč já bych
9: no, udělej nějakou zábavu. Legraci pořád, tady povídáš, tak udělej legraci.
0: Jsem šašek jako oni, nebo co?
9: Ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
0: Hele, bude... nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
9: No to já nevím, no tak...
0: Už nikam nepůjdu.
9: Hele, tak tečko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
0: No tebe, viď, budu bavit, ne?
9: To já nevím, tak...
0: No, tebe.
9: Máš řeči, tak...
0: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor. A lepší, rozhodně lepší, než tam u nich, víš? To je taky. Jistě, to by mě taky zajímalo, víš? To by bylo, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody, ten když má den, ty jeho frky, ten by tam měl být. To by byly programy. To by byly,
9: víš? Víš, je zavřené.
0: No, jistě. Proto tam taky není.
9: No hele, tak taťko, hele, tak si tady stoupni a udělej legraci.
0: Ale prosím
9: tě,
0: taky.
9: Hodnej, ty... udělej legraci.
0: Ale prosím tě, z té Prahy si přijel, člověče, no, úplně jak zjančené.
9: No, taťko.
0: No tak.
9: Tak se nenech pobízet, jeď. No, stoupni si a...
0: No? Ty seš taky, víš. No tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Jo, bych si stoup, jak to dělal Franta. Počkej.
9: Co to je?
0: No to byl králik. No, co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám svůj humor.
9: No to koukám teda. No.
12: Já jsem vám to říkal, všem divákům se prostě nezavděčíme. To Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák měli štěstí na jinačí typ diváka.
13: Mohl by nám pan Smoljak a pan Svěrák vyprávět nějakou veselou příhodu z natáčení?
14: Ano, tak my jsme si připravili veselou příhodu z natáčení o... Ano, to vlastně není moc veselý. Nevadí, že to nebude veselé?
13: Nevadí, hlavně, že to bude příhoda z natáčení. Ano, tak...
14: My jsme si připravili příhodu z natáčení... No, to vlastně ani není příhoda. Nevadí, že to nebude příhoda?
13: Nevadí, hlavně, že to bude z natáčení. No.
14: Tak my jsme si připravili... No, to není ani z natáčení. Nevadilo by to?
13: Nevadí, hlavně, že to bude.
14: Ideální televizní divák, nic mu nevadí.
15: My jsme vám chtěli říct, nesuďte herce podle vizáže. Protože někteří vypadají inteligentně a skutečnost je úplně jiná.
16: Ano. Například tady Ladislav Smoljak. On vypadá jako Einstein. Ta podoba tady skutečně je. Ale kdybyste vzali ty jejich mozky a dali je na váhu...
15: To je skutečně nepoměr. Já jsem si tuhle dal hlavu na váhu. Máme doma takovou, manželka na tom váží mouku. A to jsem měl těžkou hlavu. A to byste neřekli, co já jsem za těch posledních 10 let schodil. No a nebo tady Zdeněk Svěrák. Pořád hraje doktory, protože vypadá jako inteligent. A ve skutečnosti... Ano, ve skutečnosti je... No takhle, podívejte se. O hercích se nedá říct, že jsou hloupí. To ne. O hercích se říká, že jsou naivní. A nebo ještě odborněji, že jsou inzitní. A Zdeněk Svěrák je tak inzitní, jako... Čemu bych to tak mohl přirovnat?
16: Jako patník.
15: Patník, lepší.
16: Štoudev.
15: No, štoudev taky.
16: Putštok.
15: Ano, to je to správné slovo. Zdeněk Svěrák je inzitní jako putštok.
16: Ale zase... Na druhé straně máte herce, kteří nevypadají chytře, ale jsou. Ano. Například Luděk Sobota.
15: Ano, Luděk Sobota tu dneska není, takže si nemusíme brát servítky. On je už od pohledu vysloveně inzitní. Když například nastoupil na umístěnku do svého prvního angažmá a přišel se představit svým kolegům, nechtěli věřit, že to je nový herec.
16: Mysleli si, že je to nový ředitel.
15: Málo kdo také ví, že Luděk Sobota je už vystaven v Národním muzeu. My jsme si ho vypůjčili. Tato loutka pochází z dílny jihočeského řezbáře Roubíka a je v depozitáři muzea už víc než 100 let.
16: Ano, čili byla vytvořena dlouho předtím, než se Luděk Sobota vůbec narodil. Vysvětlení je jednoduché. Ta tvář to je takový substrát všech těch venkovských prostáčků, jak je poznal v těch zapadlých výskách.
15: Kde se ženili příbuzní s příbuznými.
16: Bratři se sestrami.
15: V Sokole třeba.
16: Čili Luděk Sobota jako jediný herec na světě bavil diváky dlouho před svým narozením.
15: Ano. Ta zábava byla celkem prostoduchá, měl těžkopádné pohyby, ano, tupý úsměv. Tupý úsměv v nehybné tváři, jak myslí prostě na ty buchty, že...
17: Nazdar, kluci. Tak mě tady máte.
16: Jako Smoljak umí napodobit i hlasově. Ano, přesně takhle on se směje.
15: Nazdar, Luďku. My jsme tady zrovna o tobě.
17: Co to je? To je princ, jo?
15: Tak, ne, to není princ.
17: Já myslel, že je to princ, když je tak hezký.
15: Tak mohl by prince hrát, když už by jenej nebyl.
16: Luďku, kde se tady bereš?
17: No já jsem se díval na televizi.
16: Se díváš na televizi s kladivem?
17: Jenom na Silvestra. Já totiž vždycky na Silvestra převěšuju obrazy.
16: Aha, věšíš si ty nové obrázky, co jsi dostal k Vánocům?
17: Ne, já mám pořád stejný obrazy, jenom je převěšuju na jiný místa.
16: A proč to děláš zrovna na Silvestra?
17: No, aby u nás v novém roce byla aspoň nějaká změna.
15: Takhle velkým kladivem ty přitloukáš obrázky?
16: No.
17: Já všecko přitloukám velkým kladivem. Přátelé, zásadně doporučuji velké kladivo. Podívejte se, malým kladivem se můžete klepnout do prstu, když si přidržujete ten hřebíček, jo. Zatímco velké kladivo musíte držet nutně oběma rukama a nikdy se do prstu nemůžete klepnout.
16: Víte, no, ve skutečnosti málem Edison.
17: Ano.
15: A Luďku, čím se přidržuješ ten hřebíček?
17: Hřebík přidržuje manželka. Další výhodou je, že takhle velkým kladivem můžete přitlout hřebík jednou ranou, když se trefíte.
16: Ale vidíš, Luďku, to bych do tvé ženy neřekl. Oni se říká, že si to nechá líbit. Oni se říká, že je hlavou rodiny, že ve všech důležitějších rozhodnutích má prsty tvá žena.
17: Ne. Moje žena má prsty v sádře. Víte, ono totiž, než se kolikrát do toho hřebíku trefíte, to byste často spotřebovali i tři manželky. Tadleta ta už je taky zralá na výměnu. Pořád dělala, že prej má zájem o umění a najednou žeprej už by tě nechce žádný obrazy.
15: A Luďku, kolik už tohle kladivo rozbilo manželství?
17: No tak já nevím, já ho totiž taky půjčuju.
16: A, takže je to výkonné kladivo.
17: To je. Já mu taky říkám kladivo na čarodějnice.

0: no, když jsme tenkrát hráli co ho.
1: Good morning, je krásné pozdě vstát. Good morning, si
0: přát. Kde mi vždycky chybí, sliby, chyby Mississippi.
1: Ránem rán, ta show jde dál, i herci v ní dál jsou. A právě tím v ní zvítězí, že s dobrou náladou.
0: Mám rádi dou!
1: Good morning,
0: žít krásné nám se zdá.
1: Good morning,
0: good morning.
1: Bonjour,
0: bonjour.

0: Jestli sportovci něco opravdu netrénují, tak jsou to rozhovory s novináři. Jeden takový vám nabídneme. Jde o rozhovor mistra světa v gum game plivingu, tedy v plivání žvíkací gumou do dálky.
1: Dobrý večer, Václave, postup si na značku, prosím tě, tady.
2: Já mám trému.
1: Z toho si nic nedělej, trému máme z nového roku, všichni, Václave. Tak, Václave, půjdeme hned k věci, ano? Jak dlouho už závodně pliveš?
2: Asi takhle. Já plivu závodně již 9. rok, ale v současné době pro vážné zranění jazyku jsem s aktivní činností musel přestat. Ale věřím, alespoň podle slov našeho sportovního lékaře, doktora Ervina Fialy, že se během příštího měsíce k aktivnímu plivání vrátím a proplivu se zpět mezi naši elitu. No.
1: Václave, budeme ti držet palce, ale řekni nám, jak vlastně k tvému zranění došlo.
2: No asi takhle. Při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah.
1: Počkej, tomu nerozumím.
2: No asi takhle. Že při přípravě přeboru Příbrami jsem přetáhl nápsah a jazyk doletl dál než guma.
1: No tak, hlavně, že se našel a že je zase na svém místě. Václave, ty jsi taky trenérem, pokud vím, a neplivajícím kapitánem ženského družstva. Řekni nám upřímně, je nějaký podstatný rozdíl mezi ženským pliváním a mužským pliváním?
2: Asi takhle. Čím je závodnice jako žena vyspělejší, tím více handicapována. Protože když stojí za odplivovací čarou, nesmí přečuhovat. Tím se jí totiž logicky zkracuje délka doplivu.
1: A Václave, ty jsi nám v minulém roce na mistrovství světa nečekaně vyplivl stříbro. No ne, skromnost stranou, Václave, ne, to je úžasný výkon. Co borci z ostatních zemí?
2: No asi takhle. Proplivat se mezi světou elitu je skutečně velice těžké. Současný mistr světa, eskimácký borec, vejky plivuje, je skutečně světová jednička.
1: A či myslíš, že je to způsobeno, Václave?
2: No asi takhle. Já bych řekl jednak tím, že plivujář je, jak žije v zemi věčného ledu, tak má možnost plivat prakticky na všechno. Ale hlavně tím, že má šťastně narostlou hubu.
1: Jak šťastně?
2: Jako lauf, no.
1: Myslíš jako hlaveň? A dá se nějak tento náskok plivujit honit?
2: No asi takhle. Já bych řekl, že já osobně každý den po tréninku, když přijdu domů, tak si na dvě, někdy i na 4 hodiny natahuji hubu na kopyto.
1: Snad to přinese výsledky, zatím se mi zdá, že si kopyto nasazuješ obráceně. Václave, co je podle tebe pro borce gum game plivingu vůbec nejdůležitější?
2: No, asi takhle. Bezvětří a dobrá guma.
1: No tak bez větří toho máme jistě dost, ale možná s kvalitní gumou budou někdy drobné potíže. Jakou gumu používáš při závodech a jakou při tréninku?
2: No asi takhle. Já jsem začal plivat s americkými gumama a v současné době plivu s holandskýma gumami. Ale při vlastním tréninku ve vrcholovém středisku gumu nepoužíváme, používáme náhradní střelivo.
1: Náhradní střelivo? Asi kvůli úspoře, že?
2: No asi takhle. Ano.
1: A Václave, o jaké náhradní střelivo se tedy jedná?
2: No asi takhle. Zkoušeli jsme všechno možné, co příroda dá. Ať už to byly šípky, ať už to byly trnky, ať už to byly bukovice, ale nakonec vítězily kozí antiperle.
1: Kozí antiperle, co to je?
2: Bobky.
1: No to je trošku šokující překvapení, co tomu říkali závodníci, nereptali?
2: Tak, asi takhle. Nejprve jsme mektali, ale... Na schůzce družstva, kde nám situaci rozebrali a vysvětlili, jsme kozí antipele nejen pochopili, ale i přivítali a zároveň si dali závazek, že nám budou chutnat.

0: Pozadím každého silvestrovského programu jsou samozřejmě anekdoty. V poslední době jsou v módě anekdoty o blondýnách, ale vůbec nejoblíbenější jsou, a to nejenom u nás, ale třeba i v takové Anglii, vtipy o policajtech. Tenhle znáte?
1: Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna.
2: To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám.
2: To roztrhal na cimpr campr.
1: Říká, jak jsi to poznal?
2: To poznám, ne?
1: Já vím, no, ale jak jsi to poznal?
2: Od kdy má 50 koruna 3 nuly.
1: Ještě mi napadl jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká,
2: blbý, co?
1: Co?
2: No to je Silvestr.
1: Co jako?
2: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No, to je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
3: Je chlap v autě, zastaví ho policajt a říká, zastavte, zastavte. Vytočí v okýnku, říká, co jsem prosím vás proved. Pa, vy nevidíte, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, cože? No, že vám nesvítějí homogenní světla? Pa, snad halogenní světla, ne? A pane, ještě suvenýr.
0: Já jeden vtip o blondýnách si neodpustím. Blondýna se kupuje auto a ptá se prodavače. Prosím vás, a jezdí ten automobil rychle? No, 240 km za hodinu, dejte pokoj. Tolik kilometrů žádná hodina nemá. No, tak pojďme dál.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale.

0: Já umřu, já to nevydržím. To je moje smrta.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.

0: Pít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásně. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau.
1: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
2: Takže půjdu, mám jiného přítele.
1: Koho?
2: Dobrou knihu.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
3: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
1: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
3: Já tě mám facku.
1: Ale brouku.
3: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
1: Ale co to je s tebou dneska?
3: Já tě mám facku.
1: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku Elstosu.
4: V roli takzvaných nahrávačů Felixe Holzmana se vystřídala celá řada báječných kolegů. Nejčastěji s ním ale vystupoval František Budín a Viktor Maurer. Na Silvestra v roce 1984 se s ním u baru v Lucerně sešli oba dva.
5: Jo, vy jste mě před chvílí hledal? Tady říkal někdo, že jste...
6: Já jsem se jenom chtěl zeptat, vy neznáte náhodou nějakou hezkou hádanku?
5: Hádanku, jo.
6: Hádanku, kluk chce na mě vždycky hádanky, víte, všichni domů.
5: No jo.
6: A já žádnou neznám přeci,
5: no
6: že,
5: jo,
6: ale vy jste takový.
5: Co bych vám tak... Jo, tak třeba tuhle tu můžete hned hádat se mnou.
6: No, říkejte, já hádám taky
5: tak,
6: rád.
5: Tak kdo to je?
6: No.
5: Tak není to můj bratr.
6: Aha.
5: Není to ani moje sestra.
6: No.
5: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. Kdo to je?
6: Jak to bylo ještě jednou?
5: No tak, tak není to ani můj bratr.
6: Ani váš bratr, no.
5: Ani moje sestra.
6: No.
5: A přitom je to dítě mého otce a mé matky. No, kdo je to?
6: Říkáte, že to není ani máš bratr, že jo? To není bratr.
5: Ne.
6: Sestra to taky není, říkáte, sestra? Sestra to není?
5: Ale no tak.
6: Co? Sestra to ne, ne, ale to je těžká hádanka tohle, to je sakra těžká hádanka.
5: To se není těžká hádanka, to vám uhodne každé dítě.
6: Tak ještě jednou, tak říkáte, že to není ani váš bratr?
5: Ne.
6: Jste říkal, že jo? Není to ani vaše sestra? To není? Ani nějak, že by to byly třeba, to je ale těžká hádanka, to já neuhodnu tohle. A vy víte, kdo to je?
5: To víte, že jo.
6: A kdo je to teda?
5: To přece není z těžkého, to uhodne každé dítě.
6: No tak kdo to je?
5: To je logicky, podívejte se. Když to není ani můj bratr,
6: no,
5: ani moje sestra,
6: no,
5: a přece je to dítě mého otce a mé matky, no tak kdo to může být?
6: No jo, kdo to může být?
5: No. No to jsem já přece.
6: Vy?
5: No ovšem, že ano.
6: Jo, tak vy, no jo, vy
5: no,
6: jste samozřejmě, vy přeci, no. No jo. To jste přímo, vy jste to.
5: No,
6: to je pravda, já bych nikdy neřekl, že jste dítětem vaší matky a vaše otce.
5: No jo.
6: Jste měl ale štěstí, to vám řeknu, ale to je těžká, to je rafinovaná, no, to by tak hned někdo neuhod, to vám
5: to
6: řekl.
5: Není těžká hádanka.
6: To by tak hned někdo neuhod.
5: To vám uhodne každé dítě, to je tak.
6: Tomu nevěřte, to není také. Tak dávejte pozor, já to sválně tu hádanku dám tady tej slečně, jestli to uhodne. Dávejte pozor.
5: To není slečna.
6: Co?
5: To je pan
6: Řehulka. Ano, tak panu Řehulkovi to dám, toho slečnu panu Řehulkovi, jestli to uhodne. Dávejte
5: to zkuste.
6: Promiňte, že se tak do vás míchám.
7: Ne, nic, prosím.
6: Ale my jsme tady měli s kolegou zrovna takovou rafinovanou hádanku, víte? Já bych vám chtěl říct, jestli ji uhodnete.
7: No to zkuste, já mám hádanky strašně rád.
6: No tak
7: já
6: bych to vzal.
7: Řekněte se.
6: Tak,
7: no.
6: Řekněte mě, kdo to je?
7: Jo.
6: Není to ani nějak tady, že by to byl třeba tohle, nebo víte, takhle bratr, nebo to není, a ani sestra, ne, nic takového to není. A přece je to, to je právě ten, přece je to dítě, vlastní dítě de svých rodičů. Kdo to je, mě řekne.
7: No to já nerozumím, co tím máte na mysli. Jako
6: vidíte, nemá tušení, co vám říká. To není tak jednoduchý.
5: Si vás tomu musíte říct pořádně, přesně mu to musíte říct.
6: Přesně.
5: No, přesně.
6: Tak počkej, tak moment. Tak já vám to řeknu ještě trochu přesněji, ale abyste to snad to konečně pochopíte. Tak řekněte mi, co to je. Není to ani nějak, že by to byl tadyhle ten, nebo ta sestra, nebo bratr, nebo tak, víte, nebo žádný z příbuzných, nebo jo, to není. Kortchyně, nebo tak, to vůbec nepřichází.
7: Jo, jo, jo.
6: A přece je to, i když to není žádný příbuzný, je to dítě, vlastní narozený dítě se tady svých rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
7: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně tím chcete.
6: Rodičů, teda hlavně svý matky. Kdo to je, mě řeknete.
7: To se nezlobte, já nechápu, co vlastně

0: Otce a mé matky. Kdo to je?
1: To je hádanka, to je tak lehký, že se na to stydím odpovědět.
0: No prosím, tak prosím, kdo to je teda?
1: Samozřejmě, že vy.
0: Vidíte, nemá tušení, co vám říkal, to není, kde pak to přece nejsem já.
1: No všem, že to jste vy.
0: Ale kde pak já to právě nejsem.
1: No tak a když to nejste vy, tak kdo jiný by to byl?
0: No kdo to je? Tady pan Šlaušek. No vidíte, nemá tušení, co vám říkal. Oh.

0: Luděk Kopřiva, znamenitý komediální herec, pamatujete jeho Faráře z trilogie Slunce seno nebo baletního Mistra z básníků? S Dášou Veškrnovou si zahrál v silvestrovské scénce Baličova dcera.
1: Jsem Balič. To, co vidíte kolem mě, je balírna. Tady pracuju do umoru. Balím, balím, balím. Ale nedělám to pro sebe. Nýbrž pro svou dceru Rozálku.
2: Jsem Baličova dcera. Otec balí, tak jsem se potatila. Tu zbalím Dána, tu Švéda, někdy i Holanďana. Pokud není bludný, ale zámožný. Otec o tom nemá ani tušení.
1: Rozálka je neobyčejně šetrná. Dávám jí měsíčně 30 korun kapesného a ona si vám do 2 let pořídila norkový kožich, 20 šaty a osobní automobil Fiat. To potom člověk balí opravdu radost.
2: Tak jsem to zabalila. Zbalili mě. Neměla jsem to rozbalit tak nápadně.
1: Nešťastná Baličova dcera. Pro samé balení jsem jí nestačil jednu ubalit.

0: To, co prozradil na Marka Ebena Martin Dejdar, není žádná vymyšlená historka. To se skutečně stalo.
1: Ypsilonka, v které hrajeme spolu s Markem Ebenem, je ve Spálené ulici v Praze, což je několik málo metrů od ulice Perlové. Jistě nemusím vysvětlovat, čím je Perlová ulice proslulá, právě takovými slečnami, která tady před chvíli stála. No a jednou takhle po představení kolem 11. hodiny se Marek Eben se svým přáteli vracel domů, bydlí na Starém Městě, právě kolem této Perlové ulice. A na rohu stála jedna takováhle slečna, a když se Mareček blížil a poznala ho v té tmě na několik metrů, najednou se ozvalo: a kdo pak nám to tady jde? V tu chvíli Marek Eben zjistil, že možná půjde do tuhého. Zvedl límec, stáhl čepici do čela a když jí míjel, tak se ozvalo: no, no, Váleček nešoustá.

0: Silvestra k nám každoročně přijíždí oslavit celá řada zahraničních turistů, především z Německa. Většina z nich ale ku podivu neumí česky. To pak může nastat i takováhle situace.
1: Prosím vás, co nám to děláte? Co nám to děláte, prosím vás? Já vás od začátku sleduju. Vy se evidentně nudíte. Proč? Vysvětlete mi proč? Co tím sledujete? Ne! Ne! Jo? Ne! Kurt Hebel! Ano! Kurte! Jo? Jo? Zařídím, Kurte, moment.
2: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu mu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že? Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Jak se řekne strejda? Mein Ujo. Ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... Oh, mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flaxenbeizer. Und ich mache Zobaly vrabci, zobaly igelitové obaly. Das ist Klofenvogel, Klofen... Igelitische Futral. Jetzt ich singe für dich Song Linda.

0: Řekla by se, že otevřít láhev šampaňského přesně o půlnoci není žádný problém. Omyl. Divili byste se, kolik taková láhev skrývá všelijakých nástrah. A kolik lidí s tím zoufale zápasí. Já si myslím, že by to chtělo odbornou instruktáž. Zvlášť, když nám ji mohou poskytnout odborníci jako Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a Jiří Korn.
1: Přátelé, půlnoc se kvapem blíží. Určitě se vám stalo, jako každý rok, že jste neodbornou manipulací způsobili výbuch šampaňského buď ještě ve starém roce, anebo už hluboko novém. Abychom, prosím vás pěkně, společně vybouchli všichni v pravý čas, zkusíme si, jak budeme za pár chvil postupovat. Je to taková generální zkouška na půlnoc. Tak prosím vás, do půlnoci nám zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas.
2: 30 sekund.
1: Stále máme čas. Klid. Tančíme. Konverzujeme. Máme čas.
2: 20 sekund.
1: Stále máme čas.
2: 10.
1: Pořád máme čas pro vás, to prosím vás.
2: 8.
1: Neplatí,
2: 7,
1: neplatí
2: 6,
1: to.
2: 5. 4.
1: Klidu,
2: 3,
1: sáhneme.
2: 2. 1.
1: Prosím vás. Prosím vás. Pro vás je to všechno jenom jako. Tady to někteří nevydrželi. Dobře, no teď už si to vypijte. Pak si to vypijete. Takže prosím vás, ani mně se to nepovedlo. Ne.
3: Prosím vás, kdo to udělal?
1: Co to máte za výrobky?
2: No. To je jako.
1: To je jako. Znovu,
2: Pani,
1: znovu
2: jako.
1: Prosím vás. Znovu, prosím vás. Tak, prosím. Ještě jednou. A teď na čisto. Vrátíme čas. Tak. A teď, prosím. Klid, pohoda. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Máme čas. Máme čas. Do půlnoci zbývá jako
2: 40 sekund.
1: Stále máme čas.
2: Už ne.
1: V klidu sáhneme pro předem připravené šampaňské.
2: 30 sekund.
1: Klid. Pro vás je to všechno jenom jako. Já opravdu, vy jako.
2: 25 sekund.
1: Pohodě. Kurt Hiebel. Se svým...
3: Zase se vyznamenal.
1: Se svým typickým jemným humorem, ano.
3: That is good, eh?
1: Já. Bravo, Kurt, že jsi to ty, prosím.
2: 15 Takže. Sekund.
1: Ano, 15 sekund, přátelé, pozor. V pohodě, bez zbytečného kvrdlání, odstraníme staniol. Upozorňuji, pro vás je to všecko jenom jako.
2: 10 sekund.
1: A teď, přátelé, pozor, teď nastává ta chvíle háček, neboli pojistka.
2: 10 sekund.
1: Kritický, kroutivý moment. Přátelé, tak
2: 9,
1: teď už se s tím 8, párat nebudeme.
2: 7,
1: mě už 6, nevšímejte.
2: 5,
1: já 4, jako kdybych tady 4, nebyl.
2: 2,
1: tak,
2: jedna!
1: Prosím vás, by to mělo být všechno jako. Jsme ještě hluboko ve starém roce.

0: Podej. Popelník nikde. Nějaká divná porodnice. Máňo, dělej. Já už tady se s tím. Doma sukničku máš spíchnout na to tata, vygruntováno za půl hodiny a tady s porodem se hňáňáš půl dne. Tohle už mi vadne celý. Ty mě vzali na hůl. Tohle to je za 630 korun, to je masé. Si uvědomím, že to mohlo být 9 plzeňských, no tak taky. Není to půl hodně.
1: Pan Brejla, prosím.
0: Prosím? Ano.
1: To jste vy?
0: Už je to.
1: Blahopřeju.
0: Ano.
1: Máte holčičku.
0: Co mám?
1: Holčičku, jako andělička.
0: To jaký andělička? Sestřičko, já holek už mám 6, holku já nepotřebuju. Já potřebuju kluka.
1: No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk.
0: No počkejte, no chcela chyba příště, protože já nemůžu dát furt děti. Já mám 6 holek, proto potřebuji kluka a teď hned.
1: Já to chápu, ale...
0: Ne, asi to dost dobře nechápete, jestli to pochopte, já jsem tam odvez Máňu. Rozumíte mě? A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk by měl dědice, teda ne, že bych něco měl, no ale to tak říkal, že jo, tohleto, najednou mám mít holku, ono, jestli jste se nespletla. Ne, na tom sále je, že jo, tohleto fofra tak dál, ono totiž mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělejma, ale přece jenom mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrný, jistý rozdíl tam je, tak jo. Co?
1: A víte, co? Víte, že mě nemusíte poučovat, já o tom něco vím, já už jsem tu hezkých pár let.
0: No tak ono, tak je to na vás vidět. To není nic ve zlým, koukám. Nějaký ten křížek máte, že jo? Brejle nenosíte, tak přiznejte. Mohla jste se přehlídnout.
1: A víte, že jsem se nepřehlídla? Ne.
0: Jak to?
1: Ono nás u toho bylo víc.
0: Chudá, Máňa, tam
1: no,
0: je
1: to. No, nebylo to tak strašný. Ono se to stejně nakonec musí protokolovat, jestli je to holčička nebo chlapeček. No prostě v 17.35 se vám narodila holčička.
0: Ano, ano. Já prosím vás. No. S tou holčičkou nic ve zlým, ale já mám rád jak kluky, tak holky, a když už těch holek mám, já holku nechci, nedalo bys to nějak, nebyl by tam nějaký chlapeček.
1: Ne, nebyl, chlapečkové jsou vyprodáni.
0: No počkejte, vyprodáni, vy mě nerozumíte, sestro. Jestli by to nešlo nějak vyměnit, já to nechci zadarmo, škodná, nebudete
1: počkejte,
0: to
1: jako, říkám. Jako co vyměnit?
0: Jako co vyměnit, jako vyměnit tu moji holku za nějakýho chlapečka. No. Někomu možná by přišla vzhodka, holčička zase někdo čeká, najednou, rozumíte, já syna nechci, chce holko, tohle.
1: No, a víte, že to nejde.
0: A proč by to nešlo? No, to ale říkám, já bych to nechtěl zadarmo.
1: A počkejte, co byste nechtěl zadarmo?
0: Je to velmi jednoduchý, zaplatit vám, podívejte se, jsou to nervy, to já nepoceňuju. Tam spousta lidí, jak jste řekla, protokolujou tohleto, teď tam musíte motat, něco pozvednout, něco upustit, že jo? A koukat, až nikdo nekouká, vyměnit a je to. Já zas takovej nejsem, že bych vám to nezacvakal, no.
1: Co to děláte, člověč? Okamžitě to schovejte, no to jsem neviděla tohle.
0: Co to neviděla, počkejte, vy máte za nějakého podvodníka, nebo co? Co to je?
1: No voda.
0: Ukažte, no, ještě nic jiné. Já mám nervy v kýblu, podívejte se. Řekněme si upřímně. Můžu mít chlapce nebo ne. Tady seděl nějaký mužský. Podívejte se, máte syna, druhej, máte syna. Vedli tam 3 rodičky, z nich nejmín 2 už porodili. Aspoň jedna syna, vyměňte mi to.
1: Podívejte se, to nejde. A nebuďte jako malé dítě, v tom to přece není. To přece není vaše vina nebo zásluhy, jestli máte syna nebo dceru. Nebuďte jako malé dítě.
0: Ale já nejsem jako malé dítě, prosím vás, mě nechlácholtele. Pochopte jednu věc, u nás v ulici bývá nějaký vávra. Tindítko, normální, chlap, ta semnice. Na to, když skočí blecha, tak mu zlomí 3 žebra. On má 3 syny, no. A já mám 6 dcer a teď tady mám 7. Já vím, že to, já to nemyslím na vás rovnou, já to myslím na celý podnik. Pač on je v balíku, víte, mohl zacvakat, já toho tolik nemám, ale jsem ochotný taky něco to, co? Ale počkejte, proč mě se nebavila. No, já vám říkám, prosím vás, můžete to pro mě udělat pro otce 6 dcer, že mě vyměníte syna za holku?
1: Ne.
0: Ne? Ještě jednou, ne?
1: Ne.
0: Tak prosím, k němu přání a stížnosti.
1: Tak to nemáme, tady nejste v krámě.
0: Vy nemáte? To je známá praktika. Jsou dva ředitele.
1: Tady žádný ředitel není.
0: Kaž mi váš občanský průkaz.
1: No tady zrovna nemám u sebe. Ale
0: vy nemáte tím přání a stížnosti? Vy nemáte ředitele?
1: Nemáme ředitele.
0: Vy nemáte chlapečky na skladě? Ne. No tak to nejste porodnice, Máňo, domů! To jste pěkný, vy se o toho nepleťte.
2: No dovolte, co je, sestra, co je, se tady děje?
1: Promiňte, pane primáři, tady... Ježi,
0: promiňte, jste, já jsem si to nás...
1: Tady pan Brejla má námitky proti práci naší porodnice.
0: No ne, to jsem řekl.
1: Nechce se spokojit s holčičkou.
0: To jsem řekl. Taky se nemůžu spokojit. Já tady courám půl dne, nohy mě bolej, 6 holek už mám a mám mít 7. Já chci kluka. Doktore, pochopte mě jako chlap chlapa.
3: Podívejte se, tatínku, za to přece tady sestra nemůže.
0: To je vaše sestra?
3: Co?
0: Jestli to je vaše sestra?
3: Tohle to?
0: No, říkal jste sestra.
3: No ano, to je přece naše sestra.
0: No, říkám, vaše sestra, no. No nedivte se tak, já do toho vidím. On to byl asi pěkný rodinný podnik, víte? Všecko pod pokrýčkou, nikdo nezazba... A já na to mám doplatit.
3: Podívejte se, pane. Přece v tom prsty nemáme ani sestra, ani já. Prostě někdy se narodí chlapec, někdy se narodí děvčátko. No to je přece věc přírody, ne?
0: No, všechno se jde na přírodu. Ale to mě zaujalo, poslíš, tak jste říkal jednou chlapec, jednou děvčátko, že jo? No. Na střídačku. A jak to, že u mě se nestřídalo? A furt holka, holka, holka, holka, holka a sedmá holka. To mi vysvětlete, vy přírodo. Jak to je?
3: No dobře, ale co my s tím můžeme dělat?
0: A teď, ty nevinný poměnkový oči, to já vám nezbaštím. Já vás vidím jako dohubený kozy.
1: No dovolte.
0: Vy z toho nechytejte, když se na sebe podívejte. Poslyšte. Já jsem velmi klidný člověk. Ovšem, když se rozčím, doktore, nepřejte si mě. Já vám něco povím. Vy si myslíte, že já tady stojím takhle obyčejný. Vy jste si navlíkli tyhle bílý pláštičky, tady poletujete jak lufťáci, já že bílý pláštík nemám, takže před váma padnu na zadek. To ne! Proč bych nádemom mít syna?
3: Vám říkám, to přece není naše věc, to je věc přírody.
0: A vy furt jsou přírodou, co jak jsem nějaký zoologický zahradě nebo co? Podívejte se upřímně. Vy máte děti?
3: Mám.
0: Tak, a teď, bez přemýšlení. Holku nebo kluka? Nepočívat se, holku nebo kluka, bez
3: přemýšlení. No já mám náhodou
0: syna. No to jsem chtěl slyšet. Ani jste mi to nemusel říct, kdybyste se zastavili mě, abych řekl, má syna. A ne náhodou, pač u toho sedí, pač si to mohl sám zařídit. A potom na mě už se nedostalo.
3: Prosím vás, uklidněte se, jakým právem vůbec si tady otvíráte?
0: No řekněte hubu, no víte, že mám trošku náladu, tak si tohle to je. Pozor, já když piju, já myslím, víte? Já můžu říct, co chci, já furt myslím, já vím, co dělám. Já kolik rád se probudím v noci, koukám, já myslím, já furt myslím, pane, tak dají opatrně, pokračujte. No pokračujte.
3: No co chcete ode mě ještě slyšet?
0: No tohleto, že pro mě nemáte odpověď. A tak je to vždycky. Vždycky to vyžere chudák. A já si na vás budu stěžovat. Mě těma pláštičkama neoslníte. Já si na vás budu stěžovat na uličním výboru. Majo, slyšíš? Ani ty se tam nedej. Nebuď hloupá. Postav se jim. Já si budu stěžovat v novinách. Já mám známého v černý kronice. Míchá černou barvu. Co?
4: Pan Brejla je tady.
0: To jsem já.
4: Blahopřeju, máte kluka.
0: Kde to?
3: Sestra.
0: To je sestra, víte. Opakujte to?
4: Máte kluka.
0: Ajejejej. Vy na mě válíte betle. Jak to, že vy říkáte, že mám syna a tady starší sestra, že mám holku. Vy nejste domluvený.
4: No jo, nejdřív se narodila holčička a pak kluk. Jsou to dvojčátka.
0: Ha! Já! Tohle já vám mám zbodnout! Já vám řeknu, jak to je! Vy jste ze mě dostali strach! V tom to je! Hold, jak si člověk nedupne a nezarve, když by to tak nemělo být, tak nic nedostane! Máňo, vydrž, já si musím jít na prcka!
5: Je mým úkolem přivítat prvního hosta a s ním první problém. Poněvadž jsem si ho schoval někde mezi vás, diváky. Teď ho musím hledat. Já se trošku ostýchám. Slečno, musím do vás. Do publika. Ne. Řešení je zde. Klaunský nos, nejmenší maska na světě a pod maskou se nestydím. A jdu do vás! A jdu do vás!
6: To je manžel?
5: Ne, bedna. Manžel je bedna. Tady je můj host. Marie, pojďte. Marie Rotrová. Opatrně.
7: Dobrý večer, Marie.
5: Marie. Co nám zaspíváte?
8: Já můžu zaspívat cokoliv, ale bohužel tady nemám kapelu.
5: Marie, nevadí, máme klavír.
8: A máte taky klavíristu?
5: Nemáme, ale máme řešení.
8: Výborně.
5: Marie?
8: Jaké?
5: To provodím vás já.
8: Kam?
5: Do kterékoliv písně si budete přát.
8: Vy umíte hrát?
5: Neuměl jsem, umím. Jak se říká lidově, naučil jsem se, naučil jsem se, naučil jsem se. Tak. Teď se musím jenom s přístrojem bílá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, černá, bílá, bílá, černá. Bílá černá, bílá černá, bílá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, bílá černá, strat! Hledal jsem strat. Marie, kterou si dáme?
8: No, kterou? Nabídněte.
5: Už vodechce! Strašce!
8: To ne.
5: Ne? S tím trestem a minulý čas taky, co? Ne. Tak tuto, Marie, tuto třeba? Takovou žízeň může mít jedině Bernardín.
8: To taky ne.
5: To ne, tam ten Bernardín, to by dráždilo. Švýcar, víte? A co takhle? Marie.
8: Co je mezi námi lásko, výborně, tak tohle.
5: Ano?

Přáteli. Povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybů, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV., žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, na nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem povětří a že viděl, tohle je dobrý, to u nás zavedu, tohle je volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem nad první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, snad protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? Ty tam jsou doby pážat, dneska co si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trysk. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedm statečný, piják mýho srdce. Sedm statečných, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interview s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadně, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou. A jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já ho nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takový kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluše kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili za sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo? A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fajn. A co když ten kuň vyhodí? A
oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětlal princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Já říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říkám, no ne, ty, ten kuň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, to dobře, ten kuň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu nebo kuň. Ale poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, tak je to klus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny. A co já? Co mám dělat? Říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zas přejde do toho klusu. Já říkám, aha, takže ono to tady v koucích bolí. Já říkám, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přejde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdotě, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. Říká, dlouhý léta, co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň, jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli. Jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili v čepice a byčel mě honil po těch lůkách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhej. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A je, já znám blbější v těch po závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovém kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možné, že by mrkal na mě. Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovém poli, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá. Dá nahrát tohle na desce. To je volovina, jak to mám udělat na desce tohle. Ne, já mám koně rád jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladrubech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok,
Překážka je konicizm. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisů v příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky své chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu dají do gipsu, za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, teď dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdil do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko, všecko možný. Ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámek. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byla a já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat, to z boží vůle jen. To kráno bylo a sneb měsíc zrud, a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc, jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, že louky voňkol a jeteli a kvete řezicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí, a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá. Och, v hrdle vysychá! A chtěl by ržát, že neví, neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč sebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se světe, toč! Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důlků lezli ven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct, tož člověk rád jde. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím 1000krát. Však koní šetřte! Prosím 1000krát! To dobyče se strašně umí ptát. Proč nesmí žít víc?

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vista, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A tak já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane vista, ale vůl, tak já jenom doufám, že se mejlí. Ale necítím se uražen, já nevím, co to je být uražen. A za třetí neznám pocit nudy. Já nevím, co to je nuda, nudit se, neznám. Tomu slovu nerozumím. Ačkoliv právě ve vlaku procházím takovými zvláštními stavy, které se možná nudě blíží, podobají, nebo nuda jsou, nevím, nejsem si jistý. Já jsem měl první dlouhou trasu v roce 48. nikoli svého věku, našeho věku, mě bylo 30, do Jugoslávie, jako kulturní brigáda z divadla Satiry Terešiho, Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila, ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během jeho pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergel papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera, jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo 5krát. 5krát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Predeal. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to velmi. Ale delší trať jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomností Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. A složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu, že usnuli.
Probudili se asi v půl druhý, ovšem v pozici barokního sousoši. Propletený navzájem růzky, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísáli pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul jako nikdo z nás, tak to zjistil až tam, vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vlny. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka z toho Achila, synáčka za patičku, do pramene, který zaručoval nesmrtelnost, to znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle mi se máčeli toho Jirku Šlitra a stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já do dneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem ji měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že to, co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale měl. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam, do Bulharska, byla obohacena tím Jirkou Šlitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznávám mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže země dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra
A dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: ho vlastně nebaví.
1: Nebo mě.
0: A podle rozvodu se hned pro nejkrásnější dět a jenom pro něj hodláží.
1: Šle já.
0: Na křech jsem víc, než chtěl jsem žít.
2: To už se stává.
3: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka, a já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, že si zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopit to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já si sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam. No, tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu zemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu. A teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima. Já myslím, že... Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapad jsem tam za nima.

Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu: a do Prahy. A pilot se otočí, říká: co blbnete, tam letíme. Říká: jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobnej sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají: člověče, my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct: a nasliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený nasliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova. Tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo, ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí po druhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo. Až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy my se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že jo? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že v dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál potom pytlíku před sebou. Že? A teď to šlo od lavice k lavici. Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam mi až za 3 dny na pláži říkala: pane Horníčku, nejhorší byly ty Čichový věmy. Jak si tím letadlem vznášeli ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom Čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé, osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já nenou koukám na Honza, malý kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil. A on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no, když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem ten záchod, malá místnostka, to mě dorazilo. Bum, prás, klub. Já nevěděl, čeho se držet, kam padám. To bylo hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám, ty Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem

klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi šicejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zase to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel také od židle k židli a každý se na něco ptal. Vy si pak víte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře, jo, to se Česko, tam ještě bude hezký počasí, si prolovi. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo, ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi, jenom mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava, směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu nebo v bufetu 15 deka vlašského saláku. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že? Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že? Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkám, no jo. Už je to dobrý. Říkám, to už bude dobrý, za chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. A on říká, nejen, že je to dobrý, já už mám zase hlad. A pravdu. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jedinej doletěl zdráv. Jedinej. No, dost o letadle, dost. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co obecně zve stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom proti pohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem, on může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce s laskavosti duše, s lásky k bližnímu, takový krásný, kladný, přitakávající smích a taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh. Ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla.
mi tam řvali smích. A teď ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu, ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj a byl bych jí doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věstujeme jenom ten zvládný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho jsem uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí mě tady říkal, ty jednou zaměníš ty své Mariánky za Luhačovice. A já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho. Že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných mariánských lázeň, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skladanu, nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc. Dobrou noc.

0: Dožínky v...
1: Jo, svítí to.
0: Dožínky v naší obci. Naše obec, malebně rozprostřená v úrodném Polabí, honosí se slávou tradičních dožínek již od dob Marie Terezie. Leč poslední dobou výnos z hektaru začínal povážlivě klesat a sklizeň zrna kolísala. Agronom to sváděl na jaderné podzemní výbuchy v Nevadě a při schůzích dával kolovat protestní petici s textem: Kapitalisto, ty blázne, kvůli tobě víno zvázne. Staří sedláci však opovážlivě tvrdili, že nedostatek hnojiva působí na naši úrodu mnohem více než Amerikánovi výstřelky a dokonce agronoma obvinili, že jeho nápad pobít dobytek, aby se ušetřila píce, byla neuváženost. Máme přeci ještě jednu krávu, bránil se agronom. Ano, pravili staříci, ta ovšem nestačí pohnojit 54 hektary a ještě denně nadojit 100 litrů, aby splnila náš čestný závazek. Tyto okolnosti i to, že sklizeň obilnin se poslední léta podobala spíše houbaření a od klasu ke klasu si v mlze netrefil, nás vedli k tomu, abychom netrvali tvrdohlavě na tradicích buržoazního zemědělství a slavili dožínky jen jednou za 5 let, až nastřádáme úrodu. Letos tedy nastal kýžený 5. rok. Již přípravy naznačily, že letošní oslavy budou mohutnější než kdy jindy a co do velkoleposti nezůstanou za manifestacemi rudých gard v Pekingu. Již v lednu začali důchodci brigádníci poponášet hnůj blíže ke studni, aby uvolnili náves a zpřístupnili tak vchod do radnice, kde byla otevřena putovní výstava Kulak žrout. Z věže kostela sundal pokrokově smýšlející farář kříž a nahradil ho bohatým snopem pšenky, abychom měli stále na očích výsledky své 5leté práce. V každé chalupě se peklo, smažilo, prkené podlahy se smály bělobou a čerstvé vápno usadilo se na zdech. Předvečer slavnosti, přesně v 19 hodin, zapnul předseda místní rozhlas a posluha Jóna se tudíž rozběhl od chalupy k chalupě a trychtýřem všude oznamoval, že u příležitosti dožínek přijede divadlo z města a na návsi bude sehráno fotbalové utkání mužstva vesnice se silným oddílem žáků TJ Tuchoměřice. Slavnost pak bude zakončena nevídaným cvičením požárního sboru, při kterém bude poprvé v dějinách obce použito místo kbelíků ruční stříkačky s překvapujícím účinkem. Pak šla v rozhlase až do 10 hodin hudba. A tak se pomocí techniky dověděla o průběhu dožínek celá obec až na chalupy na Hadím vrchu, kde rozhlas ještě nebyl zaveden, protože dýchavičný Jóna nevyběhl kopec. Druhého dne ráno se vesnice probudila do zářivého dne. Pionýři stáli čestnou stráž u drahého kombajnu, který byl stále jako nový, protože se ho na našich polích nedalo užít. V domově důchodců se na společné besedě od 5 hodin ráno vzpomínalo s hněvem, jak v roce 1906 zlý statkář Brůna přerazil bič o svého čeledína. Pak se důchodci seřadili do průvodu a obešli zahradu bývalého zámku, aby se na vlastní oči přesvědčili, že zemědělská šlechta je už dávno pryč. I na jiných místech vesnice se rozběhly besedy se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Na schůzi v hospodě u Kotoučů vzpomněli obyvatelé na seržanta Trofima, který ve 45. roce přenesl svůj tank přes pole na ramenou, aby neponičil úrodu. Také jsme se slzou v oku vzpomenuli památky prvního předsedy družstva Aloise Kouly, kterýž na první pokus zázračně rozeznal pšenici od jetele. Na besedách se nezapomnělo ani na legendárního pasáka ovcí Jana Patejdla, který zachránil svěřené stádo před vlky tím, že se sám nechal smečkou sežrat, za což mu pak byla udělena peněžitá odměna ve výši 40 korun. Ale i současnost obce skrývala své talenty a tak dožínkové dopoledne se stalo přehlídkou družstevního umění. Traktorista Ciprián předvedl jízdu na 6 strojích současně, přičemž na jednom jel a ostatní ovládal vůlí. Zootechnik Bouberle pak zarecitoval vlastní báseň o poli tohoto znění. Ondy jsem se oholi, belhal po našem poli. Napadla mě myšlenka, zdali ví má panenka, že je to jiné dnes, když tu není kulak pes. A zase jsem se oholi, odbelhal do stodoly. Báseň měla velký úspěch, a proto Bouberle přidal ještě jednu o lásce dojičky a námořníka, kterého bouře zahnala na vesnický rybník. K polednímu přijelo ohlášené divadlo z města. Profesionální soubor, který se skládal ze dvou žen a jednoho muže, pro nás připravil historickou hru Bitva u Lipan a neb 6000 mrtvých. Byla to velkolepá podívaná na fantastické výkony herců, z nichž každý hrál nejméně 10 postav. Zvláště muž, který hrál polní vojsko i panskou jednotu, nepolevil celé 3 hodiny v tempu. Chvíli útočil, chvíli bránil, chvíli chroptěl, chvíli jásal a nakonec se udeřil o vůz a padl. Všichni jsme plakali, ale on se jako zázrakem zvedl a řekl: neplačte hloupí, to byla jenom hra. A bylo zase veselo. Dožínkový společný oběd na náměstí byl také důstojný tohoto svátku. Družstevní hejno 3 slepic bylo celé vybito a snědeno i s peřím. Odpolední fotbalové utkání jsme vyhráli po nerozhodném výsledku 13-13 losem. Spokojeně radostným průběhem dne těšili jsme se na zlatý hřeb dožínek, cvičení spojených požárních sborů, největší od první světové války. Přesně v 16 hodin polil velitel cvičení Jan Voda za napjatého ticha radnici petrolejem a vyzval rodiče, aby dnes klidně půjčili dětem sirky na hraní. Stalo se tak. Příští hodinu diváci oceňovali potleskem, jak si děti hrají. 18:30 vypadla konečně 5letému Jiřímu Pantůčkovi sirčička s rukou a radnice vesele chytla. Hoří, výborně, zvolal velitel. Hoří, a hvízdl na prsty. Z blízkých i vzdálených úkrytů se vyřítili hasiči, obklíčili neprodyšně radnici a zanotovali píseň Červená se line záře. Při 6. sloce předseda znervózněl. Snad byste mohli začít hasit, chvěl se mu hlas. Tenhle plamínek, zasmál se velitel. To uhasím slinou, zase se čekalo. Plameny zachvátily 2. patro. Haste, ozývaly se výkřiky, když oheň začal přeskakovat na okolní chalupy. Zbabělci, už klíbil se náčelník. Nevěří mým hochům, a zatroubil poplach. Požárníci rozvinuli hadice a stiskli několik knoflíků. Mohutné proudy tekutiny začaly svůj zápas ohněm. Vesnice propukla v jásot. Ať žije náš požární sbor. Plamen radnice se však nezmenšil. Naopak se spíše podobal výbuchu sopky. Nejenže okolní chalupy vzplanuly jako svíce, ale i kulturní dům za vsí se začal podobat pochodni. Velitel znervózněl a oznámil předsedovi, že končí cvičení, neboť s tímhle nechce nic mít. Požárníci odjeli směrem k městu. Vesničané se chopili tradičních kbelíků a dlouho do noci se potýkali se živlem. A tak při dožínkách přišla naše vesnice o všechno. Zemědělci rokovali na ohořelých trámech o neúspěchu hasičského cvičení. Teprve po týdnu jsme se dověděli zajímavost. Jeden z hasičů zapojil čerpadlo hasičího cvičení na cisternu s benzínem, neboť chtěl, jak sám řekl na besedě s postiženými, ušetřit vodu v jeden zásadě ani litr vody na zmar. I když to, že vesnice lehla popelem, by se někomu mohlo zdát tragédií, bylo by nesprávné nevidět, že požár vrátil půdě plodnost. Popel důkladně prohnojil družstevní lány, takže už zase máme dožínky každý rok. Ať žije náš požární sbor.
1: keď už sa to dostalo do tejto erotické roviny. Ja mám tiež jednu takú krásnu spomienku, keď sme, my sme boli spolu s Julom na vojne vo vojenskom umeleckom súbore. A chodili sme na zájazdy veľmi často, hlavne do Čiech, sme chodili v Plzeň a tak to všetko sme prejazdili.
2: No, vy ste chodili,
1: my jezdili. No, tak to je práve tá jazyková bariéra. My sme chodili autobusom, vieš? No a raz... My sme spávali v hoteloch, pretože to sme mali tú výhodu, sme dokonca mali aj tie dôstojnícke uniformy, také koncertné, bez hodnosti, lebo sme boli obyčajní vojaci. A v Plzni sme spali v jednom hoteli, Slovan, a tam boli také tie izby, bývalé apartma, ale predelili to na dve izby, to znamená, že tie spojovacie dvere zamkli, hej. A tam pri tých spojovacích dverách bola posteľ a na druhej strane tých spojovacích dverí už v druhej izbe bola ďalšia posteľ. A tam v tej izbe spal Julo a tu v druhej, na tej posteli za tými dverami spal jeden člen speváckého zboru vojenského umeleckého súboru. Bol to zhodou okolností Čech. A Julo večer po predstavení zbalil nejaké dievča a zobral si teda tam na ten svoj pokoj, na tú svoju izbu. No a už teda, ako to už býva, tak sa skrátka dostal až k tomu najlepšiemu. Ale boli to také staré železné postele, ktoré tak vydávali taký zvuk, skrátka vrzgali. A keď sa ozvalo takéto teda pravidelné vrzganie, ktoré tak dlho trvalo a Julo, myslím, bol dosť rozpálený eroticky, tak po chvíli sa z tej druhej strany tých dverí ozval hlas toho kolegu, ktorý hovoril: "Střídej tempa, nevydržíš."
3: Já jsem se nedávno díval na televizi, viděl jsem takový zajímavý reklamní spot, ne? Znáte reklamní spot? Ne? No vy ne, vy nemáte televizi, jste říkal, ale reklama prostě, jo? A tam byla reklama na nějaký bulvární časopis. A tam říkali, v tom sloganu, říkali: "Čtěte náš časopis, řekneme vám, kdo je celebrita." A mně to došlo všechno. V ten moment mi všechno došlo. Není důležitý něco umět. Být třeba, nevím, dobrý zpěvák, herec, sportovec nebo vynikající vědec nebo něco. To nic nemusíte takového umět. Stačí, když o vás píšou a je z vás celebrita. No, když vy se třeba rozhodnete, no vy asi ne, ale třeba, vy tak, no je to těžký tady v Plzni, ale rozhodnete se třeba proniknout do bulváru, stačí na těch správných místech děvčata ukazovat hýždě třeba a je z vás celebrita. Jo? Neříkám, že zrovna vy dvě nic, tři nic neumíte. Jo? Teda...
4: No nic nevadí, pojďme tohle opustit. Jo? Říkám si, není důležitý nic umět, důležitý, aby se o tobě psalo. Což mi potvrdil taky Leoš Mareš, který říkal Miloši, je důležitý, aby se o tobě psalo v bulváru, protože bulvár, to je vlastně taková reklama na nás, na pracovníky v showbiznesu. No a protože o mě nikdo nepíše, tak jsem se rozhodl, že už tak jako často v minulých případech si pomůžu sám. A založím si vlastní bulvární časopis. A taky jsem to tak udělal. Založil jsem si vlastní bulvární časopis. Ovšem pozor, to není jen tak. Co si myslíte, že je nejdůležitější na bulvárním časopisu? Vy třeba jste taková chytrá. Co? Nevíte? Ne drby, čtenáři ne. Ne, název. Název je strašně důležitý, jo? Vemte si ty názvy, které teď jsou třeba Blesk, jo? Co to asociuje? Do někoho udeří, jo? Nebo Šíp, jo? Někoho zasáhne, jo? Nebo Aha, jo? Jako Aha, jo? Jo? A co z toho cítíme? Že to směřuje z toho časopisu ven, jako že udeříme tam, zasáhneme tam, jo? A já jsem si samozřejmě založil časopis, který si sklade za cíl psát o jedné jediné celebritě, kterou jsem já. A protože ten časopis taky vlastním, takže vlastně mířím sám na sebe, a tak jsem ho nazval Terč. A říkal jsem si, to je málo na bulvární časopis. Tak jsem to přepsal na Super Terč.
3: A ten časopis už skutečně existuje, zatím tedy nejsme úplně jako na trafikách a tak, to plánujeme, ale www.superterč.cz to už najdete, až přijdete domů. Jak říkám, expanzi teprve plánujeme. A říkám vám, jdu si tam pěkně po krku. Jo? Já tam o sobě píšu věci, to bych se kolikrát žaloval. No ne, kdybych nevěděl, že to prohraju, že jo. Jo? Já jsem tam šéf-redaktor, redaktor, jo, obyčejný novinář, jsem tam paparazzo. No úplně všechno tam dělám já, jo. Paparazzo. No. Divíte? Co? Přesně tak, zajímavý fotky. Dávám tam fotky, které oni by tam nikdy jindy nedali. Například je tam třeba fotka, úplně ty nejintimnější fotky, jo? Tam se vám nedostane ani paparac, jo? Ani paparaca. Nikdo, jo? Příklad třeba, až se tam doma podíváte, tak to uvidíte. Je tam třeba fotka, jak jsem u zrcadla a holím se, jo? Tam se vám nikdy nedostane žádnej tenhle paparac, jo? Než já. A teď jsem tam třeba, jak se holím a u toho je ten nápis bombastický Miloš se holí. No a takovýhle věci já tam dávám, jo. Nebo třeba nedávno jsem byl v Turecku na dovolené, jak jsem si vyběhnul jen tak, jak jsem jako zvyklý pověsit si plavky na balkon, jo. Tak jsem se tam přistihl, jsem se tam vyfotil ve smokingu, jak tam věším plavky třeba, jo. Nebo, a zase, ale vy jste nevěděli, to skutečně jako cenzuru, dávám tam opravdu kvalitní věci, třeba jsem se přistihl nedávno s fotoaparátem, jsem byl na záchodě na velkej, jsem tam jako plesknul pár těch fotek, jsem tam udělal a nakonec jsem to tam nedal, tam bylo nějaký blbý světlo, bylo tam hovno vidět, jo. To... Ale to zase svědčí o tom, že tam nedávám taky žádnou sračku, jo. No ale přece jenom jsou věci, které si úplně sám neudělám, jo. Tak třeba davovky, jo. Já jsem se chtěl právě po vzoru jednoho člověka, kterého nechci tady úplně jako jmenovat, ale myslím si, že by to tenkrát vyšlo dobře, takovou tu fotku, jak leží takhle jako omámenej, jo, s tou prostitutkou, jo. To jsem chtěl, tak na to potřebujete minimálně tu prostitutku, že jo. No tak to jsem si objednal prostitutku, jo. No a teď jsem se takhle jako snažil fotit sám, jak ležím omámenej, ale jako foťte se omámenej, když ona vám ho... Foťte se omámenej, když jste s prostitutkou, že jo. Bylo to blbý prostě, vypadalo to divně, tak jsem říkal, hele, já to asi nenafotím. Ona říká, co? Říká, hele, já to asi nenafotím. A ona říká, no já mám naštěstí tady za dveřma kamaráda, jo. To je schoda náhod v tom životě, to potřebujete, jo. Který by to mohl nafotit, nějaký Dežo, jo, tam stál za dveřma. Tak jsme ho pustili dovnitř, já jsem mu rychle vysvětlil, jak se to s tím fotí. On říkal, ne, to já zdám, ne, foťáky, videa, to zdám, to všechno ubím. Já jsem říkal, super, bude to dělat profík. Tak jsem mu dal ty fotky, hodil jsem do sebe 6 prášků na spaní, jo, okamžitě jsem vytuch. Ale říkám vám, to musela být těžká jízda, jo. Že jsem se zbudil potom v lese, úplně nahej. Bez všech věcí, bez foťáku, bez deža, bez prostitutky, jo. Všechno v hajzlu, jo. Říkám, muselo to být velký. My s tím dežem jsme se teď nějak jako v poslední době nepotkali, zatím to asi už 5 let. Zase nějak jako míjíme, ale já vám slibuju vám, že jakmile se s dežem potkám, ty fotky od něj dostanu, tak to okamžitě půjde na web, takže sledujte www.superterč.cz.
5: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blážne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu, ale víť, já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná Hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. Ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. A jednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. Aby jeli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
6: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. 100 roků kopák. 100 roků kopal jsem. Za 100 let v rameni bez masem. Petr Bezruč. Ostrava. Sem. 100 roků kopal jsem. Uhlí. Petr Bezruč. Otrava. Strava. Stroku však těžil myšel jsem. Stroku kopal jsem. Za 100 let v rameni bez mase. Svaly mi železo zůlí. Chléb s uhlím beru si do práce. Z roboty jdu a botu. Přijdu na je strmý Dají strmý kurík, že mě to dostojá dneska.
7: V zoologické zahradě stojí před lví klecí starší manželé. Ona říká, co byste dělal, fanouši, kdyby ten lev teď unik z té klece a sežral by mě? On říká, no co, objednal bych mu půl litru becherovky, aby tě líp strávil. Manželka říká ráno manželovi, který přišel v noci totálně opilej domů, povídá, Toníku, jak je jen možný, že si spadl v noci z postele, ani si to nespozoroval? On říká, ale já jsem nějakou ránu slyšel, no, ale nevěděl jsem, že jsem to zrovna já. Doktor prohlídne pacienta v jeho bytě a když doktor odejde, zeptá se manžel manželky. Říká, posíš, Anka, neřekni náhodou doktor, jestli je to něco vážného. A ona říká, no tak já nevím, no, on jen řekl, že se to poznáš podle pitvy. Dva malí zajíčkové přijdou domů, jsou celý zarousaný, zablemtaný, nějak divně jsou cejtit. A maminka jim říká, pro pána krále, co, jak to vypadáte? Co pa se vám stalo? Říká ten jeden, ale... My jsme potkali medvěda a on se nás ptal, jestli línáme. A když jsme řekli, že ne, tak si s náma vytřel zadek. Jeden host říká v kavárně, pane vrchní, co jste mě to sem přines? Má to být kafe nebo čaj? Vždyť to chutná jak petrolej. Vrchní říká, tak to je prosím kafe. Čaj u nás chutná jako terpentín. Manžel říká k manželce, já jsem právě teď mluvil s panem Žemličkou, který o tobě řekl, že jsi distinguovaná dáma. Ona říká, no tak a co je to prosím tě? On říká, no tak to já nevím, no ale pro jistotu jsem mu dal pár facet. U Žanety je návštěva a ptá se, posíš Žaneto, proč pak to tvoje děcko spí v tak strašně vysoký postýlce? A Žaneta říká, ale to je proto, aby když z té postýlky vypadne, aby jsme to líp slyšeli. Žebrák zaklepe na dveře, ze kterých paní bytu vystrčí hlavu a on říká, neměla byste něco k jídlu? Ona říká, no, nevadilo by vám to, kdyby to bylo něco z minulého dne? On říká, ne, to by mě nevadilo. Ona říká, aha, no tak se tu teda zastavte zítra. Povídá jeden, prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním. A ona říká, no jo, no a to, co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat? V hospodě se hrajou karty a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu. Povídá, prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd. Nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním? A ten říká, bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete. Povídá jeden, pane Kohon, vy už tady celý den jezdíte na kolotočí, to se vám to tak strašně líbí, nebo co? Kohon říká, ale prosím vás, dejte pokoj, je to otrava strašná. Ten říká, no tak proč teda tady jezdíte? On říká, ale majitel kolotoče tady mi je dlužen 500 korun a nemůžeme to splatit, no tak si to tady musím odjezdit. Auto veze stopařku. A povídá on, vy jste už třetí těhotná žena, kterou vezu tenhle týden do Prahy. Ona říká, no poslyšte, já přece nejsem těhotná. On říká, no jo, tak ještě nejsme v Praze. Baví se dva, povídá ten jeden, ty můj otec byl velice spořádaný člověk. On přišel málo kdy domů opilej. Ten druhý říká, no jo, máš pravdu, oni ho většinou vždycky přinesli. Baví se dva, povídá ten jeden, hele, já jsem se svou manželkou před svatbou žádnej intimní styk neměl, a ty? A ten druhý říká, no tak to já nevím, no a jak se jmenovala tvá manželka za Svobodná? Povídá jeden, pane doktore, prosím vás, co mám dělat? Mně se vám každou noc zdá, že boxuju. Doktor říká, no, a to vstáváte ráno jako zmlácenej? A on říká, no tak já ne, ale manželka. Na jedný party říká jeden host tomu druhému, vidíte tamhle tu hezkou blondýnku? To je moje manželka. A ta vedle, ta bruneta, to je zas moje milenka. Ten druhý říká, tak, to je zajímavý a u mě to přesně obráceně. Povídá jeden, posíšta, tvoje manželka, jak koukám, má nějaký nový účes, ne? Ten druhý říká, ne, to není nový účes, to je nová manželka. Manželka říká, Pepouši, řekni mi, kdyby si umřel a já kdybych si vzala nějakého úplně cizího člověka, bylo by ti to líto? On říká, no tak já nevím, proč by mě mělo být nějakého úplně cizího člověka líto. V jednom parku pozoruje jeden pán na lavičce, dva při práci. Ten jeden udělá do země díru, ten druhý tu díru zase lopatou zahází. O 10 metrů dál zase udělá ten jeden díru, ten druhý zase zahází, no a tak to dělají pořád dál. Ten pán z té lavičky vstane a jde, zeptá se, říká, prosím vás, co to tady děláte? Jste tady dva, ten jeden dělá do země díry, ten druhý ty díry zase zahazuje, co to má být? A ten povídá, no tak původně jsme byli taky tři, víte? Ale ten, co dává do těch děr ty stromky, ten je nemocný. Potkají se dvě, povídá ta jedna, nazdaranka je, já už tě neviděla, no a co je novýho? Ta druhá říká, no tak já se teď budu vdávat, víš? A můj ženich je velice slušný a solidní člověk. Ta druhá říká, no tak z toho si nic nedělej, holka, lepší takovej než vůbec žádnej. Povídá jeden, pro pána krále Toníku, co se ti stalo, že máš tak modrý oko? On říká, ale nej pokoj, to jsem dostal z kašle. On říká, z kašle máš modrý oko? On říká, no jo, já musel kašlat zrovna, když jsem stál ve skříni. Ona říká, já mám ráda vlahé noci a hvězdné nebe. On říká, já taky. A milujete taky ve snu? Ona říká, no tak ve snu ani ne, mě to vždycky probudí. Povídá jeden, haló, pane, váš pes tamhle honí nějakýho člověka na kole. Ten říká, tak to náš pes nebude, ten vůbec na kole jezdit neumí. Doktor se ptá pacienta, ještě mě řekněte, jak slyšíte a jak vidíte. Pacient říká, no tak dobře vidět můžu špatně, pane doktore, ale špatně slyšet můžu dobře. Povídá jeden, depak hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňak. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.
8: Prosím vás, buďte tak laskav, prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
9: Kam?
8: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
9: Tak kam, prosím?
8: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, ucuk, zakop, upad.
9: Tak kam, prosím?
8: A do výkladu jednoho rádioobchodu, zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: Představte si to, pane Uřej, takovej valčík a staré Berounský leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrat. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď velectěný pane mluvit taky chvilku mne.
0: Ano. Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, no. Já děkuji velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přestřih jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostředku již střihnul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že tu ta žižula žála. Ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tu pachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úřední. Slepili, syndetikonem, jak je to?
1: Syndetikonem?
0: A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně, starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé mališkosti, starý Matulka už ostatně taky umřel, docela podobný případ, starýmu Matulkovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: Dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku, ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starému Berounskému.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtém poschodí na Oře.
1: Ježbože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úřední. Představte si to. Pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí mít ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování. Jednou za mlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím. Město.
0: Město taky. Jo, tak město. To bylo v Brně, ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte, pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře. Veronika měla taky něco s jedním vodráhy. Dneska je pokladníkem. Moc se pro toho mladého člověka naplakala. Ale pak přišel starý Berounský a Veroniku potěšil. A teď je napravdě boží. Napravdě Boží. A vy máte volnou cestu.
1: Milí příteli, milí příteli, nemohli bychom si teď trošičku pohovořit rozumně?
0: Ale to víte, pane úřední, se mnou můžete mluvit jako s vlastním tátou. Já vím, co je to láska.
1: Prosím vás, buďte tak laskav. Dobrý muži, přestaňte už.
0: Správně,
1: přestaňte už.
0: Správně. Mluvme zase o něčem jiným. Veronika Beroucká.
1: Tak tuhle tu historii velmi dobře znám a je trošičku hloupá, rozumíte? Co pak nevidíte, že vaše Veronika mi už leze z krku?
0: Opravdu? Jo, no já to já vám věřím. Prosím vás, ženská, která váží 2 metráky a na levou nohu kulhá, vidíte? Mezi námi řečeno, ona taky chrápe, než začne tiše, pak troubí jak heligon a nakonec vypískne, jako když volíždí vlak.
1: Tak vám právě taky odjel.
0: Je, to je hezky, no to nevadí, to já si počkám a pojedu tím příštím. Starý Beronský byl alkoholik a alkoholikové zůstanou dlouho čerství, jako můj otec. Ten umřel na sázku, on se vsadil, že polkne čáku jednoho četnického strážmistra. Velmi vzácný případ, pane úředník, velmi vzácný. Tak když můj otec...
1: Podívejte se, okamžik, prosím. Chcete jízdenku? Ano, či ne?
0: Ano.
1: Kam?
0: K starému Berounskému.
1: V kterém městě bydlí starý Berounský?
0: To jsem vám neřek?
1: To jste mě neřek.
0: V Písku. Starý pán...
1: Už ani slovo o starém Berounském, prosím. Jste na nesprávném nádraží. Tady jste, prosím, na nádraží Praha Těšnost, odkud se jezdí na Mladou Boleslav, Turnov, Jičín, Mělník a tak dále. Rozuměl jste?
0: Ano, rozuměl jsem. Poslyšte, nedá se odsaď jet do Písku?
1: Ne, odtud ne, to musíte, prosím, na hlavní nádraží.
0: No to jsem si to šplet. A odtud se potom, a odtud se dá jet do Rychnova?
1: Ano, u všech čertů!
0: Koho?
1: U všech čertů, ano!
0: A tak pojedu do Rychnova. Víte, pane úředník, v Rychnově mám švagrovou, která před 2 dny taky umřela. Taky vzácný případ. Zemřela prej nad Kněžnou.
1: Yes!
0: V Rychnově nad Kněžnou, kam utíkáte? Ja, tak teď to zaklap to v okno, no tak co je to? A co to vlastně je, pane úředník? Co to je? Jak mi nedáte jízdenku, tak si půjdu stěžovat, že se mi tady odmítá vydávat jízdenka. Prosím, pane Těšnov, kde jste? Aha, no je pryč, no. Zaklap tam a já tam mám kabát.
2: O všemohoucí a vševidoucí, jestli opravdu jsi, pak vyslyš moji vroucí modlitbu. O Bože, nedopust, aby přišla kontrola na moje konzervy, které jsou armádní zakázkou, protože jen ty a já nejlíp víme, co v nich je. Konečně, je to přece jedno, takovému vojákovi je lhostejno, jestli dostane koulí z děla, anebo skoná po naší masové konzervě. Po konzervě značky Smith a Lloydní. Vždyť lidi je na světě jako much a mnohým je to vůbec jedno, že existují. Zatímco, pane můj, o, mně to jedno není a proto ráčiš mě zachovat ti při zdraví a já ti děkuji. O.
3: Tak je to jasné.
2: A já ti děkuji.
3: O.

0: skutečně otravuje. Už jsem tu zase sám před tvou jasnou tváří a dovol mě, o veliký, abych přičinil ještě takovou malinkou prozbičku ve věci mého společníka Toma Smise, takového darebáka a podvodníka. Prosím, pane Bože, prosím tě velice snažně a upřímně a vytrvale dej, ať se do rána oběsí, nebo aspoň oběsí, nebo něco takového. V případě, že to udělá, potom mu přeji věčné situaci, svítí na věky.
1: Ach jo, tak si představ. Tím vrahem byla nakonec ta malá Kety, tomu bych nikdy nevěřila, vypadala tak seriózně.
0: Poslechni, Cecilko, upřímně, mě ty tvoje blboviny vůbec nezajímají. Já teď musím jít za chvíli spát, abych byl ráno fit, protože mám jednání se svým společníkem Smisem a kdybych nebyl fit, tak mě ten můj společník zase pěkně namydlí.
1: Jak je pak jednání, Jamesy, když se Smis do rána oběsí?
0: No dobře, ale znáš to, něco mu do toho přijde a budu namydlený.
2: Promiňte, pane, ale nějaká dáma si s vámi přeje mluvit.
1: Oh, teď o půlnoci? Jamesy, ty čekáš dámskou návštěvu?
0: Jo, řezníka od naproti, aby mi dal pusinku před spaním, ty. Koubíka si čekal, když si to přeští, to je nějaký nesmyslný žert.
1: Michael, anděl strážný, 34. okres.
0: No.
1: Co to je za tajný šifry?
0: No to já neznám. Hlavně ta madam mě vůbec tím jménem není povědomá. Nevím, o koho jde.
1: Uvidíme, Jamesy. A. Jane, ať dáma vstoupí. Uvidíme, kdo bude do rána viset, Jamesy.
0: Co?
1: Zdá se mi, že jsi trochu nervózní.
0: To se ti nezdá, jsem nervózní a ne trochu a hodně a hlavně s tebe, miláčku, po celý den.
2: Dobrý večer, madam. A dobrý večer, pane Arne.
0: Promiňte, madam. Ale opravdu nevzpomínám si, kdy jsem měl už tu čest. Stejně mě těší, chci říct, tedy potěšení je na mé straně. I když přiznám se, tahle ta doba se mi nezdá zvláště příhodná pro takové návštěvy. Prosím, račte dál.
2: Jsem tu služebně, tady je má pověřovací listina.
0: A, ano, děkuji.
1: Uvnitř, Jamesy, drahoušku, opravdu musím uznat, že vám to sluší, ukažte ty bodky. No ne, ty plácačky na zádech, ty bych nenosila. Ale jinak jste si módní salon zvolila náramně. Můj manžel je takový tajnůstkář. Co jste zač?
2: Anděl Michael jméno mé. Od včerejšího dne povýšen na anděla strážného 34. okresu, tedy i rajonu, ve kterém bydlíte vy a váš pan manžel.
1: No tak a teď s pravdou ven, ve kterým klubu jste se seznámili. My jsme u nás takovým andělkům z ulice říkávali...
0: Cecilie, ovládej se! Já vím dobře, co chtěla říct. Já vám děkuji za vaše pověřovací listiny. Ji omluvte, prosím, pěkně. A teď mě dovolte, abych vám pogratuloval k vašemu povýšení, jak jste ráčila, nebo ráčil. Já tady jsem, prosím, pěkně v rozpadcích, mám vám říkat... Anděli nebo andělo, já totiž nedovedu odhadnout, jste-li on nebo ona, paž ta košilka mě v tom nijak nepomáhá, nevím, čeho se chytit, paní.
2: U nás andělu to není důležité.
0: To není důležité, zvlášť, když sem jdete služebně, že ano, hlavně, abychom si rozuměli.
2: Ano, tak,
0: no, tak
2: rozuměli.
0: Je to.
1: To mě říkával slečno taky, kdysi, ale polovina akcí patří mně.
2: Ale ta druhá je vázána na souhlas pana Smise.
1: Informovaná je dokonale.
0: Já vám radím, těhle poznámek si nevšímejte. Ona to, víte, co myslím. No, hlavně, teď se vás dovolím zeptat, jakou jste měla let?
2: Špatné povětrnostní podmínky.
0: Tam je to furt.
2: Velká tlaková výše nad Mexickým zálivem.
0: Ano.
2: No, takže navíc jsem se musel vyhýbat kosmickým raketám.
0: Tak musel, přece jenom musel.
2: No, nemohl bych si sednout.
0: Prosím, a vy máte na co? Já právě nevím, jak jste pro sezení vybavená, vybavený. No prosím, poslete, že židlí je tu dost. A dovolte mi, abych vám taky na důkaz přízně nabídl takové malé pohoštění. Ceci, skoč pro konzervičku.
3: Ale pane Lanzo, neváš výrobek, že byste se nestyděl.
0: No, odpuste, já myslel, že jenom tak lítáte, vy jste taky vševědoucí. Ale stejně koukám na vás, madam, takový dálky, takový dálkový lety a takovýhle fórový křídílka, malinký takový.
1: Jamesy, udržuj odstup.
2: No, no, zbytečné to... obavy, madam, mám přece křídla.
1: Ovšem, můj manžel nekouká jenom na ty křídla, oči mu svítí jako baterky, Jamesy.
0: Miláčku, já se ti řekl už dneska několikrát, neotravuj, buď tak hodná. Pan anděl přiletěl za mnou, tak buď tak laskavá, ty si dělej něco nebo jdi spát. Řekla si, že chceš jít spát, tak jdi spát a nehráš tady, abychom spolu pěkně jednali.
1: To snad nemyslíš vážně.
2: Přicházím úředně.
0: No prosím, tady to
2: ve věci modlitby pana Landona.
0: No, vidíš to.

0: ve věcí mé modlitby. Tak ty si někam za tohleto a nech nás tady vyřizovat obchodní věci. Abych tedy přešel k tomu, o čem jsme hovořili. Já jsem se modlil ve věci, vy víte, jistě jste informován.
1: Zajisté. Ano. Je tady ovšem určitý nedostatek z vaší strany. V hlavní knize totiž není zanesen ani jediný váš dobrý skutek.
0: Jak to, prosím? A vedlejší knihy máte? A tam něco je o mně? Taky ne?
1: Ne.
0: A kdo vám to vede? To je šlendrián, paní. Aha, promiňte, no tak já jsem nerad, ale já dělal přece dobrý skutky od malička. Vždyť mě přezdívali Dobrskut. Já už jako chlapec pamatuju si, ani jsem ještě neměl rozum a už jsem udělal dobrý skutek. K nám chodil do naší ulice takový žebrák, to byl taky trošku myšuge. Já pán, žebráku, tady má ťablíčko a dal jsem mu půlku cibule. Ha! A on vám to sněd, ten plakal, dva dny plakal. No a lidem ho bylo líto, dávali mu dvakrát tolik, to byl vlastně dobrý skutek, že ano?
1: Výborný.
0: A nebo podívejte se, není to tak dlouho, co jsem musel propustit polovinu svých zaměstnanců, 4 000. A já jsem to snížil, já jsem jich, protože mám dobrý srdce, propustil jenom 2 000.
1: Výborně, no. To si hned zapíšu.
0: A to nejsou
2: tu druhou polovinu propustil jeho společný smysl.
0: Poslední, ty nedáš pokoj. Já už jsem ti něco řekl, neotravuj mě, buď tak hodná. A ty tvý blboviny není nikdo zvědavý. Zítra jdeš k lékaři, k zubaři, tam se vydovádíš a teď dej pokoj. Běž, šupni si do postýlky a nás tady nech úřadovat.
1: Červenci jste žádal, bylo to 24. ve 22 hodin 5 minut snížení dělnických mezd o 10%.
0: Ano, když jsem se 3 dny modlil, ano.
1: Vaši žádosti se na moji přímluvu vyhovuje.
0: Je, děkuji. Vy jste zlatý a svatý, dovolte, abych vás, andělí, ano, andělko, přivinul na svoji bratrskou hruď. O, dovolte.
1: Ale, tam jsem letěl.
2: Jamesy, nech to, chceš pár facek.
0: Co to povídáš, prosím tě? Kontroluj se.
1: Milostivá paní, na mě to stejně nemá žádný účinek.
0: No nepovídejte, já tam koukám, tam je něco ještě víc než křidílka.
2: Jistě, že já už nevěřím ničemu no. Ani andělům.
0: No jistě, nevěř. Budeme pokračovat, prosím, v jednání. Tady bychom se nedomluvili, to je tady moc zájemců a málo. Těch, co poslouchají. Podívejte se, kdybyste byla tak laskava, já jsem taky měl takovou modlitbu a pěknou modlitbičku, sám jsem si ji složil a několikrát jsem si ji modlil ve dne, v noci, ráno. Jakmile vždycky jsem měl trošku času, jsem se modlil ve věci svého společníka, smise, toho padoucha, toho podvodníka.
1: Ano,
0: víte?
1: Já vím, pane Lange, no, ale co je v téhle věci vás asi zklamuje, mě hrozně líto, ale...
0: Jak pak to?
1: Váš společník, pan Smis, byl právě před hodinou zastřelen v jednom baru.
0: Je, no to je lepší jako pro vás. Slyšíš to? Slyšíš to? Cecí, Smis natáhl bačkory, to barva je naše.
2: James, přestaň s tím šišláním a řekni si mu ještě o něco, než ti ten anděl ulítne.
0: Než mi ulítnete? Já si na nic nezpomínám. Jedy byste mě radšil zachovat jí dlouho, když je teď moje továrna zcela při zdraví, abych si ji užil hodně a...
1: Bohužel k tomu nebudete mít příležitost. Vaše přání, abyste byl dlouho zdrav a živ, tím jsou potíže.
0: Jaký potíže?
1: No, zanedlouho vás totiž, pane Landne, trefí šlak.
0: Ty si děláš...
2: Slečno!
0: Ty si děláš nevrací.
2: S prominutím smím vědět, kdy to bude.
1: Co nevidět, madam, přijměte moji soused.
0: Prosím tě, neposlouchej ho. Takového divného skřídla má, prosím tě. Já jsem v nejlepších letech, co by mě to, pane, já mám peníze. Já si můžu cokoliv zajistit a zařídit, já si můžu stát čímkoliv. Paní, já můžu být i guvernérem. Nikdo vás sem nezval, jděte.
1: To je mi hrozně líto, pane Lagne, ale aspoň jedinému přání musíme vyhovět. A aby vás trefil šlak, to bylo poslední přání pana Smise. Navíc jsem vám zapomněl říct, že vaše továrna na výrobu konzerv právě dohořívá.
0: Já jsem věděl, že nikomu nemůžu věřit.
1: Já už nebudu zdržovat. Naschledanou, já tyhle scény nemám rád.
2: Haló, redakce New York Times. Pište, prosím. Mladá, citově založená, inteligentní a velmi hezká vdova se seznámí s mužem stejných kvalit. Značka, jakou značku?
0: Značka lochneská potvora s natáčkama.

Je to už hezkých pár let, co jsem v České televizi ukončil cyklus Na kus řeči. Tehdy jsem se domníval, že těch 25 setkání s neobyčejnými lidmi je tak akorát. No a vidíte, uplynul nějaký čas a jsem tu s trumfy. Ano, se skutečnými trumfy naší současnosti. Bylo by na škodu se s nimi nesetkat.

0: večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji za to krásné uvítání. Vítám vás tady v divadle U22 v Uhříněvsi a pochopitelně i vás doma u televizních obrazovek. Dnešní večer bude věnován trumfům, kteří z Moravy úspěšně zaútočili na Prahu. Ano, není nás málo, kteří jsme z Moravy přišli sem do Prahy. A troufám si tvrdit, že kdyby v Národním divadle odmítli ti, kteří dosud měli nebo mají něco společného s Moravou hrát, tak první scéna má problém s repertoárem. Ostatně mý dnešní hosté, dnešní trumfy, budou toho dokladem. A tak mi dovolte, abych vám je představil. Vynikající český herec, pan Radoslav Brzo Bohatý. Velí jste, Radečku. Ten druhý trumf bych mohl téměř vytáhnout z rukávu, neboť ho velmi důvěrně znám. Skvělý mim, herec, klaun, básník, poeta života, vynikající kamarád, dlouholetý kolega, Bolek Polívka. Ahoj. A víte, pan domácí má starost, aby měl větší potlesk než Radek. Zatím se to daří. Říkal jsem si a napadlo mě, že tuhle tu výhradně pánskou společnost by taky mohl někdo zdobit. A tak jsem si dovolil pozvat jedno zdobítko, které s Moravou má taky leco společného. Co? To se v průběhu večera dozvíme. Výborná, mladá, talentovaná herečka, zpěvačka Jitka Čvančarová. No, myslím, že to je nádherný pohled, vy dva vedle sebe.
1: Krásně, na ní.
0: Tatínek s dcerou. Já tedy jsem řekl, že...
1: Tam to jde už do vnučky.
0: No tak, malinko, to jsem si přímo netroufl. Já jsem řekl na začátku, že se bude jednat o lidi, kteří z Moravy zaútočili na Prahu. Radku, já jsem si ale přečetl, že ty ses narodil ve Vrútkách. To není Morava, to je Slovensko.
1: To je Slovensko.
0: Ty jsi Slovák?
1: Ne. No, já jsem z valašské rodiny.
0: Narodil ve Vrútkách a je z valašské rodiny tomuhle. Já nerozumím, to nám vysvětlí.
1: No tak to je normální, no tak tam jsem se narodil. Pak jsem tam asi kolik? V 41. roce nás bratr Tiso poslal zpátky. Upřímně řečeno...
0: To jenom pro informaci, to není Radkův bratr.
1: Ale zase na druhé straně si říkám, že kdyby nás tam Tiso jako nechal, tak já bych vyrost na Slovensku, vyštěroval bych slovenské školy. No a takhle jsme se vrátili do toho Valmezu, na Valachy.
0: Valašské Meziříčí. Já musím furt překládat.
1: No, já to vlastně říkám Bolkovi tady,
0: no jasně, ty to říkáš Bolkovi, o Bolkovi to všichni vědí, že je valašský král, no, že se narodil ve Vidovici.
1: Já jsem valašský prezident.
0: No, to vím, valašský prezident, valašský král, dneska jsme v nejvyšší společnosti.
2: Radek původně začínal jako ministr financí.
1: Financí.
2: A to jenom kvůli jménu.
1: Ano.
0: Dotáhl to až na prezidenta. Jenom takovou odbočku, jak spolu vycházíte, takhle jako...
2: My skvěle, my se máme navzájem pod kontrolou.
0: Kdo víc?
2: No tak, ten prezident důležitý, to je ta výkonná moc, že? A já jsem takový ten houhe, ta noblesa, to, co tomu dává, jak si naznačil tu poezii vlastně. Tomu vládnutí našemu, víš?
0: Radku, pokračuj dál, no. Tak dostali jste se do toho Valašského Meziříčí.
1: No.
0: No a tam už začala celá valašská eskapáda.
1: A tam jsem poznal fantastický lidi. Já to nebudu takhle moc vychvalovat, páč. Zase by si říkal, že v Třebíču je to lepší.
0: Ale neříkal, ale vy Valaši se rádi chválíte, co?
2: Vévoda, ty
0: jsi horác.
2: Ty jsi horácký vévoda.
0: Ne, já jsem horácký kníže.
2: Já jsem se stal králem a on se hned stal knížetem, pan donutil. Já jsem říkal,
0: jej.
2: To už se bojím se koupit si brusle, aby si do ně nezlomil nohu.
3: Já žádnou funkci nemám teda ještě.
0: K tobě se dostaneme, miláčku, neboj se.
3: Bolečku.
0: Ty zatím zdob.
3: Mám zaujmout něco, jako
0: no, každou chvilku
3: přehoď. Já mačím a zdobím.
0: Každou chvilku přehoď trošku přes nožku.
2: Na to, že sedí, má docela vysoké podpatky, že?
0: Každou chvilku přehoď nožku přes nožku a zdob. Dívej se do lidí, usmívej se a budou s tebe mít krásný pocit. Za chvilku se tě budeme ptát taky. Až nám to dopoví, Radek,
1: ale no, dopovím, ale pořád, to je ode mě.
3: Nejdu.
1: No, takhle.
0: Vidíš. A teď už to vůbec nedopovíš, no.
1: O čem jsme tam mluvili?
0: No, vidíš to.
1: Tak jsem tam poznal prostě vynikající lidi, hlavně hodně muzikantů, až z Valachů, tam všichni na něco hrajem, na rozdíl od Třebíča.
0: No, jestli si myslíš, že se budeš do mě pořád takhle navážet, jo, já ti to raz, dva
1: vrátím. Ne, já to říkám, jako, že to je jako
0: normální. Já vím, že jsi vystupoval v různých orchestrech už na střední škole, na co zhrál?
1: Já jsem hrál na housle, na basu, na kytaru, na trubku.
0: No, to je slušný repertoár. To zas my, ty taky...
2: Já jsem skvělý fujerista.
0: Dobře, takže teď jsme se dozvěděli vlastně genezi vzniku valašské rodiny Radka Brzo Bohatého. Ale o Bolkově je to všeobecně známo, no tak tam je jasno, že jo, Vizovice, valašský král. A teď se dostáváme k tobě, Jituško. Tak já jsem říkal, že máš s Moravou taky něco společného, to něco je Janáčkova akademie muzických umění, což je naše společná alma mater, Bolek, já a ty jsme tam studovali, ty o mnoho let později a to je snad zřejmé, už z toho, co jsme řekli na začátku. Nicméně narodila ses, řeknu to správně, na Mělníku, je to tak?
3: Je to tak.
0: Ano. A jak tě napadlo jít studovat Janáčkovu akademii muzických umění do Brna?
3: Já jsem chtěla pořád zpívat spíš. A to herectví bylo tak jako bokem, to šlo ruku v ruce s muzikálovým herectvím, které je možné studovat jenom na JAMU, vysokoškolsky. Takže jsem šla na JAMU, tak to bylo jako, to herectví bylo takové spíš podružné k tomu zpívání.
2: Za hudbou.
3: Ona s náma takže hraje, já jsem šla za hudbou, no.
2: Jituška s náma hraje ve dvou hrách, minus dva s Hlasicou hrajeme a potom garderobě a Jituška shodou okolností tam hostuje a musím to říct, jak jsme stáli s Hlasicou v portále a Jituška tam s Martinem Hofmanem něco zkoušela a Hlasica říká, jaké by se mal o 20 rokov méněj. A já vedle něj říkám, já o 10.
0: Každopádně si vychválila JAMU a já jsem rád, abych všem posluchačům DAMU, kteří studovali společně s námi, rád zkázal, že tady mají jasný důkaz toho, jaký JAMU má zvuk. Prostě JAMU měla zvuk, tam byli vynikající pedagogové, byla to opravdu velmi proslulá škola, velmi rádi na ní vzpomínáme, strávili jsme tam nakonec 4letý mejdan, co si budeme nalhávat.
2: Když už jsme se dostali do těch vyšších ročníků, tak už jsme používali ty nižší ročníky, jenom asi narážíš na tohle, tak oni nám jenom sloužili. To byli naše číšníci a slouhové.
0: Na to si nepamatuju.
2: Teď se slečna dívá, jak je to možný, pan donutil, že by sloužil.
0: Slečna se dívá právě, víte, pan donutil že... nesloužil. To.
2: Pan donutil nesloužil.
0: Já jsem měl...
2: tak vytličený, stačilo jenom luskat.
0: Já totiž musím
2: víno,
0: říct, já
2: pivo.
0: Jsem měl jednu nevýhodu, já jsem na rozdíl od nich, kteří bydleli na koleji, bydlel doma, protože jsem v Brně tehdy měl rodiče a bydlel jsem doma, čili já
2: ano,
0: jsem...
2: Ano, on spoustu, sloužit docházel.
0: Já jsem v podstatě měl nevýhodu ohromnou.
2: Já, když jsem přišel poprvé na JAMU, napřed byly ty zkoušky a pak jsem přišel, to bylo v září, ten najednou ta budova voněla tím, tou budoucností a najednou vidím jedna dívka tady cucflek, druhá dívka také cucflek. Říkám, no tady se bude žít. A pak se zjistil, že to jsou houslistky. Mají to od hously tady takhle.
0: Oni si nás půjčovali do týma Henovič Nory, která tenkrát byla velmi slavná, dneska je to Národní divadlo Brno, tehdy to byla pouze Mahenova činohra a nás si tam půjčovali jako studenti, aby jsme si hráli. Najednou přišla paní a řekla, donutil do Mahenky. Tam tenkrát byl ten slavný herec pan Šlégr, František, pamatuješ si na něho? To byl tvůj ročník, myslím, víc, no. František Šléger, no, tak ten už samozřejmě tehdy měl problémy s pamětí i se sluchem, že jo, tak ten, jako když hrál, tak potřeboval tu nápovědu, ta nápověda tam seděla v tom portále a on přišel do prostřed jeviště a udělal nahoď. Ona z toho portálu mu hodila kus matčiny minulosti. Nahoď. Kus matčiny minulosti. Kus matčině času dosti. Kus
2: si speciálně mi takovou Godota.
1: Tak mi si vzpomněl tu napovědku, víš? Tak to jsem hrál na Vinohradech Fausta a tam jsem měl takový obrovský krásný monolog. Aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v potu mučit, mám-li co nevím jiné učit.
4: To je pavě.
1: To napsal Goethe, víš?
2: Goethe se dobře pamatuje.
1: No. No a teď byla nějaká repríza, nevím kolikátá, a teď jsem začal jako říkat, aby mi duchu poselství zjevilo mnoha tajemství, bych nemusel se v moči pučit. Tak jsem zarazil. A blbou on se to vzal znovu. To jsem neměl dělat, pas, to se nedělá. Ale vzal jsem to znovu a povím, aby mi duchu poselství zjavilo mnoha tajemství, bych nemusel se v puči močit. To bylo ještě horší teda, ale hlavně jsem zapomněl další verše. Tak jdu právě k ty napovědce, to byla strašně fajn a vynikající. Tak jsem došel jako... aby mě řekla dál, a ona rozesmátá, na mě kouká, pá. Radošku, pokračuj, je to strašná stranda.
2: Já řekl si, Petr.
0: No?
2: My jsme zkoušeli s Jirkou Pechou čekání na Godota, byli jsme angažováni v městském divadle, a to je složitá hra, no ta nápověda nás říká, napovídáme, vzduch je plný našich výkřiků. A my stojíme speco. Vzduch je plný našich výkřiků. Už byl čurda, vzduch je plný našich výkřiků. Říkám, já vím, my ti rozumíme. A kdo to říká?
3: Divadlo Brno, tam je mateřské, tam je jedna vynikající nápovědka, úžasná, jo. Úžasná bytost, která strašně fandí těm hercům. Komedie, konverzačka, takže rychlé repliky, musí to všechno navazovat, tempo a teď to graduje. A moje úžasná kolegyně, pilíř českého herství, Zdena Herfortová, měla malinké okénko a tak na tu paní nápovědku, tak jako v té improvizaci ještě se snažila to zachránit a tak pořád jako na ní koukala a ona jenom z toho portálu tam ukazovala.
0: My máme taky v Národním divadle, pochopitelně tam nápovědka sedí v tom portále, já ji teda neslyším. Jednou jsem ji potřeboval, to bylo v Shakespeareovi, kde jsem hrál Šaška a byla to hra Jak se vám líbí a mě to trošku vypadlo a tak jsem na ní do toho portálu dělal takhle, jo? Což jsem si myslel, že stačí. Ona mě taky zdravila. A já jsem si nevěděl rady, jak dál, tak jsem jako Šašek, až ten Šašek v tom Shakespeareovi přece jenom má pouvoir kletčimus, tak říkám, já vám něco řeknu, k těm divákům jsem se otočil. Tadyhle v lese, v Ardenském lese, sedí baba. Ta vám má pomoc, když jste v nouzi. Tadyhle ta tam sedí a neřekne nic. No. To není všechno, pač já jsem říkal, já vám ji ukážu. Takhle jsem ji vzal a přivedl jsem ji tam. Ona tam stála, takhle čuměla, že jo? Od té doby, když se blížím k tomu portálu, zahazuje texty a prchá pryč. Ale opravdu s nápovědkami je legrace. Já vím, že mě třeba Eva Urbanová, která zpívala jednu árii v italské opeře, velmi těžkou, že jo, pak už nevěděla, tak už zpívala jenom jste v jenom řekla, těme jen, tady ještě dím, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen, tady jen. A ona na ní řvala, paní Urbanová, skvěle, naprosto skvěle, nenapověděla ani ne, prostě. Ale ti zpěváci to mají jednodušší, pač ti, když si nevzpomenou, že jo, no tak můžou dělat čente, čente, čente, čente. Zkus to udělat v činohře, že jo, to je konec. Uděláš dvakrát čente, čente a mají tě za blba, že jo, to prostě, to už dál
1: nejde. No počkej, to zase ne vždycky je to pravda. Já jsem čeště jako študák, já jsem startoval v tom Národním divadle, tak jsme hráli takovou nějakou hru, to byl 51. rok, i přišel ta Štěpa s Jirkou Plachým a oni předtím hráli karty a přitom chlastali. A je přišli a... Měli 4 potlesky na otevřené scéně.
0: Neber si to jako mustr.
2: Co?
0: Tohle to, co říká.
2: Ne, no,
0: ne. To v žádném případě herec má být střízlivý.
2: No ježišmane.
0: Nemůže hrát vůbec.
2: Nemůžeš hrát jako střízlivý. Opilého zahraje.
0: Ano.
2: Ale opilý střízlivý ho těžko.
0: Mimochodem, taky si na to velmi dobře pamatuju, když jsme na tom provázku hráli takovou hru, která se jmenovala Kvadratura kruhu, kde opět zmiňovaný Jiří Pecha se zde přítomným Bolkem Polívkou vedli krásné dialogy a já jsem se tam občas objevil. A objevil jsem se tam v momentě, kdy jste mě nalili vodku. A ta vodka do mě padne na ex, že jo? No, oni mi tam nalili slivovici. Já jsem to do sebe kopnul, já jsem nemohl vůbec dejchat. Já jsem dělal... Tak to nezahrajete vůbec. V ten moment, kdy prostě vám někdo nečekaně naleje alkohol, tak to je opravdu velká zrada. Velmi jsem na vás tenkrát byl naštvaný a myslím si, že jsem ti to dokonce tenkrát i nějak vrátil, ale už si nepamatuju, jak mám pocit, že ti přibyl bačkory k podlaze nebo něco takového. Ale jako jo, já na tohleto období strašně rád vzpomínám, protože ten provázek v té rané období, a to je Jitko období, kdy my jsme začali jezdit do světa a ty ses narodila. Jo, čili takovej je mezi náma rozdíl.
3: Proto já celou dobu mlčím, pánové, bavte se, pozor, zdobím, přehazuji nožku.
0: No. Myslím, že toto přehození se obzvlášť povedlo.
2: Svýma nohama, to pamatuje, my jsme hrávali spolu hokej a hrávali jsme spolu taky fotbal. Mirek je výborný fotbalista, už horší hokejista. Když jsme měli náš útok, Peca donutil Polívka, tak jsme si vzali černý brejle a hráli jsme s bílýma holema.
0: To byl velmi památný zápas herci z Prahy, herci z Brna. Mě osobně hlídal Jirka Hrzán, ležel na mě. To bylo velké vysvobození, protože já opravdu bruslit neumím, ani lyžovat, to jsem se nikdy nenaučil. A tehdy Franta Kocourek byl v brance, chytal
2: jenom... A za ně chytal Růžička, mladej.
0: No, a chytal puky do sukně jenom, jo. Měl, byl oblečený za tetinu a chytal ty puky do sukně, jo. A my jsme tam měli jednoho hráče, a tehdy Láďa Smoljak, který hrál za Prahu, tak přijel k naší střídačce a řekl, jestli hráč s číslem 26 ještě jednou tak prudce vystřelí, tak se okamžitě odebereme do Prahy. A ten hráč číslo 26, to byl Bob Friedl, zpěvák, mnozí si pamatují, který trénoval s brněnskou Kometou a chtěl vyhrát. Takže v zápětí opět prudce vystřelil, přijel Láďa Smoljak a řekl jenom, my jsme vás varovali. Ty jsi nestěžovala, Jitko, že se ti nevěnujeme, my
3: se mám
0: ti hned teď budeme věnovat. Prosím tě, ty jsi po škole nastoupila do, tehdy se to už jmenovalo Městské divadlo?
3: Městské divadlo Brno.
0: Městské divadlo. Za nás to byly?
3: Bratři
0: Mrštíkové. Divadlo Bratři Mrštíkové. My jsme tam chodívali se smát těm hercům a řvali jsme na ně, lepíte si fousy. Dneska si je lepím taky. No, ale v tomto divadle si ty hned od začátku začala zářit ve velkých muzikálových rolích. Aspoň tři jmenuj, které to byly. Ty jsi byla vždycky skoro nominovaná Natálii, to není žádná legrace.
3: Já jsem nějak záhadně, mě si pan ředitel Stanislav Moša tak jako vyhlédl na té jamu, vlastně od druhého ročníku jsem tam začala hostovat a ve druhém, ve čtvrtém.
4: No řekni, jo.
1: A jo, tak ne.
3: To se samozřejmě zajímá o nové studenty a tak ty talenty z jamu hned jako stahuje. Tak si mě nějak vyhlédl, někdo řekl, že Čvančarová jako dobrý.
0: Zajímavý, že jinej si nevšiml, že? A byly taky talenty, no dobře, no.
3: Tak se šel na Čvančarovou podívat a od čtvrtého ročníku jsem byla v angažmá a byla jsem přijímaná tak jako královsky, no, v roli My Fair Lady, v roli Lízy, no. Tak pak následovaly různé věci, Marie Stuartovna, Schillerova, Činohry velký, tak já jsem měla docela takovou, jako dostala jsem drezuru závodního koně, myslím, u Mrštíků. V Městském divadle. Myslím, že lepší školu bych jako nikde nedostala, nebo jsem hrozně ráda za tu školu tam.
0: My na Brno vzpomínáme, já teda ani taky nespomínám jen tak pasivně, protože tam jezdím za maminkou, za sestrou, za kamarádama a jsem tam každou chvilku a Brno ve mně taky zanechává jen ty nejpříjemnější vzpomínky. Asi.
2: No je tam, to napětí je mezi Brnem a Prahou, je. Tam, tak moje Marcelka, ona je ze své Mistric, Praha Východ. A jede můj kamarád, protože ty jsi z Marcelo, a Marcel říká, já jsem z Praha Východ. No tak to si Morava Západ. Já ještě o tom Brno, Brno zimně mě říkal, pochopil jsem Brno. Hledali jsme tě tady s Honzou Kratochvílem a teď jsme potkali nějakého Brňáka a říkám, prosím vás, kde je tady náměstí Družby národů? A ten Brňák říká, koho tam hledáte? On říká, jdeme za Bolkem Polívkou. A co mu chcete?
0: Tak já si myslím, že doba nazrála, abych vám představil ještě jednoho hosta, který s Moravou má velmi, velmi společného. Já ještě jich pár...
2: Čekají chlapi ve vinotéce, čověče.
0: Ve vinotéce.
2: Ty tady máš ještě hosta.
0: Ty děláš umění, tak nemyslí na vinotéku, prosím tě. Teď,
2: a proč myslíš, že to dělám?
0: No proto,
2: aby si mohl koupit dobré víno, no.
0: Tak si ho koupíš o něco později, pač přijde zajímavý host. Zajímavý host, který pochází z Třince zase, pro změnu, víš, ne tam od nás, ale z Třince, tam, co se říká, bo kura není čas, že jo, tak... Teď přijde...
2: Tak jenom to... ty dva ve vlaku. Teď přijde... Vy jedete do Prahy a co vás tam táhne? Lokomotiva, ty piči.

apatie a dlouhé fronty před apatikou. Já a ty kouříme u Slávy dál, pak po nábřeží elektrikou.

Točila, co nejde rozumem, musí jít silou. Kam pak se mrška skryla? Zápisy vznešených dialogů, citáty velkých mužů i žen, kouřové signály úst demagogů. Jste domov můj, má rozkvetlá zem.

0: Děkuji.
1: Radku, ty jsi natočil celou řadu filmů, televizních inscenací, televizních filmů, nemluvě ani o rozhlasových inscenacích, o dabingu a tak dál. Máš určitě takové své favority, na které rád vzpomínáš. Které to jsou?
2: To, co já beru a co zůstane zřejmě se mnou až do konce života, to je Atentát, Ucho a to třetí nevím.
1: Radku, to přece všichni dobří rodáci, ne?
2: Aha, všichni dobří rodáci, no, to jsem právě chtěl gulit. Jako.
1: To bylo, měl jsi to krásně připravený, aby my jsme to řekli, protože to je jasný, no, tak jako...
2: Ne, rodáci, to je celý původ toho příběhu, je skutečný a je z Valašska. A točil to Vojta Jasný, který je taky z Valmezu. A vybral si mě v podstatě, když ještě já... jsem natočil jenom asi dva nebo tři filmy a potkali jsme se na Borandově a my jsme spolu mluvili pouze valašsky s Vojtou. A pán Radušu, tož Asati to objeví v Ksichtu, tož mám pro tebe scénář. A pak jsme se potkali za dva roky a pán Radušu, tož ještě to ve Ksichtu nemáš. A pak v roce 67 přišel za mnou, pán na mě kouká, pán, tož už to v Ksichtu máš, Radušu, tož jdeme na to. A začali jsme točit rodáky, no.
1: Bylo by bylo hezky, kdyby řekl, už to v ksichtu máš, Radošu, ale ještě nemám ten scénář. Prosím tě, Bolku, a ty co?
3: Jsem to taky dost natočil na svůj věk.
1: To my víme.
3: No tak určitě Zapomenuté světlo, nebo ten, nebo Pupendo, nebo takový, nebo Spolu to dědictví, tak... Doufám, teď můžeš, vidíš, máš příležitost veřejně slíbit, že si zahraješ dědictví po 20 tomu, letech.
1: Já se tě ptám teď na
3: favoritě. Máš na to ksich.
1: K tomu se ještě dostaneme, k tomu dědictví. To je dost nevyřešená problematika. Ale tak zapomněl jsi ještě minimálně...
3: No jo, já nechci jmenovat všechny filmy, které se mě povedly, že?
1: No tak ještě jeden máš.
4: Kurva, už je guten Tag.
1: No ne, to no, teď
3: to
1: říkal.
3: To říkám. To já tomu říkám dědictví, já nerad říkám ty vulgární výrazy.
1: Přitom si na tom tak lpěl, aby se to tak jmenovalo.
3: No protože jsem si představoval tu hlasatelku, no. Která řekla, máš dědí, diváci, už víš, že už se to blíží. Ve 20 hodin. Film Věry Chytilové, to si jak tak ještě dobře říká. Dědictví a ne... Kurva, já to neřekl.
1: A stejně to kamuflovali. Stejně to kamuflovali. Já si pamatuju tu babu na té premiéře, jak to uváděla. Říká, dámy a pánové, teď uvidíte premiéru nového českého filmu Věry Chytilové dědictví, ale možná, že tak. No, prostě nechtěla to dát, že jo, na plnou hubu. No, dobře, no, tak ty jsi to zmínil, tak já jsem do toho nechtěl vrtat, ale neustále se někdo ptá, kdy už to bude, jestli je to pravda, jestli píšeš dvojku, jestli bude dvojka, kdy se to bude točit a tak dál. A já říkám, ptejte se pana Polívky, já s tím nemám nic společného, on je autor, on to píše, jestli ano. To píše, nevím.
3: No jo, je to,
1: teď to můžeš říct.
3: Krásně, no tak je to, no, příští jaro by to mělo být, jako začít... Točit, by se to mělo začít točit příští jaro, příští jaro.
1: To nemůžu jaro. Zrovna, no.
3: Jak dneska už se to dá dělat jako jinak. A to je taková pikantery, že jak no, Dáša Havlová, že volala naší Marcelce, že bys to nějak nechtěla dělat, že už to je mimo její, že hraje přece jenom, no hraje už ty královny a tak dále. Ty najednou tu vlastičku a... Já se to vyřešil velice rychle, elegantně, takže to začne jejím pohřbem. No a tam se všichni sejdou, že jo, co tam byli před těch 20 lety, kdo žijí, tak se tam sejdou, no. Ale ona totiž ještě, jak to musím
1: říct, já tě rád poslouchal,
3: a jenom jsem... dáště si říkám, vem to, ještě jsme četla scénář, tak ona to doufám, že nakonec bude hrát, ale ona bude hrát svého ducha. Ona se mě bude tomu Bohušovi zjevovat, zrovna v okamžici, kdy on to není potřebuje. Umíme si, pánové, ty okamžiky představit.
4: A počkej,
3: protože on je bohatý,
4: bude oblečená.
3: Co, ona oblečená, jo, ale on ne.
1: Aha.
3: Ale ne, a potom jako má ten bohužel právo na tu příšernou větu. Kolikrát je to horší, než když žila. Víš? No budeš tam hrát teda, jo?
1: Nebo no tak nevím ještě, no.
3: Tady, tady jako... jsou lidi, no, tak moc lidí tady, viď? Nechceš to takhle lehkomyslně slíbit.
1: Nevím, že tady mám, to bude to závazné a...
3: No právě, závazně.
1: Třeba si přišlo, bude to blbé. Já se na to těším, Bolku, já se na to moc těším. To víš, jako spolu, když máme tu možnost, když si vzpomínám na ty pelíšky. Já nezapomenu na tu...
3: No pelíšky, na ty jsem zapomněl.
1: Kdybych ti to ty kmete o dva roky starší neustále takhle nenahazoval, jak ta nápovědka, tak se nedivím.
3: Pelíšky to musíš dělat jinak, to musíš no, jako pelíšky.
1: Ale jako pelíšky, no, jako nezapomenu na to, to bylo nádherný prostě, co tam jsme se navyváděli za skopiči.
3: No právě, on je ten hřebek dobrý, že nechá nás jako, my no, si to vytvářet, no, si situace obohacovat a tak.
1: A teď, teď to bylo krásně, jak ta Stelinka Zázvorková vzpomínala vždycky na to, na těch besedách, říkala, to bylo vám neuvěřitelné, pan režisér Hřebek vyhlásil pauzu a pánově Donutil s Polívkou zrovna točili tu scénu, jak pan Donutil sedí panu Polívkovi za krkem a maluje tam toho medvěda Kodiaka. A oni byli natolik ukáznění, že v této pozici odešli na oběd. Moc rád na tohleto natáčení vzpomínám, protože to bylo takový zvláštní. Tam si lidi, herci, partneři sobě darovali vlastní zážitky. Si vzpomeň na to, jako když jsme točili třeba tu scénu, kdy Stella Zázvorková nás volá, že jo, to je Bolkův zážitek. Bolek se svýma jak, ochotníkama byl Hronově.
3: Hronově, na,
1: Hronově no. Tam se seznámili prostě s ruskou skupinou divadelní, trošku se spumprlikovali. On říká, až přijedete do Vizovi, stavte se, zazvoňte, já vám dám slivovici. No a druhý den...
3: Jdete u nás přespat, co
1: no, přespat. Druhý den vyspával Kocovin, maminko, budí, bolí, no vstávaj, jsou tady Rusáci. Bolek říká, mamo, ať kurva chvíli počkaju. A to byl 21. srpen 1968.
3: Nebo... Ale žádní ochotníci to nebyli teda.
1: Nebo když jsme byli s provázkem na zájezdu v Estonsku, tak jsme hledali divadelní budovu a ten náš tlumočník, Bristlík, víš, pamatuješ na něho?
3: Bristl.
1: Franta. Tak Frantík, tak se ptal tam nějakého dětka estonského, co šel z holí. Izvini, tovariš, kde jsi teatr? A to teatr už nebylo slyšet, pak ten dědek ho zalazil holí do země. Až nechtěl slyšet tu ruštinu, jo? Tak jsme si na to vzpomněli, jsme točili tu scénu a Jirka konečil po chodbě a ten Dušek se ho ptá, hledáš něco, soudru? A ve scénáři bylo, hledám třetí B, ale nějak se tu nemohu zorientovat. Říkám, zkusme tuhle tu verzi s tou holí. No tak se natočili dvě, že jo, Dušek dostal holí, prostě Jirka ho srazil a bylo vymalováno. No? A scéna je to památná.
3: Ale Dušek byl tak zaskočen, že okamžitě vstal a šel dál.
1: No to mě trošku vykrádlo z toho dědictví, když jsem padal u toho auta, že jo,
3: to bylo zase, to musím říct jako mistrovství tvoje, jako že tam opravdu, když tam je prostě scéna, vychází z auta, tady pan doktor a uklouzl tam jako náhodou a bylo to dobrý, ale ještě se to netočilo, tak Věra mu říká, tak to bylo krásný, zkus to ještě jenom pětkrát to zopakoval bez problémů. Vždycky to bylo autentické, vždycky to bylo uvěřitelné. Nevím, jestli to Jeti je první nebo poslední, vždycky to bylo...
1: Páté, to já vím
3: no, že jo, no tak vidíš, tak pro poslední.
1: Páté Jeti, ale to vzniklo tak, že já jsem měl boty, které byly koženy a měly koženou podrážku a napršelo. Já jsem vystoupil z toho auta, chtěl jsem tak snaživě k té brance, já jsem podklouzl a šel jsem na čuňu. A v ten moment ta Chytilová zařvala, to je přesně ono, takhle bych si to... A já jsem rychle vstál a pokračoval jsem dál, že jo. A já, tak jsem to pětkrát opakoval, no a ona si to vychutnávala. Ještě to není ona. Ještě, no, až na popáté. Teď je to ona.
3: My pořád jsme hledali nějakou paní, která by hrála. Nakonec to byla místní školnice, paní Pantučková v tom svým domku tam a tak dále. A teď ta najednou, paní Pantučková, 83 roku.
0: Paní režisérko, na mě neřvěte. Já mám 83 roku, já to nemám zapotřebí.
3: A Věra se stáhla jako. A jenom si na ně někdo dovolil. A za týden paní Matočko říká,
0: ale ať ona si zařve.
3: Já už jsem to pochopila, ona je blázen.
1: Já jsem si úplně vzpomněl, Bolku, jak jsme kdysi na tom našem milovaném provázku hráli takové inscenace, jako byl Don Kichot. Bolek hrál Dona Kichota, já jsem hrál Sancho Panzu. Hráli jsme to venku, na nádvoří. Kolikrát jsme ani nehráli.
3: Taky to bylo krásné, svůdeš už, Maria. Jak Pece, my jsme měli s Pecou, tam jsme měli souboj a rytíř Don Kichot, on Sancho Panza. A Peca hrála rytíře lesu a tam jsme měli souboj spolu a měli jsme takhle dlouhé tyče, batony a měli jsme natvičenou tu sestavu celou a najednou Peca něco zapomněl a teď mu to skončilo tady.
1: A no na, níž trochu.
3: No jako tady no prostě v rozkroku, ale no. No a teď jdeme na tu pauzu. To se šlo takovou chodbou, že jsme hráli venku v domě pánů z Kunštátu a taková renesanční prostě nádvoří a tak tam jdeme a Peca, ty jsi vůl. Říkám, co je, Jirko, ty, no dívej se, jaké mám kule. A já říkám, já nevím, jaký jsi měl předtím, mě to nezajímá. A teď opravdu najednou bledl a ono se mu opravdu, ta krev se mu hrnula do pytle, do...
1: Tak nebuď až tak zase úplně.
3: No ne, no tak jo, tak jenom proto, jak je mnoho.
1: No Peca opravdu, se zvětšil, no.
3: No zvětšoval se, napřed byl barán, tak začal být bíkem a už za chvilku už byl sloní samec a doktora, my jsme volili doktora, teď přijde dvě doktorky, lékařky, jedna byla mladší a druhá starší, protože to byl úplně bledý, protože ta krev mu šla z hlavy do... Tam tady ležel a... Ty starší paní a mladší paní, takový lékařky dvě, a Peca říkal, tu starou pošlete pryč. A ještě si zachoval takový hrdinský.
1: To byl zrovna v té fázi toho bíka, jo, ještě. No pak byl... si, jak se dostával do slodího slance, už i do starou.
3: To toro.
1: Já jenom k to dopovím, on ještě ho Franta Kocourek chodil potom navštěvovat do nemocnice, kde on s tím ležel, a jak končili ty Pecovy nohy, tak on ho u těch špiček hladil, říkal, už to máš lepší. Tak jsme tam měli ještě Pavlíka Zednička, neboli Čmaňu, který tam měl menší roli takovou. A to piv začínal tehdy. Kluk, spolužák můj milý. A on zase byl pověřen režisérem Pospíšilem, aby když Sancho Panza pojí hodně bobů, vytvářel zvukovou kulisu. Takže on byl zastrčený, nebylo ho vidět a neustále na ruku dělal... A já jsem musel dělat. To dělal kolikrát 25 minut třeba. Určitě jste i vy měli takovéhle krásné baladické tóny ve svých představeních.
2: Jo, když mluvíš o tom tónu, právě který si takhle dělal, tak to mě připomnělo, my jsme před lety dělali s Bolkem jedno takové krásné představení, které se jmenoval Klaun. On dělal mladýho klauna, já jsem dělal starýho klauna, ale co mohl jinýho, že jo. A tam jsem hrál na trubku. Když člověk začne hrát, tak musí mít vlhký rty, aby na ten nátisk prostě jako tam byl. No a jak jsem byl nervózní, tak jsem měl suchý rty úplně. No a tak jsem jako slez tyhle jako na pódium. Bolek tam něco jako říkal. A já jsem jako začal hrát, odpovídal jsem mu jako trubkou. A teď jsem jako dal. A já to cítil, že tam mám suchý rty, že prostě, já jsem měl takovou písničku, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da, že jo.
1: To je hezká písnička.
2: No. No a zkus to dát na trubku.
1: No ještě, že.
2: No.
1: To už vůbec.
2: No a teď na dobro. Kouknu na Bolka a Bolka jak takhle stál proti mě, pa. Mm.
1: Máš taky nějakou takovou vzpomínku?
5: Já se teprve užiju, já si zažívám teda velkou legraci, když hrajeme dvě představení s Bolečkem a s Milanem Lasicou. A to je velká legrace. To vlastně člověk neví, jako kdy má přijít, kdy kluci, jim říkám kluci, kdy kluci dokončí svoji myšlenku. Už to pokaždé jinak. Tak člověk stojí za těma dveřma, teď má jít na narážku a teď ona je pokaždý trošku jiná. Jo? Tam se ten text tak jako pohybuje, takže člověk stojí za těma dveřma, prostě dokud se neprosadí, musí se prosadit. Prostě vejít, hotovo. Takže tam je legrace hodně, no.
1: Když jsi říkala Milan Lasica, mě připomněl, jak jsme točili s Věrou Chytilovou jízde zmiňovanou film Pasti, pasti, pastičky. Ona se tam tehdy jako neustále hádala s nějakým garderoběrem, to nebylo podstatné, ale kameru dělal Štěpán Kučera, její syn, který ho měla s Kučerou manželem, taky vynikajícím kameramanem. A vždycky před záběrem Štěpán říkal, mami, chceš to v polodetailu nebo v polocelku? A Věra říká, prosím tě, mně je to jedno. Ty seš kamerámán, tak si to dělej podle sebe. Seš celý tata. Ten se taky furt jenom celý život vyptával. Dobře, mami, já si to udělám podle sebe. A přišel Milan Lasica zmiňovaný. A říká mě, počuvaj, Miro, proč stále ten kameraman oslovuje tu režisérku mami? Říká, my tak všichni říkáme, Milan. Je to taková trochu naše máma a zároveň nemá moc ráda to oslovení režisérka. Já toto jsem já nevěděl, lebo prvý raz s ňou robím. A v zápěti se ozval režijní pokyn charakteristický. Lasico, do záběru! Ano, mami. A pak už jenom celým placem zněla. Cože? Volku, podej mi ruku, pojď si dát tu z toho kichota, jenom tak kousek, co? Vzpomínáš si stromy.

0: vyslechněte.
1: A jsme zase v té náladě, to je balen.
0: To bylo bojasně.
2: Ale to, jak tady vzpomněla Jitula o tom, že nevěděla přesně, kdy má jako vejít, co se mě stává teď u mě v divadle, víš?
0: No oni mají oba svoje divadlo, že Bolek dokonce dvě, že jo, vítám vás všechny ještě jednou v Bolkově novém působišti. Bravo. Normálně reklama v televizi je nepovolená, to je takový, jakože prostě říká, po domácku.
3: Že no. první moravské brněnské divadlo, které má pobočku v Praze.
0: No ale jako...
4: Vínečko bílé.
0: Co s tou vinotékou? Zavoláme tam, nebo jak to chceš udělat?
4: Já bych tam zavolal.
2: Tudy je to asi 2-3 měsíce, jsme s Bolkem předávali Pepikovi Masopustovi, vynikajícímu fotbalistovi. Českému jsme předávali tu cenu, nejlepší fotbalista století. No a skončilo to a já jsem měl připravený vůz, teda, že mě odvezou jako do Říčan domů. A Bolek povedal, mluvíme valašsky spolu, že jo, tady takhle.
0: Ty to máš tady, co bys šutrem dohodil.
2: Teda. No než právě, no ale tak jako, kde jsme to točili?
4: No v Karlině.
2: Jo, jo.
4: V Karlině.
2: No.
4: Nebo v Opeře, ne, to bylo v Opeře.
2: V Opeře, no.
4: V Opeře.
0: Kluci, kde jste to točili?
2: Ale
0: no.
2: ve Stavovském divadle.
4: No.
0: Čili u nás doma.
2: No, u tebe doma, no. Na pár Radušů pojdeme tam, jako do vinárničky, tam mám takovou... Bolku, dobře, tak jsme poslali pryč toho mýho šoféra. Když jsme tam, skutečně krásná vinárnička to byla. No, já jsem řekl doma, že budu doma, já nevím, za půl hodiny. No a Bolek hned, až víš, že piju červené víno, hned bylo, ale to bylo snad během 5 vteřin. Tam víno a pořád mě to dolejval, víš. No, skončilo to strašně, no. Ale to my máme normální, my když máme
0: zase... Prosím tě, doufám, že dneska s ním do ty vinotéky nejdeš.
4: Ale jo.
2: To právě nevím. Jo.
0: No ne, no to ne, to je, já volám Hance okamžitě. Říkám, hele, máš ho tady kousek v Uhřiněvci, ty jsi v Říčanek, přijed si pro něho, on se chystá na trošku vína, to nebude troška.
3: Vždyť je to zdravé, to je doporučené.
0: Víno je zdravé, no.
3: Půl litru denně a žena 2 až 4 deci denně. V té pravidelnosti, že je ta zásada.
0: Jitko, ty jdeš taky s nima do té vinotéky?
4: Jo.
3: To je, jak jsem říkala, že to je lékařsky doporučené. No, ale to je vážně.
4: Jitka tam půjde jako lidský štít.
0: Ale ještě si chvilku počkáte, chlapci, no. Pojďme zavzpomínat na to, respektive zavzpomínat, co je teď, co jste dotočili, co se chystáte točit.
4: Aha.
0: Radek?
2: Co chceš?
0: Co? Tak Radek už je v té vinotéce. Co točíš, Radušku, teď?
2: No, teď točím 2 seriály a 1 film.
0: Výborně. Stručná, jasná, krásná odpověď. Asi se nedozvíme, o čem to je. Co ty, Jitko?
3: 2 filmy a 1 seriál.
0: No i. 3 filmy a 3 seriály.
4: Já teď bude premiéra filmu Muži v naději, se to jmenuje. A teď bude v nejbližší době premiéra. A je to ten, no, ten Vejdělek, který udělal natočil ty ženy, v pokušení, tak to bude takový pandán.
0: Teď bych tě poprosil, abys to řekl ještě jednou, bez časového upřesnění, neboť Bůh ví, kdy tohle se bude vysílat.
4: Tohle? Aha, bez toho teď se to, budeme to mít premiéru. No, teď jsme dokončili film. No a nevím přesně, kdy se to bude toto promítat, takže nemohu říct.
0: A nemělo to už náhodou premiéru?
4: Uděláme 2 verze, jo? Uděláme verze, no teď v nejbližší době by to mělo být premiéru.
0: Nemá to už náhodou premiéru za sebou?
4: Je to možné.
0: Já myslím, že lépe jsme se z toho dostat nemohli. Já jsem nedávno, no už je to hodně dlouho, točil takový film, jmenovalo se to Román pro muže. A strašně rád na to vzpomínám, protože to je první film v českých poměrech, který se točil v luxusu. Já jsem se s něčím takovým ještě nikdy nesetkal, protože většinou máte k dispozici nějaký autobusek, nebo maringotku, nebo stan, nějaký takový upachtěný catering, neboli stravování. Tady? Ne, tady to byl pětivězdičkový hotel, Tatry, nádhera, jo, točili jsme tam měsíc v těch Tatrách. Je to zvláštní teda, protože když tam přijedete, postavíte se na ten balkon, podíváte se na tu nádhernou scenérii Tatr a Štrbského plesa, říkáte si, to je nádhera. Je to možné, že to vůbec existuje? Za tři dní se na to díváte, říkáte, Tatry, no. Za týden furt to tam je. Jo? Ale krásný byl, my jsme točili třeba scénu s Mirkem Vladikou, kdy jsme jeli lanovkou na Chopok. Oni nám řekli, vemte si na hubu návleky, chlapci. Říkám, proč návleky? No, nám nebude vidět na pupulu, já tam mám text a mám ho říkat, to ani neřeknu přes ty návleky. Vladika, poučený horama, si vzal návlek, já ne. Jeli jsme lesem, tou lanovkou nádherný výhled, všecko překrásný, vyjeli jsme za les, severák foukl zleva zprava, mě to takhle zmrzlo. Já jsem nebyl stavu mu říct, že mu nabízím romantiku jinak, než jak ti nabízím romantiku, takže jsme to jeli asi čtyřikrát po sobě, až jsem konečně mírně rozmrznul. Pak jsme sjeli dolů, tam už nás čekali slovenský lanovkáři, který okamžitě nám ponukli tu slivovicu, tu hruškovičku, tu marhulovičku, aby jsme ochutnali, že teraz přivezli novou a čerstvou a je vynikající. Tak jsme to ochutnali a pak jsme jeli do hotelu Tři studničky a tam jsme měli večeři. Já si pamatuju jenom, jak jsem vzal za kliku. A druhý den jsme do toho hotelu jeli na oběd. A když jsem seděl u toho jídelního lístku, tak jsem se díval a zaujalo mě jídlo kačací prsia s brusnicami. Říkám, toto mi přineste, pane vrchní. A on se ke mně naklonil a říkal, majestý, to jste si už dali včera. A říkám, a chutilo mi to, hej, tak mi to přineste ještě. To musím říct, že na tohle natáčení já vzpomínám rád a můžu s klidným svědomím říct, to už mělo premiéru tohle.
4: Krásný film, krásný film. A to myslím vás...
0: Můžu s klidným svědomím říct, to už mělo premiéru tohle.
4: Krásný film, krásný film.

Pánové, a závěrečným přehozením pravé na levou a levé na pravou skončili dnešní trumfy. Konečně se chlapci dočkali, přeji vám, pánové, příjemnou vinotéku, neboť vy za to, co jste pro českou kulturu udělali, a dámo, na tebe samozřejmě nemohu zapomenout, si to přehození i ten odchod do té vinotéky zasloužíte. A my všichni, myslím, také. Naschledanou!

0: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
1: To je dnes krásně, Toníčku.
2: No.
1: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba. Ano? Tady pod tím šípkem je chládeček.
2: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
1: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
2: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
1: No, tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
2: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
1: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
2: Co to je, jako jo a ne?
1: No, uznej, Antonine. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
2: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. A stejně tě mám jinak děsně to.
1: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
2: Co by jinej?
1: No!
2: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
1: A kdyby...
2: Já bych s ním.
1: Podívej se na sebe.
2: No co?
1: Jsme tu sami. Sami, no.
2: No.
1: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
2: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
1: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
2: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
1: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
2: Tak jo, pojď.
1: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
2: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
1: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
2: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
1: Okej, víš co? No. Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
2: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostane. Já mám polobotky a regma.
1: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
2: No.
1: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
2: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
1: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
2: Ale ona brečela?
1: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú to krásný, víš?
2: No, jde to.
1: Takže bychom to zkusili, ne?
2: No tak jo. No jo, ale když já jsem už to ze začátku zapomněl.
1: Ne, víš co? Tak pojď po malinkých kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je...
2: Ne, je 3:30 odpoledne.
1: Jako, rozumíš?
2: Jo. Hele, straka pout. Pojď sem.

0: půjdu a dívej se mě do očí. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
1: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
0: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Haha, co ty děláš?
1: Schvacuju tě!
0: Těsně lechcáš.
1: No a kde máš orosený oči?
0: Na to vedro to je až šáš.
1: Co je fakt?
0: Tak mě zlíbej zatím nevorosený.
1: Co?
0: Víčka.
1: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
0: Já už to nevydržím.
1: Co?
2: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě děte odusíš.
3: To nemůže být. Ježišna Maria, otečinko, udělal vám něco?
4: Právě že nic.
3: Jaj.
4: Když on byl takovej nesmělej. No.
3: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
5: Ne, ale že si tady vzpomínal svýho tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
6: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil s televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale... jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil takový ty dárky, že jsem měl plnou skříň čepic ze závodu míru. Jsem měnil akorát ty letopočty a takovýhle. No ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakém delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako s kým. Na mě to nepřenášeli, musím říct teda, jo, tyhle ty spory, takže to. Ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní. A on, můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a... Takže on s těma dárkama... Já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po třech nedělích, posadil si nás ke stolu a vyndal dárky. Dal nám takový ty dvě máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem trojku z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty tři pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
7: Jo, takhle.
6: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže... No ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo? Ten pruh není teda úplně bílej třeba a spíše tak jako vzadu než na boku a já mám kamaráda, který to takhle nosí, prostě vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný, jako... Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo... Jak to vůbec děláš?
8: Ne, já ne.
6: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
8: Ne, to nejsem, já, že tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, takže to... Jsem já. Mám taky důležitý upozornění pro děvčata. Já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga M-ka. A... já jsem se s tím naučil žít a jako...
6: Tak s tím se dá prakticky jenom žít. Nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
8: Na parádu to rozhodně není. A... ale já ty tanga ještě nosím opačně než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně hřejou, takže... Vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o které mluvil Michal.
6: Já myslím, že jsem jeho tanga viděl a... on třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou ta kanička zauzlovala. Ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo? A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
8: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdybychom to tenkrát nerozvázal zuboma, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovaný.
6: A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne, tu od těch tank.
5: Jo, takhle.
6: A nosí tam vlasec teďka místo toho, jako. On se Pepa směje, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo? Takže...
5: proto budu poposerávat pořád, abyste jako
6: věděli. No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, to si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl kojit baťoch a on měl docela dobrou náladu. Tak 8 borovíček a 3 piva, že jo, to je veselý každej. Takže šel do sklepa a přines takový žlutej zaprášený baťoch a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A, takže on se urazil, že se mi nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny a dostal tenhle ten žlutej baťoch, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, protože to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do mody, takže on byl šťastný z tohohle toho.
8: Já jenom myslím, že jak jsem u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dní před Ježíškem.
6: Děkujeme za informaci, Richarde.
8: No, tak já kdyby tady seděli jeho vystě, tak aby viděli, kdy jsou Vánoce. A já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, protože dostávali takový ty plnohodnotný dárky, jako třeba boty, džíny, mikiny, že? Protože já 20. prosince, 4 dny před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček.
6: No, já mám narozeniny v červenci, to je hodně dlouho přes Štědrým dnem a vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy.
8: No ale to by aspoň psali, že? Tak jako...
6: no ty ze Sapora nepsali. To.
8: No a ještě tedy den jsem těm fixům dostal zavírátka, no takže to bylo takový... takže třeba bych dal třeba za hnusnej baťok, když se vám nelíbil nikomu.
5: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
6: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako... takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech. Jak to vyšlo na stejno.
5: Já si vzpomínám, že to nedávno dávali inscenaci, kde si vlastně hrál takovýho kluka z děcáku. Malýho, měl nějaký jméno srandovní, já nevím, jak se jmenoval. Nespomínáš si?
6: Já si vzpomínám.
5: Jak?
6: Nevím, co na tom srandovního. Jmenoval se František Bukáček.
8: Já nevím, tak mi to třeba srandovní přijde, Bukáček. Byl asi hodnej, veď? Kluk to byl hodnej.
6: No, on byl z dětský domova, byl takový tichej, hodnej. Prostě.
8: Na kluky byl asi hlavně hodnej, protože s tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: Já nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tyho z hospody a řekl, čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmátí.
1: Čověče, ty to schazuješ, ale on tam hrál s Veličinama, že jo? To byl Pešek, Medřická, nebo ne? Je to tak?
0: No, no tak tam to byl jako i první můj film, někdy v 74. roce. A hráli v tom samý, jako tyhle ty velký slavný herci, Medřická, Pešek, Vala, Galatíková, já. Takovou, musím říct, že jsme tam vytvořili takovou dobrou hereckou partu. Tenhle ten film byl jako fakt strašně dojemný o chlapečkovi z dětského domova, jak se ho furt jako se ho berou, pak ho vrátějí, on uteče zase se ho, furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni do mé brečeli prostě, jo. Dojatý a koukali to. A mně to přišlo jako strašně divný, že jsem byl malej kluk, jsem to nechápal, když se vidím v televizi, proč oni brečejí, když sedím vedle nich tady. Tak jsem se jako tak připitomněle smál. Tak mi dal táta fackou, jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize a fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by se ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo, no.
1: No, ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak jsi musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to, ne? Z filmu do filmu.
0: No tak já nevím, v té době taky... Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den, jo? Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba, že jo?
1: No právě to taky... jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulérní kamerový zkoušky, anebo jestli to byla protekce. Tehda.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: Ne, to je blbost, to je pravda, že když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Čický domova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce to natáčení nosil takovou žlutou větrovku na zádech měl nápis Sapporo 72 a nikdy na olympiádě nebyl. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když jako... Já nevím, naši v té době stavili takovej rodinný domek jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil, takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. A to zase bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem, o to na zrcátku viděla i co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska zlobil, nikam nepůjdeš?
0: Ne, to já jsem říkal v okna, že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, co? Byly sice z trolejbusu, ale otevíraly se, jako. A ono to mělo jako tohle bydlení i takový třeba výhodu, že tatínek přišel jako třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páč na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se o tam tu přestěhoval, když mi bylo 15, protože táta blbě zabrzil a odjel jim ten barák do Podolí. A já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím venku, jako v baráku.
1: To jako... se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No je, u nás to je takto, tak jako normální lidi, třeba tam je jako silnice a když chceš přejít, Že jo, tady, když budete přecházet u kulturáku, ksepáte doleva, doprava, jdete u nás, to je doleva, doprava, nahoru a pak se teprve jako přejde. Jaký zajímavý bydlení. Já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle, nahoře je živo, dole už jako ne potom. A má takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak jako žít, aby si z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáče, kdysi dávno. Jo, a ta dáče je úplně to, prostě tragédie, dáče je zničená. A viděl to můj známý, který tam bydlel, a ta dáče je patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel o patro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáče, ten otevřel, rozespalej, a on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád prostě, non-stop. Jako ty, oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady o tu firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme nahlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme bydali v garzonce. V té garzonce bydlela máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když si to představíš, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ. Usneš a spíš vlastně pořád odkopanej, že? Takže jsem byl pořád.
0: No tak já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali, jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páč jim to normálně tadyhle na něčem drželo, to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on řekl, to. No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, že jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška, vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona zezadu vypadá jako loď zepředu, ona to má vlastně takhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč, a když se narodila ségra, tak to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem kop do míče, tak jsem si pro něj musel dojít, když to, když jsem nakop ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky vznešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářské kriminálky a pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí a on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o tím jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne kurva, tanečnice. Tady pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, to já nevím, jako řekl.
2: Asi nějaká rodinná sleva. A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé, moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. Ona byla na operaci s kyčlem a nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi nějaký řemínky od lyží, on se jí to vytahalo, takže ona furt byla takhle v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili třeba hrozně reglace, my jsme ji v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme ji vzali tady třeba... Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebrala do ruky, že jo? Ale ty rohlíky a to máslo takhle nabodávala. A ty nechty takhle to házala do toho košíku. Pak teda o ty nechty přišla. Šla nakupovat konzervy, no a tam, že jo, tam do krve to měla. Pak teda ještě měla takový nechty na nohou. Tak chodila taky na nákup, ale to ty rohlíky nikdo nejed, takže... To je nějak tak v podstatě moje rodina, jako se dá říct.
0: Ty máš nějakou rodinu, Pepíku?
1: Já mám rodinu. Takhle, ne, vyrůstal jsem v rodině, teď mám další rodinu, že jo, to je jasný, no, mám, no. A tak záživný...
0: Co manžel, jsem... dobrý?
1: Co manžel? Jsem se na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, co jsem razil tady první já, podle to registrovaný. Dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
2: A jsem registrovaný myslivec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.
3: Jirko, víš, co mě tak napadá? Když my tak zevrubně zde hovoříme o svých kamarádech, že bychom možná měli prozradit i my něco ze svého soukromí.
4: No, tak můžeme říci, že náš život je prostoupen takořka poustevnickou pokorou a prostotou, že... Milenkou je nám až na malé výjimky příroda a častokrát vracíme se plní obdivu k selské hroudě.
3: Jirka to říká správně. V přírodě je krásně, skutečně.
4: Krásně. Vemte si třeba jen ten puch květin, až se hlava točí.
3: Nebo těch zvířat rozličných, až člověku strach z těch oblud naskakuje.
4: Nejkrásnějc muselo být v pravěku.
3: Určitě.
4: Všude lesy, voda, vzduch.
3: Tady, co jste vy, to byl samej zubr.
4: No nic. Staré časy zpátky nepřivoláme. Civilizace kráčí vpřed. Tu nezastavíme ani my dva. Ale zase je nutno přiznat, že některé vynálezy jsou dokonce lidstvu prospěšné. Třeba rádio. Na první pohled nepochopitelná věc.
3: Ale my dva, my víme, jak to je. V malé bedínce sedí orchestr trpaslíků a hraje na malé nástroje. A když se všichni unaví, čte dirigent zprávy.
4: No, proto taky dneska na ulici nepotkáte trpaslíka. Všichni jsou v rozhlase.
3: Já jsem přímo hrdý na to, že my dva víme, že rádio by neexistovalo, nebýt známého fyzikálního zákona, trpaslíka v bedně není vidět.
4: A já vám mohu takhle zevšeobecnit a přiblížit další zákon fyzikální.
3: Třeba jeden.
4: Jeden, ano. Jeden slavný fyzik Archimedes při koupání pomocí mídélka objevil, že těleso ponořené do kapaliny se neutopí.
3: To neznám. Proč?
4: No proč? Protože je ze spoda nadnášený sílou.
3: A kde se vezme v blbý vodě síla?
4: To se vyvine, protože to studí. Ty jsi nikdy nepozoroval na koupališti, že jsi nadnášený?
3: Já jsem byl na koupališti jen jednou a to jsem se nekoupal, protože jsem objevil vypadlej suk v dámský kabině.
4: To koupaliště je kde, jsi říkal?
3: To koupaliště je v Klánovicích, ale teď se nevyplatí tam jezdit. Správce otvor taky objevil a zvýšil vstupný.
4: Tak vlastně klika, že se Archimedes nekoupal v Klánovicích, pláč, jinak my jsme byli bez zákona.
3: Proč? Třeba by objevil Archimedes jiný zákon.
4: Jaký asi, jaký?
3: Třeba ruku sukem neprostrčíš.
4: To asi myslím, že ten jeho zákon se učím v šestý třídě. To je přece jenom lepší.
3: To bych neřekl. Podívej se, mám třeba zahrát. No. Malou, ale ourodnou. A soused mi chodí na hrušky. A teď mi řekni, jak mi pomůže ten tvůj chlap od A, nebo jak ho jmenuješ.
4: Od A, no pomůže. Hele, uděláš kolem zahrádky příko. Naplníš ho vodou, kdo jde krást, je rozrušenej, zapomene na zákon a utopí se.
3: To je pravda.
5: Mně přijeli vnoučátka, protože já bydlím v té veletržní ulici, tak já jsem je, tam je strašný frkér teď, než tam udělají nějaký přednosti. To tam pak bude ještě větší. Tak já ty děti vodím do Parku kultury a oddechu Julia Fučíka. protože tam, i když není Matějská pouť, i když to není příliš počasí na procházení se, vždycky je tam nějaká zapomenutá bouda, ty děti prostě koukají, nějaká atrakce, koupí mi vatu nebo tohle. A tak jsme tam tak vešli a mě prvně, co padlo do oka, tam byla bouda, tam bylo napsáno turecký med. A protože samozřejmě nemůžu se rovnat tady tatínkovi Lipskýmu, ale už jsem taky dědeček, tak dědečkovi rádi kecají, tak já hned, podívejte se děti, turecký med povídám, že jo. A já když jsem byl malinký, tak to byl hlavní artikl, který já jsem vždycky na pouti si kupoval. My jsme penízku moc neměli, my vždycky za různý služby, když třeba přijeli letňáci, tak jsme tamhle se nosil kozí mlíko, až tam měli podvýživenou dcerušku, ten graf se říkalo chudokrevnou. A tak nějaký ty penízky jsem vždycky dal takhle z těch darů dohromady, a když se mi to ještě nezdalo, tak jsem švihnul něco taky. A šel jsem na pouť a na pouti první, kdo mě padl do oka, vždycky tam stál, dneska se mu říká vančický celník nebo vančický Ruso, to byl malíř Svoboda. Dneska se jim říká naivisti, tenkrát říkali, že je blbec. Ten tam stál s těma obrázkama, nikdo si od něj nic nekoupil, dneska by to muzea, aby to koupili, a vedle něj stál chlap, který byl přespolní a byl to prostě echt Turek. On byl od někud tamhle z Prštic, nebo já nevím odkud, ale měl takovýhle vousiska, měl fest ze Strakonic celý v bílým, před sebou měl takovou velikánskou hroudu tureckýho medu. To jsem říkal dětem, když jsme šli tam k tomu tureckýho medu v Parku kultury a oddechu. Povídám, a měl tam dvě velikosti side papíru, protože prodával za 25 a za 50. A měl sekáček, a jak jste položili minci, věděl, kolik uhodilo, vzal buď větší nebo menší papír a sek na jedno seknutí, aniž se jedinkrát amputoval. To jsem si dával bacha. Vždycky. No. A pak jsem šel, tam byly necky, a tam nějaký chlap, tenkrát, že od té elektřině jsme toho moc nevěděli, tam měl induktor patrně, tam bylo napsáno, za korunu vem si 5. Tak já jsem hned dal korunu, paž já jsem měl rychle, já mi myslel velice rychle na tyhle ty věci, jak zbohatnout. Furt jsem viděl toho Edisona, on přežárovku, já přes necky jsem si řekl zbohatnout. Položil jsem svoji poctivou korunu, strčil jsem ruku na tý vody. Už jsem měl strašnou klepotici, tu 5 korun nikdo nemohl vytáhnout. Ale co vám budu povídat, já byl blbý dítě, ale tam byli vzdělanci, kteří chtěli v té vodě prostě si pomoct k majetku. Řekl jsem si, už to nikdy neudělám, příští rok jsem si řekl, co když tentokrát se mi to povede, korunu, a zase jsem přišel o korunu. No a pak už jsem to moc neměl, tam byla nějaká bouda, tam bylo napsáno, takhle jste se ještě nezasmáli, tam jsem přišel, tam ani se nesnažili, ukradli mě zbytek peněz a vyhodili mě. Rok co rok jsem si říkal, nebudu, prohlídnu si nejdřív pout, pak se rozhodnu, co komu koupím, jenomže my s Kostelkou máme takový povahy, že my když máme v kapsi 5 korun, chováme se na 50 okamžitě. Byl jsem bez peněz a jediný štěstí bylo, že tam z naší ulice paní Prudíková prodávala kvašný okurky. Dědek to už vždycky ráno, studený ze síně, v takovým tom, v tykádi přivez na trakaři, a ona vždycky tam stála takhle, že jo, a my už neměli penízky, tak tam těch zájemců byla spousta, paní Prudíková, dala byste nám trošku láku z okurku. My už nemáme peníze po tom tureckým medu, že jo, nám to bylo... Že... A ona vždycky, počkejte, jak obsloužím, a dělala velice hbitě takovou tu, ten kornout, že jo, a dala do toho lák, tam byl kopr, cejdino, všecko možný. Takže jsme měli vystaráno, vždycky jsme tu pouť končili zdarma u toho, jenže oni měli nějak na starý kolena dítě, což v obyčejně, když mají starý rodiče dítě, to nějaký genius, tohle byl blbec. A ještě nepřející, on neměl pořád ještě mluvit a už nám tuhle tu radost vzal toho lák, protože jednou jsme nám přišli a já pan paní Brudíku, ale ona říká, jo, počkej, nalídá nám, a ten kluk počká, až se napijem, povídá, se vám divím, že to pijete, dědě do toho chodí chcát. To bylo hrozný. Všimněte si, že to bylo batole, že neuměl říct ani dědek, řekl dedek, ale tamto druhý, aby jsme to jo nepřeslechli. Já to okamžitě odložil, ale víte, že už tam mezi náma se našli hamouni, který taky se zarazili, ale pak chlastali dál, já v tom toho dětka necítím. No a teď ale, tohle jsem už nevyprávěl těm svým vnoučkům, to už říkám jenom vám tady, pač vím, že se to neroznese o tu. Došli jsme k tomu stánku, kde byl prostě ten normální zaměstnanec z parku kultury nebo nějakého drobného zboží. Já pám, děti máme smůlu, turecké medy vyprodaný, a on povídá, to byste tomu dal, co je tohleto, a pám, to je nějaký holicí mídlo. To je jako z Albánie holicí mídlo, že ještě přejou těm zabaleným, pár děti tam napsáno turecké medy, a pám, jo pane, to já už jsem si koupil teď v poslední době takové věci, že tam bylo napsáno něco jiného, než co jsem tam... A on povídá, no nemůžu si pomoct, já to jen prodávám. Já, pan, tohle vám děti nekoupí. Oni, o dědinku, kup nám to a tohle teď podám, tak já si řeknu. Tak dobře, ovšem, dovolte takový malý ponaučení, povídám. Tady u Martinka je to úplně lhostejný, ten s tím může dělat, co chce, až má ještě mléční zoubky, tomu narostou nový. Ale Zdeničko, ty už máš stálý zoubky, musíš si dát pozor, když ti ulomí se nebo vypadne zoubek, už ti nenaroste. A teď jako správný dědek instruktor, povídám, podívej se, žádný nějaký tahání, hryzání, rozbalil jsem, to vypadalo skutečně jak mejdlo, holíci, jako jak byly ty špalky, jo. Pán, takhle to uchop, kousni a pa, až pičák je v hajzlu.
6: Všechno vlastně začalo tím, že můj kamarád Josef měl motocyklového strýce. Byl na něho pyšný, protože strýc jezdil závodně na motorce a dával to Rudolfovi a mně patřičně najevo. Rudolf zase vlastnil spoustu vzácných skleněných kuliček. Tím se přirozeně nemohl nikdy vyrovnat Josefovi, protože závodní strýc byl nesrovnatelně víc než sebelepší sbírka kuliček, ale měl alespoň něco. Když jednou Josefův strýc utrpěl dokonce úraz, o němž psali noviny, naše postavení se ještě zhoršilo, protože Josef někde získal vzácný výstřižek, který nosil stále sebou, jako by to byla nějaká legitimace. Dostal jsem se tak do společnosti, která mě brala na milost jen za určitých podmínek. Musel jsem se ptát, jak se strýci daří a kolik přibylo kuliček. Josef vyžadoval, abychom naslouchali jeho vyprávění o strýcově tréninku a o potížích s motocyklem. Později propadl stihomamu a tvrdil, že by sice nerad někoho jmenoval, ale že má dojem, že jsou mezi námi lidé, kteří by ho moc rádi připravili o noviny, v nichž bylo popsáno, co si kdy vzácný strýc vyvrtl nebo zlomil, spolu s celkovým počtem hodin, které super strýc strávil za poslední léta v nemocnici. Bránili jsme se takovému nařčení a ujišťovali jsme Josefa, že se mýlí. K čemu by nám byl článek nevlastníme-li strýce? Josef se za několik dní uklidnil, ale pak se najednou zeptal, zda nehovoříme o jeho strýci jako o svém. Museli jsme přísahat, že bychom se nikdy nedotkli bližního svého, natož příběhů či motocyklů jeho. Rudolf, který přirozeně také nechtěl zůstat ve stínu strýce a jeho majitele, zase občas tvrdil, že se s námi nemůže sejít, neboť musí přepočítat své kuličky, protože má dojem, že jich pár chybí. Josef ho ujistil, že on kuličky samozřejmě nepotřebuje, nehledě k tomu, že by ani neměl čas na to, aby je sbíral, protože ho strýc pozval na závody. Nejhůř jsem na tom byl zase já. Musel jsem přísahat, že bych se ani prstem kuliček nedotkl a že bych nikdy křivě nepoužil strýce. Pak se má situace ještě zhoršila, když mne Josef ze svého strýce začal zkoušet. Musel jsem vyjmenovat strýcovo umístění ve všech závodech za poslední dobu a také jména všech jeho milenek. Tenkrát jsem si uvědomil, že nadešel čas, kdy musím strýci vyhlásit boj dříve, než mne přejede svým motocyklem, nebo mne promění v pouhý patník. Řekl jsem, že se zkoušce nepodrobím. Odmítl jsem dokonce říci počet koňských sil motocyklu přesto, že jsem látku znal. A řekl jsem, že si musím pamatovat věci mnohem důležitější. Jaký? Ptal se Josef. Například tátovo číslo. Řekl jsem a hned jsem cítil, jak v tom tichu rostu. Jak se narovnávám a jak muž na motocyklu, kterého jsem nikdy neviděl, mizí. A jak se kuličky mění v prach. Vychutnával jsem pak zvědavost obou spolužáků a odpovídal jen skoupě, koutkem úst, jak jsem to viděl ve filmu dělat pana Bogarta, když jednal s podřízenými gangstery. Musel jsem ovšem své tvrzení dokázat, abych se vyhnul podezření, že jsem si celou věc jen vymyslel a pozval jsem proto oba kamarády k nám. Když se přesvědčili, že můj otec má skutečně na ruce vytetované číslo, nastaly mi nové časy. Maje očíslovaného otce stal jsem se naprosto svobodným. Oba kamarádi se mnou jednali úctivě. Rudolf, mi nabídl část kuliček. A Josef byl ochoten půjčovat mi výstřižek o strýci každé pondělí, středu a pátek, když jim prozradím, co otcovo číslo znamená. Byl jsem však moc dlouho otrokem a metody otrokáře mi byly známy. Krom toho jsem si uvědomoval, že by pan Bogart jednal stejně a nedal jsem se obměkčit. Řekl jsem spolužákům, že je chápu, ale naznačil jsem, že se ani kuličky, ani závodní strýc nemohou rovnat číslu, které otci dala tajná organizace, jejíž jméno on sám nesmí prozradit. Pak jsem je požádal, aby mi věc nedělali ještě těžší a raději se mne už na nic neptali. A protože mě číslo začalo taky zajímat, zeptal jsem se matky, kdo ho otci dal. Jaké číslo, polekala se. No to na ruce. Na jaké ruce, ptala se matka velmi nervózně. A pak se chovala vyhýbavě. Na mé otázky kladla jiné, nebo odpovídala na ty, které jsem nepoložil. Jednou, když jsem se jí znovu ptal, řekla mi, že by otec zrovna tak mohl mít třeba kotvu. No, kotvu nemá, řekl jsem. Tak vidíš, pravila matka důrazně. Někdy si místo odpovědi začala narychlo zpívat nějakou dlouhou píseň. A protože žádný syn nebude svou matku rušit ve zpěvu, nezbývalo, než abych šel po svých. Někteří manželé mají prostě číslo, řekla mi později. To, že označila otce za manžela, ve mně vyvolalo pocit, že zřejmě šlo o nějakou organizaci, kde manželé byli očíslováni patrně, aby se neztratili. Když už se matčiny písně znal nazpaměť, přestal jsem číslu věnovat pozornost. Krom toho mě zajímala víc čísla hráčů fotbalové jedenáctky a čísla aut. A teprve později, když už jsem pátral po telefonním čísle jedné dívky, jsem se dozvěděl, kde otec ke svému číslu přišel. Otec tvrdil, že je to číslo do nebe. A když to říkal, smál se tomu. Matka, která se však zřejmě nikdy nedokázala zbavit strachu, který v ní doba, kdy se čísla přidělovala, vyvolala, dávala otci najevo, aby se se mnou o tom nebavil. Snad proto se tak polekala o pár let později, když Kateřina chtěla vědět, co znamená to, co o ní řekla jedna spolužačka. A co řekla, ptala se matka. Ta mazaná židovka, pravila sestra. Matka se dala hned do zpěvu a byla tak nesvá, že pletla dvě melodie dohromady. A pak řekla sestře, že se jistě přeslechla. Kateřina tvrdila, že slyšela dobře. Matka si chvíli neklidně prospěvovala a pak začala sestře vysvětlovat, co znamená slovo mazaná. Pravila, že má význam totožný se slovy bystrá, chytrá, moudrá, důvtipná nebo inteligentní. Neopomenula vyložit slova rozumná, uvážlivá, rozvážná i přemýšlivá. Pak se zabývala příbuznými výrazy. Nevynechala rozumbradu, mudrocha, ani chytráka a zvláštní péči věnovala rčení liška počita. Použila také řady příkladů, aby sestra výraz správně pochopila. Kateřina, kterou prvé slovo vůbec nezajímalo, vyčkala, až matčina přednáška skončí a pak se opět zeptala na slovo druhé. Dojdi rychle pro chleba, řekla jí matka, odvádějíc tak nenápadně pozornost od tématu. Kdykoliv se Kateřina znovu zeptala, snažila se matka odvést pozornost tím, že sestru poslala na nákup nebo do biografu. Sestra, která se vždy až nápadně podobala matce tím, že se vším zabývala do nejmenšího detailu, se však nepřestávala ptát. Matka jí tedy předplatila divadlo i koncerty, posílala ji na procházky a do zoologické zahrady. Když to nestačilo, koupila jí kolo. Kateřina viděla spoustu filmů, her, poznala zvířata a projela na kole celé okolí Prahy. Kudy jezdila, tudy patrně myslela na to, co jí zajímalo. A protože byla důsledná, vzala jednoho dne kolo a zajela na něm do knihovny, aby se konečně dozvěděla, co chtěla. Jednou, zrovna když se obě vrátili z kostela, zeptala se Kateřina matky, zda si vůbec uvědomuje, že i Kristus byl žid. Prosím tě, na co to zase myslíš? Lekla se matka a protože nechtěla přenechat dceru tak nebezpečným úvahám, Sdělila jí, že i Boží syn byl pokřtěný. Pravila sestra. Ale moc mu to taky nepomohlo.
7: Štědrý den s celou familiou.

Jak jsem v sobotu po krátké melancholické procházce po Komeňaku dorazil k našim, byla tam ve vzduchu cítit taká ta vánoční atmosféra. Mama nenápadně, ale tak, aby ju každý slyšel, vyryvala v kuchyni, fotra nebylo vůbec vidět, v obývačce seděla nasmolená segra s tým svojím, kysňa vyřvávala naplno, před ňou seděla malá kopia segry a čuměla na ňu jak králik na zmiju, mezi tým její bracha obhlížal stromek, jestli už tam cosi kajsik není schované. Pod oknem seděl upřímný synovec, jak vstekli, co si mačkal na telefoně a nereagoval na moje dotazy, jak se má a jestli už má jakusi děvuchu. Zeptal jsem se segry, co je nového, a to jsem neměl, bo začala mleť bantem jak šlajfíra a mlela a mlela. Jak skončila, chvíli jsem to odmocňoval a vyšlo mi, že se asi po cestě s tým jejím chytrolinem pohádali, kdo je lepší šofér a kdo by neměl vůbec sahat na volant. Šel jsem radši za mámu, která právě mluvila o fotrovi, co je to za nespolehlivého gízda, který před hodinu šel do sklepa pro ogurky a furt není ogurek ani fotra. Blízklo mi hlavu, jestli se mu cosi nestalo, bo roky už na to má. Ale máma pravila, že jak dlouho nešel, prošmejdila celé přízemí a od Kovalského se ozýval hlasitý zpěv. Kovalský žije sám, bo za celý život nenašel tu pravu a vždycky kolem Vánoc má deprese a zaháňa je s každým, kdo je po ruce. Tuž to foter robí dobrý skutek, pravil jsem, ale měl jsem se to nechat pro sebe, bo máma pravila, že jsme oba stejní gízdi a já ho ještě v tým chlastu podporuju, tuž celá máma. Potem přišla do kuchyně segra a zas spustila o tým jejím, že jak tu jeli, ten vůl projel všecky křižovatky na červenu a že se nikdy od ní nedá řeknout. Mama ji začala přizvukovat, že také gízdy neznáša, bo nedávno jeden takový malém přejel na přechodu. Radši jsem se vrátil do obyvačky. Švager se ku mě spiklenecky lapnul a priže chápe, že to je moja segra a jestli by se mi nemohl vysvětlit, že v rámci urychlení provozu je třeba využít světel, co to dá a že se podle vyhlášky může jedna poslední problik oranžové. Tuž to zuhádnul. Já se tak nechám zatáhnout do vašich hadek. Co si sem zabručel a převed řeč na to, co koštujeme dneska. Každé svatky jeden z nás chlopu přinese cosi výjimečného. Loni jsem investoval vánoční prémie a koupil visku za 500, ale radši jsem ju měl vychlastať doma sám, bo s fotrem jsme byli jaksi rozhadaní a on celou dobu vyryval, že to je divné a že to chutná jak voda s mydlem a podobné duperele. Předloni švager dotáhnul jakusi k frnžalicu ze Slovenska, bo tam má familiu. Konec večeře mám jaksi mlhavy. Mama nám třem tenkrát odmítla dát kapra, že ledva vidíme jeden druhého, natož tak vidět kosti a dostali jsme řízek. Letos to bylo na fotrovi, akorát, že furt byl kajsi pro ty ogurky. Tež se ale pomalu začínalo tmiť a děcka už začaly otravovat s tým, že už mají strašný hlad. Segra pravila, že pro něho zajde ku Kovalskému. Za chvíli ho dotáhla. Táta měl oči, jak by bral kilo cibule, a začal mámě vysvětlovat, že sused už se skoro věšal a že ho fotr tak zachránil na poslední chvíli. Máma chvíli váhala, potom k němu čuchla, mávla ruku a poslala ho smažit kapra. Fotr se odechnul, počkal, až máma zapadne do obyvačky a začal na nás mávat jak vodní mlyn při povodni, aby jsme my chlopi šli za ním. Nevím, kaj zehnal takou fajnou slivku, ale byla zároveň jemná a i ostrá jak břitva. Hazali jsme kapra a řízky na brutváň, dali jsme si do druhé nohy a probírali rozdíly v řízení rob a chlopu. Mama ze segru rovnali cukrové na talířách, vyměňovali užrané kusky a ze srandy se předhaňali, která se horší vdala. Tož aspoň doufám, že ze srandy. Kolem pobíhali dva malí pajtašci, které už omrzeli pohádky v kysni a co dvě minuty se ptali, kdy už bude večeřa a že už umírají hlady. Jak bylo nasmažené, fotr nás slavnostně pozval k štědrovečernímu stolu, my jsme se namačkali lokeť na lokeť a začalo se jesť. Mama nalela ryby polívku a malý bracha začnul hned kopii segry popisovat do detailu, co všecko plave v tým hrncu, jak se to váří. Mala začala natahovat, že ty rozpuštěné oči jest nebude, švager se nasmolil, bo na polívky on se potrpí, dal malému baňu a malé pravil, že tu bude tak dlouho, dokud nezí celý talíř. Ta se v tým začala nímrať a upřímný se jí zastal, že ať ju aspoň o štědrým dňu táta nenutí.
Švager se po ní menem ohnal, ale mama ho zdrbala jak financ kozu, že jestli tu bude ještě chvilku mávat rukami, jak ožrali regulovčík, vyhodí ho a i stalířem na mraz. Asi se mami zleknul, bo zbytek večeře už držel pezga krok. Mali se na upřímného vděčně podívali a začali robiť v polivce kolca. Ostatní jsme robili, že nic nevidíme, ale mama, jak ostatním zbírala talíře, vzala nenapadně a i jejich nedojezené zbytky. Jak jsme se dávali na druhé, mali už nemohli ani sedět, jak to s nimi šilo. Dali se 3 malé kusky z ryby, 2 lišky kobzolového salátu a už chtěli ku stromku. Včil ale začalo oblíbené varietní číslo fotra, které jsem v dětství nenaviděl. Zjed jeden kusek kapra, přidal si salátu. Dojed salát, přidal si řízka. Potem znova trochu salátu. Jak by vůbec nevnímal ty malé nasupené ksichty, které mu v duchu přali 20 kostí v krku a jednu v oku. Nakonec odsunul talíř, že už je najezený. Mali se celý žhávy vrhli ku stromku, ale za chvíli byli zpátky, že tam nic není. Upřímný zesmutněl, že určitě Ježíška vyplašili a včel budeme mít pod stromkem všetci akurát kulové z přehazovačku. Malým zátlo trochu se sklidnili a zatáhli upřímného do ložnice vyhlížat z okna Ježíška. Roby mezi tím pomyli talíře a já s chlopami jsme naházali zabalené krabice pod stromek. Než jsme zavolali zvonkem malé, chtěl jsem ještě zapalit prskavky, ale mama s ksichtem nasrané Marfuše ukázala na velký vypalený flek na knihovně a mi cuklo v kutkách, bo jsem se vzpomněl na naše první Vánoce s umělým stromkem z Polska. Segra potom zazvonila na zvonek a do obyvačky se nahrnuli všetké 3 děcka. Bo ať se hraje upřímný na dospělého jak chce, rozzařené oči měl tež. Hromada porvaných vanočních papírů rostla, děcka nadšeně vřískali nad každým dárkem, já jsem se dočkal od upřímného potěšeného povytahnutia obočí, jak rozbalil ten MP3-kovač. Já jsem dostal za hromadu těch tekutých hovadin napis k poholeniu, jakési knížky, pletený svéter, šálek a čapku, od koho asi? Od koho si v obalce tisícovku, typuju švagra, bo to je taky vůl bez nápadu, a od malých 2 průpisky. Jak už byl za stromek vidět celý, mali se šli hrať do předsíně s novými hračkami, mama vytahla vánoční zakusek a čuměli jsme na pohádku. Moc jsme z ní ale neměli, bo švager sem tam nahlas zachrápal. Jak jsme kolem 10. konečně dokoštovali ten půl liter slivky, segra z rodinu se pomalu chystala dom, tuž jsme jich šli vyprovodit ven. Před autem jich ještě upřímný zkusmo vytočil, bo se zeptal, jestli ho hodě na stodolní. Oba ho doštěkali jak rintintini. Švagrovi už ale nebylo moc rozumět, bo nás statu předtím předběhnul o pár kol a prý, že o Vánocách má být z rodinu. Enem nám je mrknul a prý, že se robil srandu. Pozoroval jsem segru, jak všetkých nadspala do žigula a došlo mi, že jak bych se měl vybrat, jestli je s ňu nebo se švagrem, vybral bych se ju, bo ona je prostě lepší šofer. Akorát se mi to nikdy neřekl. Jak jsem potem dorazil dom, ještě jsem jí po 11. zavolal a řeknul jí to s tím, že to je můj poslední dárek k Vánocám.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych zahájil naše představení tím, že vám přečtu dopis, který nám poslala paní Jaroslava Kozáková z Přelouče. Paní Kozáková píše: Milé divadlo, zúčastnila jsem se dvoudenního zájezdu ROH k Máchovu jezeru. Protože bylo pěkné počasí, půjčili jsme si loďky. V naší loďce jsme byli tři, moje kamarádka Růžena Málková, Jitka Nechanická a já. Jitka Nechanická na jezeře neustále houpala loďkou, ačkoliv věděla, že ani já, ani Růžena Málková neumíme plovat. Růžena Málková ztratila náhle rovnováhu a z loďky vypadla. Nevím, jak by to bylo dopadlo, kdyby kolem náhodou neplul pan Ludvík Dusil se svým přítelem. Jeho přítel, na jméno jsem se bohužel v tom chaosu zapomněla zeptat, vím jen, že mu pan Dusil říkal Stando, okamžitě vskočil do vody a naši Růženku vytáhl. Vím, že k vám do divadla chodí mnoho lidí. Povězte jim všem o tomto statečném činu pana Stanislava. V závorce nevím bohužel jeho celé jméno. Druhý den, pokračuje paní Kozáková, a teď se vlastně dostávám k tomu, proč vám vůbec tento dopis čtu. Druhý den jsme měli na programu Jizerské hory. Navštívili jsme tam umrlčí domek Járy Cimrmana v obci Liptákov. Viděli jsme s černalou světničku, kde vybuchla truhla s Cimrmanovými spisy. Když nám průvodce ukázal, na jaké třísky se rozletěla a z jakých malých kousků slepujete pro náš národ jeho hry, říkala jsem si, že to musí být skoro dobrodružství. Myslela jsem na to celou cestu až do Přelouče a úplně to v mé mysli zatlačilo dramatickou příhodu na Máchově jezeře. Ale panu Standovi přesto poděkujte. Stále ho vidím, jak se celý mokrý třásl na hrázi. S pozdravem, vaše Jaroslava Kozáková, Přelouč. No my, vážení přátelé, dostáváme podobných dopisů celou řadu. Máme pochopitelně z tohoto zájmu o naší práci radost a rozhodli jsme se, protože v jednom představení budeme postupovat jinak, než jak bylo naše publikum zvyklé. My totiž vždycky po úvodním semináři předvedeme potom v druhé části večera celistvý dramatický kus. Dneska tomu bude jinak. Dneska budete svědky toho, jak vědec-restaurátor slepuje z dochovaných zlomků alespoň přibližný obrys původního díla. Takže se do toho pustíme a začneme, jak se říká, od Adama. Musíme se vrátit do roku 1891, kdy Cimrman pro svou hereckou kočevnou společnost Lipany napsal divadelní hru Němý Bobeš. Společnost Lipany měla tuto hru na repertoáru až do 5. prosince téhož roku, kdy se herci rozešli po okolních vesnicích dělat Mikuláše. Cimrman jim zapomněl sdělit místo srazu, takže se společnost po tomto datu už nikdy nesešla. Tak tolik, pokud jde o osud herecké společnosti Lipany s příznačným názvem. Pokud jde o rukopis hry Němý Bobeš, tak ten nebyl uložen v té truhle s rukopisnou pozůstalostí a ušel tedy výbuchu. Postihla ho však jiná pohroma. Těsně před smrtí půjčil jej totiž Cimrman svému sousedu Josefu Padevětovi. Padevět ho totiž několikrát předtím žádal, zda by mu Cimrman nemohl půjčit nějaké noviny. Cimrman noviny neodebíral, četbu tehdejšího bulvárního tisku považoval za mrhání časem. A rozhodl se tedy, že nabídne svému sousedovi četbu hodnotnější, totiž svoji hru. Jenomže netušil, že Padevětova prosba nebyla motivována touhou číst. Tak to ne, co máte na mysli, to ne. Padevět prostě chtěl jenom na těchto papírech sušit houby. Nevím, jestli někdo z vás zkoušel přečíst něco z papíru, na kterém se opakovaně sušily houby. My jsme takový pokus provedli a po trojím sušení na slunci je jakýkoliv text na papíru zhola nečitelný. A teď si představte, že si Padevět půjčil od Cimrmana rukopis jeho hry v roce 1911. Vidím, že vám tento letopočet nic neříká. My jsme s tím popravdě řečeno počítali, proto tady stojí připravený náš čelní ochranář zbytků přírody, doktor Jan Hraběta, který vám poví, co tento rok pro Cimrmanův rukopis znamenal.
1: Krátce řečeno, rok 1911 znamenal z tohoto hlediska naprostou katastrofu. Mám zde několik čísel, která mnohé napoví. Tak Jizerské hory, hřib obecný 120 tun, o rok dříve 12 tun. Hřib borovák 90 tun, předtím 3 tuny. Křemenáč osíkový 50 tun, předtím 7 kilogramů. Já nevím, jestli mám hovořit o liškách, ty se pochopitelně nesušily.
0: Jestliže se nesušily, tak není třeba.
1: No, snad jenom tak pro zajímavost. Lišek se, přátelé, urodilo tolik, že v tlustých vrstvách pokrývaly celé stráně. A nad obcí Chmovost. Lišek se, přátelé, urodilo tolik, že v tlustých vrstvách pokrývaly celé stráně.

0: Některé stránky textu se potom zachovaly i celé, a to díky Padevětově nedbalosti. On jak bral ty listy, tak si třeba nevšiml, že místo jednoho listu bere dva, tři. Takže potom ty přiléhající strany zůstaly neporušené. No v celku lze říci, že jsme měli k dispozici asi 5% předpokládaného textu. Není to pravda mnoho, ale my bychom vám dneska chtěli předvést, jak svědomitá vědecká práce dokáže i z takhle maličké hromádky stavebního materiálu postavit solidní budovu dramatu. Tedy nezastíráme, že tu a tam chybí cihla či trám. Kde si nejsme jisti, neimprovizujeme. Nechceme totiž postupovat jako třeba profesor Fiedler z Vídně, který se také do rekonstrukce tohoto dramatu pustil, ba dokonce ho jako celosvětovou premiéru ještě před námi uvedl. Tedy pravda předběhl nás. Ale když jsme to jeho představení s doktorem Svirákem ve Vídni osobně shlédli, oba jsme se shodli na tom, že o tak uchvátané prvenství není co stát. Ale přistupme nyní k naší rekonstrukci. Můžeme se podívat na první obraz hry. Ten patří k těm šťastným místům na těch slepených listech. Zachoval se celý. Cimrmanova scénická poznámka zní: Náves. Zprava přichází lékař, zleva farář. V průběhu rozhovoru přeběhne v pozadí vesnický chlapec ženoucí obruč.
1: Buďte zdrav, pane faráři.
2: Až na věky, doktorem.
1: Pěkně nám to dnes připaluje.
2: Není divu, vždyť máme červenec.
1: Jakou jste měl účast na mši?
2: Ale šlo to. Jen se mi tam všichni v lavicích drbali, vrtěli a ošívali. Zdá se, že se to vaše očkování pěkně ujímá.
1: A jak se to ujalo vám?
2: Nemohu si stěžovat. Svědí to jako čert.
1: Řeknu vám, pane faráři, udělal jste pro zdravotnickou osvětu pěkný kus práce.
2: Nezveličujte mé zásluhy,
1: ne,
2: doktore.
1: Ne, bez vašeho kázání by se zvláště mladá děvčata očkovat nedala.
2: Poslyšte, doktore, už jsem se vás chtěl kolikrát zeptat. Nemohl byste nás očkovat proti neštovicím někam jinam? Třeba do pravé paže, jako to dělá doktor Petiška z Brandýsa nad Labem.
1: Aha, tak to ne, pane faráře, to ne. Jak jste to řekl v neděli krásně z kazatelny? Děvčata, kam nemůže slunce, tam musí lékař.
2: Tak už jste s očkováním hotov, že?
1: Hotov až na jediný případ.
2: Já vím, sám jsem ji neviděl na mši dobrých 17 let. Do města nechodí a když přijdete do hájovny, je vždycky na malinách. A taková to byla krásná žena.
1: Opravdu?
2: Velmi krásná.
1: No to by se ovšem měla očkovat.
2: Bylo by škoda, kdyby jí to poděbalo.
1: Poslyšte, pane faráři, chtěl jsem jít dnes odpoledne se starým papouškem na zmije. Co kdybyste šel s námi a zastavili bychom se v hájovně?
2: Inu, jak myslíte, ale obávám se, že bude zase na malinách.
0: To byl tedy první obraz. Možná, že by vás zajímalo, jak ho interpretovali ve Vídni. Jistě se domníváte, že se od naší verze nemohli odchýlit, protože, jak jsem řekl, text se vlastně zachoval v plném znění. Profesor Fiedler dokázal, že to možné je. Cimrman totiž používal ke psaní některých svých her starou zásobu čistých úředních papírů firmy Hurich a synové parní mlýny. Což je skutečnost, kterou my čeští cimrmanologové dobře známe. Ovšem pro profesora Fiedlera to byla taková novinka, že ho to dovedlo až k neuvěřitelné deformaci Cimrmanova textu. My jsme schválně jeho verzi ve zkráceném znění nacvičili, abyste měli možnost posoudit to sami.
1: Buďte zdrav, pane faráři.
2: Až na věky, doktore.
1: Pěkně nám to dnes připaluje, Hurich a synové parní mlýny.
2: Není divu, vždyť máme červenec, Tanwald, Lipová 13.
1: Jakou jste měl účast na mši?
2: Ale šlo to, jen se mi tam všichni v lavicích drbali, vrtěli a ošívali. Zdá se, že se to vaše očkování pěkně ujímá.
1: A jak se to naše značka, vaše značka ujalo vám?
2: Nemohu si stěžovat, svědí to jako čert. Vyřizuje Štruncová.

0: Sami jste viděli, že si profesor Fiedler s rekonstrukcí Cimrmanovy hry mnoho problémů nedělal. Ostatně sám v divadelním programu píše, že jeho práce na rekonstrukci strhla prý natolik, že s ní byl hotov, jak doslova říká, ein, zwei. Ale pokračujeme v ději. Tak kromě tohoto prvního obrazu se zachoval ještě začátek obrazu druhého. Je uveden touto scénickou poznámkou. V hájovně. Světnice je sice uklizena, ale několik maličkostí pozornému oku prozradí, že tu již delší čas chybí ženská ruka. Okna jsou pokryta pavučinami a na klikách je asfalt. V rohu světnice stojí nové krmítko pro zvěř. Vstupují farář, lékař a papoušek. My si teď ale pro zajímavost přehrajeme nejprve verzi profesora Fiedlera, kde papouška hraje pták v kleci.
1: Hej, holamíkovče, si doma, otevři.
2: A jo, už jdu, už teď nahoří. Koho to sem čerti nesou?
1: Až na věky, Mikovče.
3: Vyšli jsme si tady se starým papouškem na zmije a řekli jsme si, že se u tebe zastavíme.
1: Co pak si to tady vyřezal, Mikovče?
4: A to já, Perníku.
3: Hezký.
2: Prostrný krmelec.
1: A kde máš ženu, Mikovče?
2: Je na malinách.
3: Měla se dostavit k očkování.
2: Je na malinách.
3: Mikovče, všichni už byli.
2: Je na malinách.
1: Ruku na srdce, Mikovče. Že ty smartu k tomu očkování nepustil. Přiznej se, že je tomu tak.
4: A to já, Perníku.
3: Hezký.
2: Pojďte na něj, děku, nebo ho zabiju.
1: Podívej se, Mikovče. Já ti to řeknu otevřeně. Mně je tu plno věcí podezřelých. Tak například, byl jsem teď na tvém záchodě. Je plný bobků.
2: Chodějí mi tam srny.
1: A tvou ženu od prusko-rakouské vojny nikdo neviděl. Přiznej se, Mikovče, že ty jsi zabil.
2: Je na malinách.
4: A to bylo Perníku.
0: Tak toto bylo tedy pojetí profesora Fiedlera. Podle našeho názoru vysloveně falešné. My se totiž domníváme, že postavu papouška je třeba interpretovat zcela jinak. Klíčem k našemu výkladu této postavy je lékařova věta z prvního obrazu: chtěl jsem jít dnes odpoledne se starým papouškem na zmije. Pravý smysl této věty nám pomůže objasnit opět náš čelný ochranář přírody, doktor Hraběta.
5: Tak ke zmii se blížíme tak,
0: pane doktore, promiňte. Buďte tak laskav a povězte nám jako člověk s mnoholetou praxí něco o lovu zmíjí.
5: Tak ke zmii se blížíme tak, že zlehka našlapujeme. Ona totiž zmije neslyší. To se málo ví. Ona se orientuje jenom podle otřesů půdy, takže lovec si může třeba zpívat nebo pískat, ale nesmí dupat.
0: To je zajímavé, promiňte, že já se přerušuju, ale já právě když chodím s dětmi do lesa, tak vždycky tleskám a dělám takové kšc, abych případné zmije zaplašil.
5: Tak to děláte zbytečně.
0: Ale já to tak dělám už asi 20 let a věřte, že se mi to plně osvědčilo.
5: Ano, to je úplně zbytečné. K vlastnímu lovu používám tohoto celkem primitivního nástroje. Jak vidíte, na konci je rozštěpen a do rozštěpu je vložena rozporka opatřená motouskem. Ke zmii se blížím ze zadu. Namířím klacek a potom rychlým pohybem přitisknu zmii vidlicí k zemi. Těsně za hlavičkou. Současně zatáhnu za motouzek, ten uvolní rozporku a vidlice zmii stiskne. Pak už je zmije naprosto bezmocná. Vidíte, že celkem bez obav a klidně klacek zvedám, že? Ona se sice mrská, ale kousnout už nemůže.
0: Ano, tak to myslím bylo dostatečně názorné. A teď bych vám, pane doktore, položil takovou neobvyklou otázku. Co myslíte, bylo by možné vzít si sebou na lov zmí nějakého ptáka? Dejme tomu papouška.
5: No jistě, proč ne? Řekli jsme si, že zmije neslyší, papoušek nikterak nedupe, pravda? Já nevidím překážek.
0: Tak byste mi nerozuměl. Otázka přesně formulována by teda měla znít takto. Zda je možné použít přímo k lovu, rozumíte, k odchytu zmijí papouška.
5: Papouška, no. No vidíte, to je zajímavý nápad.
0: No co myslíte, šlo by to?
5: Papoušek, no. To mě nikdy ani nenapadlo, že?
0: Ano, tak to jsme chtěli slyšet. Tady pan doktor je odborník a jak jste teď slyšeli, nikdy by ho ani nenapadlo použít klovu zmíní papouška.
5: A vy myslíte, že by papoušek jako zobákem přímo nějak?
0: Děkuju vám, pane doktore, prosím. Pro naši věc je vaše odpověď už dostačující. Takže otázku papouška můžeme uzavřít. V lékařově replice chtěl jsem...
5: Promiňte, pane profesore, prosím vás pěkně, jak je ten váš ptáček asi veliký?
0: Už to nebudeme rozvádět. Otázku papouška uzavřeme. V lékařově replice chtěl jsem jít dnes odpoledne se starým papouškem na zmije, se nejedná o ptáka, ale nadevší pochybnost o vesničana papouška zběhlého v lovu zmijí. Takže teď si konečně přehrajeme pasáž tak, jak má doopravdy vypadat.
1: Kopče, jsi doma? Otevři.
2: No já už jdu, vždyť nehozí. Koho to sem čerti nesou?
1: Až na věky, Mikovče.
3: Vyšli jsme si tady se starým papouškem na zmije a řekli jsme si, že se u tebe zastavíme.
1: Co pak si to tady vyřezal, Mikovče?
6: Co jsi to udělal, Pepik?
1: Hezký.
6: Prosrný krmelec.
1: A kde máš ženu, Mikovče?
6: Je na Malinách.
3: Měla se dostavit k očkování.
6: Je na Malinách.
3: Mikovče, všichni už byli.
6: Je na Malinách.
1: Ruku na srdce, Mikovče, že ty smrtu k tomu očkování nepustil. Přiznej se, že je tomu tak.
6: Co jsi to udělal, Pepik?
1: Hezký.
6: Pojďte na něj, deku, nebo ho zabiju.
1: Podívej se, Mikovče. Podívej se, Mikovče, já ti to řeknu otevřeně. Měl tu plno věcí podezřelých, tak například, byl jsem teď na tvém záchodě. Je plný bobků.
6: Co jsi to udělal, Pepiku, vtichu?
2: Chodějí mi tam srny.
1: A tvou ženu od prusko-rakouské vojny nikdo neviděl. Přiznej se, Mikovče, že ty jsi zabil.
2: Je na Malinách.
6: Co jsi to udělal, Pepiku?
0: Co dramatičnosti je v této scéně, že? Já myslím, že ani naše neškolené podání nemohlo ubrat na působivosti. Je skutečně třeba notné dávky své vole k tomu svěřit takhle jímavě lidskou postavu nějakému vřeštícímu opeřenci. Ještě štěstí, že se profesor Fiedler nepustil do inscenování Cimrmanova dramatu Napříč Afrikou, kde je totiž hlavní postavou český cestovatel Holub. Že se ještě zdržuji u té vídeňské verze. Když jsme to představení viděli s doktorem Svěrákem ve Vídni, tak neměl ten jejich cvičený pták roli ještě pořádně zafixovánu a pletl do předepsaného textu i jiná slova. Vzpomínám si, že například křičel Kurt, du alter Trottel, nebo Richtig, Herr Schneider, což samozřejmě do hry vůbec nepatřilo. Ale vraťme se k naší práci. Nuže, po těchto dvou úvodních úryvcích opouštíme už pevnou půdu Cimrmanova dochovaného textu a teď nám nastává ta vlastní práce rekonstrukční. Ale tu už s vámi bude sledovat další přednášející, inženýr Penc.
7: Vážení přátelé, při rekonstrukci hry Němý Bobeš jsme se mohli opřít o několik dobových svědectví. K nejdůležitějším patří divadelní kritika, uveřejněná v Národních listech v květnu roku 1891 a podepsaná trojúhelníkem. Položme si, přátelé, otázku, kdo se pod touto podivnou šifrou skrývá. My se domníváme, že autorem této kritiky, a to vás možná překvapí, je sám Jan Neruda. Předložili jsme svou domněnku znalci Nerudova díla profesoru Kamilu Máchovi a ten byl naším objevem doslova ohromen. Řekl dokonce, jistě s trochou nadsázky, že jsme objevili nový světadíl. Tuším, že to byla Amerika. Nerudova kritika nese název Svraným koněm do vraného. Přečtěme si ji. Jako mladík chodíval jsem pěšky až do Štěchovic. Letošního jara však už mi nohy tuze neslouží, i uvítal jsem nabídku svého přítele doktora Šavrdy k výšce fiakrem. V Oujezdské bráně málem jsme se srazili s kočárem polské hraběnky Klotovské. Včas jsem ji však zahlédl a upozornil jsem kočího. Polka jede, polka jede. Již na Zbraslavi byli jsme jízdou tak vytřeseni, že doktor Šavrda navrhoval strávit zbytek dne v místním hostinci. Mým cílem byl však hostinec jiný. Totiž restaurace U Plechatých ve Vraném, kde se toho večera mělo konat i představení kočující herecké společnosti pana Jaroslava Cimrmana. Proto jsem zastávku odmítl a kočího jsem pobídl. Dál, jen dál. Divadelní sál byl slušně obsazen, zvláště poté, co se příchodem nás dvou počet diváků zdvojnásobil. Kus nesl název Němý Bobeš a sestavil ho sám principál. Jeho děj vyprávět bych nesvedl. Autor vracel jej hned do minulosti a hned zase zpátky, takže jsem brzy nevěděl, kde vlastně jsem. Hvězdou celého dramatu je Bobeš. Jsou tam však i malé hvězdičky, například pan farář a lékař, kolem nich se velké točí. Největším zážitkem uměleckým byl pro mne výkon pana Živného. Říká se, že doušek vína dodá herci jistoty. Nevím. Pan Živný nebyl schopen udržet své potácení v mezích jeviště a co chvíli nám zmizel v kulisách. Jeho kuš, kterým se obracel do nápovědní budky, ostane v mé paměti provždycky. Nesmím zapomenout ani na paní EKG v roli údajně krásné paní Hajné. Nechtěl bych ji věru potkat i sám v lese. Skutečnost, že s ní pruský důstojník baron Walter sdílí lože, jen znovu ukazuje, kam až člověka může dohnat válka. Těsně před koncem při výkřiku pomoc zloději čtvrtina diváků odešla. Byl to ponocník, kterému začínala služba. Pan Živný na scéně definitivně usnul, Bobeš konečně nalezl, co hledal, a nebylo tedy již o čem hrát. Ještě, že inspicient včas oponou trhnul a my mohli jít k šatně. Tam však pro mne drama teprve začalo. Seznal jsem totiž, že mi ukradli svršky. Nicméně vyjeli jsme ku Praze. Cestou mi doktor Šavrda sdělil, že společnost, jejíž umění jsme právě zhlédli, hodlá prý napřes rok uvést mé aktovky Prodaná láska a Ženich z hladu. To mi dodalo. Ukradli mi klobouk, hůl i převlečník, řekl jsem svému příteli. Všechno jsem oplakal, zase se osvěžil, ale tohle bych, Šavrdo, tohle bych nepřežil. Tolik tedy Národní listy. Vidíte sami, přátelé, že ani tak velký duch, jakým byl Jan Neruda, Cimrmana nepochopil. Jeho kritika nám však pomohla objasnit řadu temných míst zničené hry. Například úlohu pruského důstojníka barona Waltra, nebo to, že Cimrman používal na tehdejší dobu neobvyklého retrospektivního postupu, a to dokonce několikanásobného. Kromě citované kritiky byla pro nás vodítkem i ona čitelná místa textu Pod zátěžemi, a to pod klíčem na utahování matek 14 a 15 mm věta Již to v sobě nebudu dusit. Pod brouskem na kosu věta Mikovec vrací se z pole a svalí s mohutným žuchnutím na stůl svůj a pod jakýmsi předmětem eliptického tvaru slova Základ státu. Vraťme se tedy zpátky do hájovny.
1: A tvou ženu od prusko-rakouské vojny nikdo neviděl. Přiznej se, Mikovče, že ty jsi zabil.
6: Je na malinách.
8: Co jsi to udělal, Pepiku?
1: Podívej se, Mikovče, řekni pravdu. Nám zalhat můžeš, ale jemu lhát nesmíš.
6: Jak to víte, že je na půdě?
1: Ten je přece všude, Mikovče.
6: Tak už o něm víte. Pouštěl jsem ho jen na noc, aby se napásl. Ale je to divoká krev.
8: Co jsi to udělal, Pepiku?
3: Zavři zobák, papoušku. Poslyš, Mikovče, řekni nám podle pravdy, jak to od samého začátku bylo. Uvidíš, jak ti odlehne.
6: Dobrá tedy, již to v sobě nebudu dusit. Víte, to bylo tak. Tak mě tady zase máš, Marto.
9: Pro boha, můj muž.
6: Ano, jsem to já, Marto. Bitvu u Hradce Králové jsme prohráli. Pruská armáda byla jednak lépe vyzbrojena, jednak si zajistila podporu Itálie. No což, ani mě neobejmeš.
9: Vítej, Josefe.
6: Strachoval jsem se, nejsi-li tu ohladu? A teď vidím, že jsi dokonce stloustla.
9: To se ti jen zdá, Josefe. Byl jsi celý rok pryč a za tu dobu si zapomněl, jak vypadám.
6: Baba, byla to dlouhá a těžká doba, kdybych ti měl vyprávět.
9: Vypravuj, Josefe.
6: Zrovna teď jsem vyprovodil kus cesty kamaráda. Kůle mu chudákovi utrhla nohu. A představ si, dobylhal se domů, myslel, že ho žena bude čekat a ona se zatím čekala sama. Spustila se po běhlice s rytmistrem od pruské pěchoty.
9: No to je hrozné.
6: Viď, jsme přítele. Řeknu ti, kdyby se mi něco takového mělo stát, to bych si asi něco udělal. Udělal bych si ze dřeva kýl a zabil bych tě.
9: Josefe, odpust mi to.
6: Bože, cože? Snad nechceš říci?
9: Ano, Josefe.
6: Mluv, co se stalo?
9: Víš, to bylo tak. Škoda, že válka již skončila, ale rakouská armáda měla zastaralé zbraně a my jsme si zajistili podporu Itálie. Nevíš, kde mám porušky? A tady jsou. No, budeme se muset rozloučit, Marto. Ne, neplač. Nic mě tak nedojímá jako ženský pláč. Víš, Marto, mnoho jsem o naší lásce přemýšlel. Pomoz mi utáhnout tady ten řemínek. Mnoho jsem o naší lásce přemýšlel, ale vstán. Nekleč mi u nohou. Tím, že mi klečíš u nohou, mi loučení jen stížíš. Víš, často jsem si tam v bitevní vřavě říkal, co když ty kulky, které mi sviští nad hlavou, co když jsou právě z pušky Martina muže?
10: To nebyly kulky mého muže.
9: Přece nemůžeš vědět.
10: Josef je nejlepším střelcem v Polesí. Jeho střely nikdy neminou cíl.
9: Vidíš? Tím spíše se musíme rozloučit.
10: Ach, Bartře, nech mi tu na památku nějakou svou daguerotypii.
9: K čemu by ti byla?
10: Chci vědět, jestli ti bude podobné.
9: Kdo?
10: Tvé dítě.
9: Dítě. To je krása. Bez děky mi napadají verše našeho básníka Schillera v překladu vašeho básníka Vrchlického. Když tvůj milý opustí tě, neplač, máš tu po něm dítě. Nevadí, že nezná tátu, je to pořád základ státu.
10: Ach, Valtře, vzpomínáš na naše první setkání? Nikdy mi nevymizí z paměti. Víš, to bylo tak.
9: Hej, hola, kde jste, kdo? Haló, je tu vůbec někdo? Jsem pruský intendanční důstojník baron Walter von Grünbach. No tak haló, nebojte se, jsem intendant. To je něco jako vedoucí výstrojního skladu. No, sednu si a počkám.
10: Byla jsem tenkrát na Malinách.
9: No, hezky jsme si zavzpomínali, Marto, ale moje marškumpačka je už na pochodu. Tož, s Bohem, holka.
10: S Bohem, Valtře.
6: Tak takové to tedy bylo.
1: Tak takové to tedy bylo.
7: Vidíte sami, přátelé, že některé postavy Cimrmanovy hry dostávají pevné obrysy. Jen tak na okraj. Snad vás bude zajímat, jak si s těmito scénami poradil profesor Fiedler. Nebudeme je ani předvádět, stačí, když si řekneme, že větu Mikovec vrací se z pole nepochopil rakouský restaurátor jako návrat z války, ale přivádí na scénu Hajného, zmoženého polní prací, a předmět, který má Mikovec podle dochovaného textu s mohutným žuchnutím svalit na stůl, je v jeho verzi bič. Mikovec, jenž byl podle profesora Fiedlera zorat pole u lesa a nemohl být tedy mimo domov déle než několik hodin, se přesto po návratu podivuje, že mu za tu dobu žena stloustla a zakáže jí chodit na maliny. Zdálo by se, že do takovéto frašky nelze dost dobře vmontovat dochovaná slova základ státu. Profesor Fiedler to však vyřešil jednoduše. Hajný prostě vezme bič, počne ženu honit kolem stolu a vykřikuje: rozvedu se, zatímco ona mu odpovídá: nerozvedeš, nerozvedeš, rodina je základ státu. Ale vy jste jistě především zvědaví na to, jak jsme v rekonstrukci děje postupovali my. Proto předávám slovo profesoru Vondruškovi.
11: Věřte, přátelé, že nebylo lehké zjistit, kterým směrem Cimrman děj rozvíjel. Stáli jsme například před otázkou, jak Hajný nevěrnou ženu potrestal. Naše názory se podle osobních zkušeností různily. Tak například velice zkušený profesor Smoljak ji chtěl zabít. Docent Weigl naproti tomu soudil, že zabít je málo. Asistent Bruckner vůbec nevěděl, o čem hovoříme. A docent Vozáb ji chtěl dokonce odpustit, což už je úplně scestné. No, názory mohou být různé, ale vědecký pracovník se musí držet faktů. A protože jsme se již mnohokrát přesvědčili, že do své tvorby promítal Cimrman převážně vlastní zážitky, obrátili jsme se i tentokrát k jeho bohatému životopisu. Podívejte se se mnou do roku 1907. Tehdy se blížilo kulaté výročí vlády Františka Josefa I. a rakouská diplomacie připravovala jubilantovi milý dárek. Anexi Bosny a Hercegoviny. Aby byl dárek pro panovníka opravdu překvapením, odbývaly se všechny přípravy mimo Vídeň, a to na českém zámku Konopiště. Protože i stěny mají uši, navrhl arcivévoda Ferdinand d'Este, aby se nejdůležitější jednání odbývala v lese, jakoby při lovu. Přes tato přísná utajovací opatření byl okamžitě informován anglický král Eduard VII. V rakouských diplomatických kruzích nastal poplach. Hrozilo totiž nebezpečí, že Eduard VII., tento známý pletichář mezinárodní politiky, jubilantovi přípravy anexe prozradí, aby mu zkazil radost. Rakouská protišpionážní služba dlouho hledala kanál, kterým proudí informace z Konopiště do Buckinghamského paláce. Kdo mohl naslouchat tajným poradám nejvyšších evropských diplomatů v mlází konopišské obory? Sledování lesních dělníků a Hajných nevedlo k cíli. A tak nakonec padly do podezření osoby, od nichž by se špionážní činnost očekávala nejméně. Babky kořenářky. 300 myslivců provedlo zátah lesa a v jejich síti uvízlo 12 vyplašených stařenek z uzlíčky léčivých bylin. Otázka, před kterou stála nyní rakouská kontrarozvědka, zněla: která z nich je trhala s úmyslem uzdravit nemocné a která s úmyslem poškodit monarchii? A tu se dostává do této velké mezinárodní aféry náš Jára Cimrman. On tehdy působil v Benešově jako přírodní lékař. Jen tak mimochodem, my sami jsme o této jeho činnosti nevěděli a byli jsme překvapeni, jakých úspěchů na tomto poli dosáhl. Objevil řadu originálních receptur, kterými zjednodušil bylinné léčení. Já nevím, jestli vás tyhle věci vůbec tedy zajímají. No tak aspoň jeden příklad. Zácpa. Tam je to hezky vidět. Ta se tehdy léčila směsí řepíku, pampelišky, země žluče a hořce. Cimrmanovi stačil na zácpu rozrazil. Tak zdá se mi, že vás to přeci jen zajímá. Tak snad ještě nějaký příklad. Tak třeba na ženskou frigiditu s úspěchem ordinoval potmě chuť. A konečně, že sám si často nasazoval vstavač polní, ale to už opravdu tak nějak na okraj. Není tedy divu, že to byl právě on, koho rakouská kontrarozvědka požádala o odbornou expertízu. Zimmermann se podíval každé stařence do ranečku. Ve všech nalezl běžné léčivé byliny. Z jednoho se však vysypaly pouze lopuchové listy, hustě popsané neviditelným písmem. Což bylo nápadné, že? Zimmermann, kterého lopucha zajímala jen z lékařského hlediska, se ženy zeptal, to je proti uhrům? A stařena, hrdě pozvednuvši hlavu, odpověděla, jak proti uhrům, tak proti rakušákům. To už k ní přistoupil jeden z důstojníků, sněl jí z obličeje falešné vrásky, otrhal bradavice a řekl, Kuncová, vaše hra již skončila. Teprve teď si Zimmermann s hrůzou uvědomil, že nešlo o zdravotnickou akci. Pamětníci vzpomínají, že se však tehdy zachoval velmi statečně. Bez ohledu na četnické bodáky za eskortovanou ženou neohroženě zvolal. Nezoufejte, Kuncová, napíši o vás hru. Což ji cestou do vězení jistě potěšilo, že? Že měl na mysli hru němý Bobeš, o tom nemůže být pochyb. Špionka Kuncová má skutečně mnoho společných rysů s postavou manželky Heiného Mikovce. Ostatně poslechněte si, co o ní říká policejní archiv. Cituji. Pracovala původně jako hotelová pokojská v Mariánských Lázních, kde ji poznal anglický král Eduard VII., který se tam léčil. Bystrá a přičinlivá dívka upoutala brzy královu pozornost. Jednoho dne si ji vzal stranou a řekl jí, že služba obyčejné pokojské nemůže tak chytré děvče uspokojit. Naznačil, že by se svými schopnostmi mohla vykonávat nějakou inteligentní službu. Doslova řekl intelligent service. Mladá dívka se nenechala dlouho přemlouvat a po krátkém výcviku v zahradě anglického vyslanectví byla nasazena do konopistické obory. Tam se záhy seznámila s mladým lesníkem Průchou a stala se jeho ženou. Pod záminkou, že chodí na maliny, trávila většinu času v oboře v blízkosti dvorské společnosti a získávala cenné informace. Když odjel její muž s následníkem trůnu na lov do Salzburku, navázala intimní styk s důstojníkem pěchoty Grünbachem a když se pak její manžel po roce vrátil, byla právě v 9. měsíci těhotenství. V hájovně došlo k prudké hádce, během níž žena porodila. Nebojte se, tuto scénu na rozdíl od profesora Fiedlera my vypouštíme. Heiný Průcha, vyhlášený dobrák, se všemožnou péčí snažil, aby se po porodu rychle zotavila. Jakmile se pak mohla postavit na nohy, okamžitě ji vyhnal. Pro špionku Kuncovou bylo dítě nežádoucí přítěží. Položila je do krmítka pro lesní zvěř, nedaleko hájovny, a zůstala v oboře přestrojena za starou kořenářku. Zprávy posílala do Anglie prostřednictvím svého dalšího milence, telegrafisty Benešovského nádraží Karla Mráčka. To je také zajímavá postava, tenhle ten Mráček. On dával informacím nevinnou podobu železničních hlášení a odesílal je služebním telegrafem, tedy zadarmo, že? Přímo na vlečku do Buckinghamského paláce. Jeho šifrovací klíč byl jednoduchý, skoro prostinký. Tak například, saloní vůz Františka Josefa byl šifrován jako vagon s francovkou. Nebo jeho sdělení mašina pod parou znamenalo ve skutečnosti císařovna se na plese dobře bavila. Další osudy obou agentů britské inteligentní služby nemají pro naši rekonstrukci význam. My už máme dostatek materiálu pro to, abychom mohli v ději Cimrmanovy hry pokračovat. Velice nám pomohly i dva zlomky textu čitelné díky zátěžím. Tak, lžíce na boty zachránila větu, je to 16. rák. A pod zavřeným kapesním nožem se uchovala vůbec klíčová slova dramatu, podá ho faráři, anebo dodá ho v trakaři. No, s tím už se dalo něco podniknout, že? Navažme tedy tam, kde jsme v předchozí scéně skončili.
1: Tak takové to tedy bylo.
2: Vařil jsem jí oukrop, to hodně posiluje. A jak se jen mohla postavit na nohy, vyhnal jsem jí.
1: I s dítětem?
2: I s dítětem.
1: Ubožačka, jak se o ně mohla starat?
2: Nestaral se o ně. Dala dítě do jeslí. A sama utekla, kdo ví kam.
3: Jakovče, jak to, že to dítě v lese bez matky nezemřelo hlady?
2: Starali se o ně srny. Když jsem chlapce našel, běhal s nimi po čtyřech a okusoval listí.
3: Tak je to tedy. Je to vlastně takový náš český Tarzan. Od těch srn se naučil zřejmě naprosto všemu. Proto ty bobky na tvém záchodě.
2: Ujal jsem se ho a protože tak tvaruje, dal jsem mu jméno Bobeš.
1: Poslyš, Mikovče, to už je nějakých let, co se to stalo. Že tomu chlapci už musí být.
2: Je to 16. rák. Byla to práce, než jsem ho naučil lidským způsobům.
1: Do školy si ho neposílal a v kostele jistě také nikdy nebyl.
2: Bál jsem se lidských řečí.
3: Očkován taky není, co?
2: Není.
1: Víš co? Zavolej ho, Mikovče.
2: Cože? Jenom jak myslíte. Obší! Pojď dolů! No jen pojď dál, neboj se. Vidíte? Už si zase hraje s parohama. Je to jeho nejmilejší hračka. No pojď blíž, hochu. Tady pan farář a pan doktor by si s tebou chtěli popovídat.
3: No, stafra, chlapče, takový statný jonák. Vousy už ti raší. Jak to, že ještě nejsi očkován?
2: To nesmíte tohle.
3: Co, nesmí se na něj mluvit?
2: Ale to si plkejte, co chcete. Ale nesmíte mávat rukama. To vám hned uteče, čověče. Neboj se, bobší, to jsou hodní pánové. Posaď se, hochu, očichej si je.
3: No, stafra, chlapče, tak výstatný jonák, vousy už ti vyrážejí. Jak to, že ještě nejsi očkován?
2: Nic vám neřekne. Je němý, vychovali ho srny.
1: Mikovče. A Bobeš ví všechno?
2: Všechno jsem mu řekl, pane faráři. Bobši, ukaž tu dagerotypy.
1: Jako bys mu z oka vypadl, chlapče.
3: Skutečně baron von Greenbach.
1: Zřejmě bohatý pán.
3: Poslyšte, přátelé! Klid, Bobši, nic se neděje. Něco mě napadá. Mikovče, jak dalece na tom chlapci lpíš?
2: Já ho mám plný zuby. Víš, Bobši?
3: Tak to je výborné. Napadlo.
2: A je v trapu. Bobši, pojď.
3: Napadlo mě totiž, že bychom mohli zajet do Greenbachu a vyhledat jeho otce.
1: A co si od toho slibujete, doktore?
3: Totiž lékařská věda, pane faráři, zná celou řadu případů, kdy silný citový papoušku necourej tady, nebo tam zase spadneš. Jdi na dvorek. Mikovče, to nebyl šťastný nápad hodit mu přes hlavu deku. Ten člověk nevidí na krok.
1: Proboha, co se mu stalo? Běžte tam, doktore.
3: To je pro vás, pane faráře.
1: Tak starý papoušek.
2: A je po ptákách.
3: No, ale abychom se nezdržovali maličkostmi. Lékařská věda zná řadu případů, kdy silný citový otřes vrátil... Pojď sem, Bobši, neboj se. Vrátil němému řeč. A co by mohlo být pro toho chlapce silnějším otřesem, než setkání s vlastním otcem?
1: To je pravda. A jistě by se také o něho dobře postaral.
2: Ten by ho leda zapřel, mizera.
3: Tak zapírat by sice mohl, ale dnes už máme prostředky, jak mu otcovství dokázat. Kdybych šel s tím chlapcem ku příkladu já, těžko by se mi při krevní zkoušce vykroutil.
1: A to byste svedl, doktore?
3: O tom nepochybuji. Ostatně chcete-li, pane faráři, můžete jet do Greenbachu s námi. Já ho přitisknu ke zdi a vy mu promluvíte do duše.
1: Co tomu říkáš, Bobši?
2: Je němý, vychovali ho srny.
1: Co tedy tomu říkáš ty, Mikovče?
2: Pro mě, za mě.
3: Ta tedy vzhůru.
2: Jděte si třeba do prde.
3: Do Greenbachu.
12: Vážení přátelé, v první půli dnešního večera jsme na přání paní Jaroslavy Kozákové z Přelouče předvedli, jak postupuje krok za krokem vědec-restaurátor. My zde ovšem nebudeme takto podrobně rekonstruovat celý text Cimrmanova dramatu, na to by nám nestačil čas. Proto se ve druhé půli večera soustředíme jen na nejdůležitější dějové úseky. Co všechno vynecháme? Tak vynecháme hned zdlouhavou pasáž cesty našich tří přátel, faráře, lékaře a Bobše do Greenbachu. Nebudeme jako profesor Fiedler nutit diváky, aby poslouchali sáhodlouhé promluvy obchodního cestujícího Jeřábka, který mi krátí spolucestujícím několikahodinovou jízdu vlakem. Nevíme, proč profesor Fiedler považoval za nutné seznámit diváky s celou řadou bezvýznamných příhod z Jeřábkova života. Tak například Jeřábek vypráví, že brzy po narození osiřel a byl vzat na vychování do rodiny zedníka Říhy, který záhy poté skončil na popravišti. Zedník Říha byl již delší dobu podezřelý úřadům tím, že se mu ztráceli učňové. Jeřábek líčí, jak jednoho večera sestoupil do sklepa, kde objevil řadu zazděných výklenků výšky dospívajícího chlapce. Navíc si prý všiml, že z jednoho výklenku, na němž malta ještě neoschla, se ozývá tlumené kvílení. Počkal, až mistr usne, a pak začal tiše sekat do zdi. Jeřábek to popisuje do všech detailů, jak vyboural první cihlu, jak vsunul ruku do otvoru, co tam nahmatal, co se stalo, když se Říha probudil a sešel za ním do sklepa, a tak dále, a tak dále. Ještě zdlouhavější je pak Jeřábkovo vyprávění o jeho službě u dragounů. Přitahli prý po manévrech k jednomu klášteru, kde se celý oddíl ubytoval. Na Jeřábka vyšla té noci strážní služba. Jak tak chodil po nádvoří, všiml si, že se v jednom okně dosud svítí. Přistoupil blíže a nahlédl dovnitř. V místnosti spatřil 7 mladých novicek. První, třetí, pátá a sedmá leželi na postelích, zatímco druhá, čtvrtá a šestá... Prostě bezbarvé, nic neříkající tlachání upovídaného strýce. Ale pravou zkoušku trpělivosti však divák podstoupí, když se Jeřábek rozpovídá o svém kamarádu z vojny Koželuhu Tomanovi. Ten měl prý zase 12letou dceru, která byla na svůj věk neobyčejně vyspělá. Toman je sice úzkostlivě hlídal, ale přesto nemohl zabránit, aby si zvrhlé děvče nepozvalo jednoho dusného odpoledne Jeřábka do své podkrovní světničky. Jeřábek vypravuje, jak tam přišel, co všechno dívka neměla na sobě, jak se její poživačnost projevovala, vysvětluje, proč měla k pelesti připevněný řetěz, co s tím musel dělat. No, prostě nuda šečeť. Nás na celé jízdě vlakem zaujala jiná věc. Totiž jak Cimrman nenásilnou formou poskytuje divákovi zajímavé vlastivědné poznatky. Tak například, když projížděli Pelřimovem, vysvětlí farář Bobšovi, že je to Pelřimov. Zdá se nám to daleko podstatnější než několikastránkový monolog nějakého cesťáka. Samozřejmě jiná věc by byla, kdyby Jeřábek, když už se mu věnuje tolik místa, sehrál v další části dramatického děje nějakou podstatnější roli. Nic takového. Svým vystoupením z vlaku ve stanici Pacov vystupuje Jeřábek definitivně i z Cimrmanovy hry. Sledujme však naše tři přátele. Ti po dlouhé cestě dorazili konečně do Greenbachu a tam se ubytovali v malé hospůdce. Přestože se scéna z greenbachského hostince dochovala téměř celá, vznikly mezi Prahou a Vídní opět spory o její interpretaci. Myslíme si proto, že nebude na škodu nahlédnout do mistrovy biografie, kde má německé městečko Greenbach své významné místo. Já bych nyní prosil pana doktora Hrabětu.
5: Na ohmatané mapce, která byla Cimrmanovi nezbytným průvodcem při jeho cestách Evropou, najdeme u městečka Greenbach červený vykřičník s poznámkou nůž. Poznámka souvisí s desiš legendární cestou Járy Cimrmana s hrabětem Cepelínem na palubě vzducholodi Karel. Při přeletu změny obce oba přátelé svačili a Cimrmanovi vypadl z ruky nůž, v jehož vybavení byla kromě vývrtky a malého šroubováčku také vidlička. Cimrman nechtěl kvůli noži přistávat, ale rozhodl se, že se příležitostně do Greenbachu vrátí. Dostal se tam o 3 léta později. Cimrman správně předpokládal, že otevřený nůž, spadnuvší z výše 1 000 metrů, je nutno hledat 70 až 120 cm pod povrchem. A skutečně během 2 dnů kopání nalezl nejenom nožík, ale i mocnou sloj černého uhlí. A tak se návštěvou Járy Cimrmana proměnilo ospalé lázeňské městečko přes noc v překrásnou uhelnou pánev. Cimrman sám se stal majitelem dolu Marcela, který potom svým technickým vybavením zastínil všechny ostatní. Přišel totiž na velice jednoduchý, ale vtipný nápad, jak dopravovat horníky pod zem i na povrch, aniž by k tomu potřeboval jakýkoliv motorový pohon. Ostatně lépe to uvidíte na schématu, které jsem si pro tuto příležitost připravil.
12: Ale pane doktore, já myslím, že není třeba zabíhat do takových technických podrobností.
5: Jistě, jistě, já to také vemu jenom v hrubých rysech. Tak, princip totiž spočíval v tom, že do klece směřující dolů nastoupilo vždy o 1 horníka víc, než do klece směřující nahoru. Tím byla pochopitelně horní klec těžší a vytáhla tedy vlastní vahou první směnu nahoru. Bylo-li kolo těžní věže řádně promazáno, fungoval systém bezvadně. Ovšem po několika týdnech těžby Cimrman zjistil, že se mu v dole hromadí horníci. Chyba byla právě v onom horníku navíc, že? Bylo tedy nutné dopravovat pod zem i na povrch stejný počet horníků. Jak ale dosáhnout toho, aby i v tomto případě horní klec vytáhla vlastní vahou klec dolní? V řešení tohoto problému spatřují hlavní ekonomický přínos Cimrmanovy myšlenky. Cimrman umístil do každé klece podobný náčrt, jako máme zde, a pod něj umístil tabulku s těmito pokyny. Kamarádi, v zájmu svých kamarádů přicházejte do práce řádně na jedení. Vítána jsou zejména vajíčka, houby a jiná těžká jídla. Hrubat musíte ze všech sil, abyste nějaké to kilo schodili, jinak se nahoru nedostanete. Po tomto opatření produktivita dolu Marcela prudce stoupla. A teď bych se ještě rád zastavil u otázky, zda Jára Cimrman jako majitel dolu byl...
12: To snad už není nutné, pane doktore.
5: Nebo nebyl kapitalista.
12: Tak to ano.
5: Na otázku si, přátelé, odpovíte sami, když vám prozradím, že Jára Cimrman po celou dobu svého pobytu v Greenbachu bydlel v podnájmu, v prostém domku hornického předáka Wassermana. Že snídal totéž, co se snídalo u Wassermanů. Ve všední den chléb s máslem, či se sádlem a cibulkou a v neděli housku. A jestliže paní Wassermanová něco upekla, pak pochopitelně nepohrdl ani buchtičkou.
12: Tak to už by mohlo opravdu stačit.
5: Jistě, já už jsem také skončil, ale myslel jsem, že by diváky ještě mohlo zajímat, co dělal Cimrman s nadhodnotou. Ale když není zájem, tak...
12: Já děkuji panu doktorovi za opravdu zajímavý a zasvěcený příspěvek. A teď už se můžeme přenést do hostince v Greenbachu.
13: O našem poslání ani slovo. Budou-li se vyptávat, vždycky se poradíme.
14: A jak pak se vám líbí v našem kraji, pánové?
13: No tak abych vám...
14: Pěkné to tu máte.
13: Všimli jsme si cestou toho zámku. Kdo pak v něm asi bydlí?
14: No, kdo jiný než pan baron?
15: Velký zámek. Tom tam jistě pan baron není sám. Má ženu, děti.
14: Zdař Bůh. Zdař Bůh. No tak dětí mu pánu nedopřál, ale na ženě mu to vynahradil. To vám je panečku komandýr. Podle ní musí celý zámek tancovat.
15: I no to se podívej.
14: To jo, on náš pan baron býval za mladá podařené chvítko, která před ním neutekla na strom, s tou on šup do postele. Tak ona si ho teď paní baronka hlídá a ženská noha jí do zámku nesmí.
16: Tak, do služby na zámek berou jenom mužské.
2: Kuchařka, služka, pokojská, všechno samý chlap.
13: Vy pracujete také na zámku?
2: Kde pak? Tak vysoko Našinec ani nepomýšlí. Já pracuji dole, v hlubině.
14: Dáš si taky pivo, Wassermane?
2: Dám. Vždyť jsem celý den pil jenom vodu.
16: Promiňte mi mou zvědavost, pánové. Vy jste tu u nás jako turisté.
13: Dobrý, my se poradíme. Jako turisté.
16: Jestli chcete, vemu vás sebou dolů, je to tam zajímavé.
15: Děkujeme za laskavost. Raději bychom si prohlédli zámek.
16: A kde pak máš Haničku?
14: Ale jela do Míšně, pro porculán.
2: Oh, taky už bych potřeboval nové hrníčky. Škoda, že Haničku neznáte, pánové. Ona je takové naše sluníčko.
14: Poslyšte, pánové, nic mi do toho není. Ale proč pak si ten chlapec nesedne?
13: Pane doktor, je to neposeda.
7: Tak to byla naše verze scénky z Grimbašského Sputky. Ještě než vám předvedeme, jak si s tímto, zdůrazňuji, dochovaným textem poradil profesor Fiedler, dovolte mi, abych jménem svým a jménem všech svých kolegů předeslal několik upřímně míněných slov. Vážení přátelé, byli bychom opravdu neradi, kdyby ve vás vznikl dojem, že snad v našich polemikách s profesorem Fiedlerem jde o nějakou osobní zaujatost. My například oceňujeme, s jakou péčí profesor Fiedler opatřil věcným rejstříkem překlad naší knihy Zimmermann und Kindergarten. Ale to zároveň ukazuje, kam by měl příště profesor Fiedler napřít své síly. K drobné, mravenčí, faktografické práci. Jakmile se totiž pustí do úkolu, na nějž jeho síly nestačí, dopadá to tak, jak ukazuje následující scéna.
13: O našem poslání ani slovo. Budou-li se vyptávat, vždycky se poradíme.
14: A jak pak se vám líbí v našem kraji, pánové?
15: Pěkné to tu máte.
13: Všimli jsme si cestou toho zámku. Kdo pak v něm asi bydlí?
14: No, kdo jiný než pan baron?
15: Velký zámek, to on tam jistě pan baron není sám. Má ženu, děti.
16: Brekeke.
14: Brekeke. No tak dětí mu pánbu nedopřál. Ale na ženě mu to vynahradil. To vám je, panečku komandír. Podle ní musí celý zámek tancovat.
15: Inu, to se podívejme.
14: No jo, on náš pan baron býval za mlada podařené kvítko, která před ním neutekla na strom, s tou on šup do postele. Tak ona si ho teď paní baronka hlídá a ženská noha jí do zámku nesmí.
16: Tak, tak, do služby na zámek vyrou jenom mužské brekeke.
13: Vy pracujete také na zámku?
16: Kde pak? Já pracuji dole, v hlubině.
14: Dáš si taky pivo, Wassermane?
16: Dám. Vždyť jsem celý den pil jenom vodu. Pojď. Jestli chcete, vemu vás sebou dolů. Je to tam zajímavé.
15: Děkujeme za laskavost. Raději bychom si prohlédli zámek.
16: A kde pak váš Haničku?
14: Ale jela do Míšně, pro porculán.
16: Já. Taky už bych potřeboval nové hrníčky. Škoda, že Haničku neznáte, pánové. Ona je takové naše sluníčko. Brekekekeke. Zatomště.
7: No vidíte, přátelé, ale omily nejsou ještě tím nejhorším, co nás může ve Fiedlerově verzi potkat. S blížícím se závěrem, jakoby z toho mála dramatické síly, kterou má, ještě ubývalo a dochází k naprosté sterilitě. Pro ilustraci alespoň jednu ukázku. Bude to scéna, kterou jsme my vynechali, neboť k ní nebyly jiné podklady než soupis jednajících osob. Profesor Fiedler však pouze na základě údaje, že spolu mají hovořit chalupníci Kruge, Schmidt a Wolf, napsal následující dialog. Kruge. Včera jsem se byl podívat u švagra. Má to tam hezký. Schmidt. Já jsem si zašel včera do mlejna. Wolf. Já ani nevím, kde jsem včera byl. Kruge. A co dělá vaše žena? Schmidt. Je doma. Kruge. Moje je taky doma. Wolf. Moje žena je taky doma. A tak to pokračuje další 4 stránky. Jistě nám proto nebudete mít za zlé, když se s verzí profesora Fiedlera definitivně rozloučíme. Až dosud se totiž profesor Fiedler od Cimrmanova, a tedy i od našeho textu, pouze odchyloval. Ale od stránky 46 píše už úplně jinou hru. Výhybkou, která ho zcela odchýlila ze směru, se stala nevinná věta první kolo a hned premiér, kterou řekl farář bezprostředně po tom, co koupili Bobšovi nové kolo. Profesor Fiedler jakoby nevěděl, že premiér byla vyhlášená značka velocipedů. Vyložil si větu po svém. Podle něho vyhrál Bobeš první kolo zemských voleb a stává se předsedou vlády. Pan farář je v důsledku toho povýšen na arcibiskupa, z lékaře se stává ministr zdravotnictví a z heřmanické myslivny je povolán i hajný Mikovec a přijímá úřad ministra lesního a vodního hospodářství. Němý ministerský předseda Bobeš je obletován ženami, z nichž si na něho největší nároky osobuje dcera generála Štrunce. Ale Bobeš je nejvíce přitahován mladičkou baronkou Jelenou, vždyť ho vychovali srny. Tu však odradí nechutné výstupy žárlivé Štruncovy dcery. V Bobšově milostném životě zazáří i perla nevšední krásy maďarská herečka Elén Horvátová, která předtím odmítla Huricha a jeho syny i s jejich parními mlýny. I tuto soupeřku nakonec vyřizuje Štruncová. Co tedy říci souhrně k vídeňskému představení Cimrmanovy hry Der Stumme Bobeš? Profesor Fiedler svévolnými úpravami doslova zničil ideu Cimrmanova dramatu. Vy, ačkoliv jste ještě neviděli závěr hry, jste jistě už poznali, že Cimrman podrobil svým němým Bobšem zdrcující kritice agrární politiku rakouské vlády. Ve Fiedlerově plytkém podání není po tomto ideovém záměru ani stopy. A tak můžeme svůj dojem z vídeňského představení vyjádřit slovy škoda času a devis. A teď už předávám slovo profesoru Čepelkovi.
17: Milí přátelé, i naše rekonstrukce Cimrmanovy hry se blíží ke konci. Dříve než uvidíte závěrečnou scénu, v níž se osudy našich hrdinů uzavírají, vyslechnete, doufám se zájmem, několik slov o herecké práci na hře Němý Bobeš. Koho jiného požádat o rozhovor než představitele titulní role? Jejím odborný asistent cimrmanologie Václav Kotek. Václave, kdy jste se dověděl, že budete hrát titulní roli ve hře Němý Bobeš?
18: Tak dověděl jsem se to v pátek. A hned v sobotu jsme jeli s panem asistentem režie Čepelkou do Chvojkovic.
17: Ano, vysvětlete, proč jsme spolu jeli do Chvojkovic.
18: V Chvojkovicích je velká...
17: No pěkně, nahlas Václave.
18: Ve Chvojkovicích je velká obora. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu lesního závodu Chvojkovice Brod, panu Karlu Jíšovi, že se nás ujal a dovolil nám pozorovat srny.
17: Jak vám toto pozorování pomohlo při studiu role?
18: Tak pozorovali jsme srny tři dny a tři noci.
17: Ano.
18: A na vlastní oči jsme se přesvědčili, jak jsou plaché. Například do míst, kde jsme na ně čekali, vůbec nepřišli.
17: Takže jsme je neviděli.
18: Ne, neviděli.
17: No ale i tak to byla cenná zkušenost, že?
18: Ano. Chtěl bych touto cestou poděkovat vedoucímu filmového archivu Praha Žižkov, panu Jaromíru Kučerovi, za to, že nám umožnil slednout krátký film Tatranský národní park, část druhá, srny a kamzíci.
17: Jak vám film pomohl při studiu role? Tak mohl byste uvést nějaký konkrétní případ ze hry? Nějaký pohyb třeba? Nebo grimasu?
18: Grimasu?
17: No ne, nemusíte. Nemusíte ji zrovna předvádět. Stačí, když o ní pohovoříte.
18: No, tak jestli jste si všiml, jak ve scéně v hájovně očichávám doktora Svěráka.
17: Výborně.
18: Tak toho jsem si právě všiml v krátkém filmu Tatranský národní park, část druhá, srny a kamzíci, že srny takhle očichávají, když něco podobného najdou na zemi.
19: Volali jste mě?
17: Ne, to je v pořádku. Takže jste ten postřeh prostě uplatnil v roli.
18: Ano. A taky jsem uplatnil tu plachost. Všiml jsem si, že srny, když se něčeho leknou, tak se rozprchnou. No a to jsem použil, že když se něčeho leknou, tak se rozprchnou.
17: Ne.
18: Tak se schovám.
17: Schováte se, ano. A Václave, co vám činilo v roli němého Bobše největší potíže?
18: Největší potíže mi činila plachost. Jsem si založený spíš hlučný.
5: Ne, Václav, zase pěkně nahlas, aby všichni slyšeli.
18: Jsem svým založením spíš hlučný, takže jsem se musel na jevišti neustále hlídat, abych tolik nevynikal.
5: Dobře. A teď bych se vás rád zeptal na jednu maličkost. Když se máte poprvé objevit na scéně, vidí diváci nejdřív jen parohy. Čímž vzniká dojem, že na jeviště vstoupí jelen. Pak se ale ukáže, že je držíte v ruce. To je takový vtipný okamžik. Na to jste přišel sám?
18: Ne, to byl nápad pana... To byl přece váš nápad.
5: No, děkuji. Na to jste přišel sám?
18: Ne, to byl nápad pana... To byl přece váš nápad.
5: No,

0: Tak a teď, když jste vykoupaní, mohu vás panu baronovi ohlásit.
1: Řekněte mu, sluho, že přicházíme v záležitosti velké zdravotnické akce týkající se odběru šlechtické krve.
0: Tak to nepůjde. Tohle by si náš pan baron nezapamatoval. Nešlo by to říct nějak stručněji?
1: Stručněji? Tak mu řekněte, že za ním přišla takzvaná modrá trojka.
0: Modrá trojka, to by mohl pochopit. Víte, náš pan baron sice ještě není tak star, ale mnoho prožil. A tak rozhovor s ním bývá někdy poněkud obtížný. Budete na tom se brát ohled.
2: Co to má znamenat, doktor?
1: No tak podle toho, co jsme slyšeli o baronově nezřízeném životě v mládí, domnívám se, že půjde o únik paměťových buněk do pohlavních žlaz. My lékaři tomu říkáme genitální meliorace. Bude-li to takové první, druhé stádium, mohla by s ním být ještě roztomilá řeč.
3: Vítejte v Greenbachu. Pardon. Jsou vykoupaní?
0: Jsou, pane barone.
3: Víte, s tím podáváním rukou musíme tu dbát o hygienu. V kraji nám řádí horečka omladnic. Co máte na srdci?
1: Vážený pane barone, mohutný rozmach dopravy a vzrůstající počet dopravních nehod způsobují, že lékařská věda musí stále častěji sahat k transfúzím. A tu je třeba pamatovat i na zásobu šlechtické krve. Jistě by nebylo vhodné, aby urozený člověk dostal do žil krev nějakého podomka.
3: Ano, ano, rozumím, rozumím. Toho podomka zavřít. To by nešlo tohleto, to by nám tu za chvíli všechno rozkradli. Co tu chtějí ti lidé?
0: Modrá trojka, pane barone.
3: A, vítejte v Greenbachu. Jsou vykoupaní?
0: Jsou, pane barone.
3: Co máte na srdci?
1: Takové třetí až čtvrté stádium. Vážený pane barone, slyší?
0: Slyší, ale neudrží.
1: Tak já ho rovnou píchnu. Přišli jsme vám vzít krev, pane barone. Pan baron si laskavě vyhrne rukáv, tak. Máte nějaké děti, pane barone?
3: Ani nevím, pánové. V mládí jsem létal z květu na květ, jako včelička.
1: Tak, teď ručičkou zapumpujeme.
3: Nazdar.
1: Nevrazím jí tam, nevrazím. No, suchá jehla. Už je tam. To se pozná voják, ani nehlesne. Je zkrátka zvyklý prolévat krev.
3: Tak, tak, já jsem byl, pánové, statečný už jako dítě v peřince. Však také moje maminka vždycky říkávala.
4: Kde pak náš Walter? To je pašák.
3: A měla pravdu.
2: A nebyl jste, pane barone, náhodou jako voják ubytován v Heřmanické myslivně?
3: Kdo je ten člověk?
0: Stále modrá trojka, pane barone.
3: A vítejte v Greenbachu. Jsou vykoupaní.
0: Jsou, pane barone, sama jsem je mydlil.
3: To mám radost. Stále se setkávám s novými a novými namydlenými lidmi. Jak to tam teče?
2: Ptal jsem se na tu heřmanickou myslivnu.
3: A heřmanická myslivna, tam jsem poznal Martu, pánové.
2: Tak jste si vzpomněl, kde pak je asi té ubožačce konec?
3: Konec? Marta je tady u mne na zámku, pánové.
2: Opravdu?
3: Tak, tak, ale pšt, paní baronka o tom nesmí vědět. Běž se podívat, kdo to k nám jde.
1: Pane barone, Martě se po vašem odchodu narodilo dítě. Přesně řečeno syn.
3: Základ státu.
1: Není těžké uhodnout, kdo je jeho otcem. Ovšem krevní zkouška nám to poví s naprostou jistotou. Ano, jak vidím, je to váš syn.
3: Půjčte mi tu zkoumavku.

0: Marto, pojď se podívat, ale náš syn.
1: Skutečně, Valče, já jsem tak šťastná.
0: Koupíme mu kolo, dáme ho študovat. Plavat už umí.
2: Cože? Tento sluha v pumpkách, že má být Marta, žena Hajného Mikovce?
1: Ano, pane doktore, musela jsem se přestrojit za muže, abych mohla žít Valtrovi po boku.
0: Kdo to přišel?
1: Valtře, ještě se celá chvějí, je zde Hajný Mikovec.
0: Sapristy, co jsi mu řekla?
1: No, poslala jsem ho do koupelny. Valtře, promluv s ní. No. Josefe, nedělej nám těžkosti.
0: Vítejte v Grimbachu. Dali vám ručník.
3: Chlapec mi přirostl k srdci. Je mi bez něho těžko.
0: Bez něho těžko.
1: Nemohl by u nás dělat lesníka?
0: Zeptám se ho. Hlejte, nemohl byste u nás dělat lesníka? Co? My žádnýho nemáme. My bysme vám dobře zaplatili. Možná?
3: No, bych mohl. Je tu někde vejdlo?
1: Na policii, Josefe. Tak vás tu budu mít všechny.
4: Nuže, Bobší, a nyní můžeš předstoupit před své rodiče.
1: Chlapče, pojď k mamince. Počkej chvilku, musím jít otevřít.
2: Pane barone, chlapec je němý. Vychovali ho srny.
0: Inu, vysoká.
2: Ovšem, silný citový otřes, jakým je bezesporu dnešní setkání s vámi, by mu mohl navrátit řeč.
1: Pane barone, přišel pan Hostinský a horník Wasserman. Chtějí vám blahopřát k návratu syna.
0: Na to zase praskne mejdla.
4: Muže Bobší, a nyní můžeš předstoupit před své rodiče.
1: Chlapče, pojď k mamince. Dneska se tu dveře netrhnou.
0: No, pánové, a já si půjdu lehnout.
2: No, tak to snad ne, pane barone. Vždyť jste se s tím chlapcem prakticky nepřivítal.
1: Pane barone, přišel takový podivný mužíček a hnal se hned do koupelny.
4: Podívejte se, pane barone. Tohle je Bobeš, váš syn.
0: Ten mládenec se mi líbí. Marto, pojď sem, kdo je to?
4: Podívej, Bobší, tohle je tvůj tatínek.
5: Tatínek.
1: Mluví,
4: díky bohu,
1: mluví.
2: Přátelé, co jsem říkal, kdo to říkal, já jsem to říkal. No, Bobší, jistě máš ještě něco připraveno. Zatlač.
5: Tatínek je blbec.
0: Poznal mě.
4: To je mné to shledání, kdo se slzám ubrání. Vám, doktore, patří dík za ten šťastný okamžik. Bobeš po všech bědách z matku našel otce řeč
5: máma.
2: Potom.
4: I matku šlechtickýho titul věnčí. Dej Bůh, ať se neponěmčí. Thank you.

0: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
1: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
0: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná, dívka míní.
2: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
0: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
1: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
0: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo.
2: Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosínka.
0: Pan Kosínka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika.
1: Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost.
0: Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
3: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
0: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis. Pan Kosínka zaržal.
3: Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
0: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosínku pro svévolné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosínka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosínka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
3: A koupím vám aparát a novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
0: Hipolitovi se rozzářil zrak.
4: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
5: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
4: ano.
5: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
4: Ne, prosím tak tě, ne, to... oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
5: Ano, my... Veno, že bychom jim tu nějak ukázali.
4: Nebo... Ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
5: Já třeba, Venoušku, začnu.
4: Ano.
5: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
4: Prosím tě.
5: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
4: jo.
5: Potom kolem Kohinoru, do Bráníka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
4: Podívej se.
5: No. A jak si jel ty, Venoušku?
4: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
5: mm-hmm.
4: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
5: No. Jo, je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu veno a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
4: Prosím tě, no vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
5: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
4: To by měli.
5: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
4: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupí brusle?
5: Nedopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbije až za 3 měsíce.
4: Která?
5: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
4: Já nevím, no, to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.

0: Ale ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Který?
0: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
0: víš,
1: počkej, no. Ten rohák, co vypadá dočisté jako nový.
0: No, no a co ho stihli jen tak, tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: No vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravený.
0: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeven, a když jsem se já vracela z práce pětkou kolem zahradního města,
1: Holka,
0: Venoušku.
1: Ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvají nepodíváš.
0: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
0: Venoušku, to ti byla krása.
1: To věřím, to si
0: takový
1: dovedu představit.
0: Obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
0: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
0: Ne, jenom dva dělníci, Véno. Ten jeden má bydle a druhej mu za to tahá drátem. Ale Véno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
0: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký. Já? Takový veliký, mohutný.
0: To byly hromady.
1: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co já. Ruku, takovej drapák, třikrát lomený, já. To má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, pustí se z toho takovej drapák,
0: já.
1: Ty čtyři dělníci k tomu skočí.
0: Ne, drapák dva tam byli ven.
1: Aha, no tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kosti,
0: no to
1: a ta
0: jo,
1: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
0: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
0: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
0: Venoušku, představ si, tahle ta Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: už to
1: jo.
0: Zkusil jednou
1: jo,
0: a ať
1: jo.
0: Je rád, že zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
0: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
2: Jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč akvakoloru, na výlet do Dubrovníka a na Loput. A když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, Přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu, její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
3: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
4: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?"
3: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat. A hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl se malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím. Podle vlastních zkušeností se domnívám, že jsou dva druhy majitelů aut. Zlomyslní a fanatičtí. Normální není ani jeden. Ti první chválí svůj vůz ve snaze přimět naslouchajícího, aby se také napálil. Ti druzí svým chválám sami věří. Ale abych neodbočoval, jak už to bývá, byl den před odjezdem na dovolenou a já se vracel naštěstí sám z chaty. Po několika kilometrech jízdy můj vůz poskočil. Povídám si, oh, štěma donna. Oblíbené to úsloví mého otce, kterýž to bojoval na italské frontě. Copak, pokračoval jsem česky. Pak byl na chvíli klid. Potom jsem zase řekl copak. A pak už jsem copakoval asi 10 minut. Poskoky si můj vůz v té nepatrné chvíli tak osvojil a zdokonalil, že by se dali i měřit. Byly dvě možnosti. Buď si koupit rajtky, nebo nové auto. Že bych snad sám závadu opravil, nepřicházelo vůbec v úvahu. Kromě kondenzátoru, který se mi na předchozím Spartaku porouchal, díky jemu jsem se téměř do rána procházel nádhernými zbraslavskými lesy, jsem z motoru neznal nic. Postupně jsem doskákal k benzínové pumpě, u které mě již všichni očekávali, jelikož skoky mého vozu byly patrny na značnou vzdálenost. Okamžitě mi věnovali hřejivou péči, tedy přesněji řečeno mému skokanovi. Všichni jej prohlídli, i dívka, která byla spíš přes hustění pneumatik. Avšak příčina o něch skoků nebyla nikým odhalena. Pomalu se mi začala rozplývat vidina dovolené u moře. Situace nabývala na dramatičnosti, když ještě náhodní chodci, většinou dělníci z nedaleké továrny, rozpoutali rozepři, v níž každý uplatňoval svůj názor. Kde se vzal, tu se vzal, přispěchal na motorce orgán, který, jak už to bývá, vyvolal nepatrné leknutí. Ale hned je vyvrátil, když požádal o benzín do svého motocyklu. Usměvavě sledoval celý rej kolem mého vozu a najednou řekl naprosto samozřejmou větu, o které nemohu pochopit dodnes, proč mě nenapadla. Je z vás někdo automechanik? Následovalo hrobové ticho. Mezitím nasedl na motocykl a za chvíli se vrátil se skutečným automechanikem. Ten přistoupil k vozu, mlčel, chvíli se hrabal v motoru, chvíli poskakoval po silnici a pak se vzdal. Když odcházel, vsadil jsem v zoufalství na poslední a jedinou kartu. Zvolal jsem, nemohl by to být kondenzátor. Zastavil se, pomalu se otočil a po cestě zpátky si tiše pobrukoval, kondenzátor, to bych se divil. A skutečně se divil. Kondenzátor, který měl být vodorovně, se pootočil, byl tudíž kolmo a probíjel. Dvěma prsty ho vrátil do správné polohy, přitáhl šroub a hotovo. Pak se na mě spytavě zadíval a již na odchodu utrousil, že mám odkud si štěstí. Nevěřím na štěstí. A proto jsem se od té doby začal intenzivně zajímat o to, proč auto vlastně jezdí. V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, a hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil, vyjezdíte na šodo? Velice jsem se zasmál, protože vím, co šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl. Fermeš. V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas. Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají? Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil. Impregnovali mi chladič. Na jeho otazník v obličeji jsem dodal, je to novinka, a poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi farmežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koróze nepřichází v úvahu. Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče. U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul. Od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně. Oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Dajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. Na poučení, nespoléhejte jenom na značky.

Já vím, že spousta lidí se diví, jak mohou například v Indii pěstovat kult posvátné krávy. Sám nejsem vyznavačem žádného podobného náboženství, ale přesto to chápu. Já osobně krávy zbožňuji. Můj vztah k tomuto zvířeti není veden jen pohnutkami rázu čistě materiálního, jako je pití mléka či představa bifteku, ale je dán vděčností, která se dá charakterizovat známým úslovím: v nouzi poznáš přítele, v tomto případě přítelkyni. Jakoliv jsem člověk družný, jsou chvíle, kdy chci být sám. Proto jsem jezdíval do jižních Čech k osamoceným rybníkům, kde široko daleko nebývalo človíčka. Koupal jsem se tu, studoval, četl, pozoroval mravence a podobně. Někdy jsem pro změnu opláchl auto. Samozřejmě bez šamponu. Pochopitelně jsem zacouval co nejblíže k břehu, abych nemusel daleko pro vodu. Měl jsem právě zadní část vozu, když mě nesmírně překvapilo, že mi auto začalo pod rukama sjíždět do vody. Vysvětlení bylo jasné, podemletý břeh se utrhl a kola se sesula do rybníku. Nemnoho, byla ponořena jen tak asi do poloviny, ale za to definitivně, což jsem pochopil, když selhalo vše, co se v podobných případech dělá. Od této chvíle jsem přestal toužit po samotě, leč marně, byla tu zcela neúprosná. Ale najednou, kde se vzala, tu se vzala, na břehu stála kráva. Nepásla se, upřeně mě pozorovala. Dívali jsme se dlouho jeden na druhého. Řeknu vám, byla to kráva, úplná krasavice. Ani se mi nezdálo, že žvíká, spíš jako by koketně pohazovala zubní protézou. Ticho a samota, které nás obklopovali, dodávali, nevím jak jí, ale mě určitě, pocit důvěrného zblížení. Pod tímto vlivem jsem k ní došel, chvilku jí laskal za uchem a potom jsem jí opatrně odvázal provaz, jímž měla přivázanou hlavu k noze, aby nemohla rychle běhat. V duchu jsem si říkal, kráva je to tlustá a s těmi se občas i tahá. Můj plán byl samozřejmě jasný, ale problém spočíval v otázce, jak bez chomoutu a postraňků. Moje poťouchlé chování snášela kráva ku podivu klidně a s naprostým pochopením. I k autu se nechala odvést, ale tady nastal nový problém. Jak budu řídit zároveň krávu i auto? Provaz byl naštěstí dost dlouhý, takže kráva mě mohla táhnout. Obavu jsem měl jen z toho, aby v okamžiku, kdy nastartují vůz, se mnou kráva nevyběhla příliš rychle, protože má zetka bude pro ní určitě lehkým břemenem. Pochopil jsem, že musím na čas odsunout problémy technické a zmocnit se celé situace spíš psychicky. K tomuto účelu jsem vytáhl celou svačinu, kterou kráva skonzumovala úplně samozřejmě. Já ji během toho seznamoval se svým hlasem, aby se snad nelekla, kdybych při celé akci použil silnějších výrazů. Kráva pokojně dojedla a já se rozhodl. Odhodlaně jsem sedl za volant a spustil motor. Přiznám se, že mi stál na čele pot. K mému překvapení kráva vůbec nezareagovala. Kola se protáčela, vůz sebou trhal a ona jen s nepatrným údivem zvedla hlavu. Zařval jsem několikrát z okénka, hýje, ale zase nic. Tehdy mě napadla ďábelská myšlenka. Použít ruční houkačku s balonkem. Zvukově totiž připomínala psa. Dodnes nevím, zda jsem to měl nebo neměl udělat. Té krávě musel někdy ublížit pes, protože jsem skutečně vyjel a jel i tehdy, když už jsem nechtěl. Jel jsem bez motoru, dokonce zabrzděný. Uklidňovalo mě jen to, že na budovy hned tak nenarazíme. V tom mě ale kráva překvapila svou moudrostí, zastavila a já zjistil, že vůbec nebyla splašená, protože se po tom siláckém výkonu začala klidně pást, aniž by zvedla hlavu. S velkým vděkem jsem sejmul provaz z vozu a vpletl ho krávě mezi rohy. Abych ji opět omezoval v chůzi, tomu by mě nikdo tehdy nedonutil, neboť v nouzi se ukázala nejlepší a značně rozumnou přítelkyní, což se o některých lidech v podobných situacích říct nedá.

Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokršpaněl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velici kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kam si dodáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a dořazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručeji zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechl. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: Nimroda, národní podnik. Ano, ano, u telefonu dispečer Kňourek. Oh, how do you do, soudru velvyslanče? Totiž excellence. Ano. Ano, ano, znamenám si, moment, moment. Již si píši, okamžíček, pardon. Ano, ano, do Lord Hemendex zítra na ksivoklátě? Ano, Hemendex, rozumím, samozřejmě, jako vejce, vejce s tím, s cikánkou. No to jde taky to jde, no. Ano, ano, zítra na ksivoklátě, ano, chce si vystřelit na jelena 12. S dovolením z pušky? No ne, není to tak samozřejmě, to ne. Ne, ano, někteří nervózní pánové žádají raději lehký kulomet. Tak tedy z pušky, znamenám si, spolehněte se, ano. Ano, kolik ran, prosím? Ano. S ozvěnou nebo bez ozvěny? Ano. Stereofoně? Jo, je nahluchlý, výborně, ano, ano. No, že zase něco ušetříme, jo. Ano. Pardon, ještě maličko. Projekt, který má vlastní. No tak to je dobře, to je dobře. To je jenom dobře, poněvadž... Ne, je náš celostátní plán střeliva. Je pro letošní rok vyčerpán, jo. No jak to? On ten soudruh, co nám to plánuje, no tak je náhodnou jednatel spolku pro ochranu zvířat. Jo. No. Já jsem tě ještě malinko, prosím. Jeho lordstvo tam pojede autem, že? No to je rozumný, to je jenom rozumný, jo. Vlakem by to bylo riskantní. Ne, kvůli srážce to ne, ale ne. Já jenom, že než by se tam dostal, že už by ten jelen byl zase v hájení. Tak to je v pořádku, spolehněte se všichni. To zařídíme, samozřejmě, no jistě, ano. Ano, goodbye, excelence, goodbye. Good večerning, ano. No jo. 12. No jo, tak to jedno máme na hluboký. Tomu jsou teprve 4 roky, no jo. Tak. Ten je po pubertě. Ten bys to ještě taky neměl, ten pravej hec. Počkej, to ne, takhle, hochu, to ne. To ne, to je, když to stýš tebe, že jste ovisnu s tebou. Rudla? Ahoj, tady Kňourek. Hele, nepamatuješ se, kde jsme posledně zapomněli toho 12. Krišpína? No toho, no, jak loni sežral tomu tureckému pašovi seznam manželek. No jo, no toho, no. No on mu vlastně udělal v Sarajevu reorganizaci. Jo, já vím, no jistě, no. A kdeže je? Na Trhanově? Sakra, aby nám neodešel na Boubín. No já, tam by se s tím stěhovacím vozem nedostali. Já bych ho totiž potřeba šoupnout na křivoklád, ví? Že nebude chtít? No jelen, no to víš, no. No tak mu něco slibte, no, že... No jo, no tak mu něco slíbím, no, tak třeba, že tam bude Laňka Pepička, no, nebo... To je taková rošťanda, no jo. On se do ní loni v říjnu zaboh, já vím. No jo, no je mladý ještě, no to víš, mladý, no tak to. No tak ti děkuju, Rudolfe, ahoj, těbu. To je Krišpín z Trhanova, no jo, to je umístěnku na křivoklád. No, slíbeno cicmáň s Pepičkou. No, ale chudáka sebere, až se doví, že se Pepička v únoru spustila s tím Daňkem z Veltruský obory. No, veme. Nimroda, Kňourek! Jo, je to Konopíště? Soudruh Habsburg? Ahoj, Františku, ahoj. Holandský princ, ježiš. No tě Bůh. Ne, vás Bůh, tedy. No. Co, 4 zajíce? No to by snad ještě šlo, no tak... No tak hele, já ti tam předisponu ušáčka z Průhonic. No, počkej. Ferdus Čimelic, ten by byl volný. No. Pak bych tady měl Číču z Ládví. No. A Ramlíka z Valštejna, jo? No to jsou rozumní zajíci, to se neboj, no. Ti na sebe nechají klidně střílet, to bych bestala. To si krásně práskne. No jo. To se neboj, je, ty zbytečně nekličku a umí nádherně vykukovat za pařezem. Cože, nemáte pařezy? No, když oni od někač vykouknou, neboj se. No dobrá, no jo, no. Cože už... Že už Ferdu zná odvidění, no jo. No tak to bych tě tam mohl poslat mě Bobíka z Perštejna. No jenže ten strašně prská, no. No nemá rád pejsky, no. Loni zakous perskýmu šachovi buldoka. No tak on to tak čistokrevnej buldok nebyl, no to je pravda, no. No jo, no to je fakt, já vím, no on byl křížený s francouzským punčem, tedy pinčem. No tak na to pozor, jo? Hele, a jeho podívej se, hlavně, jeho výsosti vždycky včas dejchně na brejle, jo? No to víš, musíme šetřit. No kde bych taky porád ty zajíce bral, no? No jo, no, moje mě nepustí na krok. Tak děkuju. Ahoj, halali. Hergot. Nimroda, kňourek. Bažanta? Prosím, beze všeho. A kam to má být, prosím? Ano, ne, to si píšu. Znamenám, ano. Ano, JZD Chrášťany, jednoho bažanta. Jo, máte hosty z kraje, no jo? No, rozumím, no, chcete se blejsknout, no? No jo. No tak to vám pošleme zlatýho. Jo. My jsme ho včera vypucovali. Ještě bych prosil přesnou adresu, jo? Ano, já si píšu přesnou adresu, jo? Chrášťany u Rakovníka, kulturní dům. Co, kulturní dům? Vy tam nemáte pole? Jo, na estrádu, no jo. A jaký bažant by to měl být? Jo, Jiří Bažan. Tak to by nějaký omyl. Nebo apríl, že jo? Že to je apríl, víte? No jo, já to baštím. No jo. No jo, já jsem si hned tohle myslel, pač Bažanta Jiřího nemusíme stěhovat, jo. On tady sedí vedle s Maláskem u pijána, to je Bažant a la Malásek. Ano, jsou vedle. Děkuju, nastanou, halali.
1: Středa.
2: Nazdar, Milané, můžeme?
3: Jo, můžeme, jasně.
2: Hele, kontrolní otázka. Došly ti ty ryby?
3: Jo, kapře se připlouly, pohodě.
2: Ty vole, víš, že s municí není problém, ty vole, se známe, ne, co? Hele, Milané.
3: No?
2: A jaká?
3: No jo, tak ty vole, v pohodě, akorát jsem teďka řešil zase nějaký pičoviny, tak mi asi rozumíš, vy ty vole, jsem se tě nemohl dovolat, viď?
2: Ty vole, já jsem si to musel vypnout. Milanku, já byl unavený, ty vole, jako kotě, rozumíš? Jí to byl konec, ty vole, já už tady nebudu nikomu dělat čuráka, rozumíš? Ty vole, já to nedělám pro sebe, vole, já tady dřu, vole, plivu krev. Rozumíš, já už jsem fakt utahaný.
3: Ty vole, mě to je jasný, ale to jsou čuráci mediální, ty vole, no to by ses fakt posral.
2: A já vím, ty vole. Ale co oni si jako budou dokazovat?
3: Ty vole, já to tady honím, aby to bylo jako v novinách v pohodě, jako a co, jako vole, co?
2: Ty vole, no dyk. A ty čuráci se akorát po tobě budou vozit, ty vole, rozumíš? Kdo na to má žaludek, Milane, na tohle?
3: Ty vole, oni jako vole nevědí, viď? Ale vyser se na ně, ale důležitý je prostě.
2: Ale tohle to všecko je důležitý, ty vole. A pak jsou ještě jiný věci, které jsou důležitý. Rozumíš? A to je podstatný. Si mi rozumíš?
3: No tomu rozumím, no.
2: A já myslím, že to nějak spacifikujem, ty vole, že se zvedneme, ale A jestli ne, ty vole, tak už se z toho fakt poserem, ale. Ale potřebuji, já ti udělám televizi, vole, to je důležité.
3: Super.
2: Jo. Já myslím, že to ukormidlíme, novou tu zvládnu stoprocentně. Uvidíme, kdo tam bude za Česko, jestli to bude Čapoun, ty vole, jak je to v pohodě, rozumíš? Noviny mám taky, ty vole, pořešený, do sportu bude psát Venca. Čili by tam jako neměl být Procházka, jestli mi rozumíš, to je jako velikánský plus, milá.
3: Super, vole.
2: Nova je pod kontrolou, tady budu mít Vencu Svobodu, který tady jako bude.
3: Jo.
2: Jo.
3: Super.
2: Dohráno mám vyřešený jak nikdo, ty vole, tam bude Pavel, aby mi tam nikdo nedělal nějaký pičoviny.
3: Super, super, jo.
2: Milane, já myslím, že ty mediální mrtky máme pořešený, ne?
3: Super. Co?
1: Čtvrtek.
2: No tady Ivan, Milane.
3: No.
2: Ty vole, tak jaká u tebe? Mě bolí hlava jak střep.
3: Ty vole, to mi povídej. Celý Alkazácer, vole.
2: Ty vole, já už mám prášku jak horníček, ty vole, a hovno, vole.
3: Hele, mě volal ten Pelta.
2: Ti volal Pelta?
3: No.
2: Čurák, a co chtěl?
3: Nic.
2: Nic, jo?
3: No.
2: A co jsi mu na to řekl, ty vole?
3: No nic.
2: Už mu řekl dobře, ty vole. Ale pojď sem, ty vole, viděl jsi tu pentli teďko? Jak tam řešil Lubo?
3: Ty vole, ta byla přísná.
2: Ty krávo, ta byla přísná.
3: No.
2: Ty vole, to mi ho teda vyndej, vole, jako co to bylo tohle?
3: Hele, no hlavně, vole, bych řekl asi nesmysl, no tak já nevím, tak buď to byla tvoje práce, ale nebo možná to byla práce taková, že teda fakt nevím.
2: Ty vole, si asi děláš prdel, jaká moje práce, ty vole, pentlí?
3: Hele, prej tam byla nula, ty vole, žádná munice.
2: Počkej, tak jako on nic neměl.
3: No.
2: A odpíská kojidle úlet, jo?
3: No právě proto je mi to divný, víš?
2: Rozumíš, to je přesně jeho taktika. Proč on by něco dával vodičkovi, aby ten to potom řekl horníkovi?
3: No přesně, vole, no ty vole, kam to teda spěje, no? To mi teda řekni, o co komu jde?
2: Ty vole, to nevím. Hele, ale to je normální píčovina, ty vole, já to viděl, já jsem se na to koukal ráno, na to dohráno.
3: Já to viděl večer.
2: Pak jsem to večer, já jsem to večer neviděl,
3: já to viděl večer, no.
2: Já večer nemohl, ty vole, tě dřu.
3: Já jsem večer mohl.
2: Já se můžu dívat ráno, ty vole, a když jsem to viděl.
3: Já to viděl večer, teda.
2: Tak si říkám ráno, ty vole, já kdybych to viděl večer, tak se poseru, ty vole. Ty vole, Milane, ale ta byla přísná, ta penalta, ty vole.
3: Ty vole, no.
2: A co Jarda, jako?
3: No Jarda, hele, Jarda, ty vole. To je taky zajímavý, ale já jsem mu řekl, ale víš co, ty vole?
2: No.
3: Já mu říkám, víš co, víš, já nevím ani částku, já nevím nic. Já jsem do toho zápasu šel a neviděl jsem nic.
2: Ty vole, on ti Půček jako nic neřek?
3: No ale on mi řekl, jo, ty jsi mluvil s Jardou, no, tohle to, tamhle to. Já jsem říkal, já jsem mluvil s ním jenom po telefoně a takže jsem nevím a říkám, mě to nevadilo, stejně bych musel dát do toho. A on říkal, no žádná sláva to není. Neřek mi částku, neviděl jsem nic.
2: No 200 tam mělo být.
3: Ty vole.
2: Jablek.
3: No a on mi řekl, že to není žádná sláva.
2: Ty vole, to je mrtka, Milane.
3: Ty vole.
2: Jako žádná sláva, jo? Tak já nevím, v jakých žije relacích teda, ty
3: vole. Já taky ne, ty. A ve finále, a já jsem říkal, no dobře, a víš, od to jsou prachy, ty vole? To jsou peníze Jardy. Říkám, já mu říkám, ale ty, to nejsou peníze Jardy. Ty vole, já nevím, jestli jsem teda jako udělal dobře, co? Myslíš, že jo?
2: Ano, jo, teď je to pravda, ne.
3: Ty vole, právě proto to nejsou peníze Jardy, to jsou peníze Ivana, ty vole.
2: No odeď.
3: A on, ne, mě říkali, že to jsou peníze Jardy, no.
2: Ty tak, krávo. Říkám,
3: na to zapomeň, vole, to jsou peníze Ivana.
2: Počkej.
3: No.
2: Milane, seš tam, pojď sem.
3: No.
2: A on ti jako řekl, že to jsou peníze Jardy?
3: Já nevím, jestli to je pravda nebo ne, když znáš Luboše, že jo, to je, no.
2: Tak čí to teda jsou peníze, ty vole, to byly moje peníze, ne, žádný Jardy, ty vole.
3: Oni říkali, že to jsou jako peníze Jardy.
2: Ale hovno bylo Jardy, ale ty vole, já jsem v tom měl 200 jablek, ty vole.
3: Ty vole, tak já říkám, no to co mi říkal Wasserman.
2: No počkej, moment,
3: ale,
2: ty to netaj.
3: To jsou peníze,
2: no počkej,
3: Ivana,
2: Wasserman
3: ne,
2: řekne, ty vole, že to byly peníze Jardy, vole, to byly peníze Ivana jako horníka, rozumíš?
3: Já za to nemůžu.
2: Ty vole, jako,
3: já
2: za to teda můžu,
3: vole.
2: Prosím, já to investuju, ty vole, takový peníze, vole, to nebyly peníze Jardy.

0: No tak promiň, no.
1: Ne, ty promiň, Ivanku.
0: Ale promiň mi to, Milane.
1: A ty promiň, to, ty v tom máš prach, já ne.
0: Ale ty vole, já jsem starý chlap, já prostě vybouchnu, vole, mě bouchnou saze a... Tak se na mě nezlob, no.
1: A já se nezlobím, no jenom...
0: Ty vole, já v tom utopím svoje prachy, vole. Pak někdo řekne, ty vole, že to byly peníze, Jarny, no promiň.
1: Já říkám, co říkala Wasserman, vole.
0: Ty vole, já jsem unavený, já už nemůžu, ty
1: vole. No, ty vole.
0: Rozumíš, já ty vole, jsem jenom prostě unavený kluk.
1: Vždycky jsou chytrý jak rádio a hovno.
0: To si píš, vole, čuráci si myslí, že se to udělá celý samo. Ty vole, já už fakt nemůžu, vole. Já ale... držím ty vole silou vůle jenom.
1: Ivanku, ty se mi ztrácíš, já tě neslyším.
0: Co říkáš?
1: Že se mi ztrácíš. Halo?
0: Já jsem se šel jenom podívat na lidi, trošku kloknu. Jseš tam, neslyšíme se?
1: Já tě blbě slyším.
0: Tak počkej, já půjdu spát. Slyšíš mě?
1: No je to horší teda.
0: Ty vole, tak oni tady nemají ani signál mrtky, vole, ve slany. Ty vole, kam jsme to vlezli?
1: Tak slyším úplný hovno, ty vole.
0: Já půjdu zpátky. No, a teď počkej. Je to lepší?
1: No, ty malinko slyší? To je lepší, malinko to je lepší teďka.
0: A půjdu dopředu?
1: Jde no to je horší teďka, no.
0: A teď?
1: Teď.
0: Já ne, teď mě
1: otoč
0: slyšíš.
1: Otoč se, teď tě i vidím, no to je nejhorší. Ale radši se vrát tam, kde jsi byl.
0: Ty vole, tak já půjdu zpátky. Já jsem si potřeboval jenom odfrknout trochu.
1: No, no.
0: Čuráci mediální, vole.
1: Ty vole, já chci, vole, já bych chtěl, aby se ti, Ivane, už dejchalo líp, ty vole. Takhle to je furt, ty vole, takhle na vodě, ty vole.
0: Já vím. Ale víš co, Milane, víte o tom samým, ty vole. Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.
1: Ty vole, kam se to říká?
0: Jisté doby to dopadlo nějakým tím směrem, tak to vždycky dopadne takhle.

0: dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
1: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
0: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
1: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
0: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
1: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
0: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
1: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
0: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: zprvu domníval, že to je fagot. To není fagot. To je to tarotágo. Jsem poprvé slyšel to slovo tarotágo, to je nějaký, že jo, maďarský instrument nebo jaký? Maďarský instrument. Já to stejně nepoznám, znám fagot jenom ve spojení krucinál fagot. A... Ovšem, ode dneška budu říkat krucinál tarotágo, to daleko líp zní. Krucinál tarotágo, to zní na... To člověk vybije ten vztek obrovský. Vy nejste příbuzný s Jindřichu? Ne. No ne, to je taky ten chodský folklor, že jo? Zase tak jsem myslel, že jste nějak příbuzný. Vy jste jenom křestním jménem Jindřich.
1: Taky
0: jeho Čech, jo? A to znáte, jak Jindřich ten chod, to je chodský skladatel, že jo? A on měl předplacenou tu výstřižkovou službu, jak cokoliv o vás napíšou, i špatnou, tak dostanete vystřižený. To já mám taky, mě písí, jak v Maďarsku o mě napíšou třeba Keske, Mekere, Sefe, Karolu, Tipi, Horniček, že jo? Tak já to dostanu. A to si vždycky počtu, to je nádherný. A ten Jindřich měl taky předplacenou, co to pořád říkáte, tu výstřižkovou službu a dostal krásnou, všecko, co o něm napsali v novinách, tak on dostal. A jednou dostal zprávu, že nějaká dívka skončila sebevraždou, skočila do řeky, utopila se z nešťastné lásky a poslední slova vykřikla Jindřichu, Jindřichu. Tak vás, já nechci strašit, že by kvůli vám nějaká skákala do vody, ale... To by volala Jindřichu Hovorko.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Huj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Chce k večeři?
3: Nudle.
2: Jaký nudle? Máme pivo?
3: Pětivaječný. Nemáme.
2: Co nemáme?
3: Pivo.
2: A ty si ho nekoupila?
3: Ne.
2: A prosím tě, co je to s tebou?
3: Nic.
2: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
3: Ale se ti jen zdá.
2: Ale nezdá. Tváří se jako to, jako škralou.
3: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
2: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
3: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to je, co bych vůbec mluvila?
2: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
3: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, veď.
2: A co to prosím tě za pitomost? Ty přece dobře víš, že si tě vemu.
3: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem

0: naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co, družka. Oje, sen každý ženský, viď, družka.
1: Tak moment, moment, tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím, ale vím, že ti nebylo 18, ale 22 no, a měla jsi známo s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
0: O 20. A co jsem taháš Kalába?
2: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
0: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha, aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
0: Co, Kalábovi, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
0: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc nebo, hezky.
0: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš?
1: Kdyby byla, kdyby byla. To bych si tě hned vzal.
0: Tak bude. Zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novém druhu nátěrových barev na kovy.
0: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva, já mám hlavní referát.
0: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
0: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout, mě rozum.
0: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
2: Jo, takhle, no. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout ale... a že pak nebude všecko tvoje.
0: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
0: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: Ale to není možné.
0: No, je.
1: Ano, no, vidíš. No. Já Kalábovi taky... Já vždycky o něm jenom dobře, no. Jen si vzpomeň,
0: no. Právě.
1: To byl jediný tvůj milenec, který já jsem měl rád.
0: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
1: Ano, to bys nechtěla. Totiž ne, totiž já...
0: Já
1: totiž
0: jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
0: mě
1: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, a prosím, tak se všichni postaj třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
0: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Bětko, já ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
0: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj, Bětoško, já jsem tvůj. Cože?
0: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
0: No, už jsem tě vyzkoušela. Jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
1: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
0: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.

0: Časové znamení ohlásilo 6 hodin. Dnes je 28. dubna 1988. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Na rusínské letiště dnes přicestovala vládní delegace Korejské lidově demokratické republiky. Na letišti ji přivítali soudruzi Bohuslav Chňoupek, Antonín Kapek, Josef Korčák, Josef Kempný, Rudolf Rohlíček, Josef Haman, Antonín Himmel, Jaroslav Jenerál, Jaromír Johannes, Vasil Bilak, Petr Colotka, Josef Lenárt, Miloš Jakeš, Milan Václavík, Alois Indra, Marie Kabrhelová a další straničtí a vládní představitelé.
1: Kam pak jsi u mě?
2: Já jdu do práce.
1: No a průkačku máš?
2: Nemám.
1: Tak buď ti vyndej, čeště kdo na místku čeště. Buď vyndej průkažku, nebo se otoč a jdi do práce jinam.
2: Já tady mám dělat v údržbě a dneska poprvé.
1: No, tak ukaž ten čanč. No jo, jméno tady nemáš.
2: Alois Maňas, potátu.
1: No, tak to máš kliku. Pač tady se jde zapojit celá údržba do procesu. Ne, dětku, dneska čumíš jak Himmler před tebe vraždu. No, tady mám pro vás dvě nový neunavený ruše. No, nestáru denníku.
2: Dor.
1: No, já jsem nějaký pechán, jo. Říkaj mi Jarda, jsem tvůj mistr, jo. Jo. A tohle jsou kucí, hele, tohle je Fonda Maxa.
3: Čest soudruhu.
1: No, on je komunista, ale jinak férovej kluk. Tohle je Jirka Nikola, naše spojka. Hele, ten je buď neviditelný, ale on má úžasný nohy, hele. Páčo, ještě nikdo nečepnul s pivem, no. No a tohle je naše černá ovce u držby, Arpády Meter. Jo, on je černý jak bota, člověče, ten nikdy nic nedělá. Zeptej se, Sváně, co bych chtěl dělat.
2: Co bys chtěl dělat?
1: Ne, já bych chtěl dělat zahradnickou hadicí. Bych ležel a ještě by mě tahali.
2: No jináč, jako s ním se o politice nebav, jo, ale páč toho Maxa jednou a ty jeho rudý bratři, ale zašijou, že z černá ještě víc.
1: Panové, kecalo by se kecalo, ale za chvíli je tady čeště třináčka i s Janisem.
2: No, tak tohle je vratný závada, jo, to prasák první kategorie, ale. Janis, to je náš šerif, jo, teda ředitel, jo. Mimochodem, vyzná se v autáka? Trochu. No, ale víš, že čeště třináčka je jednoválec. Jak to? No, páč se v ní vždycky válí jenom jeden.
4: Ticho, potichu, všechno má uši, někdo to řekne a už je malér a pro každýho dost. Hrdinu jsou plný krchovy.
2: No, tohle je náš hrdina, ale ten má furt ty svý monterky vzadu hnědý strachy. No, hele, Miss Fabrika a úseková více míš Rozárka.
1: Ne, ta by mohla z mostu kojit Hasterman.
5: Houpiho, vy si ale nesete, Rozárko, radost pohledět. Mimochodem, víte, co je nejhezčí na nahý ženský?
6: Ne, nevím.
5: Nahý chlap.
6: Vy kanci takhle po ránu.
1: No hele, my si stavíme v poledne, Rozáru, netar. No.
2: Můžu se na něco, pane Jardo, zeptat, mistře? Já tomu moc nerozumím.
7: Já vám to vysvětlím, ale nejspíš na osobním vypovědě. Vám asi není líto těch minulých promysl, brzo.
1: No ne, no, my tady jako tady je nový pracant, no tak mu ukazujeme fabriku, no.
7: Abych vám všem neukázal, co dovedu. Pokud to chcete dotáhnout až do mé kanceláře, tak tam vedou jenom dvě cesty. Jedna dovnitř a druhá ven.
3: Neboj se, soudruhu řediteli, my to probereme na skupině.
7: Pořádku, nějaká připomenka nebo dotaz se odraze? Vás jako nového by mohlo něco zajímat.
2: Můžu vám říct tip?
7: Možná mi aspoň se druhu zlepšíte na ledu.
2: Víte, co je na 613 nejhezčí?
7: Nevím.
2: Nahej chleb.
4: Hazardér, blázen, prchám pryč.
1: A mě vyšel jako panolik.
7: Máte u mě černý bod, soudruhu, padejte něco dělat, korva. Co je černý, bude bílý, bílý bude černý, na dílně se bude moci ze země do prdala.
2: Ne, ty montérky, to je puch jak od ropuch, ty vole, to je smrata, když se odkope sélka. No, to, tak tohle to je dílna, no, ale není to teda nic extra, jo. A stejně tady furt nebudeš, no, ale co jsi vůbec dělal předtím?
8: Já jsem dělal krmiče v zoo.
2: No, to je čistá práce, ne, kromě těch hoven teda, když nemůže takový slon denně vypustit víc než já za týden, no. A co nějaký malér, jo, nebo co?
8: Že prej jsem byl moc pomalej.
2: No, jak to?
8: No, ráno přijdu do krmit, otevřu kleč a frnk, frnk, obě želvy zdrhly.
2: Ne, to ti moc nešlo, ty vole. Jsi snídal něco?
8: Ne, nesnídal.
2: No, tak si dáme pivo, ne? Kdo si dá ještě?
7: Tekutý chléb v pariátke.
2: Ne, já si dám dneska taky patý už.
4: Já radši ne. Lítám z maléru do maléru. Vy se ožerete a já to odnesu. Vždycky je to tak. Už od školy.
2: No, oni ho totiž vyrazili z vejšky, víš.
4: Ale proč? Zasedli si u zkoušek. Dali by 3 otázky. První otázka, kolik padlo lidí za první světové války? Ježíš, to bylo lehký, já řekl 10 milionů. Ve druhé otázce, kolik zařvalo lidí ve druhé světové válce, a já hned řekl, že 100 milionů. Už jsem viděl diplom, když ten profesor povídá, dobře Nikola, dobře, tak nám je vymenujte.
2: Ne, to by snad vyrost i trpášlík. No, tak to chodí, no. Tadyhle třeba na 0,2 viděli. Dělali za války 2 bráchové, jo. Jeden ten byl bolševík a druhý fašoun, jo. No, jo. A po válce oba dělali u jednou punku, rozumíš, pilovali, jo, a ten fašun byl najednou ředitel, víš, jo. Tak ten komoušť, ten šel za ním jednou a povídá, brej, jak je to možný, čověče? A on na to, no hele, po válce za mnou přišli komunisti, víš, a ptali se, co dělal brácha za války, no, a co jsi jim řekl ty, vole? Ne, co rozárka, maňas, dobrý dělo, ne?
8: Já nevím.
2: Ne, ta je dobrá, ne, ta není jako moje stará, vole, tady si sedne na židli, taky ta prdel visí až na zem. No, tak to máš teda, tady si do vany, rozumíš, hrnec vody, jo? A dřepne si do ní, no tak všechna voda vyteče.
7: Možná soudruzi má krásné modré oči, panětno.
2: No, byť by ne, že? Taky to ostatní je prdel. No, hele, dáme si ještě jednu, ne? Dáme pivíčko a... Hele, Moňasa, co tě teda baví, fotbal? No, vidíš, a komu fandíš, draku?
8: Hlinkovi.
2: Ne, ty si vymenu.
4: Koukám, dívám se a vidím, že tě baví šťourání v nose.
8: No, to teda jo.
2: No, co auták máš nějakej, nebo co?
8: Táta má, Trabanta.
2: Ne, ty prej mají dělat se skleněnou střechou, aby bylo vidět na ty kreteny, co si ho koupili.
8: To ne, on jezdí dobře, akorát nám ho včera večer počúrala doga, pes jako velký.
7: To vám za 10 korun umí v Pragokaru, soudruhu.
8: Jenže ona to za sebou i zahrabala.
2: No, to je vypraskla historka, koukám, s tebou bude asi srandaný. Hele, když ještě odnaučíme to šťourání v nosi. No, tak to budeš první třída, ale. Když si tím tvým šťouráním člověče ten nos vytaháš, že ho budeš mít jak Arafat. Jo, a víš, proč mají židi velký rypáky, jo?
8: Protože se šťouráš.
2: Ne, protože je vzduch zadarmo. No. Ne, co je s tím světlem, Diliny? No to je jak při náletu, hele. Příště vyplatá v dolarech, ne?
7: Tak a žárovka je v čudu, mladci.
2: Ní, pod mě si nedá dělat nic, nejenom chrápat.
4: Ty jsi chytrý, kdo to spraví, když údržba jsme my?
2: My, Maňas, a co žárovku umíš vyměnit?
8: Ani moc ne, spíš nevím.
7: Dobrá, opravme to v rámci BSP, uzavřeme závazek a opravu splníme na 160%, panětno. A bronzové odznaky socialistických brigád nás neminou. Takhle, neříkám, že to umím, ale už soudruh Lenin říkával, učit se,
5: Ne, víš, co říká soudruh Demeter? Jdi do prdele.
4: Je, zas ty třídní boje, už dost, na to nemám uši, pojďte to udělat bez hádek a bez politiky.
5: No, ale kantina ještě nefakčí, no tak to šouknem, no. Já tady podržím štafle, Nikola tam vyleze.
4: Ne, já ne, spadnu, zabiju se, rodina se zblázní.
5: No, tak Demeter. Ne, Demeter si dá cigáru. No, tak já nevím, tak Maxovi to ukládám jako stranický úkol, no, vyměň to. Maňas to pak spustí a když se... Víš, že se vypínače, jo?
4: A kdyby něco, pomůžete mi, soudruzi?
5: Ne, to víš, vole, umíte dát první pomoc komunistovi?
8: Ne.
5: Ne, to je dobře. No, ale co se tam vysí za drát?
4: Modrý.
5: No, tak... Jak ho spojí s červeným a proklemuj to čokoládou k žlutýmu, ne? Máš to?
4: Nemohu dotáhnout svorku.
5: Ne, tak to heftně hřebíkem, ne? Ale štítím.
7: Vsi jo v pariátky, gatavu!
5: Ne, to je govado, ty vole. No, fertík, maňáš, nahoď to!
8: Intentíky, nožpalíky, Maxa letní z elektriky. A ze štafy.
5: No, ale už to byl kantýny, ty vole. Počkej, zavři mu hubu, ty vole, on je v šoku, jo, v električkem se.
9: Vychádila, nabili kačuša, na vysoký, nabili krutoj. Vychádila, nabili kačuša.
5: Než nespravoval buchar, ty vole, mohl být klid od něj, ten je blbý jak brýžný.
4: No, ale... Počkej, Maňa, zahoď to, ty vole, nech ho bejt, ty vole, klačkem se odstraňují spadlý dráty, vole, ne spadlý Maxovi. Chyť mě pod křídlem a jdem na kafe, vole.
10: Já to říkal, ještě nám přišel atentát na bolševika, nebo kontrarevoluci, ježišmarja.
9: Brata, co bys má berekla?
5: No, ty vole. Rožnárko, jenom 5 kafí, 4 rumy a velkou vodku, hele, pro Maxu. No, toho to vzalo, čověče.
8: Ještě mu hořej monterky na záde.
4: Ježiš, nečum, uhas to, Kriste pane, to je malér.
5: No neboj se, vole, dělej věčnej, vole, jako ta jejich strana.
8: Ne, ty vole, to včera spad uslab do rukle autobus, vole, plnej bolševíku. A všichni, vole, všichni na mraky, jo. Přijela vejška, stal tam takový děda, brčil jak želva. Ne, ten policajt se ho ptá, co pak, vy jste tam někoho měl? A ten dědek, ne, oni měli 5 míst volné. A to jim ten autobus ujel. Ne, to je dilina, ty vole.
4: Či to jsou noviny?
5: No jak čtí a nemel.
4: Je, tady píšou, že vláda jede do Francie, haha. To si určitě předělaj jména, třeba Deštrohouk nebo Dehus.
5: No, tak to byla, k tutově nikam nejde. Ne, víš, jaký je rozdíl mezi Bilakem a Sandokanem?
8: Nevím.
5: Ne, Sandokan je tygr z Bompracenu a Bilak je kokot ze Šarise. No, včera jsem si bavil s bratrancem, on dělá faktu o lítách v televizi.
4: No, co, jako režiseristu, jo, nebo?
5: Ne, on tam nosí kafe. No a včera točili na hradě něco o Husakovi a prý... Co od rána děla, jo? Tak prý nejdřív čura.
4: Ne, tak to já taky, moje, to prý nic nevíjel.
5: No pak prý kaká, jo.
4: No tak to já taky nejde.
5: Ne a pak prý vstává.
4: No tak kde s tím kafem úplně, s tím rumem, když se nám tady Maxa úplně zjančí, Rožárko.
11: No tak ty panáky nesou, ale kávička asi nebude, nejde mi plyn.
5: Ne, a rudej bratrů, tak kohouty.
4: Ježíš, nech toho nemel, Maxa je v šoku, ale třeba si bude pamatovat, co slyšel.
8: A nešlo by to spravit?
5: Nemusí to jít, ne? Hele, pojďte, zrychtujem to, ne? Maňa, spadlu tamhle za lednici a zavři ten závěr, vidíš ho?
8: Ten modrý nebo ten červený?
5: Modrý, ne? Plyn je vždycky modrý, jo? Modrý. Ten je modrý, hele, Maxa na modrá, ty bude. Dej si tu vodku, dělej.
8: Hotovo.
5: No, tak jdem. Hasák, kleště, baterku, šponku do vlasu, štípačky, kousnou celému, kladivo,
2: Když už tady smrčuje. Tak už vím, čím to letí, vole. Plyn je zavřený a přesto furt čičí. Hele, Demeter, zvedni se a helfni mi šoupnout ten sporák dál.
8: Ne, teď jsem si zrovna lehnul, ne.
2: No, tak si lehč, vole, dňuje. Já tady nic nevidím vůbec.
8: Já ti posvítím.
2: No, to já nevím, jestli sirky jsou zrovna...
12: Hurá, se rodinu na šturm za Stalina. Hurá!
2: Jo, co jsi to zavřel za kohout, vole?
8: Plyn je modrý, ne, když hoří, vole. Tohle je studená voda.
10: Co z tohohle bude, žalář, žalář, a pro všechny, i pro Rozárku?
2: Proč, jako, to je nic neudělané?
8: Mně ta bomba je rozervala hadry a má dudy venku.
9: Já vám půjčím montérky.
7: Co je to tady, kurva, za bordel? Sodroze, města bys to plnil jak morovaté? Slekáte tady, sodrožko? Ničíte socialistický majetek a ani netušíte, že zítra, den před 1. majem, nás čeká významná stranická a vládní návštěva. Sodroh Maxa, takový straník, se tady valí, jak ho žrali prasa, kantinák po imperialistickém naletu. U brany stojí Demeter v bicykl, tam si dejte stranu, než delegace projede.
8: Mně to je dobrý, já ho mám zamčení.
2: No, to je mi loristiku, no. Okna se zaskle jako víc, podák se sundá ze stropu a vypulírem na stěnku a tak nějak, no.
7: No, tak ale já tuž to lita do prdele.

0: Pardon, dovolíte, madam?
1: Ano.
0: Já bych se posadil, jestli...
1: Ale jistě, jen si přisedněte, kolego.
0: My se neznáme osobně a já jsem Flíček.
1: Žáková.
0: Těší mě, já vás znám asi z obrazovky.
1: No, asi jistě.
0: Ano.
1: Ano. Já se jen tady tak bavím, abych něco dělala.
0: No,
1: to bude pullover.
0: Ano, no tak oni ty pauzy, že? To je zase pauza.
1: Já vám řeknu, tyhle věční pauzy jsou pro herce mor.
0: Ano.
1: No. Já nevím, jak vy, ale já o každý pauze děsně zvadnu.
0: No,
1: vy děláte poprvé v televizi, neděláte?
0: Ano, tak já jsem tak maličko už...
1: Já, že jsme se ještě v žádné inscenaci neslyšli.
0: Ne,
1: a
0: to...
1: propo, jak se vám pracuje s režisérem Horáčkem?
0: Ano, tak já zásadně nekritizuju režiséry a pan režisér Horáček je...
1: Mladej, to jistě, ale ono to by nebylo. Ale ono to někdy vypadá, rozumíte, podle mě, že trošičku moc improvizuje. Víte, tohle tmá to, jo, ale někdy to vypadá, jako by tu hru vůbec nečet, že? No. A on si to asi může dovolit, víte? Víte, či je to synovec, nevíte? No já to vím, no.
0: Či?
1: Právě, no. A proto mi nejde do hlavy, že mu nedají nějakou lepší věc. Tohle přece, co tu točíme, to je mezi náma pěkná slágora, no. Já se vyčítám, že jsem to vůbec brala. Mimochodem, už jste dělal s režisérem Kubou?
0: Ne.
1: To je
0: ne.
1: Cvok, to je parádní cvok. No, ten už se hádal i s hasičema. Minulý týden škrtil svou asistentku Valáškovou. A přitom, kdyby ji neměl, tak nenatočí ani reklamu na mrkev. Víte, že spolu spěj? No jo, chudák holka, já ji lituju, to aby celý den brala mé probamáč. No ale... Víte, člověk si nevybere. On se, Horáček asi taky brzy zblázní. On teď lítá za tou Čejkovou.
0: Yeah.
1: Tu znáte, taková zrzavá, rádoby, kominda, z Hradce. No, já nevím, co ty chlapy na ní mají. Ona má přece zadek jak bednu kytu. A vůbec je taková celkově staticky nevyvážená. Vepředu. No a vidíte, minulej rok se provdala za nějakého šikovného klavíristu. No jo. Ale ten jí žádný kšeft nedá,
0: no,
1: že
0: jistě,
1: ano.
0: To...
1: Leda tak, že by mu obracela noty.
0: Ano.
1: No, to víte, že Horáček ji chtěl šoupnout do týhle ptákoviny, jenomže vyfasoval na kameru Kudrnu. A Kudrna šíleně nesnáší Čejkovou. No to víte, takový režisér na baterky, jako je Horáček. No ten si nemůže dovolit namíchnout hlavního kameramana, to ne. No ale ta Čejková taky dělá ve všem, víte?
0: No.
1: Ať na to má nebo nemá. Helejte, oni ty mladí jdou moc rychle nahoru.
0: To jo.
1: A stoupá jim to do hlavy.
0: Ano,
1: no.
0: Já jsem
1: byla tudle na Barandově.
0: Jo, to tam něco...
1: Točila jsem. A sedím v maskérně a vešel Prouza.
0: Prouza?
1: Ten mladší, ten, co hostuje na Vinohrade.
0: Jo.
1: Myslíte, že mě pozdravil? Ne. Přehlíd mě jako krajinu. No to, já nechci, aby se mi klaněl,
0: no,
1: že? No, ale mohl by aspoň zabučet, kamprdas. Kolik je hodin? Páni, půl čtvrtý. No, myslíte, že sfoukneme ještě ty dva obrazy?
0: Já myslím,
1: no,
0: že...
1: No, myslím, že sotva.
0: Sotva.
1: No. Horáček si evidentně neví rady s tou scénou na radnici.
0: A myslíš?
1: No, ona se teda ta Mádlová na tu Karáskovou vůbec nehodí. No, a ptáček zase šíleně podehrává, víte? On se asi nespamatoval ještě z toho rozvodu. Já to vím z důvěry hodních míst, že ona prají je z toho
0: celé. Ne, obraz 19.
2: Všichni do studia budeme točit.
0: V tom já nejsem.
2: Opakuji, všichni do studia na obraz 19. Pospěšte si, prosím.
0: Pospěšte si, já nevím, jestli máte
1: to dobré. No to je ale teda nehoráznost. Tak oni se tady 2 hodiny flinkají a teď prej, pospěšte si, no. To je úroveň, kolego, no já jsem za chvíli zpátky, děkuji vám.
2: Paní Žáková, čekáme
1: no,
2: na vás.
1: No jo, no jo.
2: Osmá dáma v davu.
1: No.
2: Paní Žáková, zpátky.
1: Už jdu, už jdu, no, rozkrájím se kvůli umění, ne?

Josef Škvorecký ze života lepší společnosti. Společenský život v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka druhé obecné školy Chlapecké v K. Jmenuji se Josef Krátký. Jsem žákem 2. B obecné školy Chlapecké v K. Jest to průmyslové město na Kladském pomezí. Také jest staroslavné. Starší můj bratr jest Petr. Jest studentem 6. B státního reálného gymnázia v K. Moje sestra jest Blanka. Jest studentkou 4. B téhož ústavu. Můj otec jest majitelem firmy Rudolf Krátký a spol. Export, import. Též jest velmi velikým a těžkým. Moje matka jest milostivou paní. Rovněž máme paní, jež myje schody a nádobí. Její dcerou jest Hedva. Máti pravila, že jest běhnou. Avšak ona nikdy neběhá, nýbrž pouze chodí. Moje sestra jest Blanka, 16 let stará. Chodíce do taneční školy Zory Jaré jest její kamarádkou Jitka Skočdopolová, jež se mně líbí. Její bratr jest Přema, jenž jest můj přítel. Jejich otec jest velkoobchodník. Též chodí tam Hana Neumannová, jejímž bratrem jest slušný chlapec z dobré rodiny. Tak pravila máti Blance, neb jest jejím přítelem. Máti pravila, že se má ho držeti. Pročež Blanka vždy drží se ho za ruce, avšak když se nikdo nedívá. Avšak já se dívám vždy. Tu Blanka měla narozeniny pořádajíce večírek. Nesměl jsem tam, avšak pozoroval jsem klíčovou dírkou. Byli tam Jitka Skočdopolová, Hana Neumannová, Eva Vejvodová a Jaroslava Cucová.